Pořádnou dávku africké energie přinese v pořadu Hláska talentovaný rapper Ifin Soha alias Ifimen. Ještě předtím je připravena kapela Ionet a píseň Blízko.

0: Shadows, Lost and Found, Olympic nebo Brand New. To jsou názvy skladeb mladého, talentovaného hudebníka, který následuje Ježíše a chce o něm i o tom, co udělal v jeho životě, říkat druhým lidem. Není jim nikdo jiný než Ifin Soha, alias Ifimen. Vítám tě v Hlásce a díky, že jsi pro mě vyhradil čas.
1: Čau Kubo, jak se máš? Jak se máme dneska?
0: Paráda, jsem rád, že se podařilo domluvit termín a že můžeme spolu dneska mluvit.
1: Taky. Já mám radost se k těm věcem vracet. Já jsem minulý rok byl docela busy se školou, tak jsem nic nevydal, dělal jsem nějaký koncerty a tak, ale teď se jakoby snažím se jakoby upřít zpátky do té hudby a mám rado, že můžu s tebou o tom jako prostě něco říct a se bavit o tom.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pobavilo mě, když si v jednom videu řekl, že jsi prostě nějaký Nigeriec z Prahy. To si samo o sobě žádá vysvětlení, dostaneme se k tomu za chvíli. Na sítích o sobě říkáš, že jsi umělec, který je milován Bohem a který se za něj nestydí. Vystudoval jsi Anglo-American University a Vysokou školu ekonomickou, obě v Praze, ale hlavní důvod, proč jsem si tě pozval do Hlásky, je, že jsi rapper, který používá hudbu jako prostředek, jak předat lidem jednak realitu tvého života, ale taky zprávu o milujícím Bohu, který zachraňuje z hříchu a dává naději a nový život. Tak když to vezmeme od začátku, co tedy znamená Nigeriec z Prahy?
1: Hej, hele, jako rodiči se tady stěhovali, no předtím, než jsem se narodil, v 2000, prostě tady jsem vyrostl a táta je pastor. Já jsem vyrůstal trochu jakoby neobvyklým způsobem, protože jsem šel na základku, která byla mezinárodní křesťanská škola a prostě tam jsme všichni mluvili anglicky. Tak jsem to měl trochu divný, že jsem se někdy cítil až moc americký pro český lidi a tak až moc český pro ty americký lidi a taky až moc africký pro obě. Tak je to trochu taková vtipná věc, že prostě vždycky jsem se cítil, že jsem měl jakoby kousky těch jiných kultur, ale ne úplně, že jsem byl jakoby jenom v jedný. A když jsem byl malej, tak pro mě to bylo docela těžký. A teď řeknu, že když jsem starší, tak je to věc, kterou jsem přijal, že prostě jakoby, že to není špatná věc mít jakoby takovýhle kulturní prostě zážitek. A je to hustý, protože když máme AFCON, když hrajeme fotbal v Africe, tak já můžu fandit Nigericům a když hrajeme hokej tady, tak můžu fandit nám tady a my jsme to fakt dali, tak já mám z toho radost, no, tak jsem Nigeric, taky jsem Čech, podobně.
0: Zmínil jsi, že jsi dítě pastora. Jak to ovlivnilo tvůj život, tvoje dospívání?
1: Mm-hmm. No, jakoby bylo to docela jiný. Byly pozitivní věci, jako například, že jsem vyrůstal jakoby v křesťanství, jsem uvěřil, když jsem byl malej a prostě celý život jakoby věřím a taky jsem to měl jakoby dobrý hodnoty a věci, které jsou pro mě velmi důležitý tím, že jsme se naučili prostě jakým být jakoby lidmi a jak se chovat, taky věci, já si myslím, že to bylo docela dobrý v tomhle. A taky bylo to těžký, protože jsem vždycky cítil, že nejenom, že jsem z Nigérie a člověk z Nigérie žije v České republice a taky, že jsem prostě jiný od všech, protože jsem pastorův syn, jakoby pastorův syn, který je z Nigérie, který žije v České republice. To je docela rozlišná věc. Většina lidí tady takový nejsou. Tak pro mě to bylo těžký jenom protože jsem se cítil strašně jakoby osamocený něco v tom, že prostě lidi tomu úplně nerozuměli. A tohle mě jako docela drtilo docela dlouho. A po nějakým čase jsem se naučil to přijmout a jít kupřed.
0: Pokud se nemýlím, tvůj první oficiální single má název Olympic a mimo jiné v něm zaznívá I follow Christ, not fame or the money, tedy následuji Krista, ne slávu nebo peníze. Tak jaký je ten tvůj příběh následování Krista? Řekl jsi, že jsi uvěřil jako malý, tak kdybys vzal tu svoji dosavadní cestu víry?
1: Když jsem byl malý, tak jsem si myslel, že prostě, že jsem takový tak trochu jakoby trapný křesťan, protože neměl jsem nějaký prostě crazy příběh, že prostě jo, já jsem dělal drogy, byl jsem v gangu, prostě měl jsem, zabil jsem nějak někoho a pak jsem šel do vězení a Ježíš se mi ukázal ve snu a uvěřil jsem mě takové věci. A slyšel jsem takové příběhy pořád a byl jsem jako, man, why is it not me, bro? Ale pak jsem si uvědomil, a tohle je jako nedávno, že jsem si uvědomil fakt, že takový pravdý svědectví je taky dobrá věc, že to, že člověk uvěřil, když byl malý a zůstal v tom, mnohokrát slyšíme, že lidi vyrůstají v křesťanství a odcházejí. Strašně moc lidí takových je. To, že člověk vyrůstal ve víře a zůstal v té víře, to je taky docela velký svědectví podle mě teď. A to, když jsem byl, já nevím, mě bylo asi 4, 5, když jsem se modlil, aby mě zachránil a spasil Ježíš a rozuměl jsem tomu 100%, co to znamená. Mnohokrát jsem si myslel, že malí jako děti tomu úplně nerozumějí. Ale když jsme starší, já si myslím, že mnohokrát je to velmi těžké pro nás jakoby důvěřovat Bohu ve všelijakých věcech našich životech, s penězma, s rodinou, těmi věcma. Ale malé dítě umí prostě důvěřovat, protože má tam maminku, má tam tátu a prostě jim důvěřuje. Ani on ani nepřemýšlí o tom, kolik stojí ten dům, nebo kolik stojí škola, nebo prostě jídlo. Oni prostě ví, hej, táta je tu, tak já budu někde spát, budu jíst, půjdu do školy. A já si myslím, že teď, když jsem starší, tak uvědomuji si, že Ježíš fakt měl pravdu, když řekl, že prostě musím se stát jako ty malé děti. Já nevím, odkud to přišlo, ale prostě, jako, myslím si, že takhle to teď vnímám.
0: V jednom medailonku jsem o tobě četl, svou hudbou se dělí o své zkušenosti, víru a inspiruje další generace, aby byli tím, k čemu je Bůh povolal. Proč je to právě hudba, skrze kterou mluvíš k lidem a ukazuješ jim na Krista? Jaký to mělo vývoj?
1: Ale když mi bylo 19, tak já jsem byl na jednom kempu a každý rok prostě dělám tento kemp, jmenuje se to TCK, a je to takový mezinárodní křesťanský kemp a tam jsem vždycky jakoby jeden z dobrovolníků. A jeden z mých kamarádů mi řekl, je to fakt dobrý, že chceš lidem jakoby kázat a jim říkat věci jakoby o víře a o Kristu. A to je důležitá věc a pořád to dělej. Ale myslím si, že kdyby si vzal to, co jim chci říct a dal ty věci do nějaký písničky, do toho rapu, tak by si mohl zasáhnout ještě víc lidí a mít prostě větší jakoby impact. A přemýšlel jsem o tom až moc dlouho, asi 3 roky, ale pak jsem vydal svůj první album a to bylo prostě s kámošem, jsme to udělali a no, viděl jsem pozitivní věci z toho, že lidi fakt prostě dělal jsem koncerty, měl jsem možnost pak lidem říkat o Kristu a myslím si, že jsem viděl všelijaký momenty, kdy prostě Bůh někoho, prostě se někoho dotkl a pro mě to je ta důležitá věc, že prostě, hele, jako, chci, aby lidi byli inspirovaní tou pravdou, tím, že Kristus fakt žije a že má plán pro jejich životy a že může spasit a dát novou naději a víru. A chci, aby to slyšeli, tak jestli nepůjdou do církve, tak aspoň si dá nějaký Olympic nebo nějaký brand new a pak půjdou, ha, má to nějaký význam.
0: Takže s hudbou jsi měl co dočinění už předtím, než jsi začal tvořit texty, nebo jsi prostě začal z nuly a za chvilku si vydával svoje první album?
1: Hele, začal jsem seriózně psát rap, jakoby rapový texty, když mi bylo asi 20. A první album jsem vydal, když mi bylo 22. Jako já jsem rapoval, jakoby poslouchal jsem rap strašně dlouho. Od malička, když mi bylo asi 5, tak jsem, nebo 6, tak jsem slyšel Lecrae poprvé. A prostě od malička jsem poslouchal jenom křesťanský rap, protože to je jediný rap, který mi dovolili rodiče. A pak, když mi bylo asi 13, 14 let, tak jsem poslouchal prostě jakoby rap jakoby obecně. Já mám fakt velkou lásku pro ten žánr, já si myslím, že to je fakt hustý žánr a když mi bylo 20, tak jsem se rozhodl, hej, tak tu hudbu zkusíme nějak, byl COVID, tak jsme šli kámošovi, mýmu DJovi Davidovi Hromasovi domů a my jsme tam začali něco psát. A trvalo mi to, ale pak v 2021 jsem se rozhodl, že udělám album a před 2 roky jsem ho vydal.

0: Rapové songy, aspoň ty, které znám, tak bývají hodně upřímné, autentické, otevřené. A v tvém posledním singlu Brand New zní například Co píšu, to žiju, nebo v jiném songu I live my life every day for the king, žiju svůj život každý den pro krále. To je poměrně zavazující takové vyznání, ne?
1: Řeknu takhle. Moje víra je fakt prostě ta nejdůležitější věc v mém životě. Čtu Bibli každý den, jdu do církve, chci vždycky být kolem lidí, kteří jsou věřící, mám mentory a bratry v Kristu, kteří mě pozbuzují. Ale taky mám momenty, kdy prostě to úplně prostě zkazím nějakým způsobem. A o tom taky mluvím v písničkách jako Shadows. Mluvím o tom trochu na Brand New. A v těch nových písničkách budou je taky hodně o tom. A jsem velmi otevřený o těch věcech. Hele, Bůh může použít lidi, kteří jsou nějakým způsobem jakoby zlomený a mají nějaký trable, nějaký hříchy, nějaký problémy. A o tom hodně mluvím. V Shadows to je ta písně, kde jsem to prostě do toho dal, jakoby to celý. Taky v Different o tom trochu mluvím, v Brand New písničkách mluvím o prostě depresi, problémy s lidma, takový všelijaký věci. A v té nové hudbě, která ještě přijde, tak tam je hodně o takový věci. Prostě jiný věci, který jsem musel, hej, mýmu pastorovi jsem musel zavolat a říct, hej, já mám tady nějaký velký problém, zkazil jsem toho, řekl jsem tohle a prostě mě fakt pomáhal v tom. A tak pro mě důležitá věc je, že i když mám takovéhle ty věci, že Bůh nás pořád může používat, jako Petr, prostě on se chová jako, že by Ježíše vůbec neznal. I když věděl, že Ježíš je Boží syn, byl jeho blízký kamarád 3 roky a pak, já nevím, kdo to je, prostě nevím, kdo to je. To je strašná věc, to je fakt, jako, já si myslím, že mnoho lidí prostě nepřemýšlí o tom, že to je fakt strašná věc se takhle chovat. Ale Ježíš ho stejně odpustil. A myslím si, že mnohokrát my se chováme jako ten Petr, že jsme s Kristem a pak máme moment, kde nic se stane a pak se chováme, jakoby, že Krista ani neznáme. A to je ten moment, kdy je to důležitý prostě přijít zpátky ke Kristu a říct, Bože, pomoz mi, odpust mi a on ti odpustí.
0: Tak to oceňuju, že do těch písní jdou všechny ty highs and lows, všechny ty situace, kdy člověk to zvládá a naopak i to, když to nezvládá. A když trochu odbočím, tak ohledně rapu se mě vrací často jedna otázka. Jak se to dá udýchat, když máš třeba půlhodinový nebo hodinový koncert? To prostě nechápu.
1: Hele, já bych neřekl, že můj, jak se říká, breath control je strašně dobrý, ale já nevím, jestli to funguje pro ostatní lidi. Já mám ADHD a já mám docela silný ADHD. A je to pozitivní věc v tom, že moje nejlepší rapy jsou skrze toho, že mám ADHD. Olympic jsem napsal v 1 hodině, si myslím. Celou píseň. A nějaký jiný písně jsem musel týdny, prostě jako Lost and Found jsem přepsal asi 17krát. A prostě vždycky je to jiný, no. A z ADHD přijde to, že já osobně beru na to léky. A když je normálně, když dělám koncerty, tak já je neberu na koncerty. Ale jednou jsem je měl na koncertu, jakože jsem ho bral předtím, a moje dýchání bylo jako perfektní, já nevím proč, jako bylo to úplně lepší než vždy. A prostě to je taková věc, kterou si musíš, jakoby, když máš ten rytmus, tak se naučíš, jakoby, jako pořád dýcháme, ale musíš se naučit, kde to dát, aby to nebylo, jakoby, jako nemůžu říct, tak, I live my life every for the king, tak to by bylo špatný, no. Ale to bylo, I live my life every day for the king, got away. Ty jsi ani neslyšel, ale tam prostě tam to bylo. Naučil jsem se, jak to dělat.
0: Yeah. Rapuješ zásadně v angličtině nebo zkoušíš i češtinu?
1: Hele, já to řeknu takhle, jo. Moje čeština není perfektní. Já všemu rozumím, domluvím se asi s každým, ale prostě moje gramatika je trochu jako někdy to plave a někdy je to Titanic, víš, prostě je to prostě oběde. A já si myslím, že s rapem je fakt důležitý znát slang toho jazyka velmi dobře. Moje angličtina, já bych řekl, je lepší než většina lidí na planetě, protože hodně čtu. Důležitá věc je číst. Či staré knihy, nové knihy, všechno. A hodně, hodně prostě nejenom se dívat jakoby na seriály, kde všichni mluví slangově. No. A to pomohlo a kvůli tomu si myslím, že jsem schopný dát tu angličtinu jakoby prostě jakoby, jakoby takovým jakoby chytrým způsobem dohromady. Jo? Ale s češtinou, tak to bych ani, já bych neuměl nějak nic dát dohromady. Prostě. Já bych chtěl, ale to by, to ještě se nestalo. Možná v budoucnosti, možná budu mít ghostwritera, že prostě jeden z mých kámošů, já mu dám 20 prostě litrů a on mi napíše verše v češtině a já budu rapovat. Ne, to nebudu dělat. To je, to, v rapu to se nesmí, jo.
0: Na sítích jsem četl o tvém propojení ze Salvation Crew, tak co je to za projekt a jaká je v něm tvoje role?
1: Jo, hele, Salvation Crew, tam jsou lidi, kteří jsou jako mými kámoši, prostě já se znám se strašně moc lidí, jako, jako Česká republika strašně malá, a když jsi křesťan, tak se tady známe skoro všichni. A Salvation Crew jsou jakoby lidi, kteří jsem znal už nějakou dobu a oni měli jakoby křesťanský akce a říkali, hej, můžeš přijít a dáme nějaký rapový koncert. A já jsem jako, hej, budu rapovat o Kristu, bude to, já rád rapuju, bude to prostě fun, bude to party, ale taky bude tam něco podstatného. Tak jsem řekl, hej, tak jsem pro. Tak jo, to je prostě, že se známe nějak a pozvali mě na, na koncerty a Salvation Crew to prostě dělají takové jakoby evangelizační věci, víc jakoby pro mladý a tak já jsem řekl, hej, já přijdu, udělám koncert. Dělal jsem pár.
0: Takže jestli to chápu dobře, tak vyjíždíte do sekulárního prostředí, do sekulárních klubů, kde se snažíte oslovit mladou generaci, nebo...
1: Ještě ne, ale já bych řekl, že oni by to měli udělat. Jako já bych byl pro, protože myslím si, že mnohokrát jako křesťané my chceme, aby lidi přišli k nám a ne druhým směrem. A jestli dáš rap koncert, v Roxy, nebo FU, nebo někde tady v nějakých klubech v Praze, tak tam, tam přijdou ty, jakoby, ty street lidi, ty lidi, kteří jsou prostě jakoby, rap fanoušci, nebo prostě mají rádi hudbu. Ale do církve mnohokrát takový lidi by nepřišli. Tak my jsme dělali nějaký, já nevím, na Slovensku jsme dali jeden, my jsme dali koncert v klubu v Banských Bystricích. To byl zajímavý koncert. Byly nějaké věci, které byly dobrý, nějaký ne. Možná na mojí straně jsem byl trochu nemocný a taky byly věci, které byly dobrý. A já si myslím, že s časem budou víc jakoby, projekty a víc věci, které budu dělat s jinýma lidma, možná Salvation Crew, možná jiný organizace, KS, možná, jako já tam mám strašně moc kámošů, který prostě bychom mohli něco dělat takového v těch klubech a dostat se k tím lidem.
0: Už zaznělo dříve v tom rozhovoru, že než jsi začal s rapem, že ti lidé říkali, no tak ty mluvíš tady s lidma, tak to můžeš dát do té písničky, takže je ti blízké mluvit s lidma, sdílet víru i osobně, aniž bys použil hudbu?
1: Přesně tak. Já jsem takový, kde se snažím být stejný všude, kde jsem. Byly momenty a období v mém životě, kde jsem nebyl úplně nejvíc upřímný člověk, ale vždycky od malečka jsem to měl takový, že já věřím v Kristu, věřím, že Ježíš je pravda, tak proč bych to lidem neříkal? A když jsem byl mladší, jsem byl, myslím, asi 12-13 let, tak já jsem prostě měl strašně moc otázek ohledně křesťanství, jak to vůbec dává smysl, jo? Jak může někdo stát z mrtvých. Nebylo to, že jsem tomu nevěřil, ale chtěl jsem vidět, jak je to možné. A byl jsem asi od 13 let až až doteď, že prostě hodně studoval křesťanství. Tim Keller, prostě N.T. Wright, C.S. Lewis, všelijaký spisovatelé a apologové, prostě strašně moc věcí jsem slyšel a poslouchal o křesťanství, o tom, kde to všechno přišlo, o tom, odkud jsme dostali tu knihu, tu Bibli, no. A mě to strašně moc pomohlo v tom, že teď se úplně jakoby nebojím mít ty rozhovory. Jo? Může člověk být ateista, buddhista, hinduista, cokoliv, Bůh je miluje a já se s nima budu bavit. A možná to bude takový emocionální rozhovor, kde mluvíme o tom, jak ti Bůh může uzdravit srdce, nebo to bude intelektuální věc. Ty budu prostě mluvit o tom, jak Akvín prostě je geniální člověk a řekl nám přesně, jak Bůh může existovat a pak oni budou říkat, no, doesn't make sense, nedává to smysl. A já řeknu, but bro, it does work. A pak budeme mít nějakou debatu. Prostě, a tak to je pro mě strašně důležitá věc, prostě se o tom bavit. Myslím si, že křesťané by se měli jakoby pomáhat navzájem porozumět tomu, proč tomu věříme a čemu věříme. Když člověk to zná a člověk to ví, tak pak má větší jakoby odvahu lidem to říkat. Ale taky budu upřímný, že poznal jsem v mém životě nejvíc s nějakýma prostě špatnýma věcma nebo chybama, které jsem udělal sám osobně v minulosti, že je stejně důležitý, co říkáš a jak žiješ. A možná i jak žiješ je víc důležitý. Je prostě, hele, můžeš kázat lidem, kázat. Jednou jsem byl někde a udělal jsem nějakou blbost a ten jeden člověk, který není věřící, mi říkal, hej Ify, jak mám přijít do církve, když se chováš takhle? A mě to fakt prostě jakoby zasáhlo. Já jsem byl jako, hey, that's bad, bro, I can't be like this. So, je to důležitý pro mě lidem to říkat a taky se strašně moc snažím prostě se zlepšit v tom čtení ty Bible, modlení se. Protože já si myslím, že když člověk je pořád jakoby napojený, připojený s Bohem, pak je to víc přirozený lidem to říkat. Jo? A když člověk nemá ten vztah s Bohem jakoby, a nesnaží se ho jako zlepšit nebo upevnit, tak pak je to těžší. A poznávám, že není to jenom intelektuální věc, ale to je fakt věc prostě jakoby srdce. A to mi pomáhá v tom říkat lidem o tom. Když se někdo mě zeptá na jakoukoliv otázku, jsem ready.

0: Ve svých textech zmiňuješ i otázku hledání vlastní identity, tak mě zajímá, jestli dostáváš na svou tvorbu nějaký třeba feedback, že jsou ty tvoje texty pomocí druhým lidem v jejich vlastním hledání.
1: No, je to vtipný, protože vždycky lidi mi to řeknou, jakoby, vím, že si to myslí, ale mi to jenom řeknou jednou. Jako já si pamatuju, mnoho lidí, kteří znám, prostě si poslali ten album, ale pak asi po roce nebo nějak tak 5 měsíců, prostě byl půl rok a pak řeknou, hej, yeah, that album, it was pretty good, man. And I'll be like, when did you listen to it? In June? I was like, why didn't you tell me then, bro? Yeah. A no, měl jsem strašně moc takových momentů, kdy lidi mi prostě řekli, že jim to pomohlo, že to mělo podstatu, taky, že jim to pomohlo jakoby se kouknout k Bohu a se modlit možná a otevřít se k Bohu. A to pro mě je ta důležitá věc, protože jestli já půjdu, jako kdyby jsem prostě se stal lepším rapperem, měl strašně moc peněz, prostě byl to slavný, všude Česká republika, prostě, jestli přemýšlíš o tom, nejlepší rapper v České republice, všichni lidi řeknou Ify Man, ale nikdo by nebyl prostě zasažený v srdci, tak je to úplně k ničemu. A jeden z mých nejoblíbenějších rapperů se jmenuje KB a KB jednou řekl, že on se stal křesťanem skrze to, že se poslechl nějaký skoro anonymního rappera prostě jako album a v 8. písničce tam byla výzva uvěřit v Kristu a on uvěřil. A já nevím, jak se jmenuje ten rapper, který si ho poslechl. Já nevím, prostě skoro nikdo neví, jaký je to album, ale tento KB, ten KB má velký písně, prostě miliony prostě streamů a je to křesťanský rapper, ale jeho život se změnil skrze křesťanský rap. A tak v mým životě je to takový, že prostě kdyby jsem udělal křesťanský rap a nějaký týpek by se to poslechl a uvěřil Krista a pak on by šel a byl slavný a udělal to prostě bum bum, tak jak to vidím já, to by bylo prostě výhra, protože důležitý je to, aby to ty lidi zasáhlo a já jsem měl všelijaký momenty, kdy prostě lidi mi řekli, hej bro, tahleta písa mě nějak upevnila v té víře nebo mě pozbudila a to je první ta důležitá věc.
0: Když jsi zmínil tu slávu, tak tím si mi nahrál na tu poslední otázku, kterou ti chci položit, protože když se ještě jednou vrátím k tomu textu písně Olympic, že následuješ Krista, ne slávu nebo peníze, tak jak je to s tou slávou? Protože stáváš se postupem času známějším, vystupuješ na řadě festivalů a jiných akcí. Jak zůstat nohama na zemi a přitom se nenechat tím vším pohltit?
1: No je to taková věc, že člověk se musí držet jakoby v modlitbě a soustředit se na Krista. A počkej, já najdu ten verš. Žalm 16, verš 8 říká, Hospodina vidím před sebou na pořád, je po mé pravici a nezakolísa. Já si myslím, že ta důležitá věc je, Ježíš dal svůj život za můj a já chci, aby on měl slávu, protože, jak říká Bible, jakoby, co je to dostat celý svět a ztratit svoji duši, jakoby, hej, lidi tě milují, všechno takový, já si říkám, prostě jsi úplně prázdný člověk. A já si myslím, že to je důležitá věc, je, že je to strašně lehký jako křesťan říkat jednu věc a dělat druhou věc. Hele, Ježíš říkal, že oni ho ctí se svými rty, ale její srdce byly daleko od Boha. Prostě Bůh to říká. A je to, bro, jako, já musím být vždycky pokorný a vždycky se pokořit před Bohem, protože jestli člověk nedostane platformu od Boha, to místo, jakoby nějaký deal, nebo nějaký stage, nebo nějaký prostě uznání od lidí, tak jestli tě Bůh tam nedal, tak on ti tam neudrží. Tam se udrží sám a strašně moc jsme viděli prostě pastory v Americe, nebo v Africe, nebo po celém světě prostě úplně spadnout, protože bylo to o nich. A je to strašně divný, protože ty jsi pastor, bro. Církev máš asi 500 lidí. Cool. You're a pastor. Ty nejsi celebrita. Jsi prostě normální člověk. Ale prostě to stává každému člověku. Stává se to mně, tobě, každému. Jakoby všichni, každý člověk prostě se boje s pýchou. Protože to je ten první hřích, který jsme udělali. Jsme řekli Bohu, hele, jako Bože, jsi docela hustý, jo, máme rád ten Eden, ale my to chceme udělat jakoby svým vlastním způsobem. A víš co? Celá Bible je příběh o tom, jak se věci dějou, když lidi to dělají svým vlastním způsobem, jo? Že prostě oni byli moudrý ve svých vlastních očích, jo? Že nemáme, jak se to říká, počkej, já to najdu, ale je to v přísloví 3, 4 a 5, nebo 5 a 6. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu a nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Hele, jestli já budu chtít, aby mě urovnal stézky Bůh, tak já nemůžu prostě se chovat podle svého vlastního prostě rozumnosti. Jako, může někdo napsat nějaký deal, já můžu, jeden z mých kamarádů mi řekl, hej, bro, if it, ok. Ty máš talent. Nemusíš jakoby tak moc o Bohu a o Kristu mluvit v těch písničkách, jako bro, dělej komerční rap, bro. Dělej komerční rap, z toho můžeš mít fakt velký peníze. Hele, já nebudu tak arrogantní a nebudu si tak myslet, že je to jakoby guaranteed, že by jsem měl hodně peněz, kdyby jsem šel komerčně. Bible říká, že bychom se měli snažit žít jakoby tichý život. Je to asi v Timoteovi někde tam, že prostě try to live a quiet life, work with your hands. To je prostě, že pracovat s rukama a žít prostě takový tichý život. Život celebrity není tichý život. Prostě pořád lidi něco po tobě chtějí, jsi slavný, jsi všude, máš prostě svůj ksicht prostě úplně na každém billboardu. A není to jakoby tichý život. A já si myslím, že jestli Bůh chce, aby mě nikdo neznal, že by jsem zůstal úplně, kde jsem teď, tak je to lepší, aby mě nikdo neznal a jsem s Bohem, než aby jsem byl slavný bez Boha. A to je ta věc, která mě udržuje, protože já jsem křesťanský rapper, který rapuje většinou pro teenagery. A já s tím mám radost. Jsem s tím spokojený. A jestli to mi Bůh dá něco lepšího, hej, to je hustý, já jsem pro. Ale like, já nejsem nějaký, I'm not him, on je him. Já nejsem ten velký ten, to je Bůh.
0: Tak to byla dobrá tečka za dnešním rozhovorem. Mým hostem v pořadu a podcastu Hláska byl mladý, talentovaný rapper Ifin Soha. Ify, moc díky za sdílení tvého života, toho, čím žiješ, co dáváš do svých tracků, jak mluvíš s druhýma lidma. Díky za tvůj čas a jsem rád, že se to podařilo a že jsme spolu mohli mluvit.
1: Taky díky moc. Já jsem si to fakt užil. Kubo, Bůh ti žene, ať Bůh jde s tebou a se mnou taky. Prosím Bože, aby jsme to nám pomohlo a aby Bůh nás, já jsem modlím, aby Bůh nás jakoby posilnil a taky, aby si to lidi užili ten náš rozhovor. Já si myslím, že to byl dobrý rozhovor. So yeah, thank you, man. Díky moc.
0: A loučím se také s vámi, kteří jste doputovali až na konec dnešní hlásky. Předchozí díly najdete v audioarchivu Rádia 7, na Spotify nebo navštivte náš Instagramový profil Pořad hláska a budete v obraze.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
0: Člověk může být ateista, buddhista, hinduista, cokoliv. Bůh je miluje a já se s nima budu bavit. Toto vyznání znělo v letní repríze Hlásky z úst Ifiho Nosohy, českého rapera s nigerijskými kořeny, který oslovuje mladou generaci zprávou o naději v Kristu, nejen v osobních rozhovorech, ale také skrze hudbu. Hláska se o slovo přihlásí znovu ve středu 11 hodin 15 minut. Projekt Runway Bystrc představí Teresa Parks.
3: Bože, tak som tu zas, viem, že som prerušil kontakt. Prosím, pane, silu mi vrať a už si ju nenechám zobrať. Som slabý, som od špiny, za sebou len lano a kotva. Bolo to naozaj

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Poslední skladbou aktuální 60-minutovky bude píseň Snívaj kapely Frendi a po třetí hodině už bude prostor pro cestovatelský týdeník Za obzor a pokračování cesty kolem světa manželů Vachutkových.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ono mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Společně se znělkou jsme překročili práh 3. hodiny. Sobotním nočním vysíláním s datem 11. července vás provází Kuba Lofítek. A právě teď je čas na další ze našich pořadů. Přeji inspirativní poslech.

0: Cestovatelský pořad Za obzor nás minulý týden vzal na začátek velkého putování na cestu kolem světa. Minule jsme se vydali přes Dubaj do Nairobi s manželi Vachůtkovými, kteří chtěli poznat svět a Boha jako stvořitele. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Pavel Kohl a dnešní cesta nás tedy zavede do Afriky. Než se vypravíme do Nairobi a do Afriky obecně, představme si Nairobi v rozhlasové pohlednici.
1: Kenya je stát na východním pobřeží Afriky, omývaný Indickým oceánem. Na východě sousedí s Ugandou a Jižním Súdánem, s Etiopií na severu, se Somálskem na západě a Tanzánií na jihu. Je asi 7x větší než Česká republika a má také 3x více obyvatel. Země nese jméno podle nejvyššího vrcholu vyhaslé sopky Mount Kenya, který vyčnívá bezmála 5200 metrů nad mořem. Na jejím území se nachází také úpatí nejvyšší hory Afriky, Kilimandžára. Další zajímavostí na území Keni je druhé největší sladkovodní jezero světa, Viktoriino. Jezero, pojmenované po královně Viktorii, je o trochu menší než Česká republika. Kenya je země nížin, vysokých hor, vulkánů i národních parků a rezervací domorodých kmenů. Většina obyvatel se hlásí ke křesťanství, asi z 10% jsou zde muslimové. Zbylých 10% jsou domorodá a ostatní náboženství. Je zde množství etnických skupin, které mluví svými jazyky. Úředním jazykem země je pak angličtina a svahilština. Území Keni je osídleno již dlouhá staletí, jak dokazují četné pozůstatky ve velké příkopové propadlině. V 8. století začaly

0: vznikat na pobřeží první arabské osady a obchodní cesty. Od 15. století byla země pod nadvládou Portugalců, arabských imánů, a poté byla pronajata Velké Británii, která ji roku 1904 vyhlásila východoafrickým protektorátem. Pod britskou nadvládou se sem začali stěhovat Evropané a rozvíjel se obchod s čajem a kávou na úkor domorodého obyvatelstva. Nespokojenost obyvatel vyrostla až do vzpoury, kdy se Kenya roku 1962 osamostatnila a o dva roky později byla uznána jako suverénní stát i ostatními národy. Kenya je i zemí kulturního a přírodního bohatství. Na jejím území se nachází 35 národních parků a rezervací. Dva z nich se dostaly i na seznam přírodních památek zapsaných v UNESCO. Jedním je park na úpatí hory Mount Kenya a druhým je park v okolí jezera Turkana, které leží na severu země. Na seznamu jsou umístěny i lokality s osadami etnika Mijikenda, připomínající opevněné vesnice ze 16. století, které se nacházejí v lesích při pobřeží Keni v oblasti nazvané Sacred Mijikenda Kaya Forest. Dalším místem na seznamu přírodního dědictví je jezerní systém ve Velké příkopové propadlině. Z kulturních památek nalezneme v UNESCO město Lamu, které je nejstarším a nejlépe dochovaným příkladem svahilského osídlení východního pobřeží Afriky. Na seznamu je zapsána ještě pevnost Fort Jesus z období portugalské nadvlády, nedaleko Mombasy. Hlavní město Nairobi se svými 4 miliony obyvatel je možná nejmodernějším městem Afriky. Díky množství parků a míst pro odpočinek získalo město přezdívku Zelené město na slunci. Jižně od něj se rozkládá stejnojmenný park Nairobi, kde je možné vidět žirafy či lvy, a na pozadí píškové budovy města. Druhým největším městem země je Mombasa s 800 tisíci obyvateli. Jde o historický klenot země. Počátky města sahají dlouho před jeho objevení evropským mořeplavcem Vasco da Gamou v roce 1498. Z Keni pochází mnoho světových atletů, zvláště běžci na dlouhé tratě a maratony, kteří vyhrávají světové závody i olympiády. Čilí cestovní ruch, vyspělá města, krásná příroda na jedné a chudoba, nemoci či domorodé obyvatelstvo na druhé straně. To vše tvoří z Keni zemi plnou paradoxů.
1: První kroky mířily do Dubaje a potom tedy přesun do Nairobi. Tak možná hned na začátek, jaké bylo toho setkání s Afrikou? Jaké to bylo přiletět na ten černý kontinent?
2: Já si pamatuju teplo. Bylo opravdu velice dusné a teplé počasí. A když jsme přijeli, tak už nás na letišti čekala naše kamarádka, naštěstí v klimatizovaném autě. A hnedka na začátek nás vzala do moc pěkné místní restaurace, odkud nás, někdo by řekl bohužel, ale já říkám, naštěstí vyhnal déšť. Protože déšť zajistil to, že se lehce ochladilo a opravdu už bylo lépe. Když už jsem zmínil tu restauraci, tak musím říct, že jsme tam ochutnali zajímavé jídlo nebo takové variace jídel. Byla to veliká placka, ani si nemůžu uvědomit z jakého těsta, a k ní bylo několik hromádek různých doplňků na ochutnání. Ty doplňky byly dělané z jídel, které se běžně v Keni jí. Musím říct, že jsem si občas pochutnal, občas méně. Každopádně zážitek hnedka na úvod, na ten příjezd, byl pěkný.
3: Já si pamatuju první zážitek už hned z letiště, kdy jsme přelétali ještě přes Ugandu. A v Ugandě jsme přesedali do druhého letadla a tam jsme viděli to jejich letiště, které bylo mezinárodní v uvozovkách, ale když se vracím zpátky ve vzpomínkách, tak to byla taková v podstatě větší bouda, kde čekali lidé na ty spoje letecké. Každopádně my jsme tam měli asi hodinku času a bylo to velice milé tam poznat ty lidi, protože tam byla žena, která měla malé dítě, miminko, a to se na nás pořád usmívalo. Ta paní se na nás taky usmívala, sice nám vůbec asi nerozuměla, ale byla velice příjemná. A vlastně všichni kolem nás byli v takový usměvavý, v dobré náladě, v takové dobré pohodě. A to se vlastně s námi táhlo po celou tu dobu, co jsme byli v Keni. Všichni byli velice příjemní, usměvaví, úslužní. Musím říct, že jsme měli moc dobré pocity v jakékoliv interakce s lidmi, které jsme potkali.
1: Při tom výběru cesty nebo míst, která chcete navštívit, tak proč tam zůstala zrovna Keňa? Proč jste chtěli navštívit Keňu?
2: To už asi budeme možná přeskakovat. Odpovím krátce teďkom. Bylo to z důvodu toho safari. Byla to ta nádhera, kterou jsme tam mohli vidět, opravdu toho čistého božího stvoření, jak to byly zvířata nebo příroda. Pokud se tedy vrátím, než jsme se dostali do safari, tak jsme měli ještě možnost mít ty výlety po městě, v hlavním městě Nairobi. A ty výlety jsme využili proto, abychom opravdu poznali tu místní kulturu. Takže jsme se vydali na místní trh, kde obělocha člověk nezakopne. Byli jsme tam taková rarita a velice málo místních umělo anglicky, protože byli zvyklí na to, že tam chodili zase místní a bavili se mezi sebou svým jazykem. Ovšem, i tak jsme si byli schopni koupit hezké náušnice ručně dělané. Byli jsme si schopni koupit krásné klobouky, aby nám nepražilo slunce do hlav. A i jsme se dostali do... Trochu to vypadalo jako malé ghetto, ale byly to takové plechové budky, kde lidé měli svou živnost, někdy tam i možná trávili noc. A Eliška si tam nechala udělat krásný účes. Škoda, že se v rádiu nedá jí přenášet fotky. Ten účes trval něco přes hodinu a myslím si, že Elišku hodně bolel, protože jí ukápla i nějaká slezička. Ovšem výsledek byl moc hezký a za dobrý peníz.
1: Jak vnímá kadeřnictví v Keni Eliška?
3: Tak já myslím, že to bylo hodně tím, že jsem na to nebyla zvyklá a neočekávala jsem to. Ten nápad přišel úplně spontánně, když jsme tam viděli, jak tam někteří na těch svých v úvozovkách kadeřnictvích věší obrázky různých účesů, které dělají, tak jsem si říkala, tyjo, to by bylo docela zajímavé si to někdy vyzkoušet, jak to asi vypadá nejlépe úplně od místních. A měla jsem v té době dlouhé vlasy, drnaté, a říkala jsem si, že to je prostě ideální, že si to nechám teda v Africe uplést, když jsou to teda africké copánky. A tak jsem tam nakoukla do jedné z těch plechových budek a paní mě hned vítala, jo, pojďte dál, já tady prostě, co byste chtěla, já vám tady jako cokoliv to udělám. Tak jsem ukázala na jednu fotku a říkám tohle. A tak ta paní se na mě podívala, říkala dobrý, v pořádku, usadila mě do křesla a začala. No, z začátku to bylo v pořádku, z začátku to bylo dobrý, a pak čím víc šla do středu mé hlavy, tak tím více to bolelo, jak to utahovala. Ale musím říct, že po celou tu dobu se snažila mě rozveselit, asi možná viděla, jak trošku trpím, ale byla taková příjemná a nakonec ten výsledek byl opravdu dobrý a vydržel poměrně dlouhou dobu. Takže já jsem, musím říct, spokojená.
1: Chodili takhle učesané i ostatní ženy, nebo to byl jenom nějaký vzorek, který tam měli vystavený, že jednou se povedlo?
3: Ano, chodili takhle i ostatní ženy. V podstatě tento účes tam mělo velké procento žen. Je pravda, že to bylo i hodně praktické. Člověku se tak nepotila hlava a lépe se to umývalo a podobně. Takže byla to praktická věc, kterou tam každý nosil, a přímo v tom okamžiku, kdy mě ty copánky dělala paní, tak hned vedle mě na křesle sedla druhá paní, samozřejmě jedna z místních, která si ty copánky nechávala rozpletat a zapletat si tam nové. Takže opravdu šlo vidět, že tady tohle je běžná praxe a běžný biznis, který tam je.
1: Když už jsme zmínili náušnice a účes, tak ještě mě k tomu napadá oblečení. Měli jste možnost se podívat i na tom trhu nebo kdekoliv na oblečení africké?
2: Určitě jsme měli tu možnost, ale pořád jsme byli na začátku cesty a nechtěli jsme tolik nakupovat a tolik zatěžovat naší bagáž. A to byl asi hlavní důvod, proč jsme tam příliš nenakupovali. Teď, když se vracím zpětně v myšlenkách, tak si říkám, že tam měli opravdu pěkné věci a možná, že byla škoda, že jsme si nekoupili aspoň jeden kousek každý.
1: Můžeme popsat aspoň, když jste si nepřivezli, tak co byste si přivezli, kdybyste měli prostor?
2: Já myslím, že jejich pestrobarevné oblečení opravdu zná aspoň z povědomí z televize každý, takže byl by to určitě něco v tomto stylu pestrobarevném. Hosana!

0: jsme na trhu v Nairobi a co dalšího se tam dá vidět, zakusit?
1: Záleží, na kterém trhu budete. Samozřejmě je trh, kde jsme byli my, a tam se prodává to, co místní potřebují. Takže se tam prodává od hrnců, pánviček, přes klobouky, přes oblečení, je tam samozřejmě to kadeřnictví, jsou tam části, kde se dá koupit jídlo a další takové nutné věci pro život. Potom je samozřejmě jiný trh, na kterém jsme potom byli i další den, kde jsme se šli podívat, a ten je vyloženě udělaný už pro turisty. Tam samozřejmě člověk se setká se všemi druhy suvenýrů. Od obrazů, přes oblečení, přes teda ty šperky a přes různé vyřezávané sošky, speciálně dřevěné, žirafy, slony a takové, až po, nevím, opravdu nějaké boty a další ty suvenýry. Takže záleží opravdu, kam člověk jde, protože je možno narazit na místní trh anebo na turistický trh. A samozřejmě i ty ceny jsou absolutně jiné v obou těchto případech, protože na tom místním trhu se platí, všude se platí v místní měně, ale na tom místním trhu se opravdu platí ta cena, kterou ti ochotní jsou místní ochotní zaplatit, a potom je samozřejmě ten trh pro turisty, kde by si místní nikdy nic nekoupil, protože ty ceny jsou asi tak pětinásobně přemrštěné než obvykle. My jsme se snažili hodně se pohybovat právě na těch místních trzích, v místních samoobsluhách na jídlo a tak dále. A takže jsme si kupovali jídla podél ulice, podél silnice, kde prodávají věci. A ono je to takové zajímavé, protože v tom to Nairobi mně přijde je jedna taková velikánská tržnice. Už jenom když jsme přijížděli z letadla, když jsme přiletěli a nasedli jsme do toho auta té naší kamarádky a jeli jsme do toho centra toho města, tak po cestě podél nás chodili lidé a nabízeli klobouky, zrcadla, prostě všechno možné. A ty auta jeli pomalu v koloně, protože tam byla samozřejmě jako vždycky dopravní špička v té době. A ti lidé místní to věděli, takže oni nakoukávali do těch aut a klepali na skla a snažili se upoutat pozornost, abychom si něco koupili. Když jsme se potom ptali kamarádky, jestli je to běžná praxe, tak nám říkala, že ano, a že v podstatě tak to je to svým způsobem i pohodlné, protože ona, když jede z jednoho místa do druhého, tak si v podstatě po cestě všechno nakoupí. Jak jídlo, tak když potřebuje nějaký vějíř nebo opravdu klobouk nebo cokoliv jiného, tak skoro všechno se takto dá po cestě nakoupit.
0: My tady v Evropě máme obchoďáky, do kterých jde zajet autem, nakoupit. McDonaldy už takhle fungují, zastavíme, nemusíme vylézat. V Africe jsou v tomhle asi o hodně napřed tedy.
2: To určitě, tam není pochyb. Já bych jenom dodal to, že jedno z věcí, kterou si pamatuju z místních tržišť, je mango. Protože tam jsem poprvé ochutnal mango, které mi chutnalo. Opravdu člověk, když ochutná ovoce ze světa, kde se pěstuje, tak je to nesrovnatelné s tím, co se dováží. Ta sladkost a ta chuť je opravdu jedinečná. Takže pokud někdo z vás někdy pojede do zahraničí, doporučuji ochutnat místní ovoce.
0: Co jste ještě měli možnost ochutnat?
1: Určitě jsme zkoušeli jako více ovoce, banány jsme tam měli jsme právě to mango. To mango nám tolik chytnalo, že jsme se tam kupovali pravidelně. Ať už v tom Nairobi samotném, nebo když jsme potom měli možnost někde po cestě na safari, tak jsme si koupili taky. Pamatuju si, že jsme kupovali snad i jeden meloun, který jsme si koupili právě po cestě na to safari, taky chuť úplně odlišná oproti tomu, co známe z České republiky.
0: A nějaká další jídla, když už se pohybujeme v té gastronomické oblasti, tak třeba takové typické africké jídlo.
1: To typické africké jídlo jsme měli opravdu ten první den v té restauraci. Tam jsme ochutnali tu místní kuchyni. Ty další dny, kdy jsme byli na tom safari, to safari je přizpůsobeno turistům, takže tam byla i částečně evropská strava. Občas tam měli nějaké dezerty nebo nějaké omáčky nebo nějaké směsi, které byly z místních surovin, ale povětšinou to bylo opravdu připraveno pro evropskou pusu, když to tak řeknu, a tím pádem i ty chutě byly jiné, byly, nebo na těch safari ty chutě byly takové evropské, řekla bych. Nebylo to nějak přehnaně pálivé, nebo více slané, nebo kyselé, ale takové, jaké bychom asi si tak představovali v Evropě. No.
2: Já k tomu jenom můžu dodat to, že vlastně po celé cestě kolem světa, vzhledem k tomu, že pocházím z České republiky a jsme pivní národ, tak jsem se snažil opravdu na každém místě ochutnat místní pivo. A musím říct, že i v Keni si dělají vlastní pivo a je dobré.
0: Zmiňovali jste ještě cesty, že jsou ucpané silnice a cesta z jednoho konce města na druhý trvá relativně dlouho. Tak pojďme popsat dopravu obecně na Nairobi v Africe. Pro nás, kteří známe tady krásné dálnice a možná nadáváme na ty české, tak trošku pojďme nahlédnout do Afriky.
2: Co se týče Afriky, tak nebyla to nejhorší země, musím říct. Nebyla ale ani nejlepší. Řidiči, to je něco zvláštního. Opravdu jde vidět, že se snaží dostat z místa A do místa B a nehledí moc kolem sebe. Ty pravidla tam fungují a nefungují. Neměl jsem možnost řídit a možná jsem za to i vděčný. Vlastně jsme jeli s dvěma řidiči a jeden z nich byl moje kamarádka, druhý z nich byl náš průvodce po safari a oba dva už byli tak klidní a tak vyrovnaní, co se týče místní dopravy, že bylo opravdu vidět, že tam patří a že dá se zvládnout leccos. Ale když přijede do této země obyčejný Evropan, který je zvyklý na nějaká pravidla, tak má asi hodně co dělat, aby neměl někde kolizi.
1: I ty silnice sami o sobě vypadají úplně jinak než v České republice. V tom městě byly ty silnice povětšinou asfaltové, stejně tak, jako bychom si dokázali asi představit, jak to máme tady, ale jakmile se člověk dostal mimo město, tak velice často ty silnice byly jenom udusaný prach a hlína a to jsme tam byli v období sucha, což bylo dobře. Samozřejmě v období dešťů jsme slyšeli, že se to tam natolik rozvodňuje, potom ta voda je všude, nemá se jak vsáknout do té země, že se tam velice jednoduše dá potom autem zapadnout. To jsme naštěstí nezažili. Ale jeli jsme jenom po těch silnicích, když bylo sucho a teplo. Každopádně zajímavostí bylo i třeba to, že kromě těch lidí, které jsme potkávali i na těch silnicích, kdy nám prodávali cokoliv bylo po ruce přes okýnko, tak jsme třeba se setkali i s tím, že nám silnici zabarikádovali krávy a my museli čekat a jet opravdu 5 kilometrů v hodině, aby se nám ty krávy vyhnuly, abychom mohli projet přes to obrovské stádo a ten pasáček nebo ten člověk, který měl ty krávy k dispozici nebo který se měl o ně starat, tak v podstatě to nějakým způsobem neřešil, tam mají všichni času dost, takže si přece jenom můžou lidi počkat. Takže to bylo takové zajímavé momentky při tom cestování.
0: Když jste cestovali takhle po Nairobi, jaké byly nejkurioznější nabídky?
1: No, zažili jsme dokonce takovou nabídku, to nebylo ani tak k prodeji, jakože spíš zadarmo. Jeli jsme autobusem, místní dopravou a najednou vidíme, že někdo strčil hromadu nějakých lístečků prodavači lístků do toho autobusu a ten to začal rozdávat. A když jsme se na to pořádně podívali, tak jsme zjistili, že to jsou vlastně malé pozvánky do místního sboru na bohoslužby. Tak to bylo opravdu kuriozní a bylo to velice zajímavý způsob, jakým způsobem pozvat lidi do sboru. To jsme teda ještě v Česku neskoušeli.
0: Zaujala mě zmínka o času, že mají všichni čas. Říká se, že tady v Evropě máme hodinky, ale v Africe mají čas, tak funguje to tak, že na schůzku dorazí, kdy se jim zachce.
2: Z naší zkušenosti nemůžeme na to úplně relevantně odpovědět, protože jsme neměli mnoho schůzek, ale měli jsme možnost mluvit s tou mojí kamarádkou a ta opravdu popisovala, že toto se děje, že 2 hodiny není žádná míra.

0: V našem cestování po celém světě jsme skončili, nebo začali cestu v Nairobi a vy jste tam jeli, letěli kvůli přírodě. Tak pojďme do safari. Přece jenom Nairobi, národní parky, žirafy. Jaké to bylo setkání s tou africkou přírodou?
1: Měli jsme možnost vidět africkou přírodu hned ve dvou národních parcích, poznat jí. Každý park měl své specifika a každý park byl úplně jiný. A ano, jak bylo řečeno, jeli jsme tam hlavně za tou přírodou a opravdu ta příroda je tam krásná. Když jsme letěli do Afriky, tak před tím příletem do Afriky já jsem znala Afriku pouze z dvou filmů, nebo z více filmů, ale hlavně z dvou filmů, a to Lví král a příběh Lvice Elzy. To byly moje nějaké představy o tom, jak Afrika asi vypadá. Když jsme do Afriky přijeli a opravdu jsme tu Afriku viděli, musím říct, že se to svým způsobem splnilo, přesně to, co jsem očekávala od Afriky. Ať už co se týče přírody, tak co se týče zvířat. Strávili jsme v těch národních parcích zhruba 3 nebo 4 dny a navštívili jsme tedy, jak říkám, oba dva různé parky. Jeden byl Amboseli, který byl vlastně pod horou Kilimandžáro. Ten park byl velice placatý, rovný, člověk viděl na kilometr daleko, zda tam je tam nějaká žirafa nebo ne. Ten park byl možná naplněný hodně turisty, bylo tam spoustu zvěře, ale taky spoustu turistů s hodně foťáky. Druhý park byl zase úplně odlišný. Příroda byla zcela jiná, nebyla to placka, bylo tam ale spoustu hor, byly tam údolí, vysoké keře, stromy. Té zvěře možná nebylo tolik, nebo nešla tolik vidět z toho důvodu, že byla právě ukryta mezi těmi stromy a keři, ale krása spočívala v tom, že jsme tam v podstatě skoro nezavadili o žádné turisty, kromě v toho místa, ve kterém jsme bydleli uvnitř toho parku v té lodži. Takže to byly dva úplně odlišné světy a je zajímavé vidět, že v jednom státě člověk může zažít takové dva úplně různé zážitky, co se týče safari.
0: K tomu národnímu parku, k Nairobi a Kilimandžáru, neměli jste chuť se vyšplhat nahoru nebo aspoň podívat se tam k tomu úpatí? Přece jenom je to takový majestátní vrchol, který známe z těch pohlednic, obrázků Afriky.
2: Tak jsme oba dva horolezci a hory jsou náš koníček a když člověk vidí tu krásnou horu na pozadí toho všeho, tak opravdu v něm něco hejbe a má chuť se vydat nahoru, ale jak už jsem říkal v minulém díle, jeli jsme nalehko. Jeli jsme po teplých krajích a na takovouhle cestu jsme nebyli vybaveni. Takže museli jsme to oželet.
1: Samotné Africe, jak už bylo taky řečeno, je velice teplo, ale přesto, když jsme dojeli k tomu parku a dívali jsme se na to Kilimandžáro, tak ten kopec, ten vrchol té hory byl stále zasněžený. Takže tam bylo naprosto jasné, že to není jen tak jednoduché dostat se nahoru. Člověk musí projít několika pásmy, kde se samozřejmě ochlazuje a zároveň další věc je, že tam na to musí mít člověk speciální povolení, průvodce a ten průvodce si to nechá taky velice dobře zaplatit.
0: Tak zůstaňme tedy dole v parku u těch zvířat. Co jste tam potkali nebo která zvířata potkala vás?
2: Já se to pokusím říct trochu chronologicky. Bylo to vlastně první den, jsme přijeli už pozdě odpoledne, takže jsme měli málo času na prohlídku. Tak jsme se narychlo vydali do toho prvního parku, kde jsme viděli první zebry, jak se uháněli za sebou, jak skotačili. Byly tam vlastně malá zebrátka, nebo jak to říct, hříbátka zebry. Místní zvířata byly opravdu živá. Není to, jak si člověk představí ze zoo, kde se furt válí a ty zvířata se nudí vyloženě. Tak v tom safari tam opravdu je život, je to tam vidět. Po zebrách jsme měli možnost vidět antilopy, měli jsme možnost vidět hrochy, sice na velkou vzdálenost, ale bylo vidět krásné velké stádo. Měli jsme potom možnost vidět i lvy a ale věci, která nám přímo přišla před autem. A tento zážitek nám zkazil jenom jedna jediná věc, a to ta, že kolem nás bylo dalších 10-15 aut s plnýma turistů s teleskopickýma fotoaparátama, kteří se nestačili ani pořádně na tu věci podívat a koukali na ní jenom přes hledáček toho objektivu. A ve chvíli, jak jsme tohleto zažili, tak jsme říkali našemu řidiči, že bychom chtěli něco trochu jiného, že bychom chtěli více soukromí, ty zvířata více vyhledávat a nemít je tak moc na ruce, protože na té placce, která tam byla, tak bylo opravdu všechno vidět na velkou vzdálenost. A když člověk neviděl zvíře, tak viděl hluk aut a věděl, že tam nějaké zvíře bude. Budu-li pokračovat se zvířaty, měli jsme možnost vidět i hyeny. A hyeny, které byly zrovna po snídani. Ale tím už teď si uvědomuji, skáču do dalšího dne, protože to jsme viděli druhý den ráno, kdy jsme se rozhodli vydat za Rozbřesku do parku s tím, že jsme doufali, že tam budeme samotní, protože jsme předpokládali, že většina turistů si bude chtít trošku pospat a vyjet na další dobrodružství až po snídani. My jsme se ovšem rozhodli vyjet ještě před východem slunce, bez snídaně. A bylo to opravdu dobré rozhodnutí.
1: Když jsme to našemu řidiči navrhli, nebo řekli jsme mu o tom nápadu, že bychom chtěli mít ten park tak sami pro sebe trošičku, tak nám to právě řidič navrhl, že bychom teda mohli vyrazit ráno, že tam určitě tolik lidí nebude. Říkali jsme si, že přece jenom si přistaneme, že nám to takový problém nedělá. Přistali jsme si a opravdu se to vyplatilo. Hned jak jsme přijeli do parku, tak po pár desítkách metrů jsme viděli žirafu, která byla opravdu jenom blízko, byla jak na dlani, bylo opravdu kousíček, co by kamenem dohodil, jak říkáme v Česku. A za ní se tyčila právě ta majestátná hora Kilimandžáro. A byla to taková úplně pohlednicová fotka, kterou jsme si tam mohli udělat, protože jsme viděli opravdu tmavou siluetu žirafy a za ní to Kilimandžáro. Ale tím to nekončilo. Pokračovali jsme dál po cestě a když jsme projížděli jedním takovým místem, tak najednou řidič nám ukazuje na levou stranu a říká, podívejte se tam, tam je lev, je tam levice. A my jsme viděli už lva ten den předtím, ale jak říkal Tomáš, tak bylo kolem nás dalších 15 aut. Teďka jsme měli toho lva nebo tu levici sami pro sebe. Pomalu řidič přistavil auto a ta levice podél toho auta přeběhla a přeskočila nám asi možná 2-3 metry před kapotou auta a odběhla dál. To byl taky takový krásný moment. A právě pár metrů zatím jsme potkali ty hyeny, které si ještě v zubech nesly kus vlastně zebry, nesly si nohu zebry v zubech a byly celou hlavu a přední část končetin měly od krve, právě jak tu zebru si vlastně navzájem trhali a jak si ji dávali k snídani. I to bylo zajímavé pozorovat takové stvoření, které my možná máme zařazeno mezi nějaké zlé tvory nebo prostě tvory, které bychom nechtěli potkat, ale i v tom je ta určitá krása toho koloběhu, toho života, kdy ta hyena se tím nají a zase potom to dál pokračuje, že ta hyena zemře a ta zebra vlastně sní tu trávu, kterou se ta hyena promění a tak. Prostě pán Bůh to zařídil skvělým způsobem, všechno to mezi sebou funguje perfektním způsobem, je tam perfektní rovnováha mezi těmi zvířaty, které se navzájem požírají nebo které naopak si navzájem hrajou a to bylo opravdu zajímavé sledovat. Samozřejmě zebry, antilopy, pakoně a další taková zvířata jsme tam viděli v podstatě na každém kroku, takže po pár možná hodinách, co jsme byli v Národním parku, tak už jsme neříkali je zebra, protože to jsme tak byli na začátku, tak jsme si tak byli z toho jako nadšení, ale samozřejmě po pár hodinách člověk už zebru viděl jako furt, takže už tak vzrušený z toho nebyl, ale když jsme potom zase viděli jiná zvířata, jako například právě ty hyeny, které jsou tam dost vzácné je takhle vidět a speciálně takhle je vyrušit při jídle, tak to byly zajímavé zážitky. Potom další zážitky byly z toho druhého národního parku, tak tam jsme taky zažili toho spoustu.
0: Ještě bychom mohli zmínit, co znamená přivstat si, když jste chtěli vidět ten východ slunce.
2: Teď si nejsem jistý, ale byl únor, takže slunce v tom místě vycházelo brzy. Myslím si, že jsme stávali kolem 5. hodiny. Jeli jsme ještě za tmy a viděli jsme východ slunce, což je taky obrovský zážitek, protože vidět slunce v Africe je něco neuvěřitelného. Na pozadí s tím Kilimandžárem a se stromy africkými a s ptáky, kterými létají nad vašimi hlavami, kteří jsou v tom svitu vycházejícího slunce úplně jiní než přes den, tak je to těžko popsatelné.
1: Jediné, co mě napadá jako popis, je, pokud jste viděli začátek Lvího krále, úplně úvodní možná pár prvních momentů, první minutu toho filmu, tak tam přesně začíná ten film tím, je to samozřejmě kreslený film, ale začíná to tím, jak tam stávají všechny ty zvířata a jak prolétají ti ptáci v takovém speciálním útvaru toho V, jak prolítají nad hlavou, tak přesně to se nám stalo. Nad hlavou nám prolítali ptáci v tom útvaru toho V a člověk úplně slyšel tu hudbu, která je k tomu s tím spojená.

0: Při vašem cestování po Dubaji jste zmínili, že jste měli zajímavé setkání člověka, kterého vám Bůh poslal. Měli jste i tady setkání, možná ne s člověkem, ale s tou přírodou, takové to boží překvapení, to, kdy jste viděli, ano, Bůh pro nás připravil nějaký dárek.
1: Měli jsme těch zážitků v Africe poměrně hodně, ať už s lidmi, tak se zvířaty. Pokud se zabýváme teďka těmi zvířaty, tak si speciálně vybavuju jeden okamžik z toho druhého národního parku. Byl to okamžik, který mě se opravdu vryl do paměti. Bylo to opět ráno, možná kolem 6. hodiny, kdy jsme si vstali a šli jsme se s Tomášem modlit před tu naši lodží, ve které jsme byli ubytovaní. Když jsme se tak modlili a děkovali jsme Bohu za tu nádheru, kterou nám dal už spatřit a kterou ještě doufáme uvidíme v těch dalších zemích, tak v tu chvíli jsme opravdu byli naplněni takovým pokojem, takovou radostí z toho všeho. A když jsme se tak dívali do toho údolí, které bylo pod námi, tak jsme tam viděli jednoho buvola. A to bylo zvíře, které jsme do té doby ještě neviděli. Takže opět nové zvíře a my jsme z toho měli obrovskou radost. A tak jsme začali Bohu děkovat. A dále jsme se modlili a děkovali jsme, že nám Pán Bůh dal takové úžasné zvíře vidět. V průběhu té modlitby, což mohlo být pár minut, možná 10-15, jsme se podívali po té modlitbě zpátky do toho údolí a tam, kde byl to zvíře jedno, tak najednou bylo obrovské stádo, možná 50-100 kusů zvířat. A my jsme si říkali, jak Pán Bůh má takový úžasný smysl pro humor, když my se v jednu chvíli modlíme za jedno zvíře a on nám v dalších chvílích dá 50 nebo 100, abychom je viděli. Tak to bylo určitě takový moment, který si moc dobře pamatujeme.
2: Já k tomu jenom dodám, že to místo bylo napajedlo pro zvířata a my jsme měli ubytování přímo nad ním, asi tak 150-200 metrů. Byl tam pěkný výhled a vlastně i noc předtím jsme tam měli krásný zážitek se stádem, tentokrát slonů. Přišli se tam v noci napájet a místní majitelé toho ubytování nainstalovali do stromu blízko toho napajedla reflektor, takže to bylo i mírně nasvětlené. A ještě než jsme šli spát ten večer, tak jsme slyšeli to, ani nedokážu popsat ten zvuk, který vydávají sloni, ale to hlasité hřvaní těch slonů a troubení těch slonů, tak nám ani nedalo pořádně spát, protože museli jsme neustále koukat z toho okna, jak se tam hemží, protože to bylo stádo mnoho kusů slonů, které si tam hrálo, napájelo se a měli radost z toho, že mají vodu a že tam jsou spolu.
1: A nad tím vším byla tmavá obloha s neuvěřitelným velkým počtem hvězd, bez toho, aby tam byly jakékoliv světelný ruch nebo mlha nějaká, kterou máme ve městech, tam opravdu byla vidět jenom ta obloha a ty hvězdy a pod tím to dupání a funění a troubení slonů a ty malé sluňata, které si tam mezi sebou kočkovaly u toho napajedla. To jsou zážitky, které opravdu se člověku dobře vryjou do paměti.
0: Obrázky a zážitky v rádiu přenést neumíme, ale možná aspoň těch pár zvuků by mohlo přiblížit tu atmosféru, kterou jste tam mohli zakoušet. Kam mířily vaše další kroky v tom poznávání Afriky, Nairobi a dalších míst?
1: Ty zážitky, co jsme teď říkali, už byly z toho druhého národního parku, který se jmenuje CAFO. A tam jsme měli těch zážitků opět více, ale kdybych měla vypíchnout ještě jeden zážitek, to byl opět zážitek velice silný, tak to bylo s v okamžiku, kdy jsme už druhý den projížděli tím parkem. Ten první den, kdy jsme projížděli, tak jsme nepotkali v podstatě téměř žádné zvíře. Možná pár gazel, pár antilop, takových zeber a dalších zvířat, které už pro nás v tu chvíli byly naprosto typické a nijak nás nepřekvapovaly. Ale já jsem měla z toho takový trošku jako pocit, že jsme tam pořádně vlastně nic neviděli ten první den a byla jsem z toho zklamaná a říkala jsem, omlouvala jsem se Tomášovi, že jsem vybrala špatný park a měla jsem z toho takový trošičku pocit, že to možná jsme měli zůstat v tom prvním parku. Ale opět jsme se modlili a odezdali jsme to Bohu a říkali jsme si, Pane Bože, tak i tady to je krásné, aspoň ta příroda je zase zajímavá, je jiná, více hornatá a tak dále. No a druhý den, když jsme se projížděli tím parkem, tak jsme projížděli cestičkou, která byla úplně, úplně mimo ty i vyježděné cesty. Bylo to takové, byly tam jenom takové dvě koleje a těmi jsme jeli. Potkali jsme tam spoustu zajímavých ptáků a ten náš průvodce byl velice znalý těch věcí, takže nám popisoval každého ptáka a co to je za ptáka a který je, nevím, nějaký národní a říkal nám spoustu zajímavých informací o těch zvířatech, které jsme měli kolem. A najednou jsme viděli v dálce stádo slonů. Slony už jsme předtím viděli, takže to nás tolik nepřekvapilo. Ale tady jsme měli možnost je vidět opravdu zblízka, protože když jsme viděli, jak se to stádo ubírá nějakým směrem, tak jsme pomaličku autem přijeli blíž k tomu stádu a zastavili jsme na jedné cestě. A přes tu cestu to stádo právě celé prošlo. Stádo mělo možná 20-30 kusů. První šla slonice, ta se zastavila v polovině cesty, přímo na té silnici, otočila se na nás, začala mávat ušima a my jsme se začali trošku bát, jestli nebudeme muset hodně rychle couvat. Ale potom do ní narazilo malé sluně a slunice se rozešla dál a pak přišlo celé to velikánské stádo a my jsme je mohli vidět opravdu z pár metrů a to byl taky opravdu krásný moment, krásný zážitek, kdy jsme opravdu mohli vidět ty slony v tom přirozeném prostředí, v tom, jak to Pán Bůh opravdu zamýšlel, jak jim dal tu volnost, jak jim dal tu přírodu, která k ním perfektně kontrastuje. To byl skvělý zážitek.
0: Zmiňovala jsi, že jste měli ještě další takové boží překvapení, boží zážitky. Můžeme se na ně podívat, jak tam Bůh jednal?
1: Myslím si, že jeden z takových úžasných božích zážitků bylo i to, jakýho jsme měli průvodce. Zajistila nám ho kamarádka od Tomáše, ta, která nás tam i ubytovala. Dala nám tip a domluvila nám tohoto průvodce. A ten čas, který jsme trávili s tím průvodcem, což byly ty 3 dny, byl intenzivní nejen po těch zážitcích, co se týče toho, jak jsme viděli tu přírodu a ty zvířata. Ale tím, že jsme trávili poměrně hodně času s tímto člověkem, tak jsme se dostali na různá témata. A jedno z těch témat byla právě i víra, protože to je samozřejmě něco, co naše životy naplňuje a co je hlavním nějakým smyslem našeho života. A tak jsme s ním začali sdílet to, co vlastně víra pro nás znamená. A najednou jsme si uvědomili, že nám ten průvodce říká, že to je hrozně zajímavé, že on sice jako je věřící, ale že vlastně jako to úplně tak jako nemá s tím Bohem a že by ho to vlastně zajímalo a začal se opravdu zajímat o Boha. Měli jsme možnost aspoň pár věcí mu říct, dali jsme mu nějaké tipy na křesťanskou hudbu, kterou on rád poslouchal v autě a podobně, takže jsme měli možnost s ním se bavit o Kristu a o tom, co to pro nás znamená a že opravdu Bůh je pro nás v našem životě vším. A tak to byl takový skvělý moment, kdy jsme mohli i kromě toho, že jsme přijímali od Boha tolik krásy, tak jsme mohli i něco malinko dávat a zasévat snad do toho srdce i toho člověka. Od té doby samozřejmě už s ním nemáme žádný kontakt a nevíme, jestli to zrníčko a to semínko někde vyklíčilo nebo ne, ale věřím tomu, že Pán Bůh nám ho prostě do cesty poslal, abychom i my měli možnost něco zasít do něj.
0: Vrátili jste se z Nairobi nebo z Národního parku, zakusili jste tu živou Afriku, ta živá stáda, to, co tady asi u nás nemáme. Máte ještě něco, co si odvážíte z Afriky?
2: Já bych to pojal jako doporučení a zejména doporučení pro čerstvé manželské páry, kteří se nevydali na svatební cestu a něco plánují. Protože zážitek v Africe je opravdu romantický. Romantická příroda, romantické prostředí a i to ubytování, které tam dostanete, vám všechno nádherně dokreslí. Báječně se o vás starají, uklízí kolem vás, vaří vám, nosí vám zavazadla, pečují o vás, dávají vám vlhčené ručníky, abyste si utřeli pot z čela a ty, nevím jak to psát, rezorty nebo místa, kde je to ubytování, jsou nádherně vybudovaná. Takže pokud našetříte peníze, tak doporučujeme Afriku.
0: Uzavíráme tedy další část z toho vašeho putování kolem světa a kam mířili další, kam se vypravíme příště?
1: Tak příště se vypravíme znovu přes Dubaj až do Indie, kde jsme strávili téměř 2 až 3 týdny a to bude zážitek.
0: Dubaj už jsme zmínili v minulém cestování, tak tam opravdu jenom přeletíme a na další pokračování cesty kolem světa s manželi Vachutkovými se můžete těšit opět za týden v pořadu Za obzor. Od mikrofonu se s vámi loučí i Pavel Kolt.

Jak jsme se dozvěděli z úst našich cestovatelů, další kroky nás zavedou do Indie. Asi nejdrsnější zastávky cesty kolem světa. V té ovšem uděláme malinkou pauzu. V dalším premiérovém vydání Za obzoru se společně s Marií Tesárkovou přesuneme do Austrálie.

0: It'll take your life from you.
1: Krátce po čtvrté hodině raní proplouváme nočním vysíláním Rádia 7 s datem 11. července. Ve čtvrt na pět bude připravena talk show No Filter s Milanem Michalkem, Tomem Michalkem, Lukášem Kryškem a Indošem. Zbytek hodiny zaplním hudba se naší hudební redakce. Příjemný poslech přeje Kuba Lofítek.

pečený. Sám mi podal víno, rudé jak krev, slzou z nebes, kalich smáčený.

Milan a Tom Michalkovi, Lukáš Kryško a Indoš. Čtyři chlapi diskutující cestou z Ukrajiny o chlebu a o tom, jak chutná Ježíš. Takový je první díl letní reprízované talk show No Filter, kterou nabídneme hned po písni Tylko my kapely Noé Miracles.

0: je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Ahojte, je tady další díl No Filteru. Já jsem Tom Michalko a klasicky je tu můj táta Milan Michalko.
2: Nazdar, nazdar.
1: A opět se hlásíme z auta. Jsme stále ještě na cestě z Ukrajiny domů. Už jsme v Polsku, polská dálnice si úplně říká o to, abychom tu nahráli podcast. Protože jsme v autě, kde jsme malinko pozměnili sestavu od předchozího dílu, který jste možná už slyšeli. A je tady stálice Lukáš. Ahoj Lukáši.
3: Ahoj, zdravím vás.
1: A nově se k nám přidal, jsme si tady přesadili dalšího hosta a tím je Indoš.
4: Ahoj, ahoj.
1: A jaké je tvé plné jméno, prosím tě?
4: Já jsem Radomír Mamula.
1: Super. A znají tě tak lidi podle toho, nebo spíš Indoš?
4: Spíš mě neznají.
1: Neznají.
2: Jak jsi k tomu přišel, prosím tě, k Indošovi?
4: Já jsem tak totiž kdysi vypadal, za mladá. Měl jsem havraní vlas, sahající až pod zadek. Měl jsem o 20 kilo méně a vystupovaly mi lícní kosti ze tváře a tím, že jsem byl stále venku, jsem byl velmi opálený, takže tam už byl jenom kousek k tomu, že jsem opravdu vypadal jako Indián.
1: Okay.
3: Asi je dobrý teďka říct, že Indián vypadá trochu jinak. Asi by si byl dneska jinak nazvaný, už bys nebyl Indoš, ale nějaký šedivý havran nebo něco takového. Že Indoš má šedivé vlasy, už to není tmavé černé vlasy.
1: Takže toto je sestava pro dnešní díl. A když už tu máme toho Lukáše, tak opět využijeme, aby nadhodil nějaké téma a my k tomu budeme diskutovat. Takže Lukáš, je to tvoje.
3: Je to tak. Já jsem se zase otevřel, že mám nějaké téma, kluci mě hned začali vytěžovat a dohodli jsme se, že teda, když už mám nějakou sérii, že bychom mohli udělat sérii i pro vás, kteří pravidelně posloucháte No Filter. A to téma je z Janova Evangelia a je to vlastně taková série výroků Já jsem. Bude to 7 dílů. Já vám teďka přečtu všech těch 7 dílů, které bychom rádi prošli postupně a v různých jako periodách se k ním budeme vracet. Je to Já jsem chléb života, je to z Janova Evangelia 6. kapitola. Já jsem světlo světa, Janovo Evangelium 8. kapitola. Já jsem dveře k ovcím, 10. kapitola. Já jsem dobrý pastýř, také 10. kapitola. Já jsem vzkříšení a život, 11. kapitola Jana. Já jsem cesta, pravda a život ze 14. kapitoly a poslední bude Já jsem pravý vinný kmen z 15. kapitoly. No a ta mise, nebo proč vlastně tohleto téma, tak protože ten výrok Já jsem je takový provokativní v tom, že vlastně Ježíš těmi výroky si tak trošku jako osvojoval název, který původně patřil Bohu, protože když Bůh se potkal s Mojžíšem, tak Bůh se představil Mojžíšovi Já jsem, který jsem, JHWH. A vlastně ten základ toho slova i v té řečtině, ve kterém je napsaná Nová smlouva, tak vlastně má velmi podobný kontext a nádech. Takže budeme se bavit o tom, kdo je Bůh a kdo je Ježíš a jaké vlastně ty přídomky, které Ježíš k tomu přidává, nám můžou pomoct tom poznat lépe možná vlastnosti Boha, možná to, kdo Bůh opravdu je a co pán Ježíš, když tady byl na zemi, o sobě a o tom, jako jaké má božské vlastnosti, co o sobě říkal. To bude naše téma. Chcete nějaký koment, kluci?
2: Myslím, že to Já jsem je zajímavá série, že to vlastně jde k Ježíši, kým skutečně, jaké jsou obrazy, takže proto mě to jako docela rezonovalo a těším se na to a dneska na ten chléb života, to může být zajímavé, takže pojďme do toho.
0: Zajímá vás obsah No Filteru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
3: Já vždycky k tomu názvu jsem si říkal, že to musíme trochu přiblížit, a když jako se mluví o chlebu života, tak jsem chtěl, aby to bylo nějak spojené s tím Ježíšem, takže název toho kázání je Jak chutná Ježíš. Nebudu číst celý to podobenství, kdyby posluchače zajímalo, tak si můžou přečíst z Jana ze 6. kapitoly od 24. verše až po 59. verš. Je to hodně dlouhý text a je to i trochu jako složitější text, ale já budu číst jenom takový krátký úryvek, kde se tady ten výrok ukazuje. Já budu číst teda část. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří, má věčný život. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Necháme to trochu probublat. Máte nějaký první koment? Jestli ne, tak já hned možná uvedu. První myšlenka, která mě napadla, byla o tom, co je to vlastně chléb. Mm-hmm. Dneska, když se podíváme na chleba, tak většinou je to tak, že jdeme do obchodu a tam koupíme chleba. A vlastně nekoukáme se už na to, jak ten chleba vznikl. Mm-hmm. Možná bychom si ještě vzpomněli, že asi je nějaký pekář, který ten chleba upekl, možná v noci. To znamená, musel se obětovat, musel v noci jít jako a pracovat. Ale možná zajímavější ještě cesta toho zrna, které se proměnilo v tu mouku, a možná ještě, jak to zrno vzniklo a vlastně kde všechno a jakým způsobem a co všechno se zapojuje do toho příběhu chleba. To není moje myšlenka, já jsem jednou slyšel kázání od mého kamaráda Marka Kořínka, který právě u nás kázal a právě říkal, jak to vlastně máme s tím chlebem. Člověk, který žil v době Pána Ježíše, tak moc dobře věděl, co znamená připravit si chleba. Mm-hmm. Vy jste museli si to zrno a tu mouku připravit sami. Mm-hmm. Buď jste teda byli bohatí a koupili jste si, ale jste nebyli bohatí, tak jste si to museli vypěstovat. To znamená, byl tam ten příběh, který možná my už neznáme, že musíte mít pole. Aha. A když to pole nemáte, tak si ho musíte vyrobit. Když to vyrobíte, tak ho musíte připravit, to znamená zorat. Ideálně pohnojit, zvláčet, pak musíte vzít zrno, to někde musíte mít, zasít ho, musíte zalívat, musíte vyplevelit ho, musíte čekat, než zrno dozraje. Mezitím musíte samozřejmě taky věřit, že vám tu úrodu budoucí nezničí třeba nějaký živly, to znamená voda nebo vítr. Ve chvíli, kdy už vám to dozraje, tak musíte to obilí sežnout, musíte ho někam dovést, tam ho musíte vymlátit, musíte to vyfoukat, abyste mohli mít to zrno, musíte to zrno někam převést, kde ho budete mlít. Mm-hmm. Teprve pak máte mouku, pokračujeme dál, musíte zadělat kvas, ten kvas musí vykvasit, musíte z toho kvasu pak udělat těsto, to těsto musíte potom nechat ještě chvíli odstát, pak musíte rozdělat oheň v peci, musíte tu pec vyhřát, do té pece musíte dát chleba, upéct jej a teprve potom, když vám vychladne, máte příležitost konečně se najíst. Mm-hmm. A to si myslím, že je důležitý prvek toho, co Ježíš říká, když o sobě říká, já jsem chléb života. Mm-hmm. Takže tuhletu myšlenku pojďme možná teďka trochu rozvést a rozdiskutovat.
5: Tak, kdo začne chléb života, tak mně se vybaví takové to klasické, jakože jdeš pro rohlíky nebo pro chleba. A nevím, jak to dělají ostatní, ale já zásadně, když jdu pro rohlíky nebo pro chleba, tak vždycky to stojí 500. A je jedno, že vždycky vezmeš prostě věci navíc, jakože prostě to není jenom o tom, takže to mám spojené tady s touhletou činností, nějakou každodenní takovým tím dokupováním těch klasických, jak by se řeklo dneska, essentials, prostě nezbytnosti. A vždycky to je za 500 minimálně.
3: Takže, ale každopádně zhodneme se, že chleba byl jako základní a jo, po dlouhou dobu byl. Dneska už se opouští od chleba, ale byl základním stavebním prvkem jídelníčku mnoha a mnoha
5: jasně.
3: generací.
5: Ano.
3: To znamená i pro Židy, kteří byli v Ježíšově době, i pro nás, řekněme, když my už, jak říkám, to malinko opouštíme, byl chleba jako symbolem nezbytného životního cyklu, a nezbytnosti pro to, aby jsme vůbec mohli žít. Ve chvíli, kdy vám někdo dá chleba zadarmo, což se stalo tady v případě Ježíše, protože ten příběh byl těsně po tom, co Ježíš rozmnožil ty chleby, takže s něma tam tak nějak jako polemizuje, co to ten chléb života je a kdo ho dává. A vlastně malinko jim ukazuje, i v tom textu to zaznělo, že on je ten, který sestupuje z nebe. Takže ten chleba, a to je ta možná druhá hlavní myšlenka, je nějaká věc, která nahrazuje, nebo možná je větší, je mocnější a silnější symbol, než třeba měl Mojžíš na poušti, nebo národ izraelský na poušti, když dostával každodenně od Boha manu. Takže možná tohle je jako téma, že my už to taky nemáme, a to je možná ono, jo? My ani ten chleba nepoužíváme za zdraví dneska. Jo, jo. Ale dlouhou dobu to bylo jako vlastně nezbytnost, bez které jste moc nepřežili. Mm-hmm. A když to pak propojíme ještě s Ježíšem, tak vlastně jestli ten text a jestli celá ta věc kolem toho chleba života není o tom, že jíst chleba znamená žít, mm-hmm. a jíst Ježíše znamená taky žít, protože to tam taky zaznělo, já jsem chléb, ano. který vlastně vám dá život věčný.
5: Jasně.
2: Já si představuju úplně, jak Ježíš tam vlastně stojí, ti lidi kolem na něho koukají, dostali najíst před chvílí a teďka on jim říká, no, takže já jsem chleb života, jo. Co to pro ně vlastně fakt jako znamenalo, jo? Nevím, jestli to má nějaký úplně nějakou souvislost s tím, že předtím ten chleba dostali.
5: Má.
2: Jo, asi je to nějaký kontext, ale...
5: Určitě.
2: Tak to je první myšlenka, jako co jim to jako navodilo, a myslím, že to souvisí s tím, co jsi říkal, jako chleba to znamenalo spoustu práce a naplnění životní potřeby. Úplně esenciální, prostě nemáš chleba, umřeš, jo. Prostě chleba tvořil obrovské procento z toho, co snědli, že jo, maso to bylo úplně výjimečné tehda, takže měli chleba. To znamená, byla to životní potravina a taky si myslím, že to má význam v tom, že jim neřekl třeba já jsem maso života, jo? Nebo já jsem ovoce života. A je to právě proto, že tam byl nějaký proces. Takže chléb života znamenalo, já jsem to nejcennější, co můžete dostat a můžete vlastně uklidnit celé svoje tělo, celé svoje žití, pokud budete mít mě. Přesně myslím, tak. Že to je ta esence toho sdělení, nebo co ti lidé si pod tím představili, jo. A souhlasím s tím, že dneska je to úplně pokřivené, protože samozřejmě sacharidy, že jo, každý už se trošku jako hlídá dneska. To znamená, že uvažuji nad tím, kdyby to Ježíš říkal dneska.
3: To jsem měl jako otázku mimochodem.
2: No, co by řekl jako?
3: Přesně tak. Co by řekl? Maso, steak, ovoce,
2: no,
3: proteiny.
2: Něco, na co se těžko dělá, jo? Na chleba se těžko dělá, to platilo. Dneska to prostě je trošku jinak.
3: Ono, průmyslovou výrobou potravin se vlastně všechno změnilo, to si můžeme jako přiznat. A asi dneska nenajdeme potravinu, která by dokázala vlastně nahradit to, co vlastně my vnímáme, nebo možná už nechápeme v tomhle kontextu, ale ve chvíli, kdy zažíváte ten hospodářský rok a vlastně dostat se ke chlebu znamenalo prožít celý rok,
2: jo.
3: Tak znamenalo opravdu, jako, že to je od ledna do ledna. A jíst z chleba, který si sám vyrobím, znamenalo vlastně celý rok pracovat na to, abych mohl jíst.
2: Hele, tak co by to dneska bylo? Já fakt nevím, jako, jak by to dneska Ježíš řekl, jo?
3: No, aby to přiblížil naší generaci, tak jako opravdu netuším. Jestli by to bylo něco luxusního, třeba nějaký steak, T-bone steak, no, nebo nevím, nějaká jako, takováhle věc.
5: Právě naopak, ne? Něco, co fakt je jako každodenní záležitost. Tam je to, aby to bylo prostě
2: nezbytné. No to je pravda, to je jako denní, no.
5: Takže uh-huh. pro někoho by to bylo káva života, pro někoho by to bylo, já nevím, vajíčka ráno na snídaní života a někdo by z toho měl, nevím, prostě... A řekl bych, že to je něco takového, co někdo myslí, nebo jogurt, nebo něco takového nezbytného, co prostě potřebuje pro tu svoji rutinu denní.
2: Nebo nějaký lék, jako jo, přemýšlím, jo, vůbec jako...
3: Ale jo, může to být třeba i ten oběd, jo, protože co si budem, že jo, dneska asi si nedokážem představit život, že nemáme oběd. Tak já jsem ten váš denní oběd, který dostáváte, když v práci nebo ve škole nebo doma si uvaříte.
2: Jo.
3: Prostě jsem to, co je pro vás, abyste vůbec mohli žít nezbytné. Mhm. A každý si tam dá to, co už má rád dneska, ale tehda to bylo vlastně jednoduchý, protože pojmu chleba vlastně rozuměl úplně každý. Mm-hmm. A jo, možná se zeptejte sami sebe, jaká dobrota je to, co vlastně by dneska nahradilo slovo chléb.
2: Hele, Indoši, co ti k tomu napadá?
4: Mně jenom ta věc, že se přirovnává k něčemu, co, jak říkal Lukáš, vyžaduje takové úsilí, vyžaduje takové čekání, nevím, nemám to rozpřemýšlené. Nevím, jestli je to důležité, že se přirovnal k něčemu, co opravdu v tom výsledném produktu vyžaduje tolik předcházejících kroků a takové péče a zájmu. Že zemědělství není nic rychlého, to není mekkultura, vyžaduje péči, zájem a i celý proces vyžaduje spoustu obětí z lidských rukou a lidského umu. To mě v tom napadá.
3: Super.
4: Že to není ta ryba, jo, která nevyžaduje od člověka vlastně nic, kromě toho chycení a vykuchání. Jako. Že je to jakoby zemědělský produkt, který potřebuje proces.
3: Mhm, super. No a právě ty jsi to jako možná naťukl, to je docela zajímavý téma, že máš potraviny, které můžeš mít hned, jo, nevím, jdeš do lesa, najdeš houbu, tak z houby uděláš nějaký pokrm, nebo jdeš do sadu, utrhneš jablko a najíš se. Jo, je to vlastně jako, že bez tvého úsilí a bez tvé práce, nebo chytneš tu rybu, tak jako tam nějaké úsilí musíš udělat. Tak jenom jakože je ten rozdíl mezi tím, co jako dostáváš automaticky a tím, co musíš jako vydřít. Možná se tady dostáváme do toho Genesis a to jsme si říkali o přestávce, když jsme zastavovali na oběd. V potu tváře musíš dobývat svůj chléb a je tam ten chléb, mimo jiné. Není tam to zrno, je tam ten chléb. A tak jenom, že i tohle je přesně, že ten chléb je opravdu důsledkem a výsledkem tvrdé práce, jako toho, aby jsme vůbec přežili v tom světě, ve kterém jsme, i díky třeba tomu, že jsme nějak jako se oddělili od Boha. Mimochodem, ještě jeden verš, který by možná mohl být zajímavý, a to je, že i v modlitbě Páně, když se modlíte, tak je chléb náš vevzdejší, dej nám dnes. Mm-hmm. Takže je to jako propojené i s tímto výrokem, to znamená, opravdu je to každodennost toho pokrmu, který vlastně zabezpečuje život.
5: Jo, ale ta myšlenka toho je, že to je denní rutina, že to je denní opakující se proces a že Ježíš není jenom ten sváteční pokrm, který si dáš jednou za čas a nažereš se prostě a
3: nedělní oběd,
5: nedělní oběd. Ale je to ten každodenní, je to ta každodenní rutina. A mě by zajímalo, jak to pro tebe vypadá, ta každodenní rutina s Ježíšem, nebo co je to tvoje ochutnávání a ta chuť Ježíše?
3: Díky za to, že se vracíš k tomu názvu, jak chutná Ježíš. Jo, protože přesně, jakože každý den zakoušet chuť Ježíše, tak jako každý den chutná chléb, někdy máte ten tvrdý, oschlej, okoralej, někdy máte ten čerstvej, vonavej, takovej ten, jakože úplně s láskou hojíte a úplně se rozplýváte. Já miluju chleba čerstvej s máslem, jenom teď jsem začal slintat. Ale jako přirovnal bych to k tomu, jak vlastně zažíváš Ježíše, jo? Že někdy zažívat Ježíše jako jíst tvrdý chleba, protože jsem byl línej si jít koupit čerstvej chleba a našel jsem jenom ten zbytek toho tvrdýho. Někdy se mi stane, že najdu taky jako plesnivý chleba. To nechci přirovnávat, že Ježíš je to plesnivý, ale jako je to spíš o tom, že jako nemáš pak touhu, jako, nebo neřešíš to, co se ti děje ve tvém životě a vlastně pak najdeš jenom ty důsledky. A jako asi bych chtěl každý den zažívat Ježíše, jako mít ten čerstvej, teplej, vonavej chleba, který si připravím v tom duchu, ve kterém si ho připravuju. A ano, nedaří se mi a právě, proto si myslím, že někdy ten chleba nemá tu chuť, kterou by mohl mít, anebo není v té kvalitě, ve které by mohl být. Tak jenom, že i tohle je takové hezké přirovnání. Rád bych jedl Ježíše jako vonavej čerstvý chleb každý den.
5: Tak využijem dalšího hosta. Co pro tebe, Indoši, jaké to pro tebe je každodenně zažívat Ježíše nebo ochutnávat jako ten denní chleb?
4: Mě v té otázce jak ti chutná ten chléb, ti chutná Ježíš. Mě tam vyskočila myšlenka, že na mé straně u toho přijímání se může něco poškodit, kdy mi ten chléb nebude chutnat. A ten vstup k tomu, jestli mě něco chutná nebo nechutná, jsou chuťové buňky na jazyku. A že asi když vsunu prostě na tu svoji stranu nějaké chili anebo cokoliv jiného a pak budu chtít jíst ten chleba, tak ho nebudu cítit nebo mi nebude chutnat. A vzpomněl jsem si na svého syna, když jsem se ho ptal, Hinišo, jak ti to chutná? On mi odpovídal, dobře. Tak na tohleto jsem si vzpomněl a uvědomil jsem si, že mi někdy nemusí chutnat dobře. Mm-hmm. Že já můžu nějakým způsobem poškodit, patrně to bude v našem případě hřích, anebo dlouhodobý hřích, kdy mi prostě nebude chutnat Boží slovo, kdyby nebude chutnat Ježíš, že se to může stát.
3: Já mám možná ještě jednu myšlenku, a ta je spojená s tou manou, a že se i tobě, jako když já jím jako chleba, tak ti zevšední. Jo, jako jíš ho furt dokola, co si bude, mi ten vonavý chleba se občas přejí. A vlastně ta zevšednělost se stala i Izraelcům na té poušti. Měli tu manu a vlastně pak reptali, proč už jedli furt manu. A nikdy právě si myslím, že to máme jako s Ježíšem podobně, že vlastně nám to moc zevšední, už nemáme tu emoci toho, je to něco výjimečného, krásného, je to dobré ten chleba, když je čerstvý, tak koupím chleba, mám ho tam, jím ho, protože musím, protože jiné věci jako nemůžu koupit, nebo prostě nic jiného doma nemám. A stane se z toho taková ta všednost. A to si myslím, že jako někdy problém můj, nevím jak váš, že se z Ježíše stane taková ta rutina. A vlastně přestaneš si toho vážit. Přestaneš mít chuť na to. Jíst ten chleba, furt máš nějaké chutě, vyzkoušet něco jiného, tak i tohle může být jako hezké téma toho, že někdy se nám může Ježíš přejíst, proč ho jíme každý den.
2: Ono to přirozeně vede k tomu, takže jaký chutná Boží slovo, že jo? Ale ono to je, já jsem jako Ježíš, jo? Jeho moc, což Boží slovo je součást toho, ale je to taky jako jeho vedení a jako důvěra v jeho vedení v praktickém životě, jo? Že třeba, já jsem teďka prožíval, třeba když jsme jeli na Ukrajinu, já jsem měl nějaký sen nebo touhu přivést tam nějaký finanční dar. A věřím, že to bylo, že to rozhodnutí a tu částku, kterou jsem si určil, byla tak nějak jako inspirovaná Pánem Bohem. Prostě měl jsem pocit, že to je správně. No ale vybrali jsme sotva jako třetinu. Jo? A já bych řekl, toto je pro mě jako chléb života, který třeba mi ani nemusí někdy chutnat. Jo? Já, protože jsem si přál jako dovést víc a požehnat, tak mi to nechutná moc. Jo, prostě může říkám si,
3: v puse.
2: Hele, tohle to mi moc nechutná, jo, prostě třetina není prostě 100% a je to vlastně takové přežvíkávání a vlastně hned v průběhu třeba z toho víkendu tam, když jsem viděl, že se to nevyvíjí tak, jak jsem chtěl, ty sbírky, tak vlastně jako kdybych se učil vnímat i jinou dimenzi než rovinu, kterou jsem si já určil, jo? Když to takhle blbě řeknu, že vlastně dlouhodobě si myslím, že cílem i těch lidí, které jsme chtěli obdarovat, je dospělost a svým způsobem nezávislost. Jo? Tak snažím se v tom chlebu, který mi úplně nechutná, nebo prostě to musím přežvíkávat dlouho, hledat vlastně ten Boží záměr, proč to tak je. A já si myslím, že pro mě to je vlastně ten chléb života taky. Si říct, ano, pro dlouhodobý užitek je pravděpodobně lepší, aby oni se naučili vlastně ty finance jako generovat nějak, takže uděláme community of practice ohledně nějakého osobního třeba z podnikání nebo biznisu nebo něco. Je to možná lepší, než jim donést jako nějaký větší finanční dar, nevím, hele. Ale když se ptáš, jak mi chutná Ježíš, já bych řekl za poslední víkend, to bylo něco takového jako přežvíkávání tady tohohle toho a naučit se vlastně ten chleba přijímat takový, jaký jako je, no. Tak to je jedna věc. Ještě druhá, která mě napadla, a myslím, že to je spíš myšlenka do speciálu. Myšlenka, jestliže Ježíš je chlebem života a my ho máme následovat, my ho máme kopírovat, co to je, a to je možná otázka na vás, byli jste někdy chlebem života pro druhé, nebo je to vůbec tak správné přemýšlení, jo? To spíš házím do placu, nebo byl pro tebe někdo tím chlebem, že prostě se ten Ježíš v něm zrcadlil a prostě to takhle zafungovalo, tak to jsou věci, které mě napadají k tomu.
3: Super, tak to rozmyslíme.
5: Skvěle. A skvělý přechod do No Filtru speciál. Lukáš, jenom krátké zhrnutí té myšlenky, možná okay. Pozbuzení tak na závěr.
3: Jsme v sérii Já jsem, to znamená jahovského výroku, který si tak trochu jako osvojil Ježíš tím, že tam vždycky přidal nějaký přívlastek, takže jsme v prvním díle ze 7. To si můžete pustit třeba ještě jednou na začátku nebo poslechnout. A dneska jsme se zabývali tím Ježíš jako chléb života, nebo já jsem chléb života, a přídomek bylo, jak ti chutná Ježíš. Jak ti chutná Ježíš. A vlastně, co jsme na to přišli, nebo na co jsme přišli, no, že vlastně chléb je věc, která nás provází nebo provázela člověka za celou dobu jako každodenní záležitost, protože to je běžná potravina, kterou musí každý člověk jíst, a že vlastně je spojená s tou dřinou a s námahou a s tím, co bohužel bylo prokletí na začátku, že v potu tváře budeme jíst svůj chleba, ale zároveň jsme si řekli, že jsou různé chutě toho chleba podle toho, jak jsme na tom s tím, jestli umíme si vážit nebo přijímat to, jak ten chleba ten daný den chutná a jak my možná si uvědomujeme to, co za tím chlebem všechno je. Tak milí posluchači, zkuste přemýšlet o tom, jak vám dneska chutná Ježíš.
5: Díky, uslyšíme se za týden.
3: Mějte se krásně.
0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
6: Je i pro nás Ježíš esencí, něčím nezbytným, co potřebujeme a po čem toužíme každý den? Jak nám Ježíš chutná? Otázky pro osobní přemýšlení a hledání. Druhá část tohoto letního reprízovaného seriálu nese název Já jsem světlo. Na tento Ježíšův výrok se protagonisté pořadu zaměří v pondělí 11.15.

Doznívá skladba Sám s mojím mestom kapely All Tight z alba Všetě, kde si doma z roku 2025. Tou písní, která bude následovat, je skladba Dojemná od Jiřiny Džiny Čunkové. Skladba, která vychází z biblického textu z Izajášova proroctví 54. kapitoly.

0: Z 11. červencového dne minula 5. hodina. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. 5.15 bude čas pro pořad Život víry, ve kterém uslyšíme příběh Marie Macákové o její cestě za Ježíšem. Teď posílám Jana Knížka s písní Hlásám Hospodinovo jméno.
1: Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

Mít s Kristem osobní vztah, to předznamená všechno ostatní. A přesně o tom bude vyprávět paní Marie v pořadu Život víry. Také její vyprávění jsme pro vás v čase letních měsíců vytáhli z archivu. Ještě předtím Jana Zibalová s písní Vecinové.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Mé jméno je Marie Macáková, žiju v Opavě a chtěla bych říct své svědectví, jak jsem poznala Pána Ježíše Krista. Protože jsem pracovala ve školství, kde se v době totality nesmělo mluvit o Pánu Ježíši, tak jsem ho neznala a rodiče mě k tomu nevedli, takže jsem ani ho nehledala. Ale po revoluci přišla situace a byla velká změna, že se mohlo mluvit o Pánu Ježíši, mohlo se dělat různé přednášky. A tak mi jednou potkal nějaký mladý muž, který mi dal do ruky pozvánku na evangelizační shromáždění. A já jsem si řekla, že by mě to zajímalo. Tak jsem tam přišla. Bylo to v roce 1992 a byla to evangelizace, kdy anglický kazatel a misionář nám přednášel, jak působil v Africe a v Indii a v Československu nebyl poprvé. Náš kazatel byl tehdy David Javornický a ten právě toho misionáře uváděl. Potom po přednášce nás vybídl, kdo by měl zájem ještě se dovědět víc o Boží zprávě, takže může zůstat a že můžeme ještě více hovořit. Tak jsem zůstala a potom jsem ještě byla pozvána do církve, kterou právě vedl, že v neděli je tam shromáždění. Tak jsem si řekla, že tam teda půjdu, protože mě to zajímalo a byla jsem velice nadšena tím svědectvím a taky písněmi, které zpívala manželka toho našeho kazatele. V neděli jsem přišla, nikoho jsem tam neznala, akorát toho kazatele, a byl tam i ten přednášející misionář Andersen. Já jsem si sedla do první řady a teď oni řekli, že budou zpívat píseň a já, protože jsem to tam neznala, tak jsem neměla zpěvník. A velice mě dojalo, když právě on mi ten zpěvník rychle dal do ruky a mohla jsem zpívat s nimi. Byla to tehdy píseň Pán Bůh je láska, která doteďka je v mém srdci velice tak oblíbená. No a pak jsem začala navštěvovat shromáždění i biblické hodiny a čas plynul a já jsem pracovala ještě stále ve školce v normální, kde se stále ještě o Bohu nehovořilo, ale dostala jsem nabídku, když se tady utvářela nová křesťanská mateřská škola, že tam chyběla jedna síla, jestli bych tam nenastoupila. Tak jsem měla velké dilema, protože jsem byla 20 let v určitém kolektivu a teď vedle mě stála moje kolegyně, která čekala na to, co já řeknu, a v telefonu čekala druhá paní ředitelka, která zase taky čekala, co já řeknu. Ale bylo to silnější. Řekla jsem tedy, že to beru, a nastoupila jsem jako, to ještě ta školka nebyla v provozu až od září, protože se tam ještě muselo mnoho změnit a připravit všechno, co je třeba k tomu. No tak to bylo velké rozčarování, ale protože jsem byla ještě takový mladý křesťan, tak jsem se necítila na to, abych učila jako už děti, jako o té víře. A protože ta školka dojížděla ještě tam ročníky dětí, které tam chodili předtím, a než šli do školy, tak tam to jedno oddělení ještě bylo, takže jsem tam v tom oddělení pracovala. A viděla jsem v těch jiných odděleních, jak se pracuje s dětmi, když má člověk v sobě víru a může to těm dětem předávat. Je to vlastně nejkrásnější, co může být, protože už od mládí ty děti nejvíc vnímají tu boží lásku. Je to láska a lásku všichni potřebujeme a nejvíc taky ty děti. Takže jsme nastoupili v září, teda jsme otevřeli třídy a já jsem ale měla velké obavy a měla jsem také i zdravotní problémy, takže jsem se moc necítila. Začalo mi hučet v uchu a musela jsem navštívit lékaře, protože práce mě hodně unavovala, protože hluk dětí a šumění v uchu to nějak nejde dohromady, takže lékař mě nechal vyšetřit a po zjištění jako vyšetřením CT byla určena diagnoza, že je to nádor na sluchovém nervu a že je třeba operace. Tak jsem začala slibně, ale za 2 měsíce vlastně jsem skončila, protože jsem měla termín na leden 93 tu operaci na neurochirurgickém oddělení v Ostravě a čekal mě velký boj. Ale protože jsem byla už s těmi lidmi ve sboru, kteří mě utěšovali a říkali, už máš Pána Ježíše, tak se neboj, všechno dobře dopadne. Tak jsem to tak cítila a řekla jsem, Pane Ježíši, dávám se do tvých rukou a operace bude dílo lékařů. A jestli se to podaří, tak budu vděčná a celý život další ti budu děkovat a vděčit za to, že jsem mohla ještě žít, protože mám děti a těším se na vnoučata. Takže jsem se chystala na ten rok, na tu operaci. Ve shromáždění byli milí lidé, kteří mě podrželi a modlili jsme se. Také jsem ještě před operací byla i pokřtěna, což mě utvrdilo v tom, že je Pán Ježíš se mnou a že se nemám bát, že to všechno dopadne podle jeho vůle. Tak operace proběhla, bylo to těžké a když jsem se probudila, tak jsem říkala, Pane Bože, já žiju. Tak to bylo tak silný okamžik, že všechny ostatní problémy nějak šly stranou a říkám, já to všechno musím zvládnout. A nečekané pro mě bylo, když ještě v Ostravě v nemocnici mě navštívili 2 manželské páry ze sboru, kteří přijeli za mnou a ujišťovali mě, že všechno dobře dopadlo. Tak stále vidím ty 4 hlavy, stále na ně vzpomínám a stále si to připomínáme, protože jeden ten manželský pár už zde není, ale druhý pár žije a jsme v současné době stále ve spojení, no ve shromáždění. Takže to byl ten velký boj, který jsem prožila a tak jsem si uvědomila, že ta zkouška velká přišla až, když jsem toho Pána Ježíše hledala a našla. Že kdyby to bylo předtím, tak nevím, jak by se k tomu postavila. Ale víme, že Pán Ježíš nám neslibuje lehký život, že nám přináší zkoušky, ale z těch zkoušek nám přináší taky východisko. A to je naše naděje. Protože život bez zkoušek není život. To by nebylo ani dobré, protože když prožíváme problémy a snažíme se je řešit, tak máme radost, když je vyřešíme ve své spokojenosti nebo s boží pomocí ku prospěchu věci. A tak se dál začal odvíjet můj život po operaci. Byla to dlouhá cesta, protože přišla rehabilitace. A rok nemocenské znamenal, že se asi do práce už nevrátím. Bylo to v té době dost těžké, protože jsem měla teprve 45 let, takže do důchodu jsem měla ještě daleko, ale žila jsem, měla jsem Pána Ježíše a ostatní přijde. Rehabilitace přešly, uzdravovala jsem se, i když při operaci jsem měla vlastně hlavu úplně vyholenou, takže mě nikdo nepoznával. Naštěstí byla zima, nosila jsem čepici, potom už vlasy dorostly a taky tvář byla trochu strnulá, ale všechno se dalo rozcvičit. A teď jsem byla před rozhodnutím nebo před takovou situací, která nastala, že po roce nemocenské se jde před komisi, jestli se vrátit do práce, anebo jestli vám dají invalidní důchod. A tak opět jsem si říkala, jak to já tam přebudu, protože na to jsem nebyla vůbec připravena. Ale říkala jsem si, zdraví je přednější, a protože po operaci zůstaly určité následky, které mi nedovolovaly, abych se opravdu věnovala plně své práci a měla zodpovědnost za děti, které by mi byly svěřeny. Takže to dopadlo i tak u komise, kdy jsem řekla, že mám problémy takového rázu, že si netroufám v té práci pokračovat. Komise uznala situaci a dostala jsem invalidní důchod. A teď jsem zůstala doma a říkám, ale co teď? Když jsem se podívala z okna a viděla jsem, jak jdou děti třeba na procházku, tak se mi srdce sevřelo. Ale řekla jsem si, musím hledat jiné cestičky. A protože jsem byla zvyklá pracovat s dětmi, s lidmi, s rodiči a stále komunikovat, tak jsem si říkala, že něco musím začít. A tak jsem začala přes charitu, protože tam se setkávají lidé s různými problémy a s různými postiženími. A tak jsem se tam cítila celkem dobře. Mohli jsme si povídat, mohla jsem tam dělat ruční práce a taky jsem byla mezi lidmi. Že? Život šel dál. Chodila jsem do shromáždění, protože jsem byla pokřtěna, tak jsem byla uznána jako pravoplatná členka církve, ale doma to nebylo růžové, protože manžel je nevěřící, tak to bylo těžké, ale vždycky mi jenom jedna sestra řekla, buď ráda, že ti nebrání. Tak jsem mohla v neděli do shromáždění ve čtvrtek na biblickou. A opravdu mi nebránil, abych pokračovala v cestě za Pánem Ježíšem. A tak šel čas, děti dospívaly, syn se oženil, dcera se vdala, takže mám vnoučata a rodinu, kterou mám ve sboru, tak to bych nevyměnila. To je moje velká opora a velká síla. Takže jsem ráda, že jsem poznala Pána Ježíše a že jsem mohla odevzdat svůj život. A šel čas a loni se stalo to, že manžel nečekaně odešel, ale protože jsem chtěla udělat pro něho to nejlepší, tak jsem udělala pohřeb křesťanský, kde náš kazatel měl slovo a bylo to moc pěkné. Je pohřben ve svém rodném městečku. a já na něho vzpomínám s láskou, i když to bylo někdy těžké. A tak učím se žít bez muže, ale protože mám svůj sbor, máme skupinku, máme ženy a děláme různé akce, tak se necítím osamocena a cítím se opravdu dobře ve sboru a jsem vděčná za svoji boží rodinu a když můžu, tak to řeknu i nakazatelně, jak jsem vděčná a jak jsem ráda, že mohu věřit Pána Ježíše, který za mě zemřel, za mé hříchy a že i ty hříchy byly. Takže děkuji za tu situaci, jaká je. Zdravotně jsem na tom celkem dobře a snažím se, jak můžu. Nejraději pletu papučky pro miminka, které mi dělají radost, když je můžu rozdávat na různé směry. Takže takový je můj život.

0: Když jste šla tenkrát poprvé do sboru, bylo to proto, že vás to zajímalo? Proč jste přišla pak znovu?
1: No, protože mě to zajímalo a protože sama jsem rodinu neměla, nebo jsem nevyrůstala v rodině, tak jsem po té rodině velice toužila a tam jsem ji nalezla, protože všichni jsme si sestry a bratři a opravdu tam se cítím nejlíp. Mám rodinu, mám syna i dceru, ale bohužel nejsou věřící, takže Pán Ježíš má různé cesty, tak doufám, že i pro ně je nějaká cesta.
0: Nedlouho potom, co jste se rozhodla, že budete patřit Bohu, že budete součástí církve, tak přišla ta velká zkouška v podobě nemoci. Nebylo to pro vás překvapení? Neříkala jste si, proč to Bůh dopouští zrovna v době, kdy jste ho našla?
1: No právě, že jsem si říkala, díky Bože, že jsem tě našla, protože teď vím, že ten problém není na mě, ale že to je ve tvých rukou, že to je Boží milost, jak to dopadne. Takže pochybnosti byly, ale opravdu jsem byla ráda, že jsem toho Boha měla a že jsem mohla věřit tomu, že je to v jeho rukách, protože v nemocnici jsem viděla další případy nešťastných žen po operaci páteře anebo hlavy a ty měly zoufalé myšlenky a zoufalé volání, jak budou dál žít. A já jsem měla někdy touhu jim říct o tom, o Pánu Ježíši, že se teď nebojím, i když budou situace těžké, ale s Pánem Ježíšem se dá všechno překonat. A tak to bylo a tak to je. A za to jsem vděčná. Je to 26 let.
0: Kdyby se vás někdo zeptal, jaký je Bůh, jak ho znáte, co byste mu řekla?
1: No, Bůh je milostivý. Bůh je láska a lásku všichni potřebujeme a toužíme po ní a někdy to hodně vyspíváváme právě v písních, které texty jsou tak opravdu takové modlitby o Pánu Ježíši a o jeho lásce.

Máte-li touhu předat druhým příběh vaší cesty k Ježíši Kristu nebo svědectví o boží dobrotě, trpělivosti a lásce? Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese radio7@radio7.cz nebo přes sociální sítě a my váš příběh rádi pošleme dál. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pátek 11.15. Hovořit bude Pavel Šmídla, případně můžete v pondělí od 8.30 ladit pořad Stopy, ve kterém se dostane na životní příběh Pavla Kohla.

A Million Lights je píseň Michaela W. Smitha o kráse božího stvoření. O tom, že i hvězdy zpívají o boží velikosti.

0: Šestá hodina raní se přiblížila a to je čas předat moderátorskou štafetu. Z brněnského studia Rádia 7 se loučí průvodce nočním časem Kuba Lofítek. Kéž je Rádio 7 v celém sobotním dni povzbuzením na vaší životní cestě. Buďte s Bohem.
1: Povstanáte, je nový den.

O 6. hodině raní vás v sobotní den 11. července z Rádia 7 zdraví Klára Litterová a přeje vám dobrý start do tohoto víkendového dne. A protože je to i den prázdninový, přeji vám o to větší odpočinek a pohodu. I když chápu, že ne všem se tohle poštěstí, v každém případě boží blízkost, s tou můžete počítat, ať jste kde jste a ať vás čeká cokoliv. Bůh je naše jistota. Něco z rozhlasových pořadů pro radost a povzbuzení vám nabídnu po následující písničce. Písnička se jmenuje Zavolej a zpívá Jindřich Černohorský.

Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit, když nevíš, kudy dál, kterou

Ve 6:45 zahájíme den modlitbou a čtením z Bible, konkrétně z Janova Evangelia 14. kapitoly a 27. verše. Večeře Páně je jedním z důležitých odkazů, které Ježíš zanechal své církvi. Blíže si ji projdeme s Romanem Touškem v biblických zamyšleních. Texty věnované Večeři Páně otevíráme od 6:45. Kde hledat sílu, když prožíváme dny plné radosti a vítězství? Ale i chvíle těžkých starostí a proher. První díl nového seriálu o duchovní zbroji, inspirovaný 6. kapitolou listu Efeským, nás zve k tomu nejzákladnějšímu, k načerpání síly

u Boha skrze modlitbu. Zaposlouchejte se do modliteb podle Bible od 7. hodiny. V 70 letech zbalit vše a jít tam, kde vám ukáže Bůh, aniž byste znali cíl. Muž, který dostal velké zaslíbení pod rozzářenou hvězdou oblohou, je hrdinou dalšího rozhovoru ze série o velkých biblických postavách. O Abrahamovi bude řeč v 8 hodin v rozhovoru Kateřiny Hodecové a faráře Československé církve husitské Petra Šandery. A od 9:30 je pro vás připraven výlet s letní pohlednicí.

Otevřeme si Bibli v Novém zákoně v Janově evangeliu. Ve 14. kapitole čteme 27. verš. Čtu z ekumenického překladu. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí, říká Ježíš v Janově evangeliu svým učedníkům. Předtím mluví o tom, že až on sám odejde, dá Bůh jeho otec věřícím jiného přímluvce, ducha pravdy, který je naučí všemu a připomene jim vše, co Ježíš říkal. Dá jim ducha, se kterým do našich uší a duší přijde pokoj Boží. A to se už stalo. Při svém uvěření v Pána Ježíše Krista jsme dostali ducha Božího. V každém z nás si udělal příbytek a každému z nás dává rozlišení, rozlišná obdarování a skrze něj v nás Bůh koná své skutky. Pokoj Boží však Duch Svatý dává bez rozdílu všem. Díky němu si můžeme být jisti Boží blízkostí, přítomností a klidem. Víme totiž, že nejsme sami, ale že v každé chvíli je s námi Bůh. Bůh, který nás miluje, pro kterého je každý z nás nesmírně důležitý. Je to Bůh, který po nás touží. Chce s námi prožívat i ten dnešní sobotní den, ve všem, co budeme dělat, s kým se budeme bavit, co budeme prožívat, jak se budeme cítit. Je prostě s námi. Mluvme s ním a využijme toho, že nás provází. Můžeme se ho ptát třeba na to, co právě potřebuje člověk, se kterým se za chvíli setkáme. Nebo s ním rozmlouvejme o tom, jak mu můžeme odevzdat ještě větší kus svého srdce. Máme v sobě Boha. To je úžasná věc. Přítomnost Ducha Svatého nám dává jistotu, že Bůh ví o všem, co se nám děje. To je ten pravý pokoj. Rozměr, který přesahuje náš běžný život. A můžeme si být jisti, že naše životy a prožitky jsou v těch nejlepších rukou. Nemusíme se chvět úzkostí z pozemských strachů. Víme totiž, že máme připravený příbytek v nebi pro náš skutečný věčný život. Tento svět je pouze předzvěstí věčnosti. To, co dnes považujeme za jedinou realitu, jednou pomine. Radosti i starosti tohoto světa skončí a nám se otevřou věci, které dnes nedokážeme pochopit. Máme se na co těšit. A nebude to trvat dlouho. Lidský život je krátký, jak se píše v Jakubově listu ve 4. kapitole. Co je náš, co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Ale i s tímto pozemským životem Bůh počítá. Nejsme v něm sami ani opuštěni. Bůh je přímo v nás. A kdo chce, může si ho představit třeba jako přítele, který sedí přímo vedle něj. Bože, děkujeme ti, že jsi tu s námi, že vidíš, co děláme, co prožíváme, s čím bojujeme, čím se trápíme, ale i z čeho se radujeme. A ve všem jsi nám nablízku skrze Ducha Svatého. Ty víš, proč se nám dějí různé věci. Za některé si můžeme sami, za jiné ne. A ty sám ze své zkušenosti víš, jak těžké je někdy zvládat tento život. My však víme, že v tomto světě kráčíme s tebou a z toho se radujeme. Tvá láska a přítomnost dávají našemu pozemskému životu hluboký pokoj a potěšení. Jsi kotva, která drží i v té největší bouři, protože ji nesvírá naše slabá ruka, ale tvá věrnost. Ty, který jsi stvořil vesmír, držíš ve svých dlaních i náš dnešní den a my ti za to děkujeme.
Amen.

0: nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Posloucháte Rádio 7.

Večeře Páně je jedním z důležitých odkazů, které Ježíš zanechal své církvi. Blíže ji budeme procházet s Romanem Touškem v biblických zamyšleních. První díl, úvod, nám představí biblická úvaha za chvíli ve 6:45.

Po celou historii existence církve křesťané na všech úrovních promýšleli a diskutovali význam Večeře Páně a dosah této slavnosti do jejich života. Žel došlo k tomu, že tato svátost, přestože odráží zásadní skutečnost sjednocení Božího lidu se svatým Bohem skrze oběť Pána Ježíše Krista, se paradoxně stala zatím nepřekonatelnou hradbou a rozdělením mezi některými církvemi. Pokud nemáme pokračovat v tomto trendu, je nezbytné vracet se k základům Večeře Páně i samotné existence církve, a to na biblickém podkladě. Další podmínkou je ochota vzdát se svých představ a nechat mluvit Pána církve, který tuto večeři strojí a každého člověka k ní zve. Večeře Páně odráží v podstatě celý smysl křesťanské víry, a proto není jednoduché postihnout její smysl a dosah v plné šíři. Z celé šíře a hloubky významu Večeře Páně připomeňme to, na čem se naše setkání u stolu Páně zakládá. Bratr kazatel Fazekaš jednou řekl, že původním smyslem Večeře Páně je zvěstování Ježíšovy smrti. Není to o kultu, není to o obřadu, ale o Pánově lásce k nám. Chléb a víno je především zárukou a pečetí od samotného Boha, že dílo spásy je pravdivé a reálné. Večeře Páně je nám příležitostí k pokání a zároveň ujištěním o odpuštění veškeré naší viny. Její nenahraditelnost je ale také v tom, že k ní přistupujeme jako společenství, čímž se dotýkáme samotných pilířů Kristovy církve. Než se pustíme do samotného přemýšlení nad Večeří Páně, bude dobré připomenout si alespoň některé biblické texty, které k Večeři Páně ukazují. Zásadní starozákonní událostí, kterou považujeme za základ a předobraz Večeře Páně, je bezesporu hod beránka, který předcházel vyvedení Izraelců z Egypta. Poslední ranou Hospodinova soudu nad Egyptem bylo vyslání anděla smrti, který měl za úkol pobít všechny prvorozené. V každé rodině někdo zemřel, kromě Izraelců, kteří označili dveře svých domovů krví velikonočního beránka. Ten dům anděl smrti pominul. Krev beránka tehdy způsobila dvě věci. Jednak ochránila Izraelce před Hospodinovým soudem a kromě toho přinesla osvobození Izraelců z egyptského otroctví. Oba motivy ve Večeři Páně můžeme vidět. Kromě tohoto místa v Bibli je ale celá řada jiných, která naznačují souvislost s Večeří Páně. Například setkání Abrama s Hospodinovým knězem Malkísedekem, kdy vrcholným okamžikem tohoto setkání bylo přijímání chleba a vína. Jiným příkladem je seslání many během putování Izraelců z Egypta do zaslíbené země. Pán Ježíš připomíná toto místo a pojmenovává manu jako chléb z nebe, ke kterému se sám v zápětí připodobňuje. Když Hospodin ustanovil smlouvu s Izraelci na Sinaji, máme u této události zvláštní informaci, že poté všichni zúčastnění, tedy Hospodin, Mojžíš a izraelští starší, jedli a pili. Z novozákonních textů stojí samozřejmě v popředí slova ustanovení samotné Večeře Páně, která se konala v rámci židovského hodu beránka. Je tam psáno: když bylo po večeři, vzal Ježíš chléb, vzdal díky, lámal jej a dal učedníkům se slovy: vezměte a jeste, neboť toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Ta slova pokračují dál. Když pročítáme evangelia, pozorného čtenáře přímo praští přes uši, když narazí na podobná slova i v jiných souvislostech. Například když Ježíš sytil zástup a v zápětí říká, že on sám je tím chlebem, který musí každý jíst, aby měl věčný život. Tehdy vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzdal díky, lámal chleby a podával učedníkům a zástupům.
Podobně, když přišel po vzkříšení se dvěma učedníky do Emaus. Tito učedníci ho poznali teprve v momentě, když vzal chléb, vzdal díky a lámal. O lámání chleba následně čteme ve Skutcích apoštolů a můžeme si být jisti, že se jednalo o večeři Páně. Posledním místem, kde se tato formulace objevuje, je chvíle, kdy byl apoštol Pavel eskortován do Říma a loď, na které se plavil, ztroskotala. Tam bylo Pavlovo lámání chleba povzbuzením pro ostatní pasažéry a podnětem k tomu, že se upokojili a po mnoha dnech přijali pokrm. Jedno ze zmíněných míst si zaslouží přeci jen trochu výraznější připomenutí. Je to krásný příběh o nasycení zástupů. Ježíš měl 12 učedníků, tedy apoštolů. Z nich mu nejbližšími spolupracovníky byli 3, Petr, Jakub a Jan. A z těch 3 mu byl úplně nejbližší Jan, o kterém čteme, že je to učedník, kterého Pán miloval. A jinde, že při poslední večeři ležel Ježíšovi v náručí. Když Jan ve svém evangeliu něco popisuje, dávejme velice dobrý pozor. Když popisuje nasycení zástupů, je dobré si všimnout některých detailů, které v ostatních evangeliích nejsou. Protože Jan jde do mnohem větší hloubky než kdokoliv jiný. Zřejmě proto, že měl opravdu k Ježíšovi nejblíž. Předně je zajímavé, že Jan ve svém evangeliu nezmiňuje ustanovení večeře Páně. Namísto toho přináší svědectví o tom, že Ježíš umyl svým učedníkům nohy. Ale tu zásadní zvěst o Ježíši jako o chlebu života zasazuje právě do příběhu o nasycení zástupů. Motiv, který chci z tohoto příběhu vyzdvihnout nejvíce, je ten, že Ježíš všem přikazuje, aby se posadili. Pak vzal ty chlebíčky, které mu přinesl jakýsi chlapec, vzdal díky, lámal je a dával všem. Není tam zmínka o té organizaci, kterou popisují ostatní evangelisté. Je tam jen Ježíš, který má chleba, a hladový dav, který ten chleba přijímá. Součástí toho davu jsou i jeho učedníci. I oni totiž mají hlad a i oni potřebují ten Ježíšův chléb. Je to nejryzejší popis večeře Páně. Žádná organizace, jen Ježíš, který podává svůj život, a hladoví lidé, kteří ten život přijímají a sytí se jím.

Další zamyšlení biblické úvahy uslyšíte zase v pondělí v 6 hodin 45 ráno. Kazatel Roman Toušek se bude zamýšlet nad Božím vítězstvím.

Po písničce od skupiny Spotlight nás 7. hodina pozve na Rádio 7 k repríze pořadu Modlitby podle Bible. Spolu s Danou Kéningovou se zamyslíme nad tím, jak a kde čerpat a hledat sílu k životu.

Posloucháte sobotní vysílání Rádia 7. Máme 11. července po 7. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Klára Litterová. Před námi je repríza pořadu Modlitby podle Bible. První díl nového seriálu o duchovní zbroji, inspirovaný 6. kapitolou listu Efeským, připravila Dana Koeningová.

Vítám vás u dalšího pokračování pravidelné relace modliteb podle Bible, ve kterým vás k pravidelným modlitbám podle čteného biblického textu zve Helena Brdečková. Ode dneška budeme několikrát otevírat Bibli v listu Efeským v 6. kapitole a budeme mluvit o tom, jak nás chce Pán Bůh do našich každodenních bojů, malých i velkých, vyzbrojovat. Budeme mluvit o víře, pravdě, spravedlnosti, spasení a podobně. Ty nám Pán Bůh připravuje, abychom se do nich oblékli. Cílem pořadu je vytvořit spolu s vámi společenství na modlitbách, ve kterých se chceme nechat vést, inspirovat a učit biblickým textem. Doporučuji, abyste si k poslechu pořadu také přinesli písmo, nejlépe v ekumenickém překladu, ze kterého budeme číst během relace. Tak budete moci sledovat text a mít ho před očima během našeho ztišení. Písně a hudba, které v pořadu budou znít, vytváří též čas pro naše modlitby. Chtěla bych na úvod otevřít Bibli v 65. žalmu. Jeho druhým a třetím veršem se můžeme nechat inspirovat ke vstupním modlitbám. Pro vás, kteří s námi sdílíte tento pořad poprvé, chci vysvětlit, že se často modlíme tím způsobem, že nejdřív čtu text tak, jak je zapsaný v Bibli, pak jej převádím do své modlitby podle toho, jak mě inspiruje, a obvykle potom navazuje písnička, která vytváří prostor pro naše individuální modlitby na základě přečteného textu. Pokud vám můj způsob, jakým mě text inspiruje a jak se podle něj modlím, nevyhovuje, nenechte se jim manévrovat, ale předkládejte své modlitby Bohu nezávisle na mě. Věřím, že jste už měli čas si oddíl nalistovat, můžeme se tedy začít modlit. Žalm 65, verše 2 a 3. Ztišením se sluší tebe chválit, Bože na Sionu, plnit tobě sliby. K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.

Stišením se sluší tebe chválit, Pane Bože. A ve stišení k tobě s radostí přicházím. K tobě, který slyšíš modlitby i moje, přichází veškeré tvorstvo. Přicházím i já.

tomto a několika následujících dílech modliteb podle Bible budeme číst z Bible o tom, jak nás Pán Bůh chce připravovat do pokušení, čím nás chce vyzbrojit, abychom mohli obstát i v těžkostech, které nám život přináší. Nenechává nás bezbranné, ale chce nás vyzbrojovat jako vojáky do války. Centrálním textem, ke kterému se budeme často vracet, je oddíl zapsaný v 6. kapitole listu Efeským od 10. do 18. verše. Apoštol Pavel se nechal inspirovat při jeho psaní nejspíš římskými vojáky, kterých vídal kolem sebe dost a dost. My kolem sebe teď žádné Římany z přelomu věků nemáme. Možná nebude na škodu, když zapátráme v literatuře, abychom si takového ozbrojence dovedli lépe představit, třeba na internetu, nebo v komiksu o Asterixovi a Obelixovi, nebo ve filmech. Přečteme nejdřív celý oddíl a pak se vrátíme k jeho úvodu. Efeským, 6. kapitola od 10. do 18. verše. V ekumenické Bibli má oddíl nadpisek Výzbroj proti zlému. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

0: Můžeme Pánu Bohu podle tohoto textu děkovat za to, že nás chce proti všemu zlému v našem životě vyzbrojit. Můžeme se modlit třeba takto. Děkuji ti, Pane Bože, že mě chceš dávat sílu a že mě chceš nechat zakoušet tvoji velikou moc. Děkuji ti, že mě chceš dát plnou Boží zbroj, abych mohla odolat všemu zlému v mém životě. Děkuji, že mi připomínáš, že nevedu boj proti lidem, ale vedu boj duchovní. Děkuji, že mi připravuješ plnou Boží zbroj, abych se mohla v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Děkuji ti, Pane Bože, že mi dáváš pravdu jako pás, který mě chrání, že mi dáváš spravedlnost jako pancíř. Děkuji ti, že mě chceš uschopnit k pohotové službě Evangeliu pokoje. Že mi připravuješ vždycky víru jako štít, který mě má chránit, aby mě nezraňovaly ohnivé šípy od zlého. Děkuji ti také za tvoji přílbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží, které mi připravuješ. Děkuji ti, že se můžu v každý čas modlit a prosit v Duchu svatém, bdít na modlitbách a vytrvale se za všechny přimlouvat. Amen.
1: 1, 2, 3, 4.

Zaměříme se teď na první čtyři verše tohoto oddílu. Efeským, 6. kapitola od 10. do 13. verše. A tak, bratři, svoji sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Pavel tu obrací naši pozornost jinam, než jsme zvyklí se dívat. Označuje našeho nepřítele. Když prožíváme konflikt, obvykle se naše pozornost soustřeďuje proti člověku, s kterým jsme ve sporu. Ale apoštol Pavel se snaží nasměrovat nás jinam, ne proti člověku, ale na prvním místě na náš osobní duchovní boj, na to, abychom zůstali stát v pravdě, ve spravedlnosti, ve víře. Jistě na prvním místě v lásce. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla, píše Pavel. Také Pán Ježíš zažíval pokušení, kterým se musel bránit. Podívejme se na jedno obzvlášť těžké, je zapsáno v Markově evangeliu v 8. kapitole. Můžeme číst od 27. do 33. verše. Tento oddíl popisuje situaci, kdy Pán Ježíš mluví se svými učedníky o tom, kdo je. V 8. kapitole Markova evangelia od 27. do 30. verše se píše o Petrově vyznání. Marek 8, 27 až 30. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnice u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal, za koho mě lidé pokládají. Řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. A za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. Na jiném místě v písmu je přidaný komentář Pána Ježíše, ve kterém Petra chválí a říká mu, že mu to zjevil Otec v nebesích. Pokušení, o kterém chci mluvit, je zapsáno hned dál za těmito verši. Text pokračuje. Marek 8, 31 až 33. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Ježíš začne mluvit o utrpení, které ho čeká, a Petr, právě Petr, kterého Pán Ježíš před chvílí chválil, že mu určité věci dal poznat Bůh Otec, začne jednat nemoudře. Domlouvá Pánu Ježíši a vlastně ho zrazuje od jeho rozhodnutí poslouchat Boha Otce. Jak to muselo být pro Pána Ježíše Krista lákavé? Jak Petr mluví jednou s velkou moudrostí a v zápětí úplně bez poznání a bez moudrosti. Ale Pán Ježíš neútočí proti Petrovi, ale proti pokušení, kterému je skrze Petra vystaven. Neříká, jdi mi z cesty Petře a už mi nechoď na oči. Ale brání se pokušení a dobře rozpoznává duchovní útok a brání se mu. Můžeme během další písničky přemýšlet o svých pokušeních a trápeních a hledět v nich obrátit svou pozornost od lidí a věcí na duchovní podstatu našeho pokušení. Vím, že na to je doba jedné písničky hodně krátká. Můžeme alespoň začít. Pane Ježíši, prosím, nauč mě bránit se v pokušení.

Náš čas se chýlí k závěru. Vraťme se k 6. kapitole listu Efeským a nechme se inspirovat verši 10 až 13 k uzavírající modlitbě. Efeským, 6. kapitola od 10. do 13. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

Další modlitby podle Bible si můžete naladit na Rádiu 7 zase za týden o tomto čase. Pro dnešek se s vámi loučí 10. veršem 6. kapitoly listu Efeským a požehnaný týden přeje Helena Brdečková. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci.

Premiéru dalšího dílu Modliteb podle Bible uslyšíte v neděli ve 21 hodin. Zazní druhý díl ze série Boží zbroj s názvem Pás pravdy.

V občanském kalendáři má dnes svátek Olga. Olga je ženské jméno slovanského původu, je celosvětově velice oblíbené a má mnoho podob. Vedle Oliny, Oli i Olinky patří i Helga. Základem tohoto původně severského jména je slovo Heiling, čili svatý, a jméno se většinou vysvětluje jako ta, která přináší spásu. Jméno přinosli z Ruska v 9. století skandinávští osadníci, kteří založili Kyjevskou Rus. Toto jméno nosilo mnoho ruských kněžen. Nejznámější z nich žila v 10. století a byla manželkou knížete Igora. Po smrti svého chotě vládla Kyjevské Rusy za svého nezletilého syna Svjatoslava. Svým podaným vládla velice tvrdě a její ústava má velký význam v dějinách ruského zákonodárství. Byla také dobrou diplomatkou, podnikala zdařilé kroky ke zblížení své země s říší byzantskou, kde byla okázale přijata a nechala se tu pokřtít jako Helga. V křesťanském kalendáři svůj svátek neslaví i Benediktové. Základem tohoto jména je latinské slovo Benedictus, což znamená požehnaný. Benedikt, kterého dnes připomínáme, má přívlastek z Nursie a žil v 6. století. Byl to právě on, kdo uvedl v život heslo Ora et Labora, modli se a pracuji. Založil mnišské společenství, které se podle něj označuje Benediktíni. Tento řád mimo jiné značně přispěl k růstu středověké kultury. Všem dnešním oslavencům přejeme požehnaný a radostný den, ať se vám daří myslet na příjemné věci a můžete si dopřát i něco pěkného. Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache?

Chvíle se vzpomínkou na události a osobnosti, které můžeme propojit s dnešním dnem 11. července, začneme rokem 1960, kdy byla v naší zemi přijata ústava nahrazující ústavu z roku 1948. Název Společného státu Čechů a Slováků byl přejmenován z dosavadní Československé republiky na Československou socialistickou republiku. K tomu se připojil i nový státní znak. Slovo socialistická zmizelo z názvu 28. března 1990. Vydrželo tedy celé další trvání komunistického režimu u nás. Ten padl následkem sametové revoluce v listopadu 1989. Července 1850 se narodila Annie Armstrong, která stála u zrodu misijní unie žen v USA v roce 1888. Annie pomáhala v komunikaci mezi jednotlivými denominacemi, místními sbory a misionáři, kteří působili v terénu. Každý rok napsala v této věci ručně okolo 18 000 dopisů. Července 1933 se narodila Olga Havlová, první manželka bývalého prezidenta Václava Havla. Za budoucího prezidenta se provdala v roce 1964, kdy pracovala jako uvaděčka v divadle na Zábradlí, kde se s ním také seznámila. Narodila se v Praze na Žižkově v početné rodině. Vyučila se v Baťově továrně, kde posléze také pracovala. Aktivně působila v českém disidentu. V roce 1979 spolu založila výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Od téhož roku vedla samizdatovou edici Expedice. Počátkem roku 1990 založila výbor Dobré vůle a o dva roky později byla zaregistrována nadace Olgy Havlové. Zemřela po dlouhé a těžké chorobě v roce 1996. Roku 1856 zemřel Josef Kajetán Till, český dramatik, spisovatel, novinář. Till výrazně zasahoval do dění na české divadelní, literární, ale i politické scéně ve 30. a 40. letech 19. století. Připomeneme si jeho zásluhy o vznik pozdější české hymny i spousta báchorkových a jiných divadelních her, historických dramat a tak dále. K dnešnímu dni roku 1937 připomeneme úmrtí amerického hudebního skladatele George Gershwina, autora například slavné Rapsodie v modrém či opery Porgy a Bess. Komponoval klasickou hudbu, ale úspěch měla i jeho hudba populární v podání velkých jazzových zpěváků, jako byla Ella Fitzgeraldová, Frank Sinatra, Billie Holiday nebo Miles Davis. A vzpomeneme i rok 2023, kdy dnešního dne zemřel Milan Kundera, česko-francouzský spisovatel žijící od roku 1975 ve Francii, kde mu bylo nabídnuto místo hostujícího profesora na univerzitě ve francouzské Remeši, později i na univerzitě v Paříži. Kunderovým nejznámějším dílem je Nesnesitelná lehkost bytí. Dále připomeneme díla například Kniha smíchu a zapomnění, Život je jinde, Nevědomost či drama Jakub a pán.

O hrdinovi, který se vydal za Bohem, aniž by věděl, kam dojde, si bude v 8 hodin v pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 povídat Kateřina Hodecová s farářem Československé církve husitské Petrem Šanderou. Poslouchejte už za chvíli.

Z Rádia 7 vás v sobotu 11. července srdečně zdraví Klára Litterová. Na 8. hodinu pro vás máme připravený pořad Klíčové slovo, který se zaměří na další slavnou postavu Bible. Bude to Abraham. O jeho odvaze jít do neznáma si povídá

0: otci Abrahamovi. Člověku, o kterém tuší asi i nečtenář Bible, že byl významný a důležitý. Zároveň to byl člověk, který má velký vliv a přesah, protože dostal velké boží zaslíbení. K tomu i mnohému jinému se dostaneme v dnešním rozhovoru s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Srdečně vás vítám, moc se těším na to, k čemu dojdeme. Když se pro vás řekne jméno Abraham, co se vám hned vybaví na tu první dobrou?
1: Tak určitě praotec víry. Osobnost, ke které se vlastně vztahují tři monoteistická náboženství, prostě osoba, kterou to všechno vlastně začalo. A potom pochopitelně další, taková ta jeho lidskost, určitá dokonalost v některých ohledech a zároveň slabost zase v jiných. Tahle ta kombinace prostě dodává takové věrohodnosti té osoby. Prostě není to takový hrdina, který nemá chybičku, ale zároveň je to prostě osoba, která může oslovit a můžeme se v jistém smyslu v ní poznat my všichni, kdo o víru všelijak zápasíme.
0: Když se Abraham poprvé objevuje v Bibli, v jaké je to situaci?
1: No, je to vlastně situace, řekněme, po potopě v rámci obnovy lidstva, takového toho naplňování božího plánu. A tam se objevuje jako osoba, s kterou Bůh počítá, která je zhledána hodnou toho, že dokáže tu účast na tom božím díle přijmout a také správně uskutečnit. Čili je to takové, prostě objeví se tam to jméno, je to takové nenápadné, ale postupně vidíme víc a víc, že prostě toto je ten důležitý první článek toho řetězu, na který pak navazujeme vlastně my všichni.
0: Myslíte tímto výjití z Cháranu, z Kaldejského Uru?
1: Ano, to mám na mysli, to znamená takový ten krok do něčeho nového, o čem on sám tak úplně neví, nebo on je to pochopitelně otázka, jestli věděl přesně kam jde, nebo prostě opravdu šel do neznáma, ale když bychom to vzali, myslím, že v listu Židům v té 11. kapitole slavné, kde máme tu takovou tu galerii těch velkých svědků víry, tak tam se výslovně říká, šel do neznáma. A musím říct, že tedy tenhle ten rys toho šel do neznáma na boží hlas, to byl takový veliký první dojem, který na mě Abraham udělal, když jsem začal číst Bibli a začal se zajímat tady o ty příběhy. Totiž moje první setkání s Biblí bylo s Novým zákonem a já jsem byl strašně zvědavý na ten starý, na tu část, ke které jsem se zatím nedostal a jakmile jsem dostal celou Bibli, mě to dal můj pan farář, co mě křtil ke křtu, tak jsem se vím, že hned ten den odpoledne vrhl a začal jsem číst. A tady to šel do neznáma, mně prostě přišlo úžasné. Myslím, že mě to oslovilo, že jsem v té době, kdy jsem sám cítil, že jsem tak nějak na počátku své cesty víry, tak jsem si říkal, ano, to je přesně ta situace, ve které se můžu taky tak trošku poznat. Ne, že bych se chtěl srovnávat s tou postavou, ale ona mi ukazovala něco, co vlastně prožívám i já, takže v tomto smyslu mě tady právě toto oslovil. Poutník do neznáma.
0: Vy jste použili jméno Abram a to je vlastně pravda, že příběh začíná u Abrama.
1: Ano, přesně tak.
0: Kdy bylo Abramovi změněno jméno?
1: Bylo mu změněno vlastně v rámci smlouvy nebo znamení smlouvy. To znamená, až po nějaké době, jako myslím si, že to tak odpovídá nějakým možná 10-15 letům pobytu v té kenánské zemi. Čili do té doby on byl Abram a v souvislosti se smlouvou a jaksi se znamením obřízky, která na to je vázána, tak došlo ke změně jména. Abram se stal Abrahamem.

0: celým svým domem prostě vyšli úplně do neznáma. To je přece obrovský impuls a člověk si musí být takovým impulzem opravdu jistý.
1: To určitě. No, když bychom to brali podle toho, co nám říká Bible, tak si myslím, že to nebylo nic obvyklého, že to byla skutečně taková změna, která musela jaksi zapůsobit na celé to okolí. Prostě rozchod s dosavadní minulostí a musíme uvážit, že on to nebyl žádný chudák, byl to zřejmě občan velmi dobrého postavení, slušného majetku, to znamená, měl za sebou opravdu takové ty jistoty sociální a ekonomické a zřejmě i politické, to se pochopitelně jenom domýšlíme, ale z hlediska toho, co se dál vypráví třeba o tom, kolik měl majetku, tak to prostě nebyl nějaký nevýznamný člověk v tom svém městě. To je vůbec taková otázka, jak vlastně to oslovení probíhalo a jak se to, protože v tomto smyslu je písmo velmi stručné, což je vlastně takový jeho rys, že některé věci, které by naše zvědavost ráda věděla, tak nám neprozrazuje. Ale vzhledem k tomu, že Abram byl vlastně předákem nějaké jako velké, bohaté skupiny lidí, tak to určitě muselo znamenat taky nějakou komunikaci uvnitř té skupiny, komunikaci se Sárou. My vlastně máme jenom to, takové to ujištění, že on v tomto smyslu šel do neznáma, ale věděl, co dělá, věděl, na čí hlas se do toho neznáma vypravuje. Čili lidsky to bylo neznámo, ale z toho svědectví vidíme, že věděl, komu důvěřuje, jakým způsobem se ten hlas stal, to si můžeme opravdu jenom domýšlet, ale určitě takováhle změna nebyla ve své době obvyklá. A možná to tak platí o každé době, že my prostě si vytváříme určité, zaujímáme, hledáme si místo ve společnosti, na něco navazujeme a vlastně tak nějak z toho i žijeme, z toho dědictví po předcích, nejenom v tom materiálním slova smyslu. Takže toto všechno on měl, a v jisté chvíli se rozhodl to opravdu radikálně opustit, odejít, takže si myslím, že to byl určitě ojedinělý krok.
0: Hrají v Abrahamově příběhu nějakou roli ty geografické souvislosti, odkud vyšel a kam přišel?
1: Tak určitě. Máme tam tu zmínku o Kaldejském Uru, potom Cháran. Prostě jsou to místa, kde ti pozdější Hebrejové cítili, tady jsou naše kořeny. V těch paroteckých příbězích je to ještě patrné. Ono se jako nějak třeba přemýšlí o tom, jaké jsou souvislosti, co mohou mít společného Ur a Cháran. Jsou na to různé domněnky, ale možná ten základní impuls prostě byl v tom vydat se určitým směrem. Čili Úr je úplně na jihu a Cháran je na severu Mezopotámie. Čili v podstatě, když si vezmeme, že jdete z Mezopotámie v tehdejší době do Kenaánu, pozdější země zaslíbené, tak musíte jít na sever, hodně na sever. Tam se cesta stočí na západ, až dojdete k moři a pak zase jdete směrem na jih a dojdete do té země. Nedá se jít přímo na východ, protože tam je velká poušť a tudy nevedly žádné cesty, takže má to určitou logiku, ten Ur, Cháran a pak dál, ale je možné, že to je právě takové to, že člověk pozná některé věci, si uvědomí souvislosti až z odstupu. Tak jako i my třeba, když Bůh zasahuje do našeho života v nějakých takových momentech, tak my vnímáme ten jeden určitý moment, že máme třeba udělat to, nějaký krok a teprve později, když se ohledneme zpátky, tak zjistíme, ty předchozí kroky měly taky logiku, ale my jsme to v té chvíli ještě nevěděli, ale teď je to zřejmější, tak možná takhle nějak, ale to jsou moje domněnky, to jenom tak z toho mála, co ten biblický text prozrazuje, se pokouším vyvodit.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu se budeme věnovat praotci Abrahamovi, významné, výrazné postavě Starého zákona, o které si dnes povídám s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. My jsme v minulém vstupu byli s Abrahamem na cestě z Kaldejského Uru směrem do Cháranu. Jaké byly další životní příběhy a takové ty možná i boží doteky a zásahy v životě Abrahama?
2: Abraham se dostává do Kanaánu, tedy do té země, kde potom budou žít jeho potomci a vlastně žijí dodnes, když ta historie byla velmi složitá. A tam se pohybuje v tom Kanaánu jako host nebo jako příchozí. My bychom dneska řekli jako osoba, která požívá právo nějakého azylu. Čili není plnoprávným občanem té země, ale je respektován těmi obyvateli. Obývá v té zemi ty části, které jaksi nejsou tolik obydleny těmi Kanaánci. Oni žili spíš v těch nížinách a městech. A Abraham se pohybuje v takových těch místech, kde jsou víc kopce nebo které jsou blíž k té poušti. To znamená, to jsou vlastně místa, kde může nacházet pastvu pro svůj dobytek, protože jeho hlavním majetkem byla velká stáda ovcí, koz především, a potřeboval pastvu a vlastně za tou pastvou také putoval po té zemi, čili pohybuje se v zemi. Jsou některá místa, kde je vidět, že se zdržoval více. Jsou to spíš ta místa na jihu, hlavně Hebron a Ber Shebat, což je do dneška taková oblast úplně toho jihu, kde začíná Negev. A když se pohybuje v té zemi, tak také na určitých místech buduje oltáře Hospodinu a vzývá jeho jméno. To znamená tiše, nenápadně, ale zřetelně vlastně dává taková první znamení víry v Hospodina v té krajině. Mluví se o tom, že to bylo božiště třeba Mamre nebo posvátná dubina Mamre. Prostě místa někde poblíž, kde ti Kanaánci uctívali své bohy, ale on neuctíval svého boha na jejich oltářích, ale vybudoval extra oltář svému bohu a vlastně putuje tou zemí jako takový vyznavač, takový ctitel boha, který ho povolal z Cháranu. Dostane se také i mimo kanaánskou oblast, dostane se do Egypta v čase hladomoru, v čase neúrody, kde vlastně hledá útočiště, což v tehdejší době v té zemi nebylo nic neobvyklého. Nakonec vlastně můžeme říct, že tak to nějak anticipuje tu budoucí cestu svých potomků, to znamená usazení v Kanaánu, odchod do Egypta, návrat z Egypta. Toto všechno můžeme z toho jeho života dovozovat. No a přitom také jako člověk prodělává určité zkoušky, krize, kdy někdy obstojí lépe, někdy třeba je to problematické, ale vším tím poctivě projde a vždycky má tu vazbu na Boha, který ho zavolal z toho Cháranu.
1: Kdy dostal Abraham poprvé to boží zaslíbení o obrovském potomstvu?
2: No, asi takový nejvýraznější text je ten známý moment z 15. kapitoly knihy Genesis, kdy v noci Bůh promlouvá, to je ještě pořád Abram, a mluví o potomstvu a že prostě dá tuto zemi potomkům. A v té chvíli si Abram tak posteskne a říká, ale co mi chceš dát, Hospodine, já toho potomka pořád nemám. Vypadá to, že v té době už, řekněme, je takových možná 10 let v té zemi, čili žije už 10 let tedy tím zaslíbením, aniž by se jako něčeho dočkal. A je to takové tedy postesknutí a potom Bůh vyvede ze stanu pod hvězdné nebe. A je to ta známá scéna, kdy Bůh mu říká, podívej se na nebe a dokážeš-li spočítat ty hvězdy, tak bude s tvým potomstvem. Nepůjde ani se číst. Pak je tam taková jedna věta, myslím si, zcela klíčová věta v Abramově životě, totiž i uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal jako spravedlnost. Je to jedna krátká věta nebo souvětí a tvoří jeden celý verš. V podstatě ty verše jsou tam třeba jako delší, ale tady toto je jenom tato jedna věta, tato jedna myšlenka. To je moment, kdy Abram vlastně přijal toto zaslíbení. Je to na jednu stranu velmi jasné, na druhou stranu je pro nás velikou otázkou, co se to vlastně vnitru Abrama stalo. Tady bych řekl, že ty úplně nejklíčovější věci v životě těch velkých postav víry, ale i třeba naší víry, jsou takové, že my můžeme pouze konstatovat, to byl Bůh. Nevíme jak, nedovedeme to nějak přesně vysvětlit, ale jsme si jistí jednou věcí, totiž, že tato reakce byla Božím darem.
1: O Abrahamovi víme, že ten jeho život byl košatý a jak jste sám říkal na začátku, ne vždy se mu vlastně všechno dařilo, nebo ne vždy obstál v těch zkouškách. Takže podle té věty, která říkáte, že je stěžejní, je víra to, co si Pán Bůh na člověku nejvíc cení?
2: Určitě. Vlastně tam je to, započítal mu to za spravedlnost, to říkají vykladači, to je termín vlastně z kultické oblasti. Prostě přinášíte oběť Bohu a než tedy ta oběť je dána na oltář, tak ti, kdo provádějí ty obětní obřady, tak také se dívají na to, v jakém stavu je to obětní zvíře a prostě konstatují, jestli je ta oběť přijatelná, jestli může být přinesena na oltář. A tam se používá to slovo, které se překládá, jako bylo to započítáno. Čili svojí vírou, tím, že Abram uvěřil, tak vlastně Bůh konstatuje, toto je to správné, toto je to akceptovatelné. Ta věta naznačuje, že tento postoj víry je přinejmenším se jako adekvátní tomu přinášení obětí a možná něčím mnohem víc. To je to, co Bůh hledá, aby člověk věřil. Jo, ta linie pak jde dál, kde se mluví o tom, že Bůh hledá víru a spravedlnost a milosrdenství, že mu na tom záleží víc než na kultických obětech. Což pochopitelně neříká, že kultické oběti jsou bezcenné, ale jenom to nastavuje nějak to správné pořadí hodnot, které patří k tomu základnímu biblickému vyučování. To znamená to, že v tu chvíli Abraham vlastně uznal Boha za pravdivého, za to, co Bůh řekl, že je pravdivé, pevné, neochvějné, i když člověk třeba neví, jakým způsobem se to uskuteční, tak toto Bůh řekl, to se mi líbí, to je to, co od člověka očekávám. A v tomto smyslu bych řekl, že to je opravdu klíčová věta pro Abrahama, teda ještě pořád je to Abram. A také vlastně je to věta, která udává směr i nám. Můžeme říci, že i u nás Bůh hledá tento postoj, abychom ho uznali za pravdivého. To, co říká, to, co zaslibuje.
1: Tam myslím, že je velmi důležité, že to uvěření, to odevzdání té své důvěry Bohu se děje opravdu v čase, kdy nevidíme, jak to skončí a kdy hlavně. Protože z Bible vyplývá podle časových údajů, které jsem tam vyčetla, že poprvé dostal Abraham zaslíbení potomstva, když mu bylo 75, ale jeho syn se narodil, když mu bylo 100.
2: Ano, přesně tak.
1: A 25 let v životě lidském, to je tady pořádná část lidského života. Žít jenom ze zaslíbení?
2: Přesně, ano, to jsem si také uvědomil. je to dlouhý úsek. A ono, když se řekne víra, tak že to není jenom nějaký ten impuls, kdy já teď uvěřím, ale kdy já jaksi unesu tady tu dlouhou dobu a stále budu doufat a očekávat. V tom, bych řekl, taky je ta síla nejenom v takovém tom nějakém, řekněme, vzplanutí, ale v té vytrvalé důvěře, kterou Abraham ze Sáru vlastně dokázali jaksi unést, až dospěli do toho bodu, kdy se ty věci naplnily.
1: Nicméně i tady máme ještě zápletku, protože přece jenom celých 25 let čekat nevydrželi. A zkusili si pomoci jakousi zkratkou. Jak to vnímáte vy jako farář, teolog? Co to je za zkoušku? A vlastně nakolik rozhoduje to, když padáme v Božích očích?
2: To je opravdu jako velice těžká otázka. Myslím si, že no, jak bych to řekl, abych vlastně je otázka naší víry, jakým způsobem se ty boží věci uskuteční a jaký podíl na tom máme třeba my lidé. Protože to se nedá odvodit z toho nějaké všeobecné pravidlo. Prostě jsou situace, kdy vidíme, že Bůh očekává také lidskou iniciativu a v tomto smyslu bych asi Abrahamovi a Sáře to nevyčítal. Řekl bych, prostě přemýšleli o tom, věřili, že Bůh jim potomka dá a jako zároveň si říkali, jestli třeba nemáme my tomu nějakým způsobem pomoci jako lidé, jestli do toho nemáme vložit něco sami ze sebe. A tak prostě přijali tady toto rozhodnutí, které se nakonec ukázalo, že nebylo dobré nebo přivodilo celou řadu komplikací. Já jsem teď nedávno dělal duchovní cvičení celé vlastně na téma Abrahamova života. A potom, když jsem mluvil s těmi účastníky, tak speciálně toto byla jedna z oblastí, kde se ti lidé cítili hodně oslovení, protože říkali taky, já nevím, musím v životě se také rozhodovat sám, hledám Boží vůli, ale nevím. A teď říkali, co když já mám třeba také nějakého Izmaela, který... No, tak to je ten lidský pohled, bych řekl. Kdybych se měl odvážit nějakého pohledu Božího, což je asi jako nepatřičné, tak bych řekl, prostě Bůh akceptuje to rozhodnutí Abrahama a Sáry, je věrný v tom svém zaslíbení, to znamená i tomuto potomku zaslíbení dá tomu Izmaelovi nebo Išmaelovi a dokonce se ho ujme v takové kritické chvíli, protože tam máme i takový ten moment, kdy ta Hagara utíká v tom těhotenství nebo potom i později s tím dítětem a ocitá se opravdu na nebezpečí života. Vypadá to, že má pocit, že prostě zemře, že v těch podmínkách to je pouště a tak dále. A Bůh se jí ujme. Bůh jí dá také zaslíbení. Bůh jaksi projeví zájem o to její strádání, to znamená, ona se díky tomu taky dostane se jí velkého zaslíbení, kdy ona jaksi zakusí to setkání s Božím poslem a ví, Bůh mě vidí, Bůh vidí moje trápení. To znamená, já bych z toho vyvozoval to, že prostě Bůh do těch chybných kroků Abrahama vstupuje a projevuje věrnost a slitovnost i vůči té Hagaře, vůči tomu potomku, ale zároveň jasně říká, ta linie, kterou to půjde dál, to bude jiný potomek, který přijde. Takže řekl bych, je to takové, jakože Bůh ty naše chybné kroky je schopen ve své dobrotě a moci nějak zakomponovat do těch svých plánů. Ale to neříkám, že to je jedno, ale prostě, že i tady je vidět, že byli připojeni do toho plánu Božího a Bůh to zaslíbení, které dal té Hagaře, také dodržel. Že to z toho vznikne taková komplikovaná historie, to je další stránka věci, ale prostě Bůh je tedy ten, kdo je schopen a ochoten nějakým způsobem to tam zakomponovat, protože on je věrný člověku, takže snad takto bych velice neobratně kolem toho se pohyboval.
0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu jehož hostem je farář Československé církve husitské Petr Šandera. Si povídáme o praotci Abrahamovi. A v minulé části rozhovoru jsme mluvili tedy o výjití Abrama, tenkrát ještě z kaldejského Uru, a také o zaslíbení, které dostal od Boha, zaslíbení početného potomstva, na které ovšem musel několik desetiletí čekat. A během té doby se i se svou manželkou pokusili situaci nějak řešit. Bůh to přikryl, ale na druhé straně stále trvalo to jeho zaslíbení a jeho konkrétní plán o narození syna z těchto dvou manželů, kteří už nicméně byli staří v téhle době. A pokud se nepletu, tak při narození nebo zaslíbení jejich syna, navzdory tomu věku a stáří, Bůh říká, že u Boha není nic nemožného. Tatáž věta zazní o mnoho let později, když se anděl baví s mladičkou Marií, ta říká úplně stejnou větu. U Boha není nic nemožného. Proč vlastně je narození potomka tak často nějakým božím nástrojem v životě lidí? Protože očekávání dítěte, neplodnost, se vlastně v Bibli opakuje poměrně často jako nástroj nějakého božího řízení.
2: Četl jsem v jednom takovém pojednání, že to vypadá, jakoby v tom těch počátcích božího lidu Izraele ten jako velký problém byla právě neplodnost, že vlastně mnozí ti lidé, kteří pak tu historii utvářeli, že to vypadalo, že se ani nenarodí nebo nemohou se narodit. Já si to osobně vykládám tak, že Bůh nás opravdu vede a ukazuje nám, že skutečně on tvoří věci, které z lidského pohledu jsou, se zdají nemožné nebo nepravděpodobné. Prostě abychom se naučili spoléhat opravdu na něho a na tu jeho moc, která je překvapivá. Vlastně takové to, ani by se to nemělo stát, nebo nejsou k tomu žádné předpoklady, ale to nikterak nebrání jemu, aby ty věci se staly. A ta linie opravdu jde od, řekněme, od té Sáry až k Marii. A jako není divu, že ve všech těch případech zaznívá tato věta, co pak to pro Boha je nemožné. Mně se ještě vybavuje takový ten moment v evangeliu, kdy učedníci jsou zděšení, tam je ten rozhovor s tím bohatým mládencem a říkají, kdo tedy může být spasen? A Ježíš na to odpovídá, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. To znamená opravdu, abychom se učili, se nebáli situací, které se zdají, že jsou naprosto ztracené
1: a neřešitelné.
2: To si myslím, že je takový asi velký důraz té biblické víře. Ocitneš-li se v neřešitelné situaci, tak si řekni ano, a teď jsem teda přesně tam, kde jsou ti bibličtí svědkové a Bůh zasáhne. A velmi často to je zřejmě jinak, než jsem si představoval, než očekávám, ale stane se to. Oslovuje mě takové jedna sestra, řeholní sestra z jednoho katolického společenství, tak ona, když oslovovala Boha, tak velmi ráda o něm mluvila jako o pánu nad nemožným. Že ty nemožné situace jsou tou hlavní doménou, kde vlastně, když se ocitneme, tak si můžeme říct, tak a teď, teď jsme tam, kde opravdu bude jednat Bůh sám. No, to je něco, čeho bychom se neměli děsit, ale naopak bychom měli si říct, ano, to je ono. Teď jsem v jádru těch biblických příběhů a tady bude při díle Bůh. Tak beru to jako takovou školu, protože my se to učíme a to jsou možná i ty roky, které musel projít Abraham, aby toho byl schopen to tak přijmout. No, tak asi tak to.
1: Jsme tady v situaci, kdy se konečně rodí ten syn zaslíbení. Dávají mu jméno Izák, to je Smíšek.
2: Ano, ano.
1: A proč zrovna Smíšek?
2: No, ano, je to s tím příběhem spjato, kdy přijdou ti tři pocestní a ti vlastně oznámí v podstatě Abrahamovi, že v tom obvyklém čase, jak to bývá, po těch 9 měsících přijdou a Sára bude mít syna. Prostě to takhle oznámí, tady už je to zcela konkrétní a tam je ta kouzelná scéna, kdy Abram je s těmi hosty a Sára je ve stanu a poslouchá. Tam se mně vždycky líbí, jak ta Sára jako vykoná ty všechny věci a potom pochopitelně naslouchá, protože je zvědavá, kdo by nebyl. A teď slyší toto a přestože oni žili v těch zaslíbeních, tak Sáře to najednou přijde k smíchu a začne se smát v tom stanu a ten jeden z těch pocestných říká, proč se Sára směje? A Sára taky tak krásně lidsky prostě říká, já jsem se nesmál, kde pak? To je jako kouzelné, ale tenhle ten smích podle toho příběhu dá jméno tomu chlapci. Možná bych ještě řekl, že ten smích, ten, co je to Jichak, je vlastně takový smích, jako ne, že se jen tak jako lehce pousmějete, ale je to takový smích, jak bych řekl, jako takový jako laškovný, takový jako opravdu, že se skutečně opravdu velmi dobře bavíte. Prostě jo, je to takový jako silný smích, i když tam je, že se smála vnitru, no, jak si uvnitř sebe říká ten příběh, tak ona se tak směje. A teď je pochopitelně otázka, jak ten její smích vyložit, protože my máme tendenci to chápat trošku jako takové, jako takové káravé, jako Sára se smála. Ale já si myslím, že můžeme také ten smích chápat jako, řekněme, takový smích vykoupených, nebo smích těch, kdo se dočkali vysvobození. Jo? Můžeme si tady vzpomenout prostě na tu Sáru, která konečně je u toho cíle, konečně se to stane. A někdy člověk reaguje takovým způsobem, že prostě takové to uvolnění vede k tomu, že se smějeme. Že? Slyšel jsem o lidech, kteří prostě, když prožili takové nějaké hluboké setkání s Duchem Svatým, tak se smáli. Ne, že by se posmívali, ale byl to takový ten smích té úlevy, smích takové té radosti, jako máme, jak v těch stanech spravedlivých se ti lidé mohou smát. Tak já bych byl nakloněn, možná, že se mýlím, ale byl bych nakloněn ten Sářin smích brát jako ten smích těch vykoupených, těch lidí, co jsou šťastní, že se toho dočkali, že pro ně najednou to zaslíbení není takové někdy v budoucnu, ale už to má ty konkrétní rysy. No a je krásné, že ten chlapec tohleto jméno prostě ponese. On se směje. Jo, je to takový krásný příslib toho zaslíbení. Připomenutí té historky a zároveň takového toho smíchu těch spravedlivých, vykoupených, tak takhle nějak bych to vnímal. A přijde mi, že Bůh v tom příběhu není ani takový, jakože by byl káravý, by ten, ale je tam opravdu ta otázka, proč se, Sáro, směješ? Je to takové to poopravení těch věcí. Prostě člověk by řekl, normální je divit se, ale pro Boha Bůh se spíš diví tomu, že někdo reaguje takovým zvláštním způsobem. Ale řekl bych, že nakonec to všechno je přijato a chlapec ponese tohleto krásné jméno, on se směje. Říkám, můžeme to brát jako ten smích těch vykoupených a v tom jeho příběhu, který nebude lehký, tak prostě jakási ozvěna toho smíchu, příslib toho smíchu vykoupených v Božím království, můžeme to tam vidět a můžeme to z toho jména čerpat.
1: Nicméně smích, radost z narození syna je po několika letech ještě prozkoušený. Abraham je postavený do velice těžké zkoušky, kdy mu Bůh říká, pojď nahoru Moria, abys obětoval svého syna. Nevím, jak tomu Abraham mohl vůbec rozumět. Ten Bůh, který byl pro něj ten důvěryhodný, se kterým vyšel z toho kaldejského Úru, který ho chránil, který mu zaslíbil syna a pak mu ho i dal, tak najednou ho po něm chce zpátky?
2: To je opravdu asi jako veliká zkouška, vrcholná zkouška Abrahamova života. On jich prodělal řadu, ale toto si myslím, že je takový vrchol. A ona Bible nám moc neprozrazuje, co se odehrává uvnitř těch lidí. U Abrahama máme vždycky, Bůh řekl jdi, tady mu řekl jdi do země Moria a máme tam prostě Abraham poslechl. Je to takové konkrétní, prostě brzo ráno vstal, připravil osla a vzal všecko potřebné a šel. Co si myslel, nevíme, můžeme jenom vlastně z takového toho rozhovoru, což je taková velmi silná část toho příběhu, kdy už je v té zemi Moria, už jdou na tu horu, jde s tím synem a je tam takové to, otče, tak máme tady dřevo, oheň, máme obětní nůž, ale kde je ta oběť, kde je ten beránek? A Abram mu řekne synu, Bůh sám si vyhlédne beránka ke své oběti, že prostě očekával, že prostě
1: že se ještě něco stane.
2: Ta situace, že se ještě něco stane. Přesně tak. A ono se skutečně stalo, ale jako musíme projít tím napětím té chvíle, protože nikdy není psáno, že se stane. On v to doufá nebo naznačuje tady tím. Případně ještě i to, co řekne těm svým sluhům, těm mládencům, řekne, vy tady počkejte, my s Hochem půjdeme, vzdáme Bohu poctu, pokloníme se a pak se vrátíme. Tak z toho můžeme usuzovat, že prostě čekal, že Bůh něco udělá, že to nepůjde až do tohoto strašlivého konce. No a jinak si můžeme jenom představovat prostě ten vír těch otázek, které se museli Abrahamovi honit hlavou, ale tak jdou, je tady jakási naděje, jakési očekávání a jsou na té hoře a tam se tedy stane to, co je takovým asi opravdu vrcholným momentem i co se týče poznání Boha, jak Abraham poznává toho Boha, můžeme říci, že ho poznává postupně, že to začalo už v tom Cháranu a dál na té cestě, ale tady se dostává k nějaké hranici, která se zdá opravdu strašlivá, která je lidsky prostě neúnosná. Znám prostě řadu lidí, pro které tenhle ten příběh je jako hodně těžký a vlastně stále se s ním potýkají. A jsou to různé momenty. Je to ta oběť vlastního syna, je to vůbec to, že Bůh zkouší a proč zkouší takto. Takže je to těžké, ale v té rozhodující chvíli, a to je opravdu jako napínavý příběh, když my ho teda jako známe z četby, ale je dobré si ho někdy projít s tím, zkusit se vžít do té situace, kdy prostě nevíme, jak to dopadne. A je to opravdu veliké napětí, protože máme tam i zákaz spoutaného, jo, tak tomu, to je taková klíčové slovo, které Židé používají, říkají tomu spoutání Izáka, položeného na oltáři. A vlastně už zbývá jenom to jediné, a to je ten strašný úkon s tím obětním nožem, mně se vybaví vždycky přitom taková stará mozaika, která se dochovala v jedné synagoze, kde máme vyobrazenou tuhletu scénu a Abraham drží takový opravdu velký nůž a Bůh řekne a dost, stačí, stačí. Musela to být určitě úleva, muselo to být určitě velké poznání, protože to, v co doufal, to se naplnilo. Byl tam jiný beránek, jiný beran, možná, že ho neviděl do té doby Abraham, možná, že se objevil až tak, ale pochopil, že Bůh přijme tuto oběť, oběť beránka. Určitě všichni cítíme, že tady se dotýkáme velikého tajemství, které vede až k oběti jediného jednorozeného Božího syna Krista a vlastně k tomu, celému tomu jako prožívání té chvíle, kdy je potřeba obětovat vlastního syna, kdy Bůh jaksi v tom svém případě, kdy dává svého syna, to dovede až úplně do toho konce. Ale to jsou, myslím, věci, kdy na člověka padá ta boží bázeň, jak o tom Bible mluví. A my cítíme, že se ocitáme v prostoru, kde bychom měli být velice pokorní a velice takový, jako opravdu s takovou určitou úctou a bázní. Prostě je to něco, o čem se moc mluvit nedá, ale ten příběh je zarámován tím viděním. Jo? Tam to Moria je odvozeno od vidět a teď je tam nahoře Hospodinově se uvidí. To znamená, Hospodin uvidí, uvidí Abraham, uvidí Izák, ale to, co uvidí, vlastně je takové opravdu veliké tajemství, které je tam naznačeno, ale my už můžeme opravdu cítit tu přímou linku k tomu obětování syna na Golgotě.

0: Posloucháte pořad, ve kterém se dnes věnujeme praotci Abrahamovi. A v minulém vstupu jsme byli spolu s Abrahamem a Izákem na hoře Moria, kde se odehrálo obrovské drama. Taková možná životní, bytostná zkouška Abrahamovi víry a vydání se Pánu Bohu. Občas se setkávám s lidmi, kteří říkají, že by moc rádi zažili nějaký zázrak. A já se jich vždycky potom ptám, jestli chtějí, aby žili takhle krajní zkoušky a krajní situace, protože právě v nich se dějí zázraky. Je to tak?
1: Je to tak. Tady si myslím, že to je přesně ta věc, nebo ta oblast, kde je skutečně na místě bázeň. A možná taky se mě vybavuje taková ta pasáž z knihy Kazatel, že člověk, když vstoupí do svatyně, tak by neměl moc mluvit a měl by skutečně si dávat pozor na to, co říká. Já teď tím nechci nějaký strach navozovat, ale že prostě když jsme opravdu u těch svatých věcí, které vždycky souvisejí s obětí, to je všechno velmi těžké, tak bychom neměli se do toho nějak lehkomyslně hrnout. Prostě když nás Bůh povede, když nás Bůh do toho zavolá, tak do toho s vírou jdeme, ale asi bychom se do toho neměli nějak vlamovat svojí silou. Prostě neměli bychom nějak, řekněme, řekl bych velkohubě Bohu slibovat to či ono, protože nikdo z nás neví, jak v té dané zkoušce bychom obstáli. My důvěřujeme, že Bůh, když nás uvede do takové zkoušky, že nám také dá sílu. Ale myslím si, že jaksi není naším úkolem se do toho, do těchto věcí hrnout svévolně, jenom z našeho vlastního uvážení. Prostě jo, skutečně mi nejde o to, abychom se nějak báli, ale abychom respektovali určité věci Boží, které, jako do kterých možná nás Bůh zavolá, ale možná má pro nás nějakou jinou cestu. A my můžeme třeba ty zázraky opravdu v takovém jako extrému prožít v takovýchto věcech, ale může se také stát, že nám Bůh otevře oči a my uvidíme zázraky, ve kterých už žijeme, jenom jsme si jich třeba nevšímali. Takže asi je důležité, abychom dokázali přijímat to, kam nás Bůh volá. Ty cesty jsou různé a ne každý. Prostě Abraham je ten, který tu cestu otevírá. To znamená, to je ten opravdu ten první článek. Je to někdo, z koho my rosteme a čerpáme, ale neznamená to, že my jako napodobujeme jeho cestu. Ty cesty jsou různé. To vlastně i moudří učitelé duchovního života vždycky říkají, musíš tu svoji cestu objevit a ty biblické postavy, ty příklady jsou ti takovým ukazatelem, ale neznamená to, že se prostě musíš s tím či o ním stotožnit a jít do těch věcí, prostě odevzdat se Bohu a uvědomit si nebo hledat to svoje místo, tu svoji cestu a po ní prostě věrně jít tak, jak Bůh to dá. A věřím, že na této cestě člověk bude mít řadu příležitostí poznat, že Bůh je přítomen, že Bůh pomáhá, že Bůh slyší, protože si myslím, že každý z nás může takové svědectví vydat a že to třeba není, neděje se často, ale v klíčových momentech našeho života se to také stalo. Pro mě třeba Abraham je i takovým svědkem v tom, že ne každý den promlouvá Bůh takovým výrazným způsobem, že za těch 25 let to bylo vlastně několikrát takhle výrazně, že my prostě žijeme jo, z toho, že to nemusí se dít tak často, nebo prostě je to několik momentů. Já mám rád citát jednoho katolického biskupa, z té generace otců druhého vatikánského koncilu, biskupa chudých, Heldera Camary, to je biskup, byl biskup v Brazílii, a on má takový citát, že Bůh zná cenu naší pokory, našeho pokoření, a proto nám za našeho života posílá do cesty tak tři velké příležitosti v našem životě, a řekněme, že každý den několik malých příležitostí, a když je přijmeme, tak poznáme velkorysost, šlechetnost Boží. Tři velké věci za život, a pak člověk zjistí, že třeba pár malých každý den, ale to se učíme poznávat. My někdy máme dojem, že podle Bible Bůh mluví s člověkem denně několikrát, a ono to tak vůbec nemusí být. A ty postavy, my máme zapsáno, kdy k ním mluvil, ale i u proroku byla prostě období, kdy prorok žádné slovo nedostal.
0: Bylo ticho.
1: Bylo ticho.
0: Jaký byl závěr Abrahamova života?
1: Závěr, to je vlastně taky pro mě zvláštní. Vypadá to, jako by se vrátil k takovému, řekněme, běžnému životu. To znamená, prožil stáří, ta cesta se tak jako sklidnila. Prošel cestou, kterou jde každý člověk. To znamená, prožil stárnutí se svojí manželkou, prožil její smrt, musel ji pochovat, vystrojit pohřeb a potom cítil zodpovědnost za toho svého syna, za to, co bude dál s Izákem. To znamená, cítil povinnost zajistit mu manželku, protože v tehdejší kultuře prostě to byla starost rodičů, aby vyhledali nevěstu. A což se tedy všechno stalo, naplnilo se. I při této příležitosti Bůh vlastně vedl kroky a uspořádal ty věci tak, že mohl tedy Izák mít tu vyvolenou nevěstu, s kterou pak pokračuje ta linie toho rodu. No a potom Abraham, a to mi tam přijde zvláštní, ale asi to, jak si do toho příběhu nakonec zapadne, vstoupí do nového manželství, má další děti a vypadá to, že tato linie vlastně jsou to takový ti předkové různých arabských kmenů, takže i v tomto smyslu se stává takovým praotcem tady téhleté části obyvatel toho starého předního Orientu. Jo, je to takové jakoby vyústění v takový, já nevím, řekněme, běžný život, jako zvláštní, řekněme, v tom, že se tak děje ve vysokém stáří. A pak je vidět, že Abraham vlastně prožije, když se to veme, ten věk, většinu svého života v té zemi zaslíbené. Přestože vyšel v těch 75 z Cháranu, tak větší část svého života prožije tam v té zemi a pořád vlastně jako ten poutník, ten, kdo jaksi putuje s těmi stany, kdo nemá to stálé místo, protože jediné stálé místo, co má, tak je hrob, kde bude nakonec pochován i on. Takže pro mě ten závěr jeho života je taková, jako vede mě k takové úvaze o tom takzvaném obyčejném lidském životě a o tom, jak se vlastně prolíná s takovým tím velkým božím zásahem. Možná je to takové to, že projdeme něčím, dojdeme k nějakému vrcholu, dosáhneme nějakého důležitého poznání a tím ta cesta nemusí úplně končit, ale pokračuje ještě něco dalšího, ale to už jakoby je to trošku mimo zájem toho biblického vypravěče. Ten o tom závěru hodně přemýšlím a nemůžu říct, že bych měl nějakou 100% odpověď, ale snažím se tomu porozumět, myslím si, že to určitou logiku má, ale je to pro mě taková stálá výzva.
0: Mým dnešním hostem byl teolog Petr Šandera, farář Kuřimského sboru Československé církve husitské. Moc vám děkuju.
1: Já taky děkuji za pozvání a krásný rozhovor.
0: Pro mě to bylo velmi inspirující, děkuji za vaše postřehy. S vámi se loučíme přáním pokoje a radosti a také se těším na slyšenou zase někdy příště. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová.

Doznělo klíčové slovo, které připravila Kateřina Hodecová. Jejím hostem byl Petr Šandera. Reprízu si můžete poslechnout ve středu po 13. hodině a ve čtvrtek po 22. hodině. Za týden pozve Kateřina Hodecová k mikrofonu Karla Friedricha a ze slavných postav Bible si vyberou Izáka. Toho, který se smál i v tichu. Na sobotním Rádiu 7 vám příjemný poslech přeje Klára Litterová. Máme po 9. hodině a před námi je spousta písniček, ale také pozvánky a mezi nimi i jedna výletní. Od 9:30 je pro vás připravena letní pohlednice. Zůstaňte s námi.

0: Pohádky z dětských webových stránek Rádia 7 na vás čekají, tedy spíš na vaše děti, na adrese deti.radio7.cz. V obrázku pokojíčku jsou pod červenými puntíky schované poslechové pořady i různé další nápady a zajímavosti. V letním vydání čerpáme z lesa, ale nejen z něj. Mrkněte a objevte čas s Rádiem 7 pro své děti.
1: Prichytená príčine, kočíkuje v bunde a v mikine, to len tak nevidíme.

Mám tu pro vás pozvánku na Draft Camp, letní outdoorový tábor pro mladé muže v rozmezí 15 až 19 let. Akce proběhne od 12. do 17. července v Horní Světlé. Pořádá odbor mládeže Bratrské jednoty baptistů.

Od 14. do 18. července proběhne ve Frišavě pod Žákovou horou každoroční duchovní soustředění apoštolské církve zaměřené na obnovu a rozvoj duchovního života.

Další akcí je X-Camp 2026. Ten proběhne od 18. do 25. července ve Smilovicích ve středisku Karmel. Jedná se o stanový festival s názvem Žiješ jen jednou. Na programu budou semináře, workshopy, sport, hudba, divadlo. Pořádá Křesťanské společenství.

Dal jsem svůj slib, abych cestou tvou šel, abych sám sebe dal tobě jen. Jednou jsem řekl, že můj smysl budeš ty sám, jednou jsem slíbil, že ti srdce své dám.

0: Nyní vás Kateřina Hodecová vezme na západ od Plzně. Má pro vás připravený další výletní tip s letní pohlednicí.
1: Srdečně vás zdravím z kraje Rašeliništ a z vlněné krajiny kolem Plané, Tachova a Mariánských lázní. Tohle je ideální kout pro autoturistiku. Stačí ujet pár desítek metrů a můžete obdivovat zpívající fontánu v Mariánských lázních a hned na to se zase ztratit v překrásné divoké přírodě. Navíc se nacházíme v kraji, který nesmazatelně poznamenal geniální architekt Jan Blažej Santini Eichl. Než jsem se ale vydala po stopách tohoto barokního vizionáře, zamířila jsem do lesů. Jsem totiž Rašeliništi upřímně fascinovaná a těch je v tomto kraji požehnaně. Člověk cítí až zvláštní napětí, když prochází po povalových chodníčcích nad boblajícími mofetami a temnými rašelinovými jezírky, obklopený borovicemi blatkami a tajúplným klidem. Navštívila jsem přírodní rezervaci Smraďoch. Své jméno získala podle charakteristického zápachu syrovodíku, unikajícího z malých jamek v zemi. V nich jsem tu a tam zahlédla uhynulé ptáky. Z mofet totiž uniká čistý oxid uhličitý, plyn bez barvy a bez zápachu. Ptáci letící nízko nad zemí nebo hledající potravu tak nemají šanci čichem ani zrakem poznat, že vstupují do nebezpečné zóny. Jakmile pták sedne na dno mofety nebo se přiblíží, aby se napil, ve vývěrech se často drží voda, která díky unikajícímu plynu bublá a tak láká ke koupeli či napájení, ocitne se takový pták v prostředí bez kyslíku a velmi rychle umírá. Při pohledu na ně mě napadala jiná, neviditelná nebezpečí, která v životě máme. Víme o nich, ale často se tváříme, že neexistují. Jen ty důsledky pak bývají stejně rychlé a fatální. Moje další putování už ale směřovalo za Santinim. Když se konečně vymotáte z lesních zatáček a před vámi se na kopci rozsvítí monumentální benediktínský klášter v Kladrubech, doslova se vám zatají dech. Santini to dostal za úkol přestavět starý románský kostel. Místo, aby ho srovnal se zemí, propojil staré s novým a vytvořil svůj nejslavnější koncept barokní gotiku. Santini ale nebyl jen architekt. Byl to geniální technik, geometr a osobně si myslím, že i teolog. Promyšlenost a hluboká symbolika jeho staveb to dosvědčuje dodnes. Z barokně gotických rekonstrukcí středověkých klášterních kostelů se v Kladrubech jedná o vůbec nejrozsáhlejší a nejnáročnější Santiniho dílo. Propojil klasické gotické tvarosloví, jako jsou lomené oblouky či síťové klenby, a vtiskl jim dynamiku a prostorový rytmus baroka. Když vstoupíte do hlavní lodi kladrubského kláštera, budete mít pocit, že se zdi vlní. Váš pohled se nechá automaticky vést vzhůru k obří kupoli, kterou Santini pojal jako korunu nad hlavou Panny Marie. Světlo sem proudí ze skrytých oken, takže celá ta obrovská stavba působí velmi lehce, jako by byla utkaná z paprsků. Santini zde geniálně pracoval s takzvanou iluzivní architekturou. Prostor se zdá větší, hlubší a světlejší, než ve skutečnosti je, což v člověku zanechá pocit absolutního úžasu. Právě tento úžas mě o pár dní později vedl k další Santiniho stavbě, cisterciáckému klášteru v Plasech. Tahle budova nese nejen architektův nezaměnitelný umělecký rukopis, ale je také svědectvím o obrovské technické odvaze. Klášter byl založen už roku 1144 a několik staletí se slibně rozvíjel, dokud jeho rozkvět neukončily husitské války. Nová éra začala po válce 30leté a spustila vlnu přestaveb, která trvala až do zrušení kláštera roku 1785. Na počátku 18. století byl k dílu přizván právě Jan Blažej Santini Eichl. Ten se pustil do velkolepé novostavby konventní budovy, která předčila všechny tehdejší představy. Monumentální architekturu nad zemí doplnil ještě dokonaleji zvládnutý podzemní vodní systém, nezbytný kvůli bažinaté půdě v meandru řeky Střely. Tohle území přesně splňovalo tehdejší řádové předpoklady. Bylo izolované a bohaté na vodní zdroje. Jeden z barokních kronikářů dokonce poznamenal: kopej v klášteře, kde chceš, mnohé prameny najdeš. Mniši a stavitelé tak čelili náročné výzvě, říčnímu a silně podmáčenému terénu. V podobných případech se pro vystužení základů běžně užívaly dřevěné piloty. Některé druhy dřeva, zejména dub, totiž pod vodou tvrdnou a dlouhodobě odolávají rozkladu. A tady už se dostáváme k Santinimu, který ve spolupráci s místním opatem navázal na původní středověké stavitele a navrhl nevídaně ambiciózní konstrukční systém. Do základů nové budovy konventu bylo v průběhu zhruba 30leté stavby zatlučeno neuvěřitelných 5103 dubových pilot. Na nich spočíval mohutný dubový rošt, na který teprve zedníci položili pískovcové základy klášterní budovy. Fungování celého systému tedy stoprocentně záviselo a dodnes závisí na trvalé přítomnosti vody. Aby dubové dřevo nepodlehlo hnilobě, bylo do základů pomocí dřevěného potrubí přivedeno několik silných pramenů z okolních kopců. Přebytečná voda pak byla odváděna do řeky Střely regulovaným přepadem. Celý tento podzemní systém je korunovaný dvěma vodními zrcadly, umístěnými pod vysutými schodišti. Tyto bazénky sloužily ke snadné kontrole hladiny a kvality vody a zároveň představovaly důmyslnou barokní hříčku. Střední části schodiště se totiž v architektuře říká zrcadlo. A tak zde vzniklo doslovné i symbolické zrcadlo v zrcadle. Celý princip pak stavitelé lapidárně zhrnuli do nápisu na základním kameni. Edificium hoc sine aquis ruet. Bez vod se stavba zřítí. A skutečně, dodnes v podzemí kláštera uslyšíte zurčet vodu. Pro mnichy to byla po staletí jasná zvuková pojistka. Zcela samostatnou kapitolou je už zmíněná krása Santiniho samonosných schodišť. Jejich fotografie sice pravidelně zaplavují virtuální svět, nicméně stát přímo u nich nebo po nich osobně stoupat, to je nepřenositelný zážitek. Jedna dovolená na tuhle krásnou část naší republiky zkrátka nestačí, a tak se sem brzy chystám znovu. Už proto, že jsme tentokrát nestihli další z místních drahokamů, Mariánskou Týnici. Poutní místo, o kterém se mluví jako o čisté symfonii Santiniho geometrie, postavené na půdorysu řeckého kříže. Ale o tom vám budu vyprávět zase příště. Z cest po západních Čechách vás zdraví a inspirativní léto přeje Kateřina Hodecová.
0: Reprízu dnešního dílu Letní pohlednice můžete slyšet ještě ve čtvrtek v 9.30 a také v pátek v 16 hodin.

Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou, jak vaší, tak mou. Římanům 1, 11 až 12.

Rádiem 7 míříme k 10. hodině. Po ní ve čtvrt na 11 vám letní repríza talk show No Filter přinese první ze 6dílné série Ježíšových výroků. V té dnešní budou Tom a Milan Michalkovi přemýšlet spolu se svými hosty nad významem a aplikací slov Já jsem chléb života. Z vysílání Rádia 7 se s vámi v tuto chvíli loučí moderátorka Klára Litterová. Mějte krásnou a požehnanou sobotu.

dolí, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí.

0: rotve a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě stezkou

Znělka ohlásila 10. hodinu a na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje sobotní vysílání. Teď už s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Je tedy sobota 11. července, mnozí čerpají svou dovolenou a mnozí se na ní ještě chystají. Pro ty, kteří nás posloucháte, máme přehled pořadů, které jsme pro vás nachystali na dnešní dopoledne a odpoledne. Poslechněte si ho. Letní reprízy talk show No Filter přinesou v první fázi šestidílnou sérii vycházející z Ježíšových výroků. Ve čtvrt na 11 přemýšlí Tom a Milan Michalkovi spolu se svými hosty nad významem a aplikací slov Já jsem chléb života. Renátu Ulmanovou možná budete znát jako houslistku a zpěvačku hudebního uskupení s názvem Shirim a Shirim, které má ve svém repertoáru hebrejské písně mesiánských židů a také zhudebněné židovské texty. Jaká cesta ji vedla k židovské kultuře a jak propojuje svou práci dotační poradkyně a ředitelky kanceláře Církve bratrské, poví ve fortepiánu po 11. hodině. Věděli jste, že když máte v ruce Bibli, tak máte v ruce zpěvník? O albu Což pak nevíš, Což pak si neslyšel, které můžete paralelně nejen poslouchat, ale i číst rovnou z Bible, popovídá v relaci Pohovka Jan Knížek. S Karolínou Vološinovou bude v rozhovoru mluvit o třech klíčových začátcích souvisejících nejen s albem, o spolupráci s muzikanty napříč církvemi i za zdmi společenství. Dotknou se i tvůrčí atmosféry potřebné pro Janovu tvorbu, anebo pohovoří o tom, jestli chvála může změnit život. Nalaďte si Pohovku popolední.

Závěrečné kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný v podání Petra Stoje. A jsme u 15. hodiny, kdy zazní písničky z archivu. Známé slůvko OK nebo OK, které značí, že je všechno v pořádku, si vybral za název svého alba i Petr Coufal. Pokud vás zajímá, co se za jeho tvorbou skrývá, pomohou vám písničky z archivu, které vybral Daniel Zeman na 15. hodinu. Slovo svoboda skloňuje v posledních vydáních pořad studna slova ústy Jiřího Hurty a ani dnešek nebude výjimkou. Do 9. kapitoly listu Korinským, 1. listu Korinským, se vydáme v 15:30. Únava, vyčerpání se stává běžnou součástí našeho života a také životního stylu dnešní doby. Proto je třeba své únavě čelit a třeba některé věci v životě změnit. Několik návrhů, co dělat s únavou a s unavenými, přináší relace Poklady z archivu po 16. hodině. V posledních letech se v církevní pastorační praxi, tedy v péči o duši, rozmohlo učení o takzvané generační kletbě. Biblickou optikou se na tento přístup podíváme v dalším pořadu Kudy kam. Hostem letních vydání je kazatel Církve bratrské na Slovensku Rastislav Betina. Jehož přednášky zazněly na sjezdu vedoucích a starších církve křesťanské sbory. Záznam v pořadí třetí přednášky je připraven na 5. hodinu. To je tedy rychlý sled pořadů pro sobotní dopoledne a odpoledne. Příjemný poslech.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

0: Milan a Tom Michalkovi, Lukáš Kryško a Indoš. Čtyři chlapi diskutující cestou z Ukrajiny o chlebu a o tom, jak chutná Ježíš. Takový je první díl letní reprízové talk show.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Ahojte, je tady další díl No Filteru. Já jsem Tom Michalko a klasicky je tu můj táta Milan Michalko.
3: Nazdar, nazdar.
2: A opět se hlásíme z auta. Jsme stále ještě na cestě z Ukrajiny domů. Už jsme v Polsku. Polská dálnice si úplně říká o to, abychom tu nahráli podcast. Protože jsme v autě, kde jsme malinko pozměnili sestavu od předchozího dílu, který jste možná už slyšeli. A je tady stálice Lukáš. Ahoj Lukáši.
4: Ahoj, zdravím vás.
2: A nově se k nám přidal, jsme si tady přesadili dalšího hosta a tím je Indoš.
5: Ahoj, ahoj.
2: Jaké je tvé plné jméno, prosím tě?
5: Já jsem Radomír Mamula.
2: Super. A znají tě tak lidi podle toho, nebo spíš Indoš?
5: Spíš mě neznají.
2: Neznají.
3: Jak jsi k tomu přišel, prosím tě, k Indošovi?
5: Já jsem tak totiž kdysi vypadal, za mladá. Měl jsem havraní vlas, sahající až pod zadek. Měl jsem o 20 kilo méně a vystupovaly mi lícní kosti ze tváře a tím, že jsem byl stále venku, jsem byl velmi opálený. Takže tam už byl jenom kousek k tomu, že jsem opravdu vypadal jako Indián.
2: Okay.
4: Asi je dobrý teďka říct, že Indián vypadá trochu jinak. Asi by se byl dneska jinak nazvaný, už bys nebyl Indoš, ale nějaký šedivý havran nebo něco takového. Že Indoš má šedivé vlasy, už to není tmavé černé vlasy.
2: Takže toto je sestava pro dnešní díl. A když už tu máme toho Lukáše, tak opět využijeme, aby nadhodil nějaké téma a my k tomu budeme diskutovat. Takže Lukáš, je to tvoje.
4: Je to tak. Já jsem se zase otevřel, že mám nějaké téma, kluci mě hned začali vytěžovat a dohodli jsme se, že teda, když už mám nějakou sérii, že bychom mohli udělat sérii i pro vás, kteří pravidelně posloucháte No Filter. A to téma je z Janova evangelia a je to vlastně taková série výroků Já jsem. Bude to 7 dílů. Já vám teďka přečtu všech těch 7 dílů, které bychom rádi prošli postupně a v různých jako periodách se k ním budeme vracet. Je to Já jsem chléb života, je to z Janova evangelia 6. kapitola. Já jsem světlo světa, Janovo evangelium 8. kapitola. Já jsem dveře k ovcím, 10. kapitola. Já jsem dobrý pastýř, také 10. kapitola. Já jsem vzkříšení a život, 11. kapitola Jana. Já jsem cesta, pravda a život ze 14. kapitoly a poslední bude Já jsem pravý vinný kmen z 15. kapitoly. No a ta mise, nebo proč vlastně tohleto téma, tak protože ten výrok Já jsem je takový provokativní v tom, že vlastně Ježíš těmi výroky si tak trošku jako osvojoval název, který původně patřil Bohu, protože když Bůh se potkal s Mojžíšem, tak Bůh se představil Mojžíšovi Já jsem, který jsem, JHWH. A vlastně ten základ toho slova i v té řečtině, ve kterém je napsaná Nová smlouva, tak vlastně má velmi podobný kontext a nádech. Takže budeme se bavit o tom, kdo je Bůh a kdo je Ježíš a jaké vlastně ty přídomky, které Ježíš k tomu přidává, nám můžou pomoct tom poznat lépe možná vlastnosti Boha, možná to, kdo Bůh opravdu je a co pán Ježíš, když tady byl na zemi, o sobě a o tom, jako jaké má božské vlastnosti, co o sobě říkal. To bude naše téma. Chcete nějaký koment, kluci?
3: Myslím, že to Já jsem je zajímavá série, že to vlastně jde k Ježíši, kým skutečně, jaké jsou obrazy, takže proto mě to jako docela rezonovalo a těším se na to. A dneska na ten chléb života to může být zajímavé, takže pojďme do toho.
1: Zajímá vás obsah No Filteru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
4: Já vždycky k tomu názvu jsem si říkal, že to musíme trochu přiblížit, a když jako se mluví o chlebu života, tak jsem chtěl, aby to bylo nějak spojené s tím Ježíšem, takže název toho kázání je Jak chutná Ježíš. Nebudu číst celé to podobenství, kdyby posluchače zajímalo, tak si můžou přečíst z Jana ze 6. kapitoly od 24. verše až po 59. verš. Je to hodně dlouhý text a je to i trochu jako složitější text, ale já budu číst jenom takový krátký úryvek, kde se tady ten výrok ukazuje. Já budu číst teda část. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří, má věčný život. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Necháme to trochu probublat. Máte nějaký první koment? Jestli ne, tak já hned možná uvedu. První myšlenka, která mě napadla, byla o tom, co je to vlastně chléb. Mm-hmm. Dneska, když se podíváme na chleba, tak většinou je to tak, že jdeme do obchodu a tam koupíme chleba. A vlastně nekoukáme se už na to, jak ten chleba vznikl. Mm-hmm. Možná bychom si ještě vzpomněli, že asi nějaký pekář, který ten chleba upekl, možná v noci. To znamená, musel se obětovat, musel v noci jít jako a pracovat. Ale možná zajímavější je ještě cesta toho zrna, které se proměnilo v tu mouku, a možná ještě, jak to zrno vzniklo a vlastně kde všechno a jakým způsobem a co všechno se zapojuje do toho příběhu chleba. To není moje myšlenka, já jsem jednou slyšel kázání od mého kamaráda Marka Kořínka, který právě u nás kázal a právě říkal, jak to vlastně máme s tím chlebem. Člověk, který žil v době Pána Ježíše, tak moc dobře věděl, co znamená připravit si chleba. Mm-hmm. Vy jste museli si to zrno a tu mouku připravit sami. Mm-hmm. Buď jste teda byli bohatí a koupili jste si, ale když jste nebyli bohatí, tak jste si to museli vypěstovat. To znamená, byl tam ten příběh, který možná my už neznáme, že musíte mít pole. Aha. A když to pole nemáte, tak si ho musíte vyrobit. Když to vyrobíte, tak ho musíte připravit, to znamená zorat, ideálně pohnojit, zvláčet, pak musíte vzít zrno, to někde musíte mít, zasít ho, musíte zalívat, musíte vyplevelit ho, musíte čekat, než zrno dozraje. Mezitím musíte samozřejmě taky věřit, že vám tu úrodu budoucí nezničí třeba nějaký živly, to znamená voda nebo vítr. Ve chvíli, kdy už vám to dozraje, tak musíte to obilí sežnout, musíte ho někam dovést, tam ho musíte vymlátit, musíte to vyfoukat, abyste mohli mít to zrno, musíte to zrno někam převést, kde ho budete mlít. Teprve pak máte mouku, pokračujeme dál, musíte zadělat kvas, ten kvas musí vykvasit, musíte z toho kvasu pak udělat těsto, to těsto musíte potom nechat ještě chvíli odstát, pak musíte rozdělat oheň v peci, musíte tu pec vyhřát, do té pece musíte dát chleba, upéct jej a teprve potom, když vám vychladne, máte příležitost konečně se najíst. Mm-hmm. A to si myslím, že je důležitý prvek toho, co Ježíš říká, když o sobě říká, já jsem chléb života. Mm-hmm. Takže tuhletu myšlenku pojďme možná teďka trochu rozvést a rozdiskutovat.
6: Tak, kdo začne chléb života, tak mně se vybaví takové to klasické, jakože jdeš pro rohlíky nebo pro chleba. A nevím, jak to dělají ostatní, ale já zásadně, když jdu pro rohlíky nebo pro chleba, tak vždycky to stojí 500. A je jedno, že vždycky vezmeš prostě věci navíc, jakože prostě to není jenom o tom, takže to mám spojené tady s touhletou činností, nějakou každodenní takovým tím dokupováním těch klasických, jak by se řeklo dneska, essentials, prostě nezbytnosti. a vždycky to je za 500 minimálně.
4: Takže, ale každopádně zhodneme se, že chleba byl jako základní a jo, po dlouhou dobu byl. Dneska už se opouští od chleba, ale byl základním stavebním prvkem jídelníčku mnoha a mnoha
6: jasně.
4: generací.
6: Ano.
4: To znamená i pro Židy, kteří byli v Ježíšově době, i pro nás, řekněme, když my už, jak říkám, to malinko opouštíme, byl chleba jako symbolem nezbytného životního cyklu a nezbytnosti pro to, aby jsme vůbec mohli žít. Ve chvíli, kdy vám někdo dá chleba zadarmo, což se stalo tady v případě Ježíše, protože ten příběh byl těsně po tom, co Ježíš rozmnožil ty chleby, takže s nima tam tak nějak jako polemizuje, co to ten chléb života je a kdo ho dává. A vlastně malinko jim ukazuje, i v tom textu to zaznělo, že on je ten, který sestupuje z nebe. Takže ten chleba, a to je ta možná druhá hlavní myšlenka, je nějaká věc, která nahrazuje, nebo možná je větší, je mocnější a silnější symbol, než třeba měl Mojžíš na poušti nebo národ izraelský na poušti, když dostával každodenně od Boha manu. Takže možná tohle je jako téma, že my už to taky nemáme a to je možná ono, jo? My ani ten chleba nepoužíváme za zdraví dneska,
6: jo, jo.
4: Ale dlouhou, dlouhou dobu to bylo jako vlastně nezbytnost, bez které jste moc nepřežili.
6: Mm-hmm.
4: A když to pak propojíme ještě s Ježíšem, tak vlastně, jestli ten text a jestli celá ta věc kolem toho chleba života není o tom, že jíst chleba znamená žít a jíst Ježíše znamená taky žít, protože to tam taky zaznělo, já jsem chleb, ano. který vlastně vám dá život věčný.
6: Jasně.
3: Já si představuju úplně, jak Ježíš tam vlastně stojí, ti lidi kolem na něho koukají, dostali najíst před chvílí a teďka on jim říká, no, takže já jsem chleb života, jo. Co to pro ně vlastně fakt jako znamenalo, jo? Nevím, jestli to má nějaký úplně nějakou souvislost s tím, že předtím ten chleba dostali.
4: Má.
3: Jo, asi je to nějaký kontext, ale...
4: Určitě.
3: Tak to je první myšlenka, jako co jim to jako navodilo a myslím, že to souvisí s tím, co jsi říkal, jako chleba to znamenalo spoustu práce a naplnění životní potřeby. Úplně esenciální, prostě nemáš chleba, umřeš, jo. Prostě chleba tvořil obrovské procento z toho, co snědli, že jo, maso, to bylo úplně výjimečné tehda, takže měli chleba. To znamená, byla to životní potravina a taky si myslím, že to má význam v tom, že jim neřekl třeba já jsem maso života, jo? Nebo já jsem ovoce života. A je to právě proto, že tam byl nějaký proces. Takže chléb života znamenalo, já jsem to nejcennější, co můžete dostat a můžete vlastně uklidnit celé svoje tělo, celé svoje žití, pokud budete mít mě. Přesně myslím, tak. Že to je ta esence toho sdělení, nebo co ti lidé si pod tím představili, jo. A souhlasím s tím, že dneska je to úplně pokřivené, protože samozřejmě sacharidy, že jo, každý už to trošku jako hlídá dneska. To znamená, že uvažuji nad tím, kdyby to Ježíš říkal dneska.
4: To jsem měl jako otázku mimochodem.
3: No, co by řekl jako?
4: Přesně tak. Co by řekl? Maso, steak, ovoce,
3: no,
4: proteiny.
3: Něco, na co se těžko dělá, jo? Na chleba se těžko dělá, to platilo. Dneska to prostě je trošku jinak.
4: Ono, průmyslovou výrobou potravin se vlastně všechno změnilo, to si můžeme jako přiznat. A asi dneska nenajdeme potravinu, která by dokázala vlastně nahradit to, co vlastně my vnímáme, nebo možná už nechápeme v tomhle tom kontextu, ale ve chvíli, kdy zažíváte ten hospodářský rok a vlastně dostat se ke chlebu znamenalo prožít celý rok,
3: jo.
4: Tak znamenalo opravdu, jako, že to je od ledna do ledna. A jíst z chleba, který si sám vyrobím, znamenalo vlastně celý rok pracovat na to, abych mohl jíst.
3: Hele, tak co by to dneska bylo? Já fakt nevím, jako, jak by to dneska Ježíš řekl, jo?
4: No, aby to přiblížil naší generaci, tak jako opravdu netuším. Jestli by to bylo něco luxusního, třeba nějaký steak, T-bone steak, nebo
3: nevím,
4: nějaká takováhle věc.
6: Právě naopak, ne? Něco, co fakt je jako každodenní záležitost. Tam je to, aby to bylo prostě
3: nezbytné. No to je pravda, to je jako denní, no.
6: Takže pro někoho by to bylo káva života, pro někoho by to bylo, já nevím, vajíčka ráno na snídaní života a někdo by z toho měl, nevím, prostě. A řekl bych, že to je něco takového, co někdo myslí, nebo jogurt, nebo něco takového nezbytného, co prostě potřebuje pro tu svoji rutinu denní.
3: Nebo nějaký lék, jako jo, přemýšlím, jo, vůbec jako...
4: Ale jo, může to být třeba i ten oběd, jo, protože co si budem, že jo, dneska asi si nedokážem představit život, že nemáme oběd. Tak já jsem ten váš denní oběd, který dostáváte, když v práci nebo ve škole nebo doma si uvaříte.
3: Jo.
4: Prostě jsem to, co je pro vás, abyste vůbec mohli žít nezbytné.
3: Mhm.
4: A každý si tam dá to, co už má rád dneska, ale tehda to bylo vlastně jednoduchý, protože pojmu chleba vlastně rozuměl úplně každý.
3: Mm-hmm.
4: A jo, možná se zeptejte sami sebe, jaká dobrota je to, co vlastně by dneska nahradilo slovo chléb.
3: Hele, Indoši, co ti k tomu napadá?
5: Mně jenom ta věc, že se přirovnává k něčemu, co, jak říkal Lukáš, vyžaduje takové úsilí, vyžaduje takové čekání, nevím, nemám to rozpřemýšlené. Nevím, jestli je to důležité, že se přirovnal k něčemu, co opravdu v tom výsledném produktu vyžaduje tolik předcházejících kroků a takové péče a zájmu. Že zemědělství není nic rychlého, to není mek kultura, vyžaduje péči, zájem, a i celý proces vyžaduje spoustu obětí z lidských rukou a lidského umu. To mě v tom napadá.
4: Super.
5: Že to není ta ryba, jo, která nevyžaduje od člověka vlastně nic, kromě toho chycení a vykuchání. Jako. Že je to jakoby zemědělský produkt, který potřebuje proces.
4: Mhm, super. No a právě ty jsi to jako možná naťukl, to je docela zajímavý téma, že máš potraviny, které můžeš mít hned, jo, nevím, jdeš do lesa, najdeš houbu, tak z houby uděláš nějaký pokrm, nebo jdeš do sadu, utrhneš jablko a najíš se. Jo, je to vlastně jako, že bez tvého úsilí a bez tvé práce, nebo chytneš tu rybu, tak jako tam nějaké úsilí musíš udělat, tak jenom jako, že je ten rozdíl mezi tím, co jako dostáváš automaticky a tím, co musíš jako vydřít. Možná se tady dostáváme do toho Genesis, a to jsme si říkali o přestávce, když jsme zastavovali na oběd. V potu tváře musíš dobývat svůj chléb. A je tam ten chléb, mimo jiné. Není tam to zrno, je tam ten chléb. A tak jenom, že i tohle je přesně, že ten chléb je opravdu důsledkem a výsledkem tvrdé práce, jako toho, aby jsme vůbec přežili v tom světě, ve kterém jsme. I díky třeba tomu, že jsme nějak jako se oddělili od Boha. Mimochodem, ještě jeden verš, který by možná mohl být zajímavý, a to je, že i v modlitbě Páně, když se modlíte, tak je chléb náš vevzdejší, dej nám dnes.
6: Mm-hmm.
4: Takže je to jako propojené i s tímto výrokem, to znamená opravdu je to každodennost toho pokrmu, který vlastně zabezpečuje život.
6: Jo, ale ta myšlenka toho je, že to je denní rutina, že to je denní opakující se proces, a že Ježíš není jenom ten sváteční pokrm, který si dáš jednou za čas a nažereš se prostě a
4: nedělní oběd, nedělní co se oběd.
6: Ale je to ten každodenní, je to ta každodenní rutina. A mě by zajímalo, jak to pro tebe vypadá ta každodenní rutina s Ježíšem, nebo co je to tvoje ochutnávání a ta chuť Ježíše.
4: Díky za to, že se vracíš k tomu názvu, jak chutná Ježíš. Jo, protože přesně, jakože každý den zakoušet chuť Ježíše. Tak jako každý den chutná chléb, někdy máte ten tvrdý, oschlej, okoralej, někdy máte ten čerstvej, vonavej, takový ten, jakože úplně s láskou hojíte, úplně se rozplýváte. Já miluju chleba čerstvej s máslem, jenom. Teď jsem začal slintat. Ale jako přirovnal bych to k tomu, jak vlastně zažíváš Ježíše. Jo? Že někdy zažívat Ježíše jako jíst tvrdý chleba, protože jsem byl línej si jít koupit čerstvý chleba a našel jsem jenom ten zbytek toho tvrdýho. Někdy se mi stane, že najdu taky jako plesnivý chleba. To nechci přirovnávat, že Ježíš je to plesnivý, ale jako je to spíš o tom, že jako nemáš pak touhu, jako, nebo neřešíš to, co se ti děje ve tvém životě a vlastně pak najdeš jenom ty důsledky. A jako asi bych chtěl každý den zažívat Ježíše, jako mít ten čerstvej, teplej, voňavej chleba, který si připravím v tom duchu, ve kterém si ho připravuju. A ano, nedaří se mi právě, proto si myslím, že někdy ten chleba nemá tu chuť, kterou by mohl mít, a nebo není v té kvalitě, ve které by mohl být. Tak jenom, že i tohle je takové hezké přirovnání. Rád bych jedl Ježíše jako voňavej čerstvej chleb každý den.
6: Tak využijem dalšího hosta. Co pro tebe, Indoši, jaké to pro tebe je každodenně zažívat Ježíše nebo ochutnávat jako ten denní chléb?
5: Mě v té otázce, jak ti chutná ten chléb, jak ti chutná Ježíš, mě tam vyskočila myšlenka, že na mé straně u toho přijímání se může něco poškodit, kdy mi ten chléb nebude chutnat. A ten vstup k tomu, jestli mě něco chutná nebo nechutná, jsou chuťové buňky na jazyku. A že asi když si dám, když vsunu prostě na tu svoji stranu nějaké chili anebo cokoliv jiného a pak budu chtít jíst ten chleba, tak ho nebudu cítit nebo mi nebude chutnat. A vzpomněl jsem si na svého syna, když jsem se ho ptal, Hinišo, jak ti to chutná? On mi odpovídal, dobře. Tak na tohle to jsem si vzpomněl a uvědomil jsem si, že mi někdy nemusí chutnat dobře. Mm-hmm. Že já můžu nějakým způsobem poškodit, patrně to bude v našem případě hřích, anebo dlouhodobý hřích, kdy mi prostě nebude chutnat Boží slovo, kdyby nebude chutnat Ježíš, že se to může stát.
4: Já mám možná ještě jednu myšlenku a ta je spojená s tou manou a že se i tobě, jako když já jím jako chleba, tak ti zevšední. Jo, jako jíš ho furt dokola, co si bude, mi ten voňavý chleba se občas přejí. A vlastně ta zevšednělost se stala i Izraelcům na té poušti. Měli tu manu a vlastně pak reptali, proč už jedli furt manu. A někdy právě si myslím, že to máme jako s Ježíšem podobně, že vlastně nám to moc zevšední, už nemáme tu emoci toho, je to něco výjimečného, krásného, je to dobré, ten chleba, když je čerstvý, tak koupím chleba, mám ho tam, jím ho, protože musím, protože jiné věci jako nemůžu koupit, nebo prostě nic jiného doma nemám. A stane se z toho taková ta všednost. A to si myslím, že jako někdy problém můj, nevím jak váš, že se z Ježíše stane taková ta rutina. A vlastně přestaneš si toho vážit. Přestaneš mít chuť na to. Jíst ten chleba, furt máš nějaké chutě, vyzkoušet něco jiného. Tak i tohle může být jako hezké téma toho, že někdy se nám může Ježíš přejíst, protože ho jíme každý den.
3: Ono to přirozeně vede k tomu, takže jaký chutná Boží slovo, že jo? Ale ono to je, já jsem jako Ježíš, jo? Jeho moc, což Boží slovo je součást toho, ale je to taky jako jeho vedení a jako důvěra v jeho vedení v praktickém životě, jo? Že třeba, já jsem teďka prožíval, třeba když jsme jeli na Ukrajinu, já jsem měl nějaký sen nebo touhu přivést tam nějaký finanční dar. A věřím, že to bylo, že to rozhodnutí a tu částku, kterou jsem si určil, byla tak nějak jako inspirovaná Pánem Bohem. Prostě měl jsem pocit, že to je správně. No ale vybrali jsme sotva jako třetinu, jo. A já bych řekl, toto je pro mě jako chléb života, který třeba mi ani nemusí někdy chutnat, jo. Já, protože jsem si přál jako dovést víc a požehnat, tak mi to nechutná moc. Jo, prostě Může říkám si,
4: slov v puse.
3: Hele, tohle to mi moc nechutná, jo, prostě třetina není prostě 100% a je to vlastně takové přežvíkávání a vlastně hned v průběhu třeba z toho víkendu tam, když jsem viděl, že se to nevyvíjí tak, jak jsem chtěl, ty sbírky, tak vlastně jako kdybych se učil vnímat i jinou dimenzi než rovinu, kterou jsem si já určil, jo? Když to takhle blbě řeknu, že vlastně dlouhodobě si myslím, že cílem i těch lidí, které jsme chtěli obdarovat, je dospělost a svým způsobem nezávislost, jo, tak snažím se v tom chlebu, který mi úplně nechutná, nebo prostě to musím přežvíkávat dlouho, hledat vlastně ten boží záměr, proč to tak je. A já si myslím, že pro mě to je vlastně ten chléb života taky. Si říct, ano, pro dlouhodobý užitek je pravděpodobně lepší, aby oni se naučili vlastně ty finance jako generovat nějak, takže uděláme community of practice ohledně nějakého osobního třeba z podnikání nebo biznisu nebo něco. Je to možná lepší, než jim donést jako nějaký větší finanční dar, nevím, hele. Ale když se ptáš, jak mi chutná Ježíš, já bych řekl za poslední víkend, to bylo něco takového jako přežvíkávání tady tohodle toho a naučit se vlastně ten chleba přijímat takový, jaký, jako je, no. Tak to je jedna věc. Ještě druhá, která mě napadla a myslím, že to je spíš myšlenka do speciálu. Myšlenka, jestliže Ježíš je chlebem života a my ho máme následovat, my ho máme kopírovat, co to je, a to je možná otázka na vás, byli jste někdy chlebem života pro druhé, nebo je to vůbec tak správné přemýšlení, jo? To spíš házím do placu, nebo byl pro tebe někdo tím chlebem, že prostě se ten Ježíš v něm zrcadlil a prostě to takhle zafungovalo, tak to jsou věci, které mě napadají k tomu.
4: Super, tak to rozmyslíme.
6: Skvěle. A skvělý přechod do Nofiltru speciál. Lukáš, jenom krátké zhrnutí té myšlenky, možná pozbuzení na závěr.
4: Jinak jsme v sérii Já jsem, to znamená jahovského výroku, který si tak trochu jako osvojil Ježíš tím, že tam vždycky přidal nějaký přívlastek, takže jsme v prvním díle ze 7. To si můžete pustit třeba ještě jednou na začátku nebo poslechnout. A dneska jsme se zabývali tím Ježíš jako chléb života, nebo Já jsem chléb života, a přídomek bylo, jak ti chutná Ježíš. Jak ti chutná Ježíš. A vlastně, co jsme na to přišli, nebo na co jsme přišli, no, že vlastně chléb je věc, která nás provází nebo provázela člověka za celou dobu jako každodenní záležitost, protože to je běžná potravina, kterou musí každý člověk jíst, a že vlastně je spojená s tou dřinou a s námahou a s tím, co bohužel bylo prokletí na začátku, že v potu tváře budeme jíst svůj chleba. Ale zároveň jsme si řekli, že jsou různé chutě toho chleba podle toho, jak jsme na tom s tím, jestli umíme si vážit nebo přijímat to, jak ten chleba ten daný den chutná a jak my možná si uvědomujeme to, co za tím chlebem všechno je. Tak milí posluchači, zkuste přemýšlet o tom, jak vám dneska chutná Ježíš.
6: Díky, uslyšíme se za týden.
4: Mějte se krásně.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
0: Je i pro nás Ježíš esencí, něčím nezbytným, co potřebujeme a po čem toužíme každý den? Jak nám Ježíš chutná? Otázky pro osobní promýšlení a hledání.

Dnes je 11. července a svátek má Olga. Toto jméno je ženským protějškem jména Olek. Je celosvětově velice oblíbené a má mnoho podob. Vedle Oliny, Oli a Olinky mezi ně patří i Helga. Základem tohoto původně severského jména je slovo Heilich, tedy svatý. A jméno se většinou vysvětluje jako ta, která přináší spásu.

Kalendárium. 11. července roku 1960 tehdejší společný stát Čechů a Slováků byl přejmenován. S novým názvem Československá socialistická republika se pojil i nový státní znak, který odporoval pravidlům heraldiky. Slovo socialistická zmizelo z názvu 28. března 1990. Jedenáctého července roku 1850 se například narodila zakladatelka misijní organizace Annie Armstrong. Stála u zrodu Women Missionary Union v roce 1888. Organizace, která se věnuje misii žen a zastřešuje misijní práci žen, které touží působit ve svém okolí, modlí se za misii a udržují kontakt s misionáři. Annie pomáhala v komunikaci mezi jednotlivými denominacemi, místními sbory a misionáři, kteří působili v terénu. Každý rok napsala v této věci ručně okolo 18 000 dopisů. A dnešní den je také dnem narození Olgy Havlové, první manželky bývalého prezidenta Václava Havla. Narodila se 11. července 1933. Za budoucího prezidenta se provdala v roce 1964, kdy pracovala jako uvaděčka v divadle Na zábradlí, kde se s ním také seznámila. Narodila se v Praze na Žižkově v početné rodině. Vyučila se v Baťově továrně, kde posléze také pracovala. Aktivně působila v českém disentu. V roce 1979 spolu založila výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, od téhož roku vedla samizdatovou edici Expedice. Počátkem roku 1990 založila výbor Dobré vůle a o dva roky později byla zaregistrována nadace Olgy Havlové. Zemřela po dlouhé a těžké chorobě v roce 1996. U dnešního data 11. července si připomeneme ještě českého dramatika, spisovatele a novináře Josefa Kajetána Tyla. Je to 170 let, kdy zemřel v roce 1856. Výrazně zasahoval do dění na české divadelní a literární scéně, ale také na politické scéně ve 30. a 40. letech 19. století. Jeho tvorbu asi netřeba připomínat. Zásluhy o vznik pozdější české hymny i spousta báchorkovitých i jiných divadelních her je v podstatě známa. Zajímavá jsou také jeho polozapomenutá historická dramata, jako například Krvavý soud anebo Kutnohorští havíři či Jan Hus. George Gershwin, americký hudební skladatel, také zemřel 11. července v roce 1937. Autor například slavné Rapsodie v modrém nebo opery Porgy a Bess. Komponoval klasickou hudbu, ale úspěch měla i jeho populární hudba. Jeho skladby zpívali mnozí velcí jazzoví zpěváci jako Ella Fitzgerald, Frank Sinatra nebo Billie Holiday. A poslední jméno, které si u dnešního data připomeneme, je jméno česko-francouzského spisovatele, žijícího od roku 1975 ve Francii, Milana Kundery. Zemřel 11. července 2023. Poté, co se Kundera angažoval v reformních kruzích KSČ, je ze strany vyloučen a přechází do disentu. V roce 1975 mu bylo nabídnuto místo hostujícího profesora na univerzitě ve francouzské Remeši, později přednášel také na univerzitě v Paříži. Francouzské občanství získal v roce 1981, kdy se usadil v Paříži. Ve stejné době také začíná psát pouze francouzsky.
Na autorovo přání nebyly romány, které vyšly po roce 2000, překládány do češtiny. Připomeňme alespoň některé. Život je jinde, Jakub a jeho pán, Válčík na rozloučenou a nesnesitelná lehkost bytí. Tolik tedy nahlédnutí do dnešního kalendáře. Je sobota 11. července. Posloucháte Rádio 7.

0: Překročili jsme 11. hodinu, posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7 a před námi je pořad Fortepiano.
1: Fortepiano.

0: Na Rádiu 7 v obvyklý čas začíná pořad Fortepiano a jako obvykle vás zdraví Lenka Malinová. Máte rádi hebrejské písně? Pokud ano, tak jistě znáte české hudební seskupení s názvem Širim a Širim. O tom, proč hraje a zpívá písně šťastných lidí a jak Bůh nejen skrze židovskou hudbu mluví do jejího života, si budeme dnes povídat s jednou ze zakladatelek zmíněné hudební skupiny Renátou Ulmanovou, kterou vítám u mikrofonu. Vítám tě, Renato.
1: Dobrý den.
0: Odkud jsi přijela?
1: Přijela jsem z Prahy.
0: Ale původně nejsi z Prahy.

0: něco dokážou nebo něčemu se věnují, tak mne dal dohromady s Tomášem Najbrtem a Danielem Matulíkem, takže původně byly takové trio.
1: Takže to bylo trio, ale teď už vás je víc.
0: Teď už nás je pět.
1: Pět, teď jste... Kvintet. Kvintet, ano. Tak, to je tedy něco k té skupině. A co ten název?
0: No, tak spíš, než aby se to dalo přesně přeložit, tak je to spíš taková slovní hříčka, protože se to pěkně jakoby rýmuje širim a širim. A v hebrejštině vlastně šir v jednotném čísle znamená píseň. Širim je množné číslo, takže písně. A to aširim nedá se úplně přeložit. Jako,
1: ano, nemáme proto český výraz.
0: Nemáme proto český výraz, ani nevíme, jestli je to úplně gramaticky správně, ale ošer, když se napíše s počátečním písmenem alef,
1: ano,
0: tak znamená štěstí nebo blaženost. Mhm. Ale my se píšeme s ajinem, což je jiné a to znamená bohatství. Mm-hmm. Takže vlastně jsme takový, jako kdo je šťastný, tak je bohatý.
1: Tak, děkuji za toto vysvětlení, to jsme potřebovali hned na začátek, protože možná, když se tato dvě slova řeknou, tak to nikomu nic neřekne, tak hned jsme obohacení tím, jaký název jste si vybrali. A já se musím zeptat, jsi šťastná, když zpíváš písně šťastných lidí?
0: No, jsem šťastná, to uvedu, jakoby... Jako základ, ale někdy se člověk úplně šťastný necítí a mně se strašně líbil citát Josefa Čapka, já jsem si ho tady napsala, tak ano, já ho přečtu. Ano. Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce, než darem vnějšího světa. Takže toho se snažím držet, takže i když se necítím úplně nejlépe, tak se snažím uvědomit si, co vlastně všechno mám, co jsem přijala. A vlastně zjistím, že jsem šťastná a bohatá, že se ráno probudím, mám teplou sprchu, mohu si
1: takové prostě ty samozřejmosti.
0: Užít kafe.
1: Ano, ano, ano.
0: Mám zdravé děti, mám milující rodiče, dostalo se mi vzdělání, mám kde bydlet, žiji v zemi, kde není válka. To prostě a hlavně žiju s Bohem, že mě má rád a to vědomí mě prostě dává, vlastně způsobuje šťastnou.
1: A to je to štěstí.
0: Tak.
1: My se k tomu určitě dostaneme i během toho našeho dnešního povídání, ale pojďme trošičku od začátku. Ty jsi původem z Krnova, ze severní Moravy. A ta tvoje cesta byla trošku klikatá, až tam, kde teď seš, i k tomu se určitě dostaneme, ale nejdřív se tě zeptám, jak se dívka z malého severomoravského města dostala k židovským písním, a to ještě ne k těm tradičním, ale k písním mesiánských židů?
0: No, já jsem vlastně v Krnově bydlela od svého narození až do 18 let, potom jsem přešla do Brna na vysokou školu. Studovala jsem na lesnické fakultě a tam asi tak ve třetím ročníku jsem se setkala s křesťany, začala jsem chodit do církve bratrské a tam mi umožnili jet na setkání hudebníků do Mittersillu, do Rakouska. To místo tenkrát vedli, myslím, američtí misionáři. To ještě bylo vlastně před revolucí, takže jsem mohla vyjet jenom proto, že nějaká anonymní rodina z Holandska mi poslala devize. Takže nás, myslím, čtyři jsme vycestovali a tam jsem potkala jednoho křesťana, co žil v Izraeli a ten mi slíbil, že mi pošle zpěvník. On to opravdu dodržel a když jsem teda dostala ten zpěvník, začala jsem si v tom listovat a přehrávat si ty melodie, tak mě okamžitě prostě jako kdybychom se znali celý život. Prostě mě to...
1: Chytlo tě to za srdce?
0: Chytlo mě to hrozně moc a díky tomu, že tam byl anglický přepis foneticky, takže jsem si to mohla i vlastně zpívat, protože hebrejštinu jsem neznala, tak nějak ty texty spolu s tou melodií jsme si hodně sedli, takže už to vlastně... Dělám skoro 30 let.
1: O, to je neuvěřitelné. Je to už dlouhá doba a dlouhá cesta.
0: Teď jsem něco prozradila o svém věku.
1: No, to vůbec nevadí. Ale myslím na to, že tehdy v té době hebrejské písně u nás nebyly známé. To bylo jiné než dnes.

0: Dnes si na YouTube najdeš cokoliv a také jsme víc informovaní, jezdí se do Izraele a kdykoliv, kdekoliv máme přístup k čemukoliv, ale tehdy to nebylo tak. No, tak
1: nebylo to vůbec obvyklé, takže myslím, že i proto to lidi i další chytalo za srdce. Protože neumím úplně hrát na kytaru tak dobře, tak jsem si pozvala v Krnově Františka Fojtíka, který mě potom doprovázel. Byli jsme duo, potom jsme to rozšířili na, o další hudebníky. Takže vlastně i se svým bratrem Markem Čivelou, s zpěvačkou Věrkou Fojtíkovou a kytaristou Petrem Studničkou jsme založili skupinu Simeon.
0: To byly ty začátky.
1: To byly úplně začátky. Natočili jsme, díky daru z Anglie a USA, jsme natočili CDčko a dostali jsme se i na turné po Anglii. Birmingham, Londýn, Cambridge, bylo to krásné. No a potom vlastně já jsem se odstěhovala do Ústí nad Orlicí a kapela už pokračovala dál v Českých Valách, taky se natočilo CDčko Vejdi dál. Ale potom se to tak nějak uzavřelo. A 10 let vlastně jsem pak tu hudbu nedělala. No a po 10 letech si mě našel Broňa Matulík.
0: A začala další etapa.
1: A začala.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Dnes je mým hostem Renáta Ulmanová a zazněla první hebrejská píseň v našem vysílání. O čem byla, Renato?
1: Tak byla z Žalmu 22, verš 24. Vy, kdo máte bázeň Hospodinovu, chvalte jej. Všichni potomci Jákobovi, vzdejte mu čest. Bojte se ho, všechno potomstvo Izraela.
0: Hebrejské písně budou znít v dnešním pořadu, protože provázejí mého dnešního hosta celý život. Už jsme tady řekli neuvěřitelné číslo 30 let, takže určitě ještě zazní alespoň dvě písně. Ale my si teď povídáme, zastavili jsme se ve tvém životě trošičku u toho, kdy vstoupil Bůh do tvého života. Každý, kdo to zažil, tak to měl trošku jinak, ale u každého to přineslo velkou změnu v životě. Co u tebe?
1: No, já vlastně jsem poznávala Boha od dětství.
0: Ano.
1: Protože moje babička byla katolická věřící vlastně a když jsem přijela k ní na návštěvu, vždycky se chodilo do kostela. A potom jsem prošla i svatým přijímáním. Předtím to bylo takovou dětskou vírou a taky, abych udělala babičce radost.
0: Ano.
1: Ale na střední škole se to jaksi zlomilo a přestala jsem do kostela chodit, ale s vlastním rozhodnutím, že jsem si říkala, že nejsem tak dostatečně věřící, abych ten kostel nesvěcovala.
0: Jsi byla taková pravdivá.
1: No, takže jsem prostě řekla, že nemůžu chodit. A na vysoké škole, jak jsem říkala, že jsem studovala v Brně, tak asi ve třetím ročníku jsem se setkala s křesťany. No a tak začala jsem trošku oprašovat tu Bibli.
0: Ano.
1: Stala jsem se takovou tou křesťankou zkouškového období.
0: Ano.
1: Takže před zkouškou se pomodlit, abych tu zkoušku udělala.
0: Ano.
1: Po zkoušce se pomodlit v kostele, že jsem poděkovat, že jsem ji udělala a pak vlastně zase nic.
0: Zase nic.
1: No, ale dostala jsem se ještě vlastně, jo, na té střední škole jsem se dostala do takové skupiny lidí, co hodně jezdili na trampy, hráli na kytary u táboráku, jezdili jsme na hory jenom se spacákem. A tam jako byl takovým bohem ta příroda, ale
0: ano.
1: Myslím, že i tam to bylo, jakože to mě provázelo taková ta... Takový ten úžas z té
0: ano,
1: přírody
0: ano.
1: A z toho společenství, že jsme mohli být spolu. No a tady se to tak otevřelo, že jsem potkala další takovou skupinu, kteří také někam jezdili, ale vlastně byli to z evangelické mládeže, jezdili na Travnou. A já jsem tam začala jezdit s nimi, ale všem jsem říkala, že teda nejsem věřící, ale že mi je s nimi dobře, takže s nima budu jezdit. No a potom vlastně už jsem díky tomu, že jsem s nimi jezdila, tak jsem se dozvěděla, co bych měla dělat, abych se stala křesťankou, jak bych měla vypadat. Co bych... Nějak jsem potom vnitřně to užila.
0: Vonělo ti to?
1: Vonělo mi to, no. Protože i tak jsem si říkala, jako navázat na tu tradici těch mých prarodičů a rodičů, kteří jako byli věřící, tak přece nemůžu být nevěřící. Jednou jsem se opravdu rozhodla, že se Boha zeptám, jestli Bože jsi, tak já nevím, jestli o tom teď můžu mluvit,
0: no
1: nebo si to necháme.
0: Řekl ti něco?
1: No, já jsem opravdu se zeptala, Bože, jestli jsi, tak mi to dnes ukaž.
0: Tak to mě zajímá.
1: No a byla to prostě úplná prkotina, na základě které by nikdo přece nemohl uvěřit. Jo. Ale pro mě prostě ta maličkost, která se stala, bylo to, že můj dědeček někomu pomohl jako, a podařilo se to. Jo. Ale já prostě v tu chvíli jsem řekla, Bože, jestli si, tak ať mu můžeme pomoct, tomu člověku. No a na základě takové maličkosti, prostě já jsem věděla, že ten Bůh, že to byla ta odpověď.
0: Ty jsi prostě věděla, že je to
1: jo,
0: odpověď.
1: Tak. Takže jsem vlastně řekla, tak dobře, tak teď je řada na mě. Takže když ty si, Bože, ukázal, že jsi, tak teď je řada na mě, abych ti teda svěřila ten svůj život, tak jsem vlastně si klekla a řekla jsem tak a teď v této chvíle, Bože, chci, aby si mě vedl, aby Prostě teď se stávám křesťanem.
0: Tak takhle to bylo ve tvém
1: úplně
0: životě.
1: Realisticky.
0: Úplně realisticky. Každý to má jiné a každý to má přesně šité na míru do toho svého života. Ke každému mluví Pán Bůh jiným způsobem a ty jsi to měla prostě takhle. A změnilo se něco potom ve tvém životě, ve tvém způsobu života?
1: No úplně. Začaly se mi otevírat jiné obzory, začala jsem číst více Bibli, začala jsem se modlit. Bůh se stal mým přítelem, vyznala jsem mu hříchy, které mě tížily a věřila jsem, že je mi odpuštěno, že už to nebyla ta dětská víra, ale věděla jsem prostě, že mě uchopil a že mě nepustí a no.
0: Tak začátky jsou vždycky velmi radostné a potom záleží na tom, jak vydržíme, protože začátek toho běhu ještě nevypovídá nic o tom, jak to bude na tom konci. Život je dlouhý a přinese sebou někdy těžkosti, se kterými nepočítáme. A já teď mířím do období, kdy jsi nebyla úplně šťastná, kdy se život tvůj neodvíjel tak, jak jsi možná představovala.
1: No, dlouho mě připadá, že jsem šťastná, že je to úžasné. A najednou přišlo období, kdy se všechno začalo hroutit. Jo? Že jsem tomu ani nevěřila, že to tak může být. Vlastně byli jsme velmi horliví, bylo velké probuzení v Krnově. Každý den bylo nějaké shromáždění biblická, hráli jsme v kapele, vlastně vedli jsme chvály. Vdala jsem se, měla jsem dvě krásné děti, dvojčátka a nějak došlo k tomu, že jsme vyhořeli. Že té práce bylo tak strašně moc, že jsme přestali vnímat vlastní život. A že jsme na něm moc nepracovali, na tom vlastně našem i vztahu. A naše manželství se rozpadlo. Ale bylo to dlouhé období, kdy ano. jsem trpěla různými prostě i nemocemi, zklamáním sama ze sebe, takovým jako, že jsem si nedokázala já odpustit, že jsem to nedokázala udržet. Hledala jsem pořád chyby, kde jsem teda já chybovala. Ale i v té chvíli prostě jsme to tak nějak zvládli i s tím manželem. Trvalo to teda 10 let třeba.
0: Byla další doba.
1: Nebylo to hned, kdy jsme si ale našli takový ten vztah takový korektní, jako s úctou, s respektem. Oba dva respektujeme ten život toho druhého, jak si ho už potom vedl dále. A hlavně jsem byla vděčná, že on i jeho žena přijali krásně děti, takže vlastně děti mají velkou, širokou rodinu, i když to je poznamenané tady tím prožitkem. Ale mohlo to být horší, říkám.
0: Když se ohlížíš zpátky, tak určitě vidíš teď věci trošku jinak, než když jsi byla uprostřed toho všeho. A taková těžká zkušenost s člověkem něco udělá. Nese si nějaké ty svoje následky dlouhou dobu a určitě pokud jde o věřící rodinu, což je těžké, dvojnásobně bych řekla v církvi, rozvod je těžká věc, je těžká normálně, ale ještě v církvi dvojnásobně, tak potom může se stát, že to člověka úplně odvane pryč od Boha, že přijde ta nedůvěra k církvi, i to zklamání sám ze sebe a musí hledat znova tu jistotu, tak asi jsi něco takového taky prožila.
1: Vlastně jsem prožila, že se vztah s Bohem se mi prohloubil, protože jsem věděla, že jedině on mě nenechal úplně padnout a že vlastně, když by bylo nejhůř, tak jsem pořád v něho nestrácela naději, že jsem věřila prostě, že mě drží, že mě nepustí a že mě chápe, i když se to ve mně mele prostě, že i ta nedůvěra v církev, nedůvěra v sebe vlastně.
0: Ano.
1: Ale věděla jsem, že on prostě mě drží. Jo. Takže já jsem vlastně poznala, díky tomu jsem poznala Boha, že je strašně milující a že je otec. Takže to mi v tom pomohlo. Ale tu důvěru v církev jsem budovala strašně dlouho. Možná dalších 10 let. Ale tím, co člověk prožije, a prožije to Boží milosrdenství, tak vlastně může prožít i tu lásku k těm druhým v těch církvích a může se zase zpátky vrátit, ale už s tím, že už mě tolik nemůže překvapit.
0: Rozumím.
1: A že věřím, že prostě každý chybuje, ale že ke každému je Bůh tak stejně milosrdný, jako byl ke mně.
0: To jsou zkušenosti k nezaplacení, jak se říká, a člověk by si to nevybral. Kdyby se tě někdo zeptal, jestli chceš takovou cestou projít, asi bys řekla, že ani bys nemusela. Ale na druhou stranu z toho můžeme vytěžit dobré pro ten svůj život a přinese to soucit k těm druhým lidem, kteří prochází třeba stejnými věcmi.
1: Přesně tak. A vím, že teda bylo mnoho lidí, kteří se za mě modlili. Mí rodiče, ti v prvé řadě, vlastně u nich jsem pociťovala velké porozumění a velkou lásku, takže kdykoliv jsem se k ním mohla vracet. Pár přátel, kteří vlastně mě také chápali, ale a neodsoudili mě za nic. Tak jsem vděčná Bohu za tady i lidi. Proto bych taky, když někdo je na tom špatně, tak jsem ráda, že ho můžu pozbudit a že mu můžu ukázat, že to bude lépe, že prostě jenom čas, kdy se to změní. No.
0: Co ti pomohlo najít cestu zpátky a tu ztracenou důvěru obnovit vůči církvi, vůči lidem?
1: No, asi ten prožitek toho milosrdenství, že teda já jsem dlouho odolávala. Já, i když jsem vlastně zpívala v kapele Širim a Širim,
0: ano,
1: tak jsem pořád říkala, ano, já jako věřím v Boha a proto to mohu zpívat, protože i těm textům věřím.
0: Ano.
1: Kdybych v ně nevěřila, tak bych to nemohla zpívat, musím být v souznění vlastně, protože jsou to biblické texty a jsou ze starého, z nového zákona.
0: To by bylo divné zpívat jenom tak.
1: Tak, jo, že bych si to, nedovolila bych si to, nebyla bych věrná, pravdivá vůči lidem, ale s tou církví jsem fakt měla problém, že jsem se bála, že mě někdo zase bude nějak směřovat do různých doktrín,
0: ano, ano,
1: a do toho, abych něco dodržovala. No, ale pak přišel takový zlom, že jsem si řekla, ale jako vědomě jsem se musela rozhodnout, že vlastně mě nemůže nic ohrozit. Že mám jako svobodnou vůli, kterou jsem dostala od Boha. A jestli i v té církvi s něčím nebudu souhlasit, tak se můžu vyjádřit, můžu to sdělit, anebo můžu se ohradit, nemusím se vším souhlasit. Takže to mě tak osvobodilo, že vlastně jsem se mohla zpátky vrátit. Vstoupila jsem do církve bratrské. Předtím jsem tak těch 10-12 let nebyla v žádné církvi.
0: A teď tam dokonce pracuješ?
1: A teď tam pracuju. A říkám, že Bůh má velký smysl pro humor, protože pracuju přímo na ústředí v kanceláři.
0: Tak to je taky důkaz té Boží lásky, Božího milosrdenství, že zatímco my lidé se navzájem umíme odepsat,
1: tak
0: Bůh nás neodepisuje, i když uděláme třeba věci, na které nejsme pyšní a které nás mrzí a které už nemůžeme vrátit zpátky, tak Pán Bůh s námi jedná velmi milosrdně. Tak já jsem ráda, že tohle tady zaznělo. Myslím si, že takových případů je hrozně moc a že potřebujeme i jako církev se postavit k lidem, kteří prožili něco takového těžkého, jako je rozvod. Potřebujeme jim projevit milosrdenství a přijetí, stejně jako to dělá Bůh. A učit se to, musíme se to učit.
1: Přesně.
0: Tak, posloucháte Rádio 7, my si teď pustíme další písničku a já potom poprosím Renátu, aby řekla, o čem ta píseň vypráví.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano se přehoupl do své druhé poloviny. Dozněla druhá hebrejská píseň. O čem byla tato, Renato?
1: Tak ta byla z Žalmu 119. Uschoval jsem tvé slovo ve svém srdci, abych proti tobě nezhřešil.
0: Ono se to tak trošku váže k tomu tvému životnímu příběhu, že přesto přeze všechno, čím jsi prošla a co bylo těžké a bylo to delší období ve tvém životě, tak víru v Boha jsi uchovala, Pán Bůh ti dal tu milost, ale my jsme se teď během písničky bavili o zajímavé věci, když přejdeme o tom, že se budeme bavit o mesiánských židech, kteří věří v Pána Ježíše Krista, tak... Řekni k tomu, když se zvracela vlastně zpátky, že jsi musela překonat určitou překážku, zvláštní překážku.
1: Já nevím, jak se to stalo, ale vlastně jsem v tu dobu, když jsem byla tak na dně hodně, tak jsem věřila jenom v Boha. A nedokázala jsem věřit v Krista. Říkala jsem si, kdo ví, jestli to není fakt jenom historická osobnost. A... jako bych se bála přijmout to jeho odpuštění a pak se mi to zpátky vracelo a říkala jsem si, proč to tak bylo, tak možná jsem si říkala, možná proto, že jsem si sama nedokázala odpustit a nechtěla jsem si odpustit, chtěla jsem se trýznit za to, že prostě jsem nedokázala třeba ten vztah uchovat.
0: Udržet, ano.
1: Udržet. Tak... jsem prostě toho Krista nějak nemohla znovu přijmout.
0: A kdy se to změnilo?
1: No, až jsem prostě se vzdala těm svým představám a až prostě jsem si řekla, že si musím taky odpustit. Mm-hmm. A k tomu mi teda pomůže Kristus, který se postavil vlastně mezi mne a Boha, položil za mne život, aby mě Bůh mohl vidět čistou a svobodnou a že Bůh vlastně díky Kristu mne nevidí, že jsem zřešila. Že se
0: díky
1: to prostě všechno vyčistilo tou jeho obětí. No. Hmm. Takže asi až po tom, co jsem si já řekla, že si musím odpustit.
0: Mm-hmm. A dostáváme se k dalšímu bodu našeho dnešního povídání, k zásadnímu bodu, k něčemu, co tě provází vlastně už strašně dlouho v životě. A to jsou ty písně mesiánských židů, kteří také věří, že Pán Ježíš Kristus je ten spasitel, ten poslaný od Boha. Možná můžeme vysvětlit ten pojem mesiánští židé.
1: Ano. Tak mesiánští židé, nebo se jim říká také mesiáští.
0: Ano.
1: Jsou to vlastně židé, kteří uznali Krista jako mesiáše, protože židé vlastně mesiáše stále čekají a mesiáští židé nejsou židy přijímání. Oni se je přijímají jako že falešné proroky, že jsou to takový převlečení křesťané, kteří se jim snaží tam vnést nepořádek a vlastně toho falešného mesiáše podle nich. A ti židé vlastně mesiánští se scházejí, ale nebyli by vpuštěni ani do země jako přistěhovalci, takže nesmí říkat, že věří v Krista jako mesiáše. Já jsem se tady jako o nich různě na Wikipedii hledala. Totiž stát Izrael nepřiznává mesiánským židům právo návratu, což mě zaujalo, protože každý žid, který se dobrovolně přihlásil k jinému náboženství, přestává být židem.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ano, oni je potom berou jako pohany.
1: Berou jako pohany a falešné vlastně proroky nebo falešné... Jenomže mesiánští židé se snaží dodržovat tradice židovství.
0: Ano. Oni se nedistancují od toho židovství.
1: Ano. A mají normální bohoslužby jako vlastně křesťané a písně, které my zpíváme, se hrají přímo při bohoslužbách jako chvály u nás.
0: Tak to je trošku takové vysvětlení, možná, že o tom víte, pokud se o tom chcete dozvědět více, tak je možné se o tom samozřejmě dozvědět více a je možné také zajít do Izraele a navštívit nějaký mesiánský sbor. Je pravda, že ta proroctví o Pánu Ježíši Kristu jako vykupiteli se linou už starým zákonem a židé pečlivě bdí nad tím, aby aby se přeskakovala, zvlášť třeba Izajáš 53. kapitola, aby se to k těm lidem nedostalo. Je to zvláštní, že oni jsou tak zarputilí a tak věří tomu, že teprve přijde ten Mesiáš. Takže mesiáští Židé jsou zvláštní skupina v izraelském státě, ale nutno říct, že rostou sbory mesiánské a je možné i vyhledat si různá svědectví Židů, kteří uvěřili v Mesiáše, jsou to úžasná svědectví a jenom dokládají to, že Pán Ježíš Kristus se zjevuje lidem i v různých kulturách, kde je to jako kdyby zapovězeno, že jo?
1: Ano. No a já teda mám velmi v úctě i židovský národ, jo? Že když si uvědomím, že ty národy kolem už nejsou.
0: Ano.
1: Židé vlastně díky těm i tradicím, i tomu, že jsou vyvoleným národem, pořád jsou a mají svůj stát a možná je to i díky těm tradicím, které dodržovali, že se nenechali převálcovat jinými národy, tak mám v úctě i vlastně i Židy, i mesiánské Židy, jo? Takže s každým má Bůh své plány určitě.
0: Jak tě oslovuje židovská kultura? Co přinesla do tvého života?
1: No už to, že vůbec to zpívám a že ty písně mě tak rozechvívají vnitřně, tak zaprvé jazyk je úžasný. Zprvu jsem vlastně jenom se naučila foneticky,
0: ano,
1: z paměti a postupně jsem si říkala, že se to teda budu muset doučit, protože zase bych byla vůči lidem nepravdivá.
0: Tak se začala učit hebrejštinu?
1: Tak jsem se začala učit, poprosila jsem Petra Slámu, pana profesora na fakultě evangelické, ano, teologické, on mě zařadil do jednoho ročníku z teologii, takže jsem rok vlastně studovala biblickou hebrejštinu. Potom jsem se přihlásila i na distanční dálkový kurz na hebrejskou univerzitu do Jeruzaléma, ale opravdu jsem to nezvládala časově. Ale bylo to velmi zajímavé, přímo vlastně dostala jsem skripta z hebrejské univerzity a studovala jsem. A potom jsem si říkala, že bych se chtěla dozvědět i něco víc o moderním ivritu, jako hebrejštině, tak jsem začala, asi 2 nebo 3 roky jsem chodila do Ulpanu v Praze, což je jazyková škola.
0: Takže hebrejštiny. Už nějaké základy máš?
1: Hodně základy.
0: Ano, ano.
1: Mně připadá, že vždycky dojedu do takové 10., 15. lekce a jedu znovu.
0: Já jsem slyšela, že hebrejština je jednoduchý jazyk, ale vzhledem k tomu, že můj muž se také trošku ponořil a začal pomaličku pronikat do tajů hebrejštiny, tak se mi to nezdá zase tak úplně jednoduché.
1: No, teda mně vůbec nepřipadá, protože každé slovo je rébus.
0: Ano.
1: Které vlastně člověk musí přemýšlet.
0: A je to jiné myšlení úplně.
1: Je to jiné myšlení a slyšela jsem, že vlastně využívají tím, že se píše zprava doleva.
0: Ano, ano.
1: Takže využívají levou hemisféru, nebo prostě jinou.
0: Ano, jinou než my.
1: Jinou než my, takže jim to lépe, vlastně lépe chápou.
0: Tak proto je to pro nás těžko uchopitelné.
1: Úplně. A potom třeba z té kultury navštívila jsem díky své kamarádce Aničce Miriam Wagnerové Izrael před několika lety. Procestovali jsme ho spolu autobusem a taxíkem a strašně krásně to na mě dýchlo, že jsem si mohla projít kolem Galilejského moře,
0: ano,
1: pobít v Kafarnaum, brodit se v Jordánu.
0: Že Bůh k člověku mluví, když se dostaneme na ta biblická místa, že jo?
1: Ano, no nejvíc třeba na mě mluvil, když jsem šla ke Zdinářku. A opravdu jsem se dotkla těch kamenů, tak prostě 2 nebo 3 tisíce let staré kameny. Bylo to takové, ten pocit byl takové chvění, taková úcta, to propojení s tou historií.
0: Setkala se s mesiánskými Židy?
1: No, asi ne úplně osobně, i když nevím, jestli třeba ta moje kamarádka, jestli jsem se jí zapomněla zeptat, jestli vlastně se hlásí k mesiánským Židům, ale když jsem zháněla copyrighty,
0: ano,
1: pro vydání CD prvního ještě toho Simeon, tak jsem oslovila vydavatelství toho zpěvníku a komunikovala jsem s Miriam Givony, která doteď jsme kamarádky. Miriam mi pomohla sehnat kontakty na autory, takže já vlastně korespondenčně jsem komunikovala se všemi autory a doteď třeba od Rachel Boskej, která je známá po celém světě, tak od ní dostávám zprávy, co ty měsíční takové ty pravidelné zprávy, tak asi jenom v tomto smyslu.
0: Takže virtuálně si propojená. Mohla bys být někde úplně jinde, v jiné kapele a s jinou hudbou a ty jako muzikantka nehraješ jenom tyhle židovské písně i teď v současné době, že jo? K čemu všemu si přičichla?
1: No, je to hodně široká škála.
0: Ano.
1: Kromě toho, že v Krnově jsem hrála i lidovky moravské, říznuté irskými. Zkoušela jsem ambient, zkoušela jsem minimalismus. Chvilku jsem zpívala v undergroundové kapele.
0: Dokonce.
1: Dech noci.
0: To si nedovedu s tvým hlasem krásným sametovým představit.
1: No, snažila jsem se ho zdrsnit, ale nešlo to tolik. V alternativní kapele Hasta Luego jsme natočili i CDčko. S mým kamarádem Láďou Buchtou, se kterým pracuju dodnes. Teď nedávno jsme natočili takovou elektronickou muziku, do které vlastně hraju housle, violu, zpívám. Asi brzy vyjde jeho takový album hostů. Hrála jsem v zábavové kapele, tam jsem trénovala hlasivky na plesích hasičů a myslivců s Ústeckou.
0: Tak od tamto máš takový silný hlas.
1: Musela jsem překřičet při opilé hosty. A to bylo se s kapelou Skelet z Ústí nad Orlicí. No a potom tady s brněnským básníkem Ivanem Petlanem a jeho kamarádem Ivo Lisoňkem jsme měli poetický pořád.
0: Tak je toho docela velká řádka.
1: Zhudebnila jsem jejich básně a jezdili jsme s kapelou Vedlejší účinky, ve které hrál teda i můj bratr Marek Čevela a Eva Palasová.
0: Takže tak je toho opravdu hodně, co už máš za sebou a možná i před sebou, ještě docela široko rozkročená v těch žánrech. Je zajímavé, že ty housle se můžou uplatnit v různých kategoriích, že nepatří jenom do klasické hudby nebo do nějakého folku či folklóru, že se dají uplatnit prostě v různých žánrech. No a když se vrátíme obloukem zpátky k těm hebrejským písním, tak k ním také housle patří. To je jasná věc, že když si poslechneme nějakou hebrejskou píseň, tak ty housle tam jsou.
1: Jsou a je zvláštností teda, hosté na koncertech chtějí po nás kolikrát klecmer a vidíš, ale to vlastně my neděláme. Jo? To je taková ta lidová, skoro jako dechovka. Ale my se klaníme, vlastně děláme si vlastní aranže. A teď pracujeme na druhém CDčku, Širim a Širim.
0: Kdy vyjde?
1: No doufáme, že do léta. A tam jsme si řekli, že chceme, aby to bylo naše autorské CD. Takže každý z kapely dostal za úkol minimálně dvě skladby složit.
0: A ty už máš splněno.
1: Já už mám splněno. A vlastně čerpáme jak ze Starého zákona, z Nového zákona, z Žalmu, z Přísloví, z Pláče Jeremiášova. A z knihy modliteb židovských ze Siduru. Takže se těšte.
0: Tak to se budeme těšit.
1: A my se také těšíme, že už to dokončíme.
0: To se budeme těšit. A my se dostáváme pomalu do závěru našeho povídání. Ještě by šlo říct o tom, že ještě kromě tady toho všeho máš poradenskou firmu.
1: To už vlastně dokončuji, protože jsem dostala to místo krásné v kanceláři Církve bratrské.
0: Takže to pomalu opouštíš.
1: Kde jsem velmi spokojená a je to zázrak pro mě. A opouštím, dodělávám, protože jsem dělala dotace evropské dlouhou dobu.
0: A to nejde tak dělat jako bokovku, že jo?
1: Tak a nejde to tak rychle opustit, protože jsou tam ty udržitelnosti. Takže ale bylo to taky pěkné období, protože teď se mnou nikdo nechce jezdit po Litomyšlsku, protože říkám, tady jsme vybudovali to, tady to, tady to, tady to. A vždycky děti. Ale to už jsi nám říkala 100krát, mami.
0: Tak je za tebou vidět nějaké ovoce a dá-li pán, tak ještě bude vidět další. A můžete svými písněmi přinášet radost lidem a povzbuzení. Jaké poselství nesete? Co je tvojí touhou? Co nesete v těch písních?
1: No, v prvé řadě chceme, aby se lidé při našem koncertě cítili dobře, aby se chvíli cítili šťastní, aby měli radost, aby to na ně působilo stejně jako na nás. A i když té řeči nerozumí, aby to způsobovalo to chvění stejně jako u nás, ale aby porozuměli, tak předčítám vlastně texty předem. A aby zaznělo i to poselství v nich, aby
0: věděli, aby to nebyla jenom atmosféra.
1: Přesně tak, aby věděli, že Bůh je dobrý, že je milující a že má otevřenou nároč pro všechny.
0: Tak já myslím, že jsme se dostali do závěru. Je ještě něco, co bys chtěla sdělit, co bys chtěla říct tady k tomu našemu tématu, když jsme si povídali o písních šťastných lidí, když to řekneme tak tím neumělým překladem názvu kapely, ve které působíš, Širim a Širim.
1: No, možná bych na závěr řekla text jedné písně, která se mě velmi, velmi dotýká, ano, od té doby, co ji znám. A je to z Římanům 8:38-39. A je to takové poselství pro všechny. Je to píseň Va'ani Batuach, Ani Batuach. Sheloha Mavet, Veloha Chaim. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani žádné síly nemohou mne odloučit od lásky Boží, která je v Mesiáši, Pánu Ježíši. A to je poselství, kterého se držím, že mne nic nemůže odloučit, i kdybych já odešla, tak on si mě zase přitáhne, on je se mnou, on mě vlastně nikdy neopustí.
0: Tak děkuji za krásný závěr našeho dnešního povídání. My ovšem tuto píseň teď nezahrajeme, my zahrajeme jinou, takovou velmi radostnou. A já tě poprosím, abys zase předtím, než zazní poslední píseň našeho dnešního pořadu Fortepiano, abys řekla, o čem bude.
1: Tak je ze Sofoniáše, 3. kapitola, 14. až 16. verš. Raduj se, raduj, Sionská dcero, zahlahol Izraeli. Zajásej a zaplesej celým svým srdcem, dcero Jeruzalémská. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe. Neboj se už zlého.
0: Tak to je i naše přání s Renatou pro vás, milí posluchači, abyste se nebáli zlého a abyste také se radovali z Pána Boha, abyste se radovali ze spasení, které je v Pánu Ježíši Kristu. Děkuji ti, Renato, že jsi přijela, že jsi se sdílela.
1: Já velmi děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: A budeme se těšit na další vaše písně, které nás potěší.
1: Děkujeme.

Skončil pořad Fortepiano. Další premiéru, prázdninovou premiéru si můžete poslechnout v pondělí v 10 hodin.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Je krátce popolední, posloucháte Rádio 7, vstupujeme do druhé části sobotního dne s datem 11. července a vstoupíme tam s modlitbou, můžete se přidat. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že i dnešní den si nám daroval ze své milosti. Děkujeme ti za to, že i teď můžeme k tobě pozvednout svoje oči, svoje srdce a děkovat ti. Prosím tě, dávej nám vděčné srdce, abychom viděli všude kolem tvoji krásu, tvoji lásku a to, že se o nás staráš. Prosím tě také zároveň za všechny, kteří prožívají těžkosti, bolesti, úzkosti, těžké časy, aby ses jich dotýkal a dával jim do srdce pokoj. Amen. The Best of Pohovka 2022 až 2025, tak zní název aktuální série výběru rozhovorů natočených ve studiu i v terénu. Dnes si připomeneme rozhovor i úplně první sólové album Jana Knížka. Provází vás Karolína Vološinová.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Hostem dnešní pohovky je manžel, otec dvou dětí a muzikant srdcem Jan Knížek. Honzo, vítejte.
3: Děkuju za přivítání i za tu možnost s vámi mluvit.
2: Prozrte, my jsme se už před tímto rozhovorem trošku bavili o tom, jak bychom mohli uvést tento rozhovor. A vy jste říkal, že byste rád začal mluvit o tom, kdo za to může, že to CD, které vyšlo v půlce prosince roku 2022, spatřilo světlo světa, takže byste rád začal tím příběhem.
3: Když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadlo, protože se mě dost často lidi ptají, jak to vlastně začalo, tak mě napadlo, že těch začátků toho CDčka je víc. Minimálně tři, které chci zmínit, když opominu třeba takový ten začátek toho, že si někdo vyndá CDčko z krabičky, vloží ho do přístroje a spustí. To je taky jeden z těch začátků, že jo? Ale ten nechci tady teďko uvádět, mám jiný tři začátky nebo jiný tři příběhy, který můžu zmínit. Ten první, ten to tak jakoby celý zastřešuje. Napadlo mě, že by se přitom mohl hledat, kdo za to může. Tak nějak celkem přirozeně mě napadlo, Honza Knížek natočil.

0: A pak mě v zápětí došlo, že abych se jim já mohl narodit, tak se museli narodit i oni. A v tu chvíli se tam objevily obě babičky a oba dědové. A v tu chvíli se nastartovala taková ta představa toho rodokmenu, jak prostě to narůstá do šířky. Najednou se to dalo celý do pohybu. Já měl pocit, že letím nad tím rodokmenem, nad tím stromem života. Pořád se to rozšiřovalo, ten let se zrychloval, už se to podobalo i mým snům. Já občas mívám lítací sny. Kdo je má, tak ví, o čem mluvím. Je to nádherný pocit vznášet se vlastní mocí, vlastní silou a pak zase někde přistát a v pohodě. A najednou prostě se to takhle dalo do toho pohybu, do toho letu. Já jsem vnímal, jak se to rozšiřuje a zrychluje, až jsem najednou zjistil, že se ten let už zpomaluje a že ten rodokmen se zužuje. Až jsem na tom předposledním stupínku jakoby uviděl všechny potomky Adama a Evy. A na tom posledním stupínku, respektive na tom prvním stupínku, byli Adam s Evou. A protože víme, že Adama s Evou stvořil Bůh, tak jsem byl u cíle. CDčko má svého pachatele a tím je samotný Bůh. A já jsem za to hrozně moc vděčný, protože vím, že to je z dobrý ruky a že to přinese minimálně radost a požehnání. Tak to je takový ten začátek toho, který to vlastně jakoby nějakým způsobem zceluje. A ten druhý začátek, ten už má konkrétní datum. Je to 25. března 1993, kdy jsem vydal svůj život Ježíši, pozval ho do svého srdce jako svého pána a spasitele. A tím se vlastně nastartoval ten proces vzniku i tohohle CDčka, nejenom nového života, který jsem začal žít. Krátce předtím to mi bylo nějak kolem 35 let, jsem se začal intenzivněji zabývat otázkami Boha, jak to všechno je, vyrovnat se nějak třeba s trojjediností Boží, to byla pro mě záhada. A asi půl roku přede mnou, nebo tři čtvrtě roku přede mnou uvěřila moje žena a tím pádem já jsem se začal víc o Boha zajímat. To už jsme měli obě děti. Manželka s nima chodila do sboru a já jsem jí pomáhal pak s kočárkem a krčil jsem se tam někde u kočárku, aby mě nebylo pokud možno vidět. Ale poslouchal jsem ty kázání a ten pastor vždycky našel nějaký téma, který se mě přímo dotýkalo. Já měl skoro až podezření, že se vždycky domluvil s mojí ženou, že tam budu a že bude kázat na něco, co se mě přímo jako dotkne do srdce. No samozřejmě byl to vliv Ducha Svatého, žádná domluva tam taková nebyla. A já jsem toho 25. března 1993 odjel na první lekci kurzu Základy křesťanského života. Mimochodem ten kurz běží do dneška pořád existuje. A tam jsem skutečně vydal svůj život Bohu ve své první modlitbě, která šla ze srdce. A když jsem pak večer přišel domů z toho kurzu, tak jsem dostal od svojí ženy Bibli, kterou už na mě měla připravenou. A já jsem začal číst. A jak jsem postupně pročítal písmo i podle nějakých rad, jak to správně číst, něco z Nového zákona, něco ze Žalmů, něco ze Starého zákona, něco z Přísloví a tak dál. Takže jsem měl takový systém na to a jak jsem to pročítal, tak některé ty verše ke mně mluvily jinak než ty ostatní, tak jsem si ty jejich odkazy poznamenával, abych se k ním mohl vracet a posledně jsem zjistil, že mi k tomu Bůh dává hudbu.
1: Což pak nevíš, což pak si neslyšel,

0: že já jsem to zkoušel i několikrát si tu hudbu k tomu udělat nebo vymyslet, zkomponovat, ale to se opravdu nedařilo. Já mám od Boha takový obdarování hudbu komponovat, aranžovat, vymýšlet, ale potřebuji k tomu rýmovaný a rytmizovaný text. Ten jsem schopný zhudebnit tím způsobem, že pochopím, jestli ta píseň má být veselá, smutná, rychlá, pomalá a tak dál. Vyjádřit tam třeba vykřičníky, otazníky, takovýhle věci, to mě hrozně bavilo, ale s Božím slovem to prostě nešlo. Já jsem musel počkat, opravdu počkat, až mi Bůh tu hudbu dá. Takže celý to CDčko je v podstatě Boží dílo skrze mě, abych to tak nazval. A tím pádem začaly vznikat ty písničky. Já jsem to nějak nesledoval od počátku, měl jsem radost z každý nový písně. A pak někdy kolem roku 2006 jsem zjistil, že už jich mám asi 13, vlastně, že jich je 13. A přišlo mi, jak jsem tak nad nima seděl, abych si je seřadil. Nějak jsem úplně přesně nevěděl, jak si je řadit, jestli abecedně, nebo podle toho, jak jsou dlouhý, nebo tak, ale přišlo mi, abych si je seřadil podle toho, odkud jsou, a zjistil jsem, že mám 7 písní ze staré smlouvy a 6 písní z nové smlouvy. A tak jsem si okamžitě řekl, tady chybí jedna píseň a dalo by se to vlastně vydat na kazetě. A strana, B strana, tenkrát frčely kazety ještě, chromdioxid, kdo měl, tak byl král, jo. CDčka moc, ještě myslím, že ani nevím, od kdy jsou CDčka takhle jako v distribuci. Prostě napadlo mě natočit kazetu, stará smlouva, nová smlouva, a text, který mi tam chyběl, evidentně byla modlitba Páně, Otčenáš jen si v nebesích. A tak jsem si ten text vypsal a seděl jsem nad ním a usiloval jsem o to, abych dostal tu melodii, abych ji vymyslel. A opravdu dvakrát jsem si na tom těžce vylámal zuby a nešlo to. Až po nějaký chvíli, po nějakých 2-3 dnech jsem nad tím znova seděl a najednou jsem vnímal a cítil, jak mi Bůh rovnou dává ty konkrétní akordy. A já je jenom hrál postupně a byl to neuvěřitelně silný zážitek. Navíc kromě toho, že to bylo takhle jako přímo, že jsem dostával ty akordy, tak to byly akordy, které já jsem do té doby vůbec nikdy nepoužíval. Takový ty rozlomený jazzový akordy, o kterých jsem věděl, že existují, ale neměl jsem pro ně žádné uplatnění, a najednou je těch akordů plná písnička. A já měl prostě 7 a 7 a tam začala vlastně ta touha vydat CD. Takže to je takový nějakých 15-16 let, co jsem se za to nějakým způsobem modlil. Několikrát ve sboru u nás jsem slyšel takovou výzvu, modlete se za svoje sny. A tak jsem se za to modlil a takhle vlastně začal vznikat veškerý ten materiál. Do dnešního dne je těch písní 23 a z toho jsme jich vybrali 15, které jsou na tom CDčku. Tak to byl ten druhý začátek a napojím na to rovnou ten třetí, který už se týká konkrétně toho CDčka. Myslím, že to je tak 4 roky nebo 5 roků zpátky, co jsem se potkal s jedním přítelem od nás ze sboru. Nevím, jak na to došlo, ale říkal jsem mu, že zhudebňuju určitý krátký pasáže z písma, a jeho to zaujalo. Řekl mi, jestli bych mu poslal nějaký nahrávky, takže se mu to posléze i zalíbilo a říkal, to vydáme. A začal schánět producenta. Pochopil jsem, že bez takové osoby to prostě nepůjde, že to musí někdo takhle jako vést a zastřešit. A našli jsme producenta, který to pak ale v zápětí odmítnul, tu spolupráci, což mě moc nepotěšilo a spíš jako odradilo, ale nestrácel jsem tu naději, jakože, že to vyjde. A jemu se pak povedlo, tomu budeme mu říkat třeba David, pro zjednodušení, protože se tak jmenuje, sehnal dalšího producenta, můžeme mu říkat Petr, protože se tak jmenuje, a ten vlastně obstaral to producentství z té hudební stránky. U něho se to všechno nahrávalo, u něho se to aranžovalo, u něho se dohrávaly všechny ty další nástroje. To minulým roce měl malý studio, kam se vešli 2 lidi, a když se tam napasoval 3., tak už se tam nedalo moc dýchat. Nicméně zvládli jsme to, natočilo se to všechno takhle, jak to je. To je ten 3. začátek toho CDčka, toho fyzického konkrétního CD, který můžete držet v ruce. Takže vidíte, že začátky jsou minimálně tři a že to je všechno tak jako relativní.
1: To je ta trojedinost asi.
2: Jak předstoupím před Hospodina, s čím se mám sklonit před Bohem na výšině?

0: Při poslechu toho, jak jste začínal s tímto albem a i melodie, jak jste říkal, že jste se usilovně snažil to nějak propojit a vytvořit tu muziku, tak pro mě je těžce srozumitelné, jak texty z Bible se dají ověnčit tou melodií a jak vlastně i je zpívat, správně frázovat, protože ty texty jsou dosti krkolomné, hlavně v češtině, takže jak tohle jste zvládl jako skloubit?
1: Já mám za to, že tím, že mi to Bůh rovnou dával, takže už i vymyslel to, jak to správně frázovat. Nejsložitější na frázování je, jak nesmírná je hloubka Božího bohatství z Římanům 11:33 až 36, tuším. A tam jsou hrozně dlouhý slova, třeba jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, jak nevystopovatelné jsou jeho cesty. Tak to byl trošku oříšek, ale myslím, že to tam jako vklouzlo docela přirozeně, že to je z té nahrávky znát. Prostě když Bůh něco dělá, tak to dělá hezky a dokonale a že jsem se na to mohl takhle jako spolehnout, že to bude použitelný. Samozřejmě, že jsem řadu věcí si dodělával pro svůj pusu, pro svůj vkus a tak dál, ale ty základy tam byly všechny od Boha rovnou. Takže já jsem s tím neměl takovou tu práci už, jako jak vymyslet frázování. Já jsem se naopak snažil o to, aby všechny ty písně byly přímo citace z ekumenického překladu Bible. To znamená, že jo, tady vítám tu příležitost určitý chyby, který jsem se dopustil při živém vysílání s vaším milým Rádiem 7, kdy jsem řekl, že když si otevřete Bibli na tom konkrétním místě, tak máte v ruce Bibli. A to bylo prostě pod tlakem možná nějaký trémy nebo něčeho, nevím přesně, proč jsem to takhle řekl, ale mínil jsem tím, jako že když otevřete Bibli na tom konkrétním odkazu na tom místě, že máte v ruce zpěvník. Protože ty texty jsou opravdu nezměněný. Jsou použitý do těch písní přesně tak, jak jsou zapsaný. A to byl jeden z cílů mý práce, aby to zůstalo opravdu nepozměněný, nepřehazoval jsem slova kvůli rytmu nebo rýmu. Prostě zachoval jsem to, jak to ekumeničtí překladatelé zapsali.
0: Proč jste zvolil překlad českého ekumenického překladu Bible?
1: To byl jednoduchý důvod, protože to byla moje první Bible, kterou jsem začal číst. A je pravda, že když se objevily další překlady, třeba studijní překlad 21 nebo další jiný, který existují, tak jsem zjistil, že ta ekumenická Bible je nejzpěvnější. Já jsem zkusil ty texty zaspívat z těch jiných překladů a vůbec to nepasovalo už na tu hudbu, na to frázování. Mně se líbí i to, že tam prostě významově vycházejí i takový ty důrazy na významy jednotlivých slov, že to tam prostě takhle je krásně nachystaný a ty jiný překlady mě to neposkytovaly.
0: Když se zastavím u tvorby, obecně muzikanti, když tvoří, tak potřebují k tomu asi nějakou speciální atmosféru. Máte něco takového?
1: Mám. Potřebuji být úplně sám. Opravdu jako nedokážu tvořit tak, když vnímám, že třeba i v druhé místnosti někdo slyší, co zrovna produkuju na tu kytaru a říká si, nebo hlavou mu třeba prolítne, no co to tam zase zkouší, to je hrůza, jak to chce použít. A jo, potřebuji být opravdu sám, pokud možno izolovaný, aby mě nerušilo to, že mě někdo, byť nepřímo, poslouchá.
0: Znamená to, že třeba vyrazíte někam do přírody nebo se zašije ve zkušebně?
1: Naprostá většina těch písní vznikla doma. A dokonce si vzpomínám, teď už nevím, která píseň to byla, ale manželka tenkrát odjela s oběma dětmi někam na hory, ještě s kamarádkou svojí. A sotva zabouchly dveře, tak já jsem slezl z patra. My jsme měli všude udělaný patra na spaní, protože jsme bydleli v 1+1. Takže jsem slezl z patra, popadl jsem kytaru a rovnou jsem zhudebnil jeden text, který jsem měl vyhlídnutý a šlo to hned. Jako, to byla prostě inspirace v tu chvíli. Taková spontánní chvíle, nádherná. Jako, to na to rád vzpomínám. Myslím si, že to byla písnička Kdo vystoupil do nebe, se stoupil. Ale nejsem si úplně jistý. Já jsem zpočátku těm, jak ty písničky vznikaly, tak jsem neregistroval ty příběhy, které jsou v nich schované. Ona vlastně, každá ta písnička má dva příběhy. Jeden se týká toho, jak vznikala, a druhý se týká toho, o čem je ten text. Ty dva příběhy jsou paralelní, nespojují se dohromady, ale já jsem zpočátku ty příběhy jako toho vzniku, ty písně jsem nějak jako neregistroval, nezaznamenával si. Až teprve po nějaký čase, když už bylo těch písní 15-16, tak jsem si uvědomoval, aha, teď jsou zatím schovaný krásný příběhy, jak to vzniklo. K těm příběhům, které jsou skryté v těch textech, bych rád ocitoval jeden text, který mě víc jako, nebo hodně bere u srdce. Je to píseň Jak předstoupím před Hospodina. Je to taková situace, kdy ten konkrétní člověk je konfrontovaný Boží svatostí a vlastní jakoby nedostatečností, nebo já nazvat vlastním hříchem. Jedná se o starozákonní text. Bylo to v době, kdy za nějaké provinění a hříchy lidi obětovali zvířata, ptáky, potažmo třeba i mouku, olej a tak dál. A vlastně dalo by se říct, že za každý hřích tekla krev. To je věc, kterou vlastně Bůh vyřešil tím, že jeho syn se obětoval na kříži a jeho krev tekla na odpuštění hříchů všech lidí, všech, co žili, žijí a ještě budou žít. Ale tenhle ten text je, jak říkám, starozákonní a ten člověk, který tady něco vypovídá, se dostal do opravdu do takového vážného stavu. To zkusím přečíst, jak to vnímám. Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna? A do toho přichází Bůh a říká, člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Pro mě je tenhle ten text tak opravdu neuvěřitelně silný, kdy Bůh dokáže na 5 řádkách vyjádřit tu obrovskou milost a tu možnost obejmout člověka a dát mu východisko. Takže takhle, jeden textový příběh za všechny. Asi 2 písně jsou tam třeba vyloženě jako inspirace ze svatebního oznámení. Protože si lidi rádi dávají nějaký veršík na svatební oznámení a většinou jsou to takový veršík, který jsou hodně ze srdce. Tak mě to vedlo k tomu, že jsem si otevřel Bibli a našel jsem si verše před tím, uvedeným veršem a za ním. A řekl jsem si, aha, tak tohle to dává ještě nějaký další celek. A zkusil jsem to zhudebnit, Bůh mi k tomu požehnal a v jednom případě se stalo, že jsem tu píseň už odpoledne hrál přímo na tom obřadu. Takže i takhle vznikaly písně.
2: Žena statečná je korunou svého manžela. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. Statečně si vedli mnohé dcery.

hledí vstříc příštím dnům. Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho.

0: Je tam jedna píseň, která není ucelený text, tak jak byste to našli v Biblii. A to je Žena statečná. Žena statečná vznikla nějak na popud, jak jsem pročítal přísloví, tak jsem se všímal textů, který se týkají žen. Je jich tam opravdu požehnaně těch textů. A jsou tam i negativní, i pozitivní. Je z těch negativních, že lépe na střeše, než se ženou svárlivou. Takže já jsem si všechny ty verše vypsal, pak jsem vyškrtal ty negativní, zůstaly mi ty pozitivní a ty jsem pak jako mozaiku poskládal do určitýho příběhu, který je patrný z té písně. Je doplněný i ještě o nějaký další verše, které nejsou přímo o ženě, ale k tomu vedou, že no, až si poslechnete tu písně, tak to pochopíte. Takže to je asi jediný text, který není souvislý přímo v Bibli. Jinak všechny ty ostatní texty jsou přímo tak, jak jsou ty odkazy napsané, tak je tam najdete.
1: Říká se, když hudebník tvoří, takže ho políbila muza. Jak byste to ve vztahu s Bohem opsal možná jinak, nebo v čem vidíte ten rozdíl? Když Bůh vám dává inspiraci pro tvorbu a potom jsou muzikanti, kteří řeknou, no, políbila mě muza a teď jsem tvořil a vzešlo album.
0: Mně to přijde trošku komický, ale asi bych to vůbec nedokázal nazvat můzou. Je to prostě určitý obdarování, který od Boha mám a můzy bych do toho vůbec nekomponoval.
1: Asi jsou dost malé.
0: Já si jinak neumím představit jako takovou nějakou tu bytost, která se vznáší s tou harfičkou. Ne, jako, to je mi cizí.
1: Na tvorbě tohoto alba se podílelo několik lidí asi ze vašeho, konkrétně z vašeho společenství, kde jste členem, nebo kam chodíte. A také podíleli se na tom i lidé, co jsem viděla na přebale z jiných společenství. Dalo by se to nazvat jako taková ekumenická tvorba?
0: Ano, to si myslím, že ano. Jsou na tom účastníci z různých sborů opravdu, dokonce i jeden nevěřící. To byla taková zvláštní schoda u nás v domě, kde bydlíme. My jsme ve třetím patře, vlastně 3,5. patro a vedle nás bydlela taková hodně stará paní, která se ještě starala o svoji maminku. A protože pro ně už to bylo opravdu hodně vysoko, těch 3,5 patra, tak je přestěhovali do přízemí a místo nich se tam nastěhoval takový mladý pár. A já jsem najednou přes zeď zjistil, že on hraje na saxofon a na příčnou flétnu a to úplně fenomenálně. Opravdu jako nádhera. A když jsem to slyšel, tak jsem šel a zazvonil jsem tam u dveří a on naprosto vyděšený říkal, hraju moc nahlas, že jo, ruším vás. Já jsem říkal, absolutně ne, úplně všechno v pohodě, jenom vás chci poprosit, až budu někdy potřebovat. Tak jestli byste mi zahrál na CDčku. A opravdu k té spolupráci nakonec došlo, přišel, zahrál saxofon i příčnou flétnu a myslím si, že mu to dávalo nějaký smysl jako nevěřícímu člověku, že byl dotčený Bohem. Samozřejmě dostal CDčko, potom jako účastník, všichni, kdo se účastnili na CD, tak dostali jeden exemplář ode mě a tak doufám, že mu to třeba nějakým způsobem pomůže, ale jinak jsou tam všechno lidi, kteří Boha velice dobře znají už nějakou dobu a jenom asi 2 nebo 3 jsou přímo z našeho sboru, jinak jsou to přátelé, kamarádi z různých jiných sborů.

kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Hory by se před tvou tváří potácely. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. Od věků se něco takového neslyšelo. K uchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká.

0: Existuje nějaký příběh za tím, jakým způsobem jste vymyslel, nebo se na tom podílel i další třeba přátelé ze sboru, vizuální vzhled toho alba?
1: V podstatě ten, jak mu říkáme David, protože se tak jmenuje, tak on se stal vlastně tím hlavním producentem, který to všechno organizačně zajišťoval od prvopočátku toho nápadu až po tu realizaci, první návrh té grafiky a tak dál. Takže jako on jako producent má na tom takový lví podíl. Vlastně já jsem měl dva producenty, což si ani se mi ve snu nenapadlo, že by něco takového...
0: Při tom lítání ve snu vás to nenapadlo?
1: Ne, ani tam. Já jsem doufal, že bude aspoň jeden producent, který to zastřeší, a oni byli najednou dva. Takže David v podstatě vytvořil nějaký základní koncept, kterýmu se pak věnoval další přítel Jakub, a ten vlastně připravil celý ten obal na tisk a na tu realizaci. Takže on tam doplňoval nějak ty texty, přizpůsoboval to do kruhu a do oblouku a tak, jak to vlastně vypadá teďko. A vlastně celý to sestavil ten Jakub na ten první návrh, který vytvořil David.
0: Na přebale je Bible a když se otevře to album, tak vevnitř na CDčku je ta Bible otevřená. A mě to evokuje takovou asociaci, že, jak jste říkal, že Bible, když si vezmete do ruky Bible, je to vlastně zpěvník. A tím, že to je na CDčku, tak máte tam i vizuálně tu Bibli otevřenou. Je nějaká píseň z toho výběru, který jste umístili na disk, na CDčko, vaše oblíbená?
1: Já mám oblíbené všechny.
0: Obzvláště oblíbená?
1: Velmi oblíbená je ta píseň Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, ale v podstatě i ty další písně, které jsou přímo z knihy Izajáše, Jak předstoupím před Hospodina. To jsou velice silné texty, které mám opravdu moc rád, ale nemůžu se prostě vyhnout třeba ty titulní písni Což pak nevíš, což pak si neslyšel.
0: Již název nese celé album. Má to v posluchači evokovat nějakou reakci, když slyší Což pak nevíš, což pak si neslyšel?
1: Pokud možno, by ho to vedlo k tomu, aby byl dál zvědavý. Aby se snažil odpovědět na ty dvě otázky a snažil se je najít v tom CDčku, ale ono to není jenom tak prvoplánový, protože těch písní 23 a rád je vydám na dalším CDčku. Tam už bych chtěl zase, aby byl název hodně příbuzný a tam by to bylo Možná už víš, možná už si slyšel.
0: Takže chystáte druhý album v podstatě.
1: Ano, a tam bych to doplnil ještě o písně nebo texty, zhudebněné texty, které jsem dostal od sourozenců ve sboru, nebo jsou to písničky, které třeba i používám, když sloužím ve chvalách, tak ty texty se tam objevují, ty písničky se občas hrají, takže by byly i na tom CDčku, že už by to nebyly jenom písně v písmu, ale bylo by to písně v písmu a ty další, nebo tam ještě to domyslím, ale ten základní název, možná už víš, možná už jsi slyšel, ten by měl navazovat na ten první název tohohle CD.
0: Ty říkal, že sloužíte ve chválách. Jaký je v tom rozdíl chvály a další písničky, o které byste rozšířil to budoucí CDčko?
1: To jsou vlastně písničky, které většinu času leží v šuplíku a nejsou moc rozšířený, takže bych je právě na to CDčko, na to další CDčko chtěl dát. To, že je použiju občas někdy, když se to hodí tematicky do chval, možná bude dobře vysvětlit posluchačům, co to chvály jsou. Křesťané vnímají chvály jako písně, kterými oslavují Boha, uctívají ho, děkují mu, radují se z něj a tak dál. Takže ty písně mají prostě takový společný název chvály. Právě ta část těch chval v tom shromáždění je podle mýho názoru něco, co je tam asi nejdůležitější, protože až budeme v nebi, tak tam už nebude vyučování, tam už nebude prorokování, tam už budou chvály. A tak bude dobře, když se těma chválama budeme víc zaobírat už tady v tomhle životě, v tomhle světě. A takže chvály jako takový, on v podstatě Chvála jako taková je styl života. To je něco, k čemu nás Bůh stvořil, abychom byli chválou jeho slávy. To je přímo jako citace zase z ekumenické Bible. Takže chválič jako takovej je každý křesťan, kdo má Ježíše ve svém srdci. A akorát někdo to prostě vyjadřuje třeba hudbou, někdo tancem, někdo kresbou, básněma, různě. Prostě chváliči jsou vlastně úplně všichni a je to radost třeba, když ty chvály vedu a přijde mi takový prostor, kdy můžu přestat hrát a kdy můžu udělat krok dozadu od mikrofonu, abych nebyl slyšet a to shromáždění zpívá samo. A to je neuvěřitelný pocit, nádherný, kdy ty lidi opravdu chválí svého Boha a chválí ho každý za sebe a nepotřebuje k tomu už nějaký bližší vedení.
0: Není to o těch lidech vepředu s nástrojema, přesně, ale ano. O tom, že každý za sebe má tu potřebu Boha chválit. Nebo
1: já bych tam ani nechtěl předstupovat jako sám za sebe. Jako, máme nějakým způsobem odrážet tu Boží slávu a přinášet je k lidem, tak, aby se s Bohem setkali. Pokud možno, aby tam nebylo třeba nic rušivýho. Bejva, jako já jsem o tom sepsal takovou krátkou brožurku, takový desatero pro chváliče, kde poukazuju na určitý drobný nešvary, který se objevují během těch chval a čeho je dobrý se vyvarovat, aby to ty lidi nerušilo, aby opravdu měli ten prožitek Boží přítomnosti a toho svýho prožitku, který přitom mají, aby nebyl rušený.
0: Napadá vás něco konkrétního?
1: Třeba já potřebuju ve chvíli, kdy už zpívá celý to shromáždění, tak už není potřeba tak úplně, abych tam byl slyšet já s tím svým zpěvem, ale aby oni nerušeně vnímali kytaru, nebo ten vůdčí nástroj, ať už je to klavír, kytara, nebo většinou to bývají tyhle dva nástroje, tak já potřebuji, aby tu moji kytaru slyšeli natolik bezpečně, že intenzitou budou vnímat ten rytmus, všechno to, co k tomu potřebují, text se nakonec promítá u každý písně, takže oni tak úplně nepotřebují to, abych já tam ještě zpíval, když oni chválí za sebe a potřebují to vedení a to vedení je tam v tom nástroji. Takže já jsem vždycky chtěl třeba po zvukařích, aby dali ten zpěv tak jako normálně, tak jak má být, a tu kytaru, aby tam dali nepatrně víc, aby ji nemuseli to shromáždění, aby tu kytaru nemuselo ušima hledat, aby mohli bezpečně se nechat vést. Tak to je jeden z těch příkladů třeba.

0: tom albu, což pak neví, což pak si neslyšel, je na zadní straně pozorní autora. Poslech těchto nahrávek může zcela změnit tvůj život. Stalo se vám nebo někomu ve vašem okolí, že poslech chval, poslech křesťanské muziky změnil život?
1: Byl jsem svědkem, že třeba chvály jako takový měnili přístup těch lidí k Bohu, takže se k němu dostávali blíž. Bylo to většinou na nějakých konferencích, kdy sem jezdili nebo jezdí ještě pořád různí kazatelé a učitelé. Většinou se to týká konferencí, které jsou o vnitřním uzdravení, protože vnitřní zranění jsou hodně bolestivý a špatně hojitelný. To se hojí hrozně dlouho a velice složitě. Takže lidi, kteří k tomu mají rozpoznání, o tom vyučují a já měl to štěstí, nebo vlastně tu výsadu, že jsem tam mohl sloužit ve chvalách třeba třídenní konference, kdy jsem každý den 5 různých témat, které se otevíraly a já jsem ke každému tématu vybíral speciální blok chval, tak aby mluvili k tomu tématu a aby se tam žádná píseň neopakovala. Bylo to velice náročné, ale myslím, že se to vyplatilo a že Bůh se dotýkal těch lidí skrze ty chvály a že to nebylo jenom to vyučování, ale že se propojilo dohromady texty těch písní, ta hudba i to kázané slovo, že se propojilo natolik, že Bůh začal měnit ty životy těch lidí jako v závislosti nebo v návaznosti na to. A kromě toho si myslím, že takhle, málo která píseň nebo málo která chvála je přímá citace z Bible. Občas se objeví třeba jeden řádek, který tam je a ten pak ten autor rozvede do dalšího textu. Ale já si myslím, že přímý boží slovo je ta moc, která ten život může změnit. Tak proto tam mám ten text na tom CDčku.
0: Co byste popřál posluchačům při poslechu těchto 16 nahrávek z alba Což pak nevíš, což pak si neslyšel? Je tam nějaká hlavní myšlenka, kterou jim chcete předat?
1: Aby pokud možno prožívali boží přítomnost. Věřím tomu, že Bůh to CDčko dal právě z tohoto důvodu, aby se s ním lidi mohli setkávat třeba ještě i jinak. Nejenom na modlitbách, nejenom ve stišení, nejenom při čtení božího slova. Mám tu zkušenost, že když se to nahrávalo, nebo když to vznikalo, že když jsem poslouchal tu hudbu, už vlastně třeba hotovou, nebo byly to kontrolní poslechy kvůli tomu, jestli se tam ještě něco změní, nebo vystříhne, nebo upraví, tak jsem to poslouchal a sledoval jsem ten text přímo z Biblí v ruce a to je úplně jiný prožitek, než to jenom posloucháte, nebo když si to jenom čtete. Jo, že můžete sledovat ten text, tak tam je, a přitom to vlastně poslouchat a do toho vnímat tu hudbu, tak je to zas úplně jiný prožitek. Tomu bych chtěl nějakým způsobem povzbudit. Málo kdo si při poslechu toho CDčka asi tu Bibli otevře. Umím si představit, že si to CDčko pustí někdo, kdo bude třeba žehlit, anebo vyklízet myčku. Nebo věšet prádlo, prostě něco. Takže si to pustí jako náladovku třeba nebo tak. Ale jako pokud by se někomu podařilo sednout si, stišit se a pustit si to CDčko a přitom sledovat ty texty podle těch odkazů, tak to si myslím, že by byl ten správný výsledek toho celého konání nebo snažení se. Samozřejmě možná říkám zbytečnost, ale je potřeba to poslouchat buď to na sluchátka, anebo přes nějaký stolní reprobedínky. Ten malý repráček v notebooku plně znehodnotí veškerou naší snahu, co se týká zvuku.
0: Co třeba v autě?
1: Jo, tam jsou reprobedny, tam je to v pořádku.
0: Hoste, jo, povídejte.
1: Myslím, že spousta lidí už nemá ani jinou možnost, než si to poslechnout v autě, protože CDčka už pomalu mizí z domácností. Až uvidím, jak se CDčka prodávají a jak se distribuují, tak mám v plánu umístit všechny ty nahrávky na internet přes takovou aplikaci Supraph Online, která nabízí tu možnost vlastně prodeje CDčka tím, že si poslechnete tu nahrávku, jenom ukázky a pak je možný si ve formátu MP3 stáhnout buď to jednotlivý písně nebo celý CD.
0: Plánujete třeba i jiné platformy, jako je Spotify nebo YouTube?
1: Potřebuji se s tím trošku blíž seznámit, nemám s tím zkušenost. V tuhle chvíli nevím, opravdu nevím.
0: Já moc děkuji, Honzo, že jste byl hostem pořadu Pohovka. Přeju, ať se CDčku dobře daří, ať je lidem povzbuzení ve víře a těšíme se, že si můžeme toto album poslechnout i na Radio 7.
1: Já děkuji za pozvání. Taky přeju všem, aby se CDčko líbilo, aby přinášelo radost a pokoj. Kež se setkáme zase u toho dalšího CDčka.
0: Budeme se těšit. Od mikrofonu se loučí Karolína Vološinová
1: a Honza Knížek.

0: Amen.
1: Tak to byla pohovka ze seriálu The Best of Pohovka 2022 až 25. Tu další si můžete poslechnout v premiéře zase v úterý v 9 hodin večer.

0: milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
2: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
3: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
2: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
3: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
4: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Bylo 13 hodin a to je v sobotním vysílání Rádia 7 čas pro děti. Ahoj děti, za malou chvíli začínají korálky, ve kterých poznáme jednoho malého, ale velmi vytrvalého tvora. Ukáže nám, že není třeba se nikam honit a přesto všechno zvládneme. Prostě úplně v pohodě. Krok za krokem.

0: Ahoj děti, vítejte v korálkách. Dnes se půjdeme podívat mezi malé a pomalé živočichy, které můžeme často vidět venku po dešti. Ještě než vám prozradím jejich jméno, dám vám hádanku. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo to je? Je to šnek? No ano. Šneci opravdu mají čtyři měkká tykadélka, která vypadají jako růžky. Dvě delší nahoře a na jejich konci mají oči, takže jimi kouká. A pak mají dvě kratší dole a těmi si osahává okolí. Když se šnek lekne nebo se ho někdo dotkne, tykadla rychle schová zpátky do hlavy. Pak, když se cítí v bezpečí, zase je pomalu vysune ven. Šneci mají měkké tělíčko a na zádech si nosí svůj domeček. Chaloupku, tedy ulitu. Když se leknou, schovají se dovnitř, aby byli v bezpečí. Pohybují se po slizu, což je vlhká lepkavá tekutina, kterou si šnek vytváří ve svém těle. Ten jim pomáhá klouzat se po zemi, po kamenech i listech. Rádi jedí listy rostlin a někdy i ovoce nebo zeleninu. I když jsou pomalí, jsou velmi zajímaví a důležití pro přírodu kolem nás, protože pomáhají rozkládat zbytky rostlin. Tak to jste o šnecích možná už věděli, děti, nebo jste se to právě dozvěděli? A je to dobré proto, abyste šnekům porozuměli a mohli si teď vychutnat šnečí příběhy, pohádky a písničky. Pěkně se usaďte, jdeme na to.
1: Sluníčko posílalo na zem paprsky přes mlžný závoj, z něhož se sypaly dešťové korále a na listech trávy i květech v nich blikala uvězněná duha. Les vydechoval vlaze a na mechu odpočíval šnek. Ulitu ještě neměl, a tak mezi rokitovými lístečky prosvítala nahota jeho dlouhé, slizoučké nohy. Nestihl se nikam schovat, proto kapky bubnovaly lesní pochod na jeho provlhlou kůži. Bum terárum, kdo nemá dům, promokne až na kůži, bum bum bum.
2: No, vám se to duní, v myšlenkách horlil šnek proti mokrým

0: a vsákla se do mechu. Jsou to divné kapkoviny, kroutil Šnek nechápavě očima na všechny světové strany. Mezitím se sluníčko vypletlo z mlžných závojů a duhovou mašli uložilo na dno dešťové truhlice, aby v jeho žáru nevyschla na kost. Polechtalo zakabuněného Šneka s vazečkem rozbíhavých paprsků přímo na růžcích. Šnek vypoulil oči na svět hnedle více zvesela, a jak by ne, když se sluníčkem i nejtemnější mraky ztrácejí svoji děsovládu. Zamířil ke starému dubu na šnekolezí okružní cestu. Sluníčko ho provázelo zlatými loučemi paprsků, které se rozsvěcovaly pod baldachínem listů jako hvězdy na nočním nebi. Šnek vysunoval růžky na jednu i druhou stranu a prohlížel si pečlivě okolí. Pod kořeny lípy vystrkovala hlavu myška a větřila, zda je vzduch čistý. Když tu očkama jako korálky spočinula na Šnekovi. Kam pak lezeš, Šnečku? Od buku k lípě a kolem kapraďových listopádů mezi rokitové lístečky. No, to se spustil na velmi dlouhou cestu, podivila se myška. Při svém tempu máš do času barevných listů co lézt, abys to stihl, myslím. A kde se schováváš před kapkami a studeným větřiskem? Šnek na chvilinku zaváhal. Přece tam, kde mě přijmou. Ještě, že mám vlastní komůrku a nemusím nikde prosit o přespání. Radovala se myška, zamávala Šnekovi ocáskem a zmizela v díře pod kořenem. Šnek se posunoval cestou necestou a ponechával za sebou stříbřitou stopu, aby, až padne noc, nezabloudil tam, odkud právě přišnečil. Když nebe potemnělo a noc rozsvítila první hvězdy, skryl se před kapkami chladivé rosy pod odloupnutou březovou kůru. Tam přečkal až do rána. Celou noc očka nezatáhl, jak jej zaměstnávali nezodpovězené otázky. A proč pak já nemám domeček? Proč se nemám kde schovat? Mudrujícího Šneka zaskočilo svítání, když tak z ničeho nic před ním odemykalo les. Proč pak nespíš, Šnečku? Žaslo svítání. Ale hledám domeček. Smutně zakroutil Šnek očima. A kde bydlíš ty, svítání? Svítání se rozsvětlilo ještě o poznání víc a pousmálo se. No, přece za horami. A otvíralo dveře sluníčku, čekajícímu za vrcholky kopců. Kde kdo má domeček? Jenom já se šinu lesem bez střížky nad očima. Lezl skormouceně a zarmouceně s růžky svěšenými, že téměř šoural očima po lesní cestě. K tomu hloubal. Kde se dá opatřit domeček? Byl tak zabrán do úvah na ožehavé téma, že mnoho nechybělo a srazil se s mochomůrkou. Vyděšeně vyjekla. Juj! Šnek se leknutím zastavil právě včas. Hluboce šnekuju, omlouval se. Prosím, kde pak ráčíte mít domeček? No, pod kloboukem. Zarděla se muchomůrka a skryla cudně oči pod krajkový závojík. Šnek sklonil růžky na pozdrav a Šneko tempem mizel pod kapraďovým převisem. Tam se mu z očiček lily slzy a padaly jako malinkaté úlomky křišťálu ke kořenům kapradiny. Z nejbližšího listu na jeho bezedný žal pohlížel lesní brouček s krovkami, které svítily modrofialově v záři slunečních paprsků. Proč pak to děláš po topu, Šnečku? Ptal se brouček udiveně.
1: Já nemám domeček, slzel Šnek nešťastně. A kde bydlíš ty, broučku?
0: No tady, pod kapradinou, ujistil ho brouček.
1: No, vidíš.
0: Spustil Šnek nové vodopády. Sluneční paprsek, co proklouzl mezi listy, vysušoval Šnečkovi rozvodněné oči.

Stín zabral pro sebe zase větší kus lesa a Šnek se posouval nevesele kupředu. Minul kapradí a na cestičce ho opět dostihl sluneční paprsek. Šnek proháněl myšlenky stále dokola. Mít tak domeček, ach, i sluníčko má domeček, jenom já ne, vzlikal. Ani nepozoroval, jak se den naklání a jen srdce rvoucně povzdychával. Pak se zastavil a jako by si na něco vzpomínal, zahořekoval. Sluníčko, sluníčko, pomoz mi, daruj mi domeček, prosím. V tichu, které nastalo, se doneslo ke Šnekovi se sedminásobnou ozvěnou sotva zaslechnutelné. Dám, dám, dám, dám. A stalo se. Než v lese nastal čas zbarvených listů, měl Šnek na zádech domeček jako ulitý pro sebe. Kdykoliv ho napadlo, mohl se v něm schovat před nezbednými kapkami nebo větřiskem s trništákem či ptáky nenechavci. Sluníčko mu nejen darovalo domeček, ale dokonce si u Šneka udělalo i svůj příbytek. Když je venku pošmourno a nevlídno, šedo a sluníčka nevidět, to jistě přebývá se Šnečkem v jeho ulitě.

0: Dobrý den, děti. Jsem moc ráda, že s vámi mohu chvilku strávit toto nedělní ráno. Těším se, že si spolu smlsneme na dalších rozhlasových piškotkách. Já jsem sice asi větší než vy, ale to nevadí. Můžeme být přece spolu kamarádi, i když nejsme stejně velcí a dokonce se ani nevidíme. Můžete mě pouze slyšet. A můžete si mě i představit, jak asi vypadám, jak se tvářím, co mám na sobě, jestli sedím nebo stojím. Zkrátka, víte co? Můžete mě třeba nakreslit. Jsem totiž zvědavá, jak si mě představujete vy. No a mohu vám prozradit, jak si vás představuji já. Vidím vás jako šikovné, čiperné a veselé děti. A budu ráda, když mě nakreslíte a pošlete mi obrázek. A jestli rádi kreslíte a máte po ruce papír a tušky a jste rychlí, třeba mě stihnete nakreslit i během této písničky.
1: Někdo má rád honičky a

0: Tak máte nakresleno? Doufám, že jsem se vám povedla a moc se na vaše obrázky těším. Ale pozor, tužky teď prosím odložte a rychle se připravte na odlet do naší zvířecí školky, kam vás teď opět ráda zavedu. Stoupněte si, chyťte si rukou jakože čepici na hlavě a zkuste co nejvíce vyskočit. No, hop, co nejvíš. Ano, ale pozor, abyste nespadli. Máte natrénováno? Tak se rozjíždíme. Přidržte si čepice a hop, už jsme ve zvířecí školce. Podívejte. Dnes jsou ale dveře zavřeny a zatím nám nikdo neotvírá. Tak zkusíme zaklepat, jak se sluší a patří. Je tam někdo? Můžeme dál? No, dneska se nikdo neozývá. Nikoho neslyším.
1: Moment!
0: Co? Cože?
1: Moment!
0: No to je teda...
1: Moment. Už můžete.
0: No konečně můžeme. Tak jdeme, ne? Co myslíte, děti, mám otevřít? No já myslím, když můžeme, tak jdeme. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, promiňte, ale musím se přiznat, že vás zatím nevidím. Kdo jste a kde jste?
1: Já jsem tady, pozor, blízko vaší nohy, dejte pozor.
0: Jo, no jo, to jste vy v té ulitě, ty jsi šnek, že jo? Ale schováváš se mi, proto jsem tě hned neviděla.
1: Tak pozor, madam, máte sice pravdu, ale já se správně jmenuji Hlemíšť. A to, že jsem schovaný, je proto, že jste mě tím vaším boucháním na dveře trochu polekala. Málem jsem přišel k úrazu. Lezu si to takhle kolem dveří a najednou bum bác a vy je chcete otevírat a já nejsem tak rychlý v lezení, abych stihl hned uskočit. Nejsem veverka čiperka, víte, madam?
0: No, tak to pardon. Hned se tedy omlouvám za to oslovení, pane Hlemíšť, a taky za tu moji zbrklost. Víte, mně se totiž zdálo, že to není zas tak rychlé otevírání.
1: Tak pojďte, sedněte si, ať vás lépe uvidím. Pozor, teď vylezu madam z ulity a vytáhnu ty svoje tykadla kukadla.
0: Jo, ty máš vedle sebe dvě a dvě tykadla. Na co pak je máš? Je to na ten krejcárek a tvarůžek, jak se říká ta říkanka?
1: Madam, tu říkanku důvěrně znám, často mi ji děti říkají. Znám ji už nazpaměť a jsem vždycky zvědavý, jestli ji děti nespletou. No, jestli pak ji umí i ty vaše?
0: No, děti, já myslím, že ji umíte, ale mi vždy ji řeknete. Prosím, řekněte jí, jak to je. Šnečku, šnečku, vystreč růžky, dám ti krejcár na tvarůžky. Vidíš, jsou šikovné ty naše děti. Ale vy jste mi neodpověděl, na co opravdu růžky máte, teda, pardon, ty tykadla.
1: No dobře, ale abych se přiznal, ani nevím, jak krejcárek vypadá, ještě mi ho nikdy nikdo nedal.
0: No, to je jen taková legrace.
1: A tabáček už nechci vůbec, kouření není zdravé. Ale mohu vám prozradit, že na jedněch tykadlách mám oči, těma vás vidím a těma druhýma vás mohu pohladit.
0: No to je takové malé pošimráníčko.
1: Vidíte přece, že nejsem jako vy. Nemám takové ruce a prsty jako vy lidé. Ale za to mám hlavu, dlouhou nohu, vlastně je to skoro celé moje tělo a ještě schránku, ulitu.
0: A ta noha, ta jedna noha, ta vám stačí?
1: No, pán Bůh nám dal jednu, ale jinou než máte vy. A ta nám stačí. Lezeme po ní, je taková měkká a slizká. No podívej!
0: No tak louže, to je fakt dobrý, ale ty jsi nechal za sebou jakési sliny.
1: Ty sliny, to je sliz. A pomáhá nám, aby se nám po té naší noze dobře klouzalo, abychom se mohli dobře pohybovat. Dokážu vylézt na rostlinu i na hříbek a rád bych si na nějakých takových dobrodkách smlsnul.
0: No, to já vím. Někdy sníš i naši zeleninu ze zahrádky.
1: To ne já, to byl můj kolega. No, je trochu nevychovaný, ale jinak je fajn. Já jím jenom v lese, ne na zahrádkách.
0: Tak dobře. A co nosíte v té ulitě? Je to váš domeček. Máte tam stůl a židli a taky třeba rádio?
1: Madam, já z těch vašich slov padám. Jakou vy máte představivost.
0: No co? Co pak se mi smějete? My to ve svých domečcích tak máme.
1: Ha, to je veselo. Ty vaše otázky jsou trochu moc legrační. Pojďte si raději se mnou pohrát.
0: No tak jo, co máme dělat?
1: Zkuste se skulit do klubíčka jako do ulity. Kdo z vás je lépe schovaný? Nekouká vám něco ven? A teď se zkuste někam schovat. Třeba pod stůl, pod židli, ať vás nikdo nevidí. A nezapomeňte po písničce zase vylézt.

0: Nakonec to bylo dobré, to hraní s vámi. Ale přeci jenom, pojďte nám říct něco o těch vašich ulitách.
1: Tak dobře. Vidím, že budu muset uvést věci na pravou míru. Já a vůbec všichni šneci ve svých ulitách nosí něco mnohem důležitějšího, než je židlička.
0: Aha.
1: Máme tam všechno, co potřebujeme k životu. Je tam srdce, plíce a tak.
0: No, tak to jo, to je potřeba to dobře ochránit, tak proto.
1: A ta ulita nám pomáhá udržet vlhkost, kterou potřebujeme k životu. Chrání před velkým teplem, dává příjemný chládek a vlhko. A taky, když potřebuju klid a někdo mě vyplaší, tak se schovám. Ale vy lidé se asi ničeho nebojíte, že? Vy jste velcí a rychlí, tak mě nemůžete ani pochopit.
0: No to by se zdivil. Bojíme se. A někdy moc.
1: A čeho?
0: No, čeho se děti bojíte? Zkuste to povědět Šnečkovi sami.
1: No jo, už poslouchám. To přece není možné.
0: No, slyšíš dobře. Třeba tmy. Nebo že budeme sami. Že nás něco bude bolet, že nám někdo ublíží, že se nám něco nepovede, že s námi druzí nebudou kamarádit. A že třeba i umřem.
1: Uf, tak toho teda je. Proč vy nemáte takovou ulitu?
0: No, ty myslíš, že by to pomohlo?
1: Myslím, že asi ne na všechno. Ale určitě pro vás pán Bůh něco vymyslel, ne?
0: No vidíš, to je nápad. Vždyť je tu Bůh.
1: A Bůh přece pomůže každému, kdo mu věří. No, nemám pravdu.
0: No to je přece jasné. V Biblii, v knize, kde je všechno pravda, je napsané. Zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát. A myslí se tím, že kdo Pánu Bohu věří a má ho rád, nemusí se bát.
1: No madam, to jsou mi teda super zprávy. Bůh je snad pro vás vlastně taková silná ulita, kde vás ochrání před vším zlým. Nenosíte ji na zádech, není vidět, ale hlavně, že Bůh je lepší než ta moje ulita.
0: To je opravdu pro nás báječná možnost pomoci. Kdo věří Bohu a má ho rád, může si být jist, že Bůh je vždy a všude s ním, jako ta tvoje ulita na zádech. A Bůh je nejsilnější a nejmocnější. Je silnější než lidi a než je smrt. V Biblii je napsané, že kdo má Pána Boha ve svém srdci, že i kdyby umřel, bude žít. To Bůh mu dá ten život a přemůže smrt. Tak děti, pokud chcete mít tento úkryt v Bohu, který je nejlepší ze všech na světě, poproste teď Pána Boha, ať je takovou vaší ulitou. Ať vás ochrání před vším zlým. To je moc důležité, mít srdce pod pevnou ochranou. A věřím, že Bůh to dokáže.
1: A madam, já z toho opravdu dneska padám. A myslíš, že už se teď děti nemusí ničeho bát?
0: Víš, nemusí se bát, že by se jim stalo něco, co by jim opravdu ublížilo. No to ale neznamená, že by neměli dávat na sebe pozor a nikdy by se jim nic nepřihodilo. Být opatrní, to musíme. Ale vždy je s námi Bůh a to nejcennější, život. Opravdu chrání a nedopustí, co by bylo opravdu zlé. A i kdyby třeba dopustil nějakou těžkost, je s námi a bude nám pomáhat. Nikdy nás nenechá v těžké situaci samotné. Vždy je s námi mocný Bůh.
1: Tak to máte tedy moc bezpečnou skrýš.
0: Víš, ale jedné věci se bát máme.
1: Jak to? Vždyť ty se snad pleteš, teď si říkala něco jiného.
0: No to, co jsem řekla, je pravda. Ale máme se bát toho, kdybychom chtěli dělat něco, co se Bohu nelíbí, z čeho by byl smutný.
1: No jo, to by mě nenapadlo, bát se Boha.
0: No to není strach, že by nám Bůh chtěl ublížit nebo tak, to ne. Ale spíš, abychom dělali, jednali a žili tak, jak se mu to líbí. A Bůh chce, abychom se měli rádi a pomáhali si a dělali si pěkné věci.
1: Tak to jo, to je jiný strach. Snažit se Bohu líbit, to je spíš radost, ne?
0: No to by bylo fajn, kdyby nám dělalo radost to, co se líbí i Bohu. V Biblii je o tom hodně napsané a proto je dobré ji znát.
1: Je mi s vámi tak dobře, jsou to moc pěkná slova.
0: Hele, Míždi, nám je s tebou taky moc dobře, ale děti už možná budou muset za chvilku jít. Víš, někteří možná chodí s rodiči do shromáždění, do modlitevny, do sboru, do kostela, do besídky nebo do nedělní školky a tak.
1: Aha, tak to jo, to je správné se rozloučit.
0: Však my zase někdy přijdeme. Naschledanou.
1: Naschledanou, milá dámo. A děti, mějte se hezky v Boží ochraně.

Děti, než se úplně rozloučíme, nabídnu vám nápady, jak si třeba dnes odpoledne nebo večer můžete procvičit vaši odvahu. Zkuste projít opatrně pomalu váš byt, když bude třeba večer tma, aniž byste rozsvítili světlo. A nebo zkuste se s maminkou a tatínkem domluvit, že byste někdy byli chvilku u někoho známého na návštěvě sami, bez rodičů. A nebo možná se projeví vaše odvaha, když zvednete zvonící telefon a pěkně se představíte. A možná vás ještě doma napadne něco dalšího. A nezapomeňte, že můžete poprosit Pána Boha o odvahu k dobrým činům. Můžete taky poprosit maminku nebo tatínka, ať vám na papír předkreslí Šnečí ulity. A vy je zkuste co nejlépe obtáhnout různými barvami. Je to zábavné a dobré cvičení přesnosti. Mějte se netělně hezky. A taky i přes celý týden nezapomeňte, že Bůh je naším ochráncem. Zase za týden naslyšenou. Vaše velká kamarádka Zuzka.

0: Jak byla Lipůvka ochráněna před deštěm? Od časného rána až do poledne svítilo sluníčko a na obloze nebyl ani jediný mráček. Všude bylo živo. Na louce u Lipové aleje lítali pestrobarevní motýly z květu na květ a kolem se ozývalo bzučení včel. Vzduchem poletovala spousta všelijakých much a z nedalekého křoví se ozývalo pípání a cvrlikání ptáků. Také ruměnice byly ve svém živlu. Celé dopoledne si pochutnávali na lipových semínkách a když se pořádně najedli, zhromáždili se na zastíněné straně kmene stromu. A protože tam na ně sluníčko nesvítilo, byly nadmíru spokojené a chystali se, že si po dobrém obědě zdřímnou. Jenže si nezdřímli. Kde se vzali, tu se vzali, odkud si se přihnali tmavé mraky a celá obloha se šedě zatáhla. K tomu se zvedl i silný vítr a začalo foukat jako o závod. Bum! Ozvalo se odněkud zdaleka.
1: Co to bylo?
0: Zvolala vystrašeně Lipůvka. To zahřmělo, poučila ji nejstarší ruměnice. Zanedlouho bude pršet a z oblohy budou lítat blesky. Musíme se ukrýt, než začne lít jako z konve. Zvolala další z ruměnic, odpočívajících na stromě, a jako na povel se všechny ruměnice rozběhly někam schovat.
2: Bum, bum, bum.
0: Ozvaly se v dáli znovu podivné rány. Lipůvka takový zvláštní zvuk dosud ještě nikdy neslyšela.
1: No, snad nebude tak zlé.
0: Pomyslela si a sála lipové semínko, které si sebou přinesla. Měla zase hlad a nějakého zahřmění v dáli se nebála.
1: Honem se schovej, Lipůvko, jinak promokneš až na kůži.
0: Volali na ni brouci a pelášili do svých úkrytů.
1: Tak to bych nechtěla,
0: věkla Lipůvka. Nechala semínko být a začala honem hledat místo, kam by se před deštěm schovala. Jenže žádnou skulinu v kůře kmene lípy nemohla najít. Proto přelezla po větvi na sousední strom dub. Jak tak lezla po jeho kmeni dolů, konečně zahlédla v kůře nějakou díru.
1: Tam se schovám,
0: zvolala a zamířila si to přímo do díry. Na poslední chvíli v ní ale zahlédla hlavu nějakého podivného tvora.
1: Kdo to sem leze?
0: Ozvalo se z díry napřed zafunění a pak hlasité zamlaskání, jako by si někdo chtěl na novém návštěvníkovi pochutnat.
1: To jsem já, Ruměnička. Chci se tady schovat před deštěm. To je můj úkryt. Prostě jsem si ho tu vykousala a nikoho sem nepustím.
0: Hudrovala Housenka drvopleně obecného a vycenila na Lipůvku svá silná kusadla. Ta se lekla a prchala po kmeni až dolů na zem. Koukla se na oblohu a zděsila se. Nebe bylo úplně šedočerné.
1: Schovám se pod list a třeba mě před deštěm ochrání,
0: řekla si Lipůvka a přikryla se suchým listem. Jenže se přihnal vítr a odfoukl list i s Lipůvkou o několik metrů dál. Lipůvka se pokusila schovat pod jiný list. Jakmile pod něho ale zalezla, udělalo to zase fíííí a list byl fuč. Vítr foukal tak silně, že odvál všechny listy jako mávnutím čarovného proutku.
1: Listy mi nepomůžou, musím si najít jiný úkryt,
0: mudrovala Lipůvka. Rozhlédla se kolem a zahlédla v zemi malý otvor.
1: Tam se schovám,
0: zvolala a vlezla do něj. Kdo se to sem dere? Ozvalo se zvnitřku otvoru a hned zaznělo i výstražné zabzučení čmeláka. To je moje hnízdo. Pro mé malé čmeláčky sem nikoho nepustím.
1: Ještě abych tak dostala žihadlo, lekla se Lipůvka.
0: I hned vylezla z otvoru a prchala pryč. Jak tak běžela, zahlédla ulitu od velkého šneka.
1: Konečně úkryt!
0: Zaradovala se Lipůvka a už se hnala k velké ulitě šneka zahradního. Jenže jakmile k ní doběhla, čekalo jí překvapení. Uvnitř ulity se už mačkalo několik dospělých ruměnic, které se tam schovaly před deštěm.
1: K nám už se nevejdeš, je tady úplně obsazeno. Okřikla Lipůvku jedna z Ruměnic. Musí si najít jinou ulitu. Lipůvce nezbývalo nic jiného, než hledat jiný úkryt. Měla ale štěstí. Zahlédla žlutou ulitu s hnědými pruhy od plže pásovky. Nebyla sice tak velká, ale Lipůvce to bylo jedno. Hlavně, že se tam schová před deštěm. Na nic nečekala a už se drápala do ulity. Jenže i tam do něčeho vrazila.
2: Do mě to budí,
1: ozvalo se zvnitřku.
2: Žádné návštěvy nepřijímám.
1: Zmiz odsud, než se rozlobím. Vyjekla na Lipůvku pásovka keřová a výstražně na ní vystrčila růžky. Lipůvka se lekla a utíkala rychle pryč. V tom ale začalo pršet. Kapi, kap, kapi, kap, kapi, kap. Pleskaly kapky deště, jak dopadaly na zem. Pak se ozvala silná rána a z nebe sjel blesk a udeřil do nejbližšího stromu. Urazil jednu jeho větev a ta s rachotem spadla na zem nedaleko Lipůvky.
3: Pomoc! Kdo mě zachrání před liákem a blesky?
1: Já! Ozvalo se za jejími zády. Lipůvka se ohlédla a spatřila podivnou houbu. Měla kratší bělavou nohu, ale za to dost široký, masově načervenalý klobouk. Okamžitě se k ní rozběhla. Zales si pod můj klobouk, ten tě před deštěm ochrání. A neboj se, blesky uhodí jen do vysokých stromů. Sotva Lipůvka zalezla pod klobouk houby, začalo lít jako z konve. Jenže ať lilo, jak lilo, na ní nedopadla ani jediná kapka. Jak pak se jmenuješ? Zeptala se Lipůvka houby. Houbaři mi říkají holubinka mandlová, poučila ji houba. Mám prý sladkou chuť a chutnám po lískových oříškách. A tam kousek dál je moje kamarádka holubinka nazelenalá. Tu mají houbaři ještě raději, prý chutná jako pravé hřiby. Ta by tě určitě také ráda schovala pod klobouk. A tak si Lipůvka s holubinkou povídali o všem možném, co je napadlo. Ale ještě dříve, než si stačili všechno povyprávět, přestalo pršet. Vítr mraky brzy odehnal jinam a nebe bylo opět bez mráčku.
3: Moc ti děkuji, že jsi mě zachránila před promoknutím.
1: Usmála se Lipůvka na holubinku, rozloučila se s ní a vydala se naspět ke své oblíbené lípě, pod kterou bylo nejvíce chutných lipových semínek. Umíš odpovědět? Koho zahlédla Lipůvka v díře kůry dubu, když se tam snažila ukrýt před deštěm? Kdo na Lipůvku výstražně zabzučel, když se snažila vlézt do jeho hnízda? Víš, jak se jmenoval plš a jak vypadala jeho ulita, do které chtěla Lipůvka vlézt? Jak se jmenovala houba, pod kterou se Lipůvka zachránila před promoknutím?

pěkný podzim. Přes týden je ještě dost teplo a učení je málo. Po škole děti většinou chodívají na místní koupaliště, hrají spolu na vodní brouky, potápky či malé žabky, až voda šplíchá na všechny strany. Ve škole žáci otevírali čisté sešity a byli zvědaví na nové předměty. Jen Tomáš byl celý nešťastný z toho, že mu přibudou školní povinnosti. To snad nikdy neskončí, zoufal si. Škola a zas jen škola. Když budeš chtít, já ti s těmi novými předměty pomůžu, nabídla se nečekaně Lenka. A myslím, že budeš velice překvapen, kolik se z toho během léta naučil, například z přírodovědy, usmála se. Opravdu, podíval se tázavě na maminku. Opravdu, přisvědčila. A zcela bezbolestně. V té své encyklopedii máš i věci a zvířátka, o kterých tvoji spolužáci vůbec nic nevědí. To je pravda, přikývl Tomáš. Já se s vámi chci taky učit, naléhal malý Dominik a snažil se vylézt na kuchyňskou židli, aby viděl na učebnice položené na stole. Můžeš se učit, jak často budeš chtít, smála se maminka. Děti nyní častěji pomáhali mamince a sami si uklízeli hračky. Proto zase ona měla večer čas přečíst jim pěknou pohádku. A když to někdy nestihla, zastoupila ji Lenka. Maminka měla velmi ráda knihy a sourozenci ji často viděli, jak si večer čte. Na narozeniny jí nějakou pěknou knihu darujeme a už teď na ní začneme šetřit, dohodli se. Největší záhadou pro všechny byl však tatínek. Vracel se domů mnohem dříve a to vždy předtím tvrdil, že nemůže odejít z práce. Nyní chodíval s dětmi do nedalekého parku, hráli spolu fotbal nebo volejbal, nebo i obojí a ještě i další hry, na které si děti vzpomněly. Po trávě běhali velcí i malí psi a některého občas honil i jeho majitel. Někdy po cestě přeběhla zrzavá nebo černá veverka. Sem tam už zežloutl i list na stromě a ve vysoké trávě tkali pavouci své krásné sítě. Tento rok bude pěkný podzim, řekl zamyšleně tatínek během jedné večerní procházky. Bude, usmál se Tomáš, ale hlavně u nás doma. Držel tatínka za ruku a byl šťastný, že ho má na blízku.

Bábková krajina. Jak krásný je víkend u babičky a dědy. Včelky ještě sbírají poslední nektar z lučních květů a pomalu se chystají na zimu. Pole spustla, jen sem tam rostou ozimy, které sedláci vyselí ještě po sklizni. Semínka řepky olejky již tichounce čekají v půdě, aby hned při prvních jarních paprscích mohla začít klíčit. Tyto rostliny jako jedny z prvních dají hladovým včelkám obživu. Do této pohádkové země se dnes děti těšily více než jindy. Mají prostě pocit, že sem po minulých prázdninách patří. Chvíli jim trvalo, než se přivítali ještě se zvířaty od sousedů a s rybníkem. Už se sice nedalo koupat, ale život v něm ani na chvíli neustal. Divoké husy už odletěly na jih a malé žabičky dorostly ve velké ropuchy. Zatímco se ostatní bavili, Dominik odběhl do zahrady. Tráva byla ve stínu ještě mokrá od včerejšího deště. A on tam objevil hlemíždě s rýhovanými domky. Spoustu šneků. Vždyť je jich tu snad milion. Zhromáždím je nahromadu, dostal nápad. Šnečí domečky se pomalu hýbaly a sliscí tvorové se plazili jeden přes druhého. Jak jsou legračně pospojovaní. Dominik se těšil, jak se budou všichni smát, až jim ukáže svůj výtvor. Pak se ale zamyslel. Vzpomněl si totiž na to, co mu vždycky připomínal děda. Zvířátka nejsou na hraní. Těm hlemížďům se asi nelíbí, že je přenáším. Nemají se kam ukrýt, uvažoval. Nechtěl, aby ho děda káral, ale hlavně mu najednou přišlo líto těch malých zvířátek s takovýma podivnýma očima na dlouhých, tenkých stopkách. Hlemíždi se pomalu začínali rozlézat a Dominik je nechal být. Některé vzal a položil zpět do trávy. Pak je ještě pozoroval, dokud si nenašli úkryty před poledním sluncem. Nejmenší vnouček vběhl do domu a zvědavě spustil. Dědečku, dědo, jak přečkají zimu šneci? Co tě to napadlo, divil se dědeček. No, myslím, že se zavrtají do země a celou zimu prospí. Dědečku, a co včelky? Usnou tak jako šneci? Dědeček se usmál. Včelky jsou i v tomto výjimečné. Na zimu se stáhnou k sobě a navzájem se zahřívají. Proto potřebují zásoby. Například u vos a čmeláků tomu tak není, ale včelky neustále spolupracují. Jen společně udržují a vytvářejí život. A každá z nich ten svůj obětuje pro ostatní. No tedy, řekl překvapeně Tomáš. A ještě něco, pokračoval děda. Všechno, co včelky vytvoří, je dobré a užitečné pro přírodu, jiná zvířata a pro nás lidi. Myslím, že bychom si z nich měli vzít příklad, řekla dojatě Lenka.

Tak děti, dnes jsme si povídali o šnecích, kteří jsou sice pomalí, ale mají nás co naučit. Například to, že není potřeba stále spěchat. Však existuje i přísloví, spěchej pomalu. A šneci se tohoto rčení drží perfektně. A dokazují, že i malými krůčky můžeme dojít daleko. Schválně, zkuste jít chvilku pomalu jako šnek. To je pohoda, co? To se stihnete rozhlížet kolem a nic nepřehlédnete. No, je pravda, že hýbat se takhle pomalu, to pro nás lidi asi není. Než bychom někam došli, třeba do obchodu, už dávno by nám zavřeli. Na to jsou šneci skvěle vybaveni, protože svůj domov mají stále u sebe. A ať jde, kam jde, všude je doma. A na závěr ještě jedna básnička od Jiřího Žáčka. Šnečku, šnečku, přeplav řeku, přelez horu, přejdi les. Vem to trapem přes paseku, ať si doma ještě dnes. Ahoj kamarádi, mějte se krásně.

0: Bylo 14 hodin, sobotním vysíláním na Rádiu 7 provází Lenka Malinová. Opět po týdnu vás zveme k poslechu relace Večer pod lampou, času vymezenému poslechu čtení dobrých knih. V podání Petra Stoje uslyšíte závěrečné kapitoly čtení z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký. Víc než uznání. Také se setkáváte s tolika nespravedlnostmi a bolestmi, na které nestačíte. A vy chcete žít křesťansky, čistě, jednat správně. A kolikrát nevíte jak? To jsme na tom stejně. V časopisech bývají běžné rozhovory se slavnými, krásnými a úspěšnými lidmi. A jak si tiše se předpokládá, že čtenáři jsou také takoví, nebo skoro takoví, že už se do této skupiny lidí zařadí nebo tam přinejmenším chtějí patřit. Upřímně řečeno, nezdá se mi to věrohodné. Vůbec si nemyslím, že je tolik lidí, kteří mají všechno, jsou šťastní a spokojení, aby mohli budit dojem, že je to normální. Je to jen vnější zdání. Herecké umění dávat najevo, že patříme mezi ty skoro nejúspěšnější a nejspokojnější lidi na světě. Některé lidi trápí nezaměstnanost, potýkají se s nedostatkem peněz, jiní hledají, co by měli v životě dělat, jakou mít životní náplň, jací vlastně sami jsou, jestli jsou vůbec nějak užiteční. Mladé lidi zaměstnává s kým a jak navazovat vztahy. Střední generace je zavalena prací, jiní rodinnými starostmi o malé či dospívající děti, o starší rodiče, o vlastní zdraví. Nesčetně lidí má problémy samo se sebou. Vnitřní neklid, obavy, deprese, osobní nespokojenost. Ale všichni dělají, jakože to zvládají, nebo že si z toho nic nedělají. Snaží se tvářit, že je všechno OK. Je to pravda? Proč to divadlo? Nemám na mysli, že musíme celému světu dávat najevo, jak jsme nešťastní a že nám všichni křivdí. Jde mi spíš o to, abychom si uvědomili, že ty ideály, které se v médiích propagují a které vypadají tak lákavě, nejsou natolik hodnotné, abychom se užírali tím, že jich nemůžeme dosáhnout v takové míře jako jiní. Možnost obklopit se drahými věcmi, být obdivován pro svůj šarm či nápaditost, mít úspěch, inteligenci a vzdělání, to všechno je příjemné. Ale ti, kdo tyto možnosti mají, nežijí snadněji než ti, kdo je nemají. Víme to, ale změnit postoje se nám nechce. Nechce se nám věřit, že se bez toho opravdu dá obejít a že Bůh umí dát víc. Nechce se nám a náš život zůstává průměrný, fádní a

aby si hráli venku, nebo je posadí před obrazovku, místo aby jim věnovali svůj čas, pozornost a zájem. Zrovna tak skvěle zařízený byt, luxusní auto či závidění hodné známosti nevyléčí naši samotu uprostřed lidí, pochroumané vztahy v rodině a nedají trvalý punc naší hodnotě. To, co Kristus udělal na kříži, stačilo na vysvobození z moci satana, na to, aby nám pro něho Bůh odpustil, abychom získali věčný život. A že by to teď nestačilo na to, aby nás provedl životem na tomto světě, abychom žili čistě, poctivě, abychom žili pro hodnoty trvalejší, než je bohatství, mládí a úspěch.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Ale kamínek nepustila. Pusť, co stejně nedokážeš udržet, abys získal něco, co nemůžeš ztratit, řekl Jim Elliot. Naše čtyřletá Danielka našla venku kamínek, který se jí líbil. Zvedla ho, že si ho vezme domů. Chodili jsme ještě po městě, byli jsme na krátké návštěvě, dokonce si musela slékat bundu, v obchodě dostala šáteček. A když jsem jí po hodině a půl doma pomáhal vyzout boty, zjistil jsem, že kamínek pořád ještě drží v ruce. No dobře, usmál jsem se sám pro sebe. Ale jak jednodušeji by se jí všechno dělalo, kdyby si ho sebou nebrala nebo ho dala aspoň do kapsy. Když si oblékala kabátek, když jedla šáteček, pořád si ho překládala z ruky do ruky, ale nepustila ho. Už delší dobu si uvědomuju, že jsou věci v mém životě, kterých se pevně držím a myslím si, že je nemůžu pustit. Jsou pro mě důležitější než pro Danielku kamínek. Pustit je by znamenalo ztrátu mých jistot, mého bezpečí, někdy snad ztrátu smyslu života. Každý máme určitou pozici mezi lidmi, v zaměstnání, v rodině, ve sboru, mezi přáteli. I já se všemožně snažím si tuto pozici, nebo aspoň mínění druhých o mé pozici, udržet. Jako Danielka kamínek v ruce. Ale jak jednodušeji by se nám žilo, kdybychom dokázali dát kamínek na chvilku do kapsy a žili a jednali s druhými osvobozeni od pocitu, že musíme něco držet. Že musíme ještě něco udělat, abychom pozici, vlastnictví nebo zálibu nestratili. K citátu v úvodu bych ještě doplnil, že stojí za to pustit nejen to, co nemůžu držet, ale i to, co držím křečovitě, že to vlastně ani neumím pustit. A přitom by se mi tolik ulevilo, kdybych to dokázal pustit. Jedná se vlastně o uvolnění křeče, jako když držíte drát pod napětím. Křivdy druhých lidí vůči mně, vlastní závislosti a starosti, které si dělat nemusím, které lze předat někomu jinému, například Bohu, který se o nás stará. Žalm 37.8 vybízí. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Jsou věci, asi by bylo poctivější říct hříchy, ze kterých se sami nedokážeme vymanit. Ale Bůh nás umí vysvobodit. Proto nevinný Kristus umřel, aby nás očistil, uvolnil, abychom mohli pustit to, co v hříšné křeči svíráme. Držíme tolik věcí, máme plné ruce a proto nemůžeme přijímat, co nám dává Bůh. Chceme chodit s Bohem, obdivujeme, co všechno tvoří a nabízí, rádi bychom měli jeho požehnání a všechny poklady, ale dokážeme se vždy nanejvýš jen na chvilku zastavit, podívat, zaradovat, usmát. Ale pak jdeme dál zase s rukama plnýma svých věcí, se kterými jsme přišli a které nejsme ochotni pustit. Bůh čeká, že budeme jednat, že něco uděláme. Co? Pustíme. Pustíme své představy o něm, o sobě, o své práci i o své důležitosti, o tom, co přece nemůžeme pustit. Tak se nám uvolní ruce pro to, co nám dává on. A vůbec to nemusí znamenat, že jako blázni opustíme například dobré zaměstnání. Jedná se o čin v našem srdci, o to, abychom se pustili a mohli se chopit věčného života. Viz 1. Timoteovi 6.12. Chopit se samého Boha, který nás potom povede a bude nás držet. Tak můžeme prožívat svobodu od všeho, o čem jsme si mysleli, že to držíme, ale ve skutečnosti to drželo nás.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Ani popelnice neuškodí. Před časem nám napsala jedna dívka, že se s křesťanským časopisem Ethos poprvé setkala ve sklepě v hromadě papíru připraveného ke spálení. Vytáhla ho, dala se do čtení a zaujal ji. Nedávno přišel jeden muž na křesťanskou přednášku díky pozvánce, kterou našel zašlapanou na zemi. Nápis na pozvánce Jde o život ho přitáhl. Jsou lidé, kteří hledají obživu v popelnicích. Je zajímavé, jak se liší hodnotová měřítka jednotlivých lidí. Co jeden zahodí jako bezcenné, druhý vezme jako něco důležitého. Řeknete mi možná, že to svědčí o úrovni člověka, že kulturní, vychovaný člověk přece nezbírá ze země pošlapané papíry a nevytahuje odpadky z popelnice. To máte pravdu, ale v současné době se vytrácí schopnost rozpoznat, co je hodnotné a co ne. Pak se nelze divit, když někdo hodnotné věci najde v odpadcích, na smetišti, v lepším případě v antikvariátu nebo second handu. S tím souvisí to, že i někteří kulturní, dobře vychovaní, vzdělaní lidé jsou někdy vnitřně tak vyprahlí, prázdní a hladoví, že hledají kdekoliv. Zdá se mi, že máme tendenci k povrchnosti a podléháme dobovému trendu, kdy stačí, aby něčím pohrdl jeden člověk a pak to odmítají všichni. Tak se někdy dostane do odpadkového koše poctivost, pravdomluvnost, mravnost i víra v živého Boha. A předmětem obdivu se naopak může stát člověk, který vypadá silný, na pohled krásný a takový, který si počíná jako majetný bez ohledu na to, jakým způsobem se jim stal, zda své bohatství třeba nenakradl. Ale skutečné hodnoty nestratí na ceně, ani když se dostanou do popelnice, když zůstanou ležet pošlapané na cestě, nebo se dokonce zahrabou do země či projdou ohněm. Co tvoří naše hodnoty? Obstojí, když se změní politická situace, klesnou akcie, zkrachuje nějaký podnik, zhroutí se vztahy ve vlastní rodině nebo se přiblíží válečný konflikt. Chci vyjádřit, že trvalou hodnotou v životě člověka je vztah s Bohem. Ne prostřednictvím lidských, byť již dlouho existujících nebo velmi rozšířených organizací, ale především prostřednictvím Ježíše Krista a jeho slova, Bible.

čisté ruce. Když se scházíme jako rodina k jídlu, ptáme se dětí, a umyli jste si ruce? Většinou všichni přikivují, někdy někdo vstane a jde se umýt. Občas se někdo podívá na své ruce a namítne, já je mám čisté. Přitom víme, že si dopoledne děti hrály na zahradě a během oběda z nich vyleze, že chytali ještěrky, sahali na žížaly. Ale ruce mají čisté. Pak si v duchu pomyslím, ještě že nepomáhali při míchání těsta nebo nechystali talíře a příbory před jídlem. Určitě se i nám stává, že máme ruce špinavé a vůbec si to neuvědomujeme. Ruce se dají umýt, ale jsou na nás jiné věci špinavé. My to nevíme a šíříme špínu. Pamatuji si, jak jedna 17letá dívka s peprným výrazem ve tváři hodnotila poučování jednoho učitele. Ten má co vykládat. To, co říkal, byla moudrá slova. Ale současně jsme s těmi slovy vnímali i něco víc. Něco z něho samotného. Věděli jsme, že v jeho životě to není pravda. Ale on to nepostřehl. Stále častěji se setkávám s tím, že ať říkám nebo dělám cokoliv, vždy to má na sobě zároveň stopy toho, že to říkám já. Odráží se v tom i to, jaký jsem. Můj charakter, moje kvality, ale také hříchy, prohrané boje i mnou nepostřehnuté špatné postoje. Když se na sebe podívám jako dítě na své ruce, dojdu k závěru, já je mám čisté. Ale po čase se ukáže, co všechno bylo k těm dobře míněným slovům přimícháno. Znám řadu lidí, a sám tomu někdy propadám, kteří si řeknou, když něco řeknu, tak mi vyčtou, že podle toho nežiju. Raději nebudu říkat nic. A tak je kolem nás spousta mlčících a nic nedělajících lidí. Mají zkušenosti, že by je druzí stejně zkritizovali, nebo jsou přesvědčeni, že nejsou hodni. Na druhé straně znám vytrvalce, kteří vědí, že nemají ruce dokonale čisté, i když si je umýjí. Kteří vědí, že se vždycky najde někdo, kdo není spokojen, ale jdou do toho stále znovu. Nemám na mysli lidi s hroší kůží, ale takové, kteří jsou vnímaví a každou kritiku cítí jako ránu do tváře, zabolí a zraní je to. Nevím přesně, co se děje v jejich nitru, ale dnes jsou jiní, než byli před lety. Prošli nějakou proměnou. Vidím, že to, co dělají, dělají dobře. Jsou to odborníci, skvělí lidé, obdivují je. Když něco říkají a nemluví planě, nebo dělají a dělají to dobře, vnímám jejich postoj. Ano, nemám čisté ruce, čistou minulost a stojím tu jako nedokonalý a hříšný, který mnohé pokazil. Vím, že ve mně není nic dobrého, ale také vím, že mi Bůh odpustil a očistil mě a teď tu stojím ne jako sebejistý, ale se skromností, svědomím svých chyb, vlastně s bázní a otevřeností, že to může být jinak. Důvěřuji, že Bůh je se mnou a chci dělat a říkat to, k čemu mě Bůh posílá i za cenu, že to ponese stopy mé nedokonalosti. A vážím si toho, že u toho vůbec můžu být jako nástroj, kterého si Bůh používá.

Oddanost se nedá koupit. Mám pro vás fotbalovou pohádku. Bylo nebylo, před mnoha lety se fotbalová kvarta propadala a už vyvstávaly obavy, aby nevypadla z ligy. Pak se jí však podařilo koupit pár hráčů, zejména kuků z Patagonie, a situace se začala měnit. Hned po několika kolech se zase dostala na špici. Jenže po dvou letech se Kukuovi přestalo v kvartě líbit. Možná se mu zdálo, že má málo peněz, a odešel. Kvartě nezbývalo, než se ohlížet po někom jiném. Naštěstí se úplně nečekaně do týmu přihlásil mladý kluk, kterého všichni znali. Ne z médií ani z fotbalu, ale z tréninků. Byl to syn jejich trenéra, Vilém Palenka. Jeho kvality spočívaly v tom, že trenér Stanislav Palenka svého synka učil hrát fotbal od dob, kdy se kluk naučil chodit. Je pochopitelné, že ho bral s sebou na tréninky, i když tatínek měl kvůli tomu hodně sporů s pořadateli, bezpečnostními experty i s Vilémovou školou. Ale tatínek obětoval všechno, aby Vilém byl na každém tréninku a téměř na každém zápase. Vilém si fotbal zamiloval. Ale co víc, zamiloval si kvartu. Hráče, prostředí, hřiště, prostě kvartu. Když se dostal do týmu jako registrovaný hráč, všechny tím překvapil. Hrál výborně a sláva kvarty se zase začala šířit do světa. Zanedlouho si Viléma začínali všímat u soupeřů a dokonce i v zahraničí. A kupci si jen podávali dveře. Jemu i kvartě nabízeli skvělé podmínky a vysoké ceny. Ale mladý Palenka se nedal. Miloval svoji kvartu a za nic na světě by nešel jinam. Prostě není na prodej. A pokud nezemřel, tak za kvartu hraje dodnes. Touto pohádkou chci ilustrovat naši oddanost vůči Bohu. Líbí se mi sympatizanti křesťanství. Jen trochu škoda, že se s nimi a s jejich oddaností nedá moc počítat. Takoví fanoušci křesťanů občas přispějí nějakým vstupným, něco zasponzorují, podívají se, zatleskají nebo zanadávají. A zase odejdou. Z křesťanů mám větší radost. Jsou to lidé, kteří poznali své limity, své chyby a hříchy a celý svůj život svěřili Ježíši. Ten za ně zaplatil obrovskou cenu. Přijal je za své a změnil jejich život. Takto proměnění lidé pak mají důvod být Kristu věrní. Jejich oddanost není dřina, nežijí se zaťatými zuby, ale s povznášejícím nadšením, a to se nedá koupit. Žijeme v prostředí, kde se věrnost firmě, manželovi, kamarádovi platí zlatem. Nebo spíše neplatí, protože věrných či oddaných lidí je málo. Lidé chtějí vidět oddané lidi a sami by rádi byli pro něco oddaní, pro něco, do čeho by naplno investovali své síly, schopnosti, lásku, celý život. Když to najdou, pak se nedají uplatit.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Změna. Kdy jste se naposledy odhodlali ve svém životě udělat nějakou změnu? Sám si kladu otázku, jestli už delší dobu nejedu ve vyjetých kolejích, jestli jsem si na svůj životní styl všedních dnů i nedělí už příliš nezvykl a nevidím, že bych něco mohl nebo měl změnit. Všechno se nastavuje většinou na začátku. Když se nastěhujeme do nového bytu, rozmístíme nábytek a pak už ho jen málo kdy přestavujeme. Ve škole si první den vybereme lavici a v ní potom sedíme celý rok. To, jak trávíme večery, se během určitého času ustálí a pak nás nějaká změna ani nenapadne. Zvlášť těžké je změnit něco, co nastavili naši rodiče či prarodiče, a my si už ani neuvědomujeme, proč to tak zavedli. Líbí se mi biblický král Ezechiáš, který hned na začátku své vlády zavedl rázné změny, které představovaly návrat k Hospodinu. Chyskiáš si jako malý kluk asi pamatoval králování zbožného dědečka, ale potom vládu převzal Chyskiášův otec Achaz, který se od Hospodina odvrátil a zemi ani jemu samému se příliš nedařilo. Mladý král Chyskiáš zřejmě předem plánoval, co všechno změní, jak to udělá, protože hned první měsíc své vlády zorganizoval opravu chrámu a návrat k bohoslužbám, jak si to Bůh přál. Žil v těžké době, nebyla to jen ekonomická krize, ale z nedalekého okolí se zvedala hrozba války. Obsazení země, za jeho vlády byli severní sousedé poraženi a odvedeni do zajetí. Ohrožovalo to samotného Chyskiáše. Dnešní doba je podobná. Vyprchaly naděje, že bude lépe, že budoucnost přinese blahobyt a jistotu, že se máme na co těšit. Jako bychom se všichni spíš krčili, odkud asi přijde další rána na naši svobodu, na naše peněženky a bezpečí. O radosti nebo naději do budoucna se moc nemluví. Rád bych, abychom i za stávajících okolností dokázali udělat nějaké rozhodnutí, které by přineslo změnu. Ne všichni máme na to, abychom ovlivnili široké masy lidí, ale můžu být nadějí a světlem pro své nejbližší okolí. Můžu opustit zajeté koleje postojů, jakože já už tak dožiju, nač si přidělávat práce, stejně to nemá cenu a podobně. Moje práce má cenu, má smysl, viz 1. Korinským 15:58. Tím spíše, když to představuje návrat blíže k Bohu. Má smysl obnovit svůj vztah k ženě, po dlouhé době jí zase donést kytku. Má smysl vymyslet pro děti něco, co jim udělá radost. Má smysl se zastavit a zamyslet nad svými postoji, nad svou prací, životním stylem nebo způsobem využívání času. Prvním krokem může být třeba už jen to, že všechny tyto oblasti našeho života znovu svěříme Bohu, aby do nich vstoupil.

Temné maličkosti. Taky milujete křižovatky se semafory? Jednu z nich máme přímo před domem. Chodím nebo jezdím přes ní často a můžu říct, že ji znám. Vím, kdy kdo má červenou, kdo za jak dlouho pojede a podle toho už předem vím, jestli mám spěchat nebo se loudat, abych přišel právě na zelenou. V jednom směru na sebe zelená hned nenavazuje. Když přejdu na zelenou, musím pak na ostrůvku dlouho čekat. Jednou v sobotu odpoledne, nikde skoro žádný provoz, jsem si řekl, že půjdu o něco dřív, tedy ještě na červenou, abych na ostrůvku stihl zelenou a nemusel tam čekat. Ale stejně mi to nepomohlo. Prostě jsem to nějak nestihl. Svítila červená a já jsem musel zůstat stát. Asi po týdnu jsem to zkoušel znovu. A výsledek byl stejný. Zase mi to nepomohlo. Znáte to? Drobný přestupek, abychom ušetřili nějakých 20 vteřin. A stejně to nepomůže. Je tolik situací, kdy si chceme nějakou maličkostí nebo zkratkou, drobným podvůdkem, pomoct, abychom ušetřili, vydělali nebo se měli chvilku lépe. Ale nakonec nám to stejně nepomůže. Možná si to často ani neuvědomíme. Malá nepoctivost, drobný hřích, tedy drobný v našich očích, nám nepomůže, abychom něco získali. Možná jsme už zapomněli, že tím naopak ztrácíme. Stačí, aby nás sledovala nějaká kamera, aby nás viděl někdo známý a můžeme mít z ostudy kabát. Bohu však nic takového neunikne. Možná na to hned nezareaguje, ale po chvíli zjistíme, že například komunikace s ním nějak drhne. Uvědomíme si, že to nezůstalo bez dopadu na náš život. Pak je třeba se k celé té maličkosti vrátit, vyznat jako chybu, jako něco, co prozradilo temné zákoutí našeho charakteru, které je třeba prosvětlit a vyčistit, tedy vyznat Bohu a přijmout, že Kristus zemřel i za takovou zdánlivou maličkost. Tak můžeme získat Boží odpuštění. Malé hříšky nemají menší efekt než velké hříchy. Odřezávají nás od zdroje Boží blízkosti a požehnání. Stejně nám nepomohou, stejně s tím nepomůžeme. Naopak nám mohou život zkomplikovat.

Má to smysl? Má smysl být křesťan, žít jako křesťan, říkat druhým a dávat najevo, že jsem křesťan? Má to smysl, když je kolem tolik špíny, podvodu, všechna morálka na ruby a my si v tom blátě připadáme trapně, už svým životním stylem a postoji, natož slovy? Má a jaký? Sám se stále, často nečekaně, setkávám s lidmi, kteří chtějí slyšet a vidět živé křesťanství. Po krátkém povídání o novém zákoně v jedné škole za mnou přišla učitelka, oči zalité slzami, a říká: já jsem vám tak vděčná za to, co jste povídal, tak jsem to potřebovala. Nejsou to davy, spíš jen jednotlivci, mnohdy při prvním pohledu vůbec nevypadají na to, že jsou připraveni poslouchat evangelium, přijímat jiné pohledy a postoje k životu, než s jakým se běžně setkávají. Chtějí něco jiného, lepšího, něco ryzího, opravdového. S polovičatým, takzvaným nedělním křesťanstvím nepochodíme. Přetvářky mají všichni plné zuby. Tito hledající lidé, kteří jsou ochotní poslouchat, kladou velké nároky na naše křesťanství a vidí, zda je skutečné nebo jen hrané. Ale křesťanství, které je jen formou a neskutečným životem, je pro samého křesťana, smím-li ho tak ještě označit, dřinou. A stejně nakonec skončí otázkou, jaký to má vlastně smysl. Za to ryzí křesťanství, které spočívá v praktickém životě s Kristem, je silou, která nadnáší, i když jsme v těžkých podmínkách. Znamená to, že jednoduše důvěřujeme Bohu, tedy tomu, co říká v Bibli, a víme, že naše modlitby slyší, i když třeba hned neodpovídá. Takový pohled na život umožňuje jít vpřed a vidět, že Bůh je živý i dnes a že působí. Náš život má vliv na druhé, i když si to neuvědomujeme a dokonce i když nechceme. Každý z nás působí už svou přítomností, vyzařujeme ze sebe to, co skutečně jsme. Nestyďme se, že jsme křesťané, že máme biblická měřítka a postoje k životu. Pro mnohé může být náš život a náš přístup povzbuzením, aby se také nebáli postavit za dobro, čistotu, poctivost, spravedlnost a lidskost. Zároveň je však také třeba říct, co je náš životní základ, že je to Kristus a jeho smrt a odpuštění, důvěra vůči němu ve všedním životě. Rád bych sebe i vás povzbudil, abychom si všímali, komu můžeme svými postoji pomoct, ať už praktickou pomocí, povzbuzením, nebo postojem a osobním příkladem. Může se to týkat oblastí, jako je sexuální zdrženlivost, manželská věrnost, výchova dětí, to, že jim nedovolím se dívat na některý film, že nelžu, že nepovažuji za svou prestiž mít nejmodernější oblečení či auto. Je pravda, že zlo se rozmáhá a šíří, ale jsou kolem nás lidé, kteří se proti tomu vnitřně staví a potřebují podpořit a potvrdit, že to má smysl. Bible v Izajáši 55:11 píše, že Boží slovo vykoná to, k čemu je posíláno, splní svůj úkol. Boží slovo má opravdu moc. Stává se, že lidé, u nichž bych kladnou reakci na křesťanské postoje nečekal, poslouchají, možná i něco namítnou, brání se, ale po chvíli své postoje upraví, změní stanovisko, ptají se na náš názor a, byť jen částečně, se podle toho zařídí. No řekněte, nebylo by škoda, kdybychom v takových situacích mlčeli? Ať Boží slovo zní, ať ti lidé slyší i jiné názory než ty, které propaguje televize, politici a mamutí podniky. K tomu je však potřeba ryzí křesťanství, které nenajdeme sami v sobě, v dobré výchově, ale jen v samotném jádru křesťanství, v Pánu Ježíši Kristu.

Večer pod lampou dnes přinesl další kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Etos. Příště otevřeme nový titul s názvem České studny.

0: Posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7. Bylo 15 hodin a před námi jsou písničky z archivu.
1: Písničky z archivu.
2: Vítejte u písniček z archivu. To, co bylo nedávno horkou novinkou, je dnes označeno nálepkou archivní. Zkrátka všechno má svůj čas, jak už kdysi bylo zapsáno do biblické knihy Kazatel. No a tímto citátem je inspirována také dnešní první archivní písnička, během níž možná poznáte, kdo nás bude dnešní půlhodinkou svým zpěvem a hrou provázet. Pěkný poslech.

První píseň dozněla a je na čase prozradit těm, co sami nepoznali, kdože bude tím hlavním protagonistou dnešní půlhodinky. Je tomu už několik desítek let, co skladatel, zpěvák a také kazatel Petr Coufal vydal své třetí album s prozaickým titulem OK. Co chtěl tímto mnohoznačným názvem autor říct, se možná dozvíme v titulní písni. Tak tedy Petr Coufal, OK.

Má dobrý zvuk, když zná ho táta, zná ho i vnuk. Řekl, přijdu brzo, čeká minuty, dny a roky. A čekejme dál, jdeme mezi ploty. Řekl, že je s námi až do skonání věku. Nečekáme sami, jeho duch přece je tu. Možná tisíc let, možná než slunce vyjde. Když to Ježíš řekl, no jo, tak určitě přijde.

Blízko je pán, zaznívalo refrénem titulní písně alba OK Petra Coufala. Něco více o tom, jaké to je v blízkosti Boží, v jeho království, teď uslyšíme v melodramu, který je na albu také zařazen. Uslyšíte v něm

0: A z Petrova dědečka, kazatele Aloise Erlicha. A hned potom ještě jednu píseň o tom, jaké je to v božích nádvořích.
1: Přijď království tvé. Království Matouš, tvé. Šestá kapitola, desátý verš. Království tvé. Modlitbu Páně, Otče náš, zná každý křesťan. Učili jsme se ji ve svém dětství. Ale je otázka, zda se modlíme v duchu a v pravdě, anebo zda se vůbec modlíme, zvláště za příchod království Božího. Co je království Boží? Lidé se snáze seznámí s církví, jejím učením a řádem, ale pravá známost království Božího schází mnohým i pobožným lidem. Pán Ježíš málo mluvil o církvi. Jemu nadevše šlo o to, aby království Boží uvedl do lidských srdcí, do života, do obecenství lidí.

nenarodili se kdo znova, nemůže spatřit království Boží. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. To znamená, že člověk bez sebepoznání, bez pokání, bez novozrození, nejenže nechápe, nerozumí, co je království Boží, nezná jeho tajemství, nemůže do něho ani vejít. Království Boží není světskou říší a mocí. Ono je duchovní mocí a svou podstatou i rozsahem přesahuje všecka lidská království.

nespodanosti Bohu a podlehl moci temnosti, knížete tmy a nemá účast v Božím království. A tak spíje do věčného zahynutí. Vždyť právě proto Kristus umřel a z mrtvých vstal i ožil, aby nad živými i nad mrtvými panoval. Komu je Pán Ježíš pánem, ten patří do Božího království. Jsi blízko království Božího, nebo daleko, nebo jsi již vešel? Dnes se k tobě přiblížilo království Boží v Kristu. Vejdi dveřmi víry v Krista do Božího království a nepřestaneš děkovat, že nás i tebe vytrhl z moci temnosti a přenesl do království milého syna svého Ježíše Krista. Přijď království tvé. Amen.

Tisíc let kdekoliv jinde. Když tak přemýšlím o tvým stvoření, prázdný kapsy a můj diář ty mě uzemní. Tu krásu kolem přebije spěch, života běh je pech. Rychle zapomínám, že život si do mě vdech.

Sloka. K tobě volám. Vím, že mě slyšíš. Ty na rozdíl od nás lidí vůbec nikdy nespíš. Žasnu nad vším, co jsi stvořil. Díky, že jsi jako já po téhle zemi chodil. Po téhle zemi, po díle svých rukou, jsi pánem srdcí, co jenom pro tebe tluču. Těším se na den, kdy se budem dívat dolů od jednoho stolu a na pořád už budeme spolu.

Půl hodinka strávená s Petrem Coufalem a jeho albem OK z roku 2003 se chýlí ke svému závěru. Posloucháte písničky z archivu a na závěr samozřejmě Petrovi ještě jednou dáme prostor. Chce se nás totiž na něco zeptat.

Skončily písničky z archivu, za týden v nich bude znít další tvorba Petra Coufala, konkrétně z CDčka s názvem Nechci nic víc.

0: Ten, kdo se rozhodl následovat Krista, objevuje novou svobodu, která může být překvapivá. O jakou svobodu jde, o tom bude v dalších minutách hovořit Jiří Hurta. Společně s ním znovu otevíráme 9. kapitolu 1. listu Korinským. Začíná pořad Studna slova. Dobrý poslech.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Nad poselstvím 9. kapitoly 1. listu do Korintu jsme si posledně řekli, že apoštol Pavel sebejistým korintským křesťanům slouží zvěstí evangelia tak, že se vědomně vzdává svých práv. A tím jim vlastně ve světle Kristova kříže ukazuje, co je ve skutečnosti pravá svoboda v Kristu. Ve verších 19. až 23. pak píše: jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kteří jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych měl na něm podíl. Nad těmito Pavlovými slovy lze vyslovit řečnickou otázku, na kterou není třeba ani odpovídat. Může nám kynout vůbec nějaká větší odměna, než je jistota vědomí, že už nemusíme otročit svému já, že už nemusíme honit každou příležitost a usilovat v ní o to, abychom prosadili sami sebe, abychom byli obdivováni, abychom byli druhými chváleni? Jaké je to štěstí, mohu-li vyznat, že od toho všeho i od všech těch, kteří by v mé mysli mohli hrát úlohu nějakého Boha, jsem konečně svobodný. A protože neexistuje pouze svoboda od něčeho, nýbrž i k něčemu, jsem svobodný k tomu, abych sám sebe učinil služebníkem všech. Tedy abych se celou svou bytostí mohl zasadit o pravý prospěch těch, které mi Pán Bůh svěřil. Na nádherná Pavlova slova o pravé svobodě navazují podivuhodným způsobem i ty známé Luterovy věty o křesťanské svobodě, platné a připomínané i dnes víc než půl tisíciletí po jeho narození. Luther to řekl takto: člověk jakožto křesťan je naprosto svobodný pán všeho a není poddán nikomu. A člověk jakožto křesťan je povinnostmi docela spoutaný služebník všeho a je poddán všem. Lutherova slova vyjadřují nesporně biblickou pravdu, přesto však zní příliš staticky a strnule, protože tady nejde o žádné stavy svobody ani spoutanosti, nýbrž jde o trvající dynamický proces. A v tomto dramatickém procesu dochází stále k novému a novému rozhodování, protože ve skutečném životě se dostáváme stále do nových situací, a každá nová situace je novou misijní příležitostí. Pavlovi jde o to, aby tím vším, co podstupuje, získal co nejvíce lidí pro Krista. Proto odmítá všechny lákavé nabídky odměn a osvobozuje se od každé lidské pochvaly. Místo toho se důsledně a vytrvale činí služebníkem, dokonce doslova otrokem, všech, kteří evangelium nutně potřebují. Ono při povrchním pohledu dokonce to vypadá, jako by byl bezzásadový. Nějak podle úsloví kam vítr, tam plášť. Jestliže je židům jako žid, lidem bez zákona jako člověk bez zákona, slabým slabý a tak dále. Jestliže se prostě všem stává vším. Jenomže Pavel není žádný chameleon. Je v každém stanovisku spolehlivě pevný. Nikdy nemění barvy proto, aby chránil vlastní kůži. A nebo aby získal pro sebe oblibu a dělal kariéru. Stojí ve víře jednoznačně a neústupně a nevzdává z evangelia ani slůvko. Naopak, stotožňuje se s nejrůznějšími lidskými stanovisky právě ve prospěch evangelia, aby za všech okolností aspoň některé lidi přivedl ke Kristu a tím i k záchraně. Nedbá na to, že ho protivníci pomlouvají, že je kamenován, mrskán, že ho urážejí, hanějí a tupí. Čím víc ho pronásledují, tím více se mu protiví, čím více mu spílají, tím je svobodnější. Protože veškerým tím znevažováním a pohrdáním se tím víc přibližuje svému pánu. Vždyť Kristus ho v tom všem už dávno předešel. A Pavel káže a oslavuje právě toho poplivaného, potupeného, ukřižovaného a prokletého Krista jako spasitele, jako jedinečné stělesnění lásky. To jenom my v tom svém úpadkovém křesťanství proklamujeme stále své principy a zásady. Každá církevní denominace je až dosud má a taky prosazuje a dokazuje tím jenom svou nezralost a ubohost, ve které se stále odvažuje soudit ty druhé a místo lásky jen kritizuje. Pavlovým jediným zákonem je Kristus, a to ten ukřižovaný a ovšem i vzkříšený. Pro tu nezničitelnou a vítěznou Kristovu lásku ke všem hynoucím je Pavel ochoten za všech okolností sám sebe zapřít, vzít vždycky znovu svůj kříž a umírat na něm sám sobě, aby mohl v této lásce vždycky svého pána poslušně následovat, protože jiná cesta k záchraně ostatních lidí není. V tomto odhodlání, které se příčí logice lidského rozumu, je vlastně pravé naplnění poslušné víry, která se podrobuje požadavku slova pána Ježíše. Kdo chce přijít za mnou, vezmi svůj kříž, zapři sám sebe a následuj mě. V tomto slově přece nejde o to, abys byl dokonalejší, nýbrž o to, abys mohl lépe posloužit druhým, aby si mohl lépe dosvědčit, ukázat a zprostředkovat zvěst lásky. Tato šílená odvaha lásky, která nedbá vůbec už na sebe, která popírá sobecký pud sebezáchovy a vrhá se do záhuby ve prospěch záchrany druhých, je pravým zábleskem Kristovy lásky k nám všem, jak je dokázána Kristovým křížem a je vyjádřena Pavlovými slovy v 9. kapitole listu Římanům. Jimiž člověk pro lásku k druhým dává v šanc i vlastní spasení. Mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Zvažujeme-li Pavlova slova, která jsme si dnes připomněli, měli bychom se v jejich světle zamyslet nad svým osobním svědeckým posláním a nad misijní činností celé církve. Proč to dopadá často tak žalostně, že mnozí křesťané za celá léta nevydají o svém pánu svědectví ani lidem, s nimiž se denně stýkají? A proč sbory, které si uvědomují své narůstající misijní dluhy, se je pokoušejí splácet tak, že jednou nebo dvakrát za roku spořádají nějaká ta takzvaná evangelizační shromáždění, vyzvou na nich pozvané a nově příchozí, aby se rozhodli pro Krista? Mnozí lidé to udělají a za několik měsíců třeba po 90% z nich zůstanou ve sborech jen prázdné židle. Čím je motivována tato svědecká a misijní práce? Není za ní pouhé vědomí, že být Kristovými svědky je povinnost křesťanů? Není za ní dokonce jenom strach z trestu, nebudeme-li svědky druhým? Příčina veškeré této bídy je v našich vystydlých srdcích. Vědomí povinnosti a strach z trestu pro neplnění povinnosti nemohou nahradit lásku. Pavlova láska ke ztraceným se nezastavuje ani před sebezáhubou. Máme-li tu být pro Kristovu věc vůbec použitelní, nechme svá srdce jeho duchem zapálit. Pane Ježíši Kriste, prosíme, nedej nám usnout v sobecké lhostejnosti k lidem, kteří kolem nás hynou. Zapal nás svou láskou a zmocni svým duchem k pravému svědectví o tobě. Amen.

Pozváním k otevřenosti a boji se sobectvím uzavřel dnešní vydání Studna slova kazatel Jiří Hurta. Procházíme společně texty z prvního listu Korinským a posloucháme archivní nahrávky staré desítky let a přece jsou některé jejich výzvy platné dnes jako i před lety. Dnešní pořad se uzavírá, těšíme se na slyšenou zase příště.

Společnost vám dělá sobotní vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Je 11. července a před námi jsou poklady z archivu, které připravila Helena Brdečková.

0: Opět vás vítám ve zvukové pokladnici našeho rádia a jsem ráda, že vás také dnes můžu pozvat k poslechu některých nadčasových nahrávek, které tu už dlouho leží. Budou to opět příspěvky nahrané pro různé pořady a v různé době, které spojuje společné téma. Dnes se zaměříme na únavu a vyčerpání. Věřím, že nabídka bude pestrá, a tak vám už rovnou pustím první úvahu o únavě a odpočinku. V roce 1992 ji natočil Petr Raus.
1: Nevím, jak prožíváte závěr týdne, ale já už někdy v pátek po návratu z práce nemám sílu vůbec na nic. Únava za celý týden dostoupí svého vrcholu. Chtě nechtě musím přiznat nepříjemnou věc. Jsem unaven. Moje síly téměř nestačí na úkoly, které je třeba udělat. V mysli se objeví otázka, jak to, že jsem unaven? Může být vůbec křesťan unavený? Není to nedostatek víry? Vždyť je psáno, ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jsou bez umdlení. Znamená snad moje únava, že neskládám naději v Hospodina, nebo že na Pána Boha spoléhám nedostatečně? Není tomu tak. Takový výklad by byl jen naivní iluzí, která by nebrala v úvahu skutečnost celého písma. Vždyť i učedníci Pána Ježíše bývali unaveni, potřebovali odpočinek. Únava sama o sobě není hříchem, je jen připomenutím naší lidské omezenosti. Nejsme stroje a nejsme ani bohové, kteří by neznali únavu. Jsme lidé. Únava nás potkává ve trojí podobě, jako únava těla, duše a ducha. Podívejme se na tyto tři typy únavy podrobněji. S únavou těla i s únavou duše se v životě setkáváme velice často. Naše fyzické i duševní síly se prostě vyčerpají. Co potom s takovou únavou dělat? Velice prosté řešení čteme v 31. verši 6. kapitoly Markova evangelia. Pán Ježíš Kristus tam svým přátelům říká: pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Žádné zázračné řešení lidské únavy pán Ježíš nepropaguje. Jsi unaven? Vyspi se. Přestaň na chvíli pracovat. Jen velice zřídka je naše práce skutečně tak neodkladná, že odpočinek nepřichází v úvahu. Do takové situace se dostali učedníci v Getsemanské zahradě. Tam měli bdít bez ohledu na únavu, ale oni to stejně nedokázali. V naprosté většině případů je nanejvýš rozumné práci přerušit a odpočinout si. Nakonec tak stihneme více, než kdybychom pracovali bez přestání.

Horším problémem je únava našeho ducha. Tady nestačí odpočinek, jaksi není možno si duchovně odpočinout. Než si položíme otázku po způsobu řešení duchovní únavy, zamysleme se nad jejími zdroji. Odkud se bere? Prvním zdrojem je zápas o čistý život. Jsme Boží lid, přijali jsme Božího ducha, ale žijeme v těle a žijeme na zemi. Zůstáváme lidmi. Dobře známe ten zákon naší přirozenosti, který naše dobré chtění převrací ve zlé činy. A tak musíme neustále zápasit, bojovat sami se sebou i s tím zlým. Takový zápas to není jen tak.

0: se na Mojžíše, jak byl unaven vedením reptajícího Izraele. Dokonce Pánu Bohu vyčítá, že ho pověřil péčí o izraelský lid. Říká, nemohu sám unést všechen tento lid. Je to nad mé síly. Proč zacházíš se svým služebníkem tak špatně? Když už se mnou chceš takto zacházet, raději mne zabij. Třetím zdrojem je protivenství okolního světa, se kterým se musíme nejednou potýkat. To byla situace proroka Jeremiáše, který říká, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. Podobně si Eliáš žádá smrt, když po vítězném zápase s Bálovými proroky nahoře Karmel prchá před královnou Jezábel a leží v poušti pod trnitým keřem. Poslední, čtvrtý zdroj naší únavy je nejtěžší. Ve všech obtížných situacích našeho života se obracíme k Pánu Bohu a on někdy jakoby mlčel. Naše volání i naše čekání se zdají marné. Únava z čekání na Hospodina. Volám do umdlení, hrdlo zanícené, Boha vyhlížím, až zrak mi vypovídá. Tak vyznává David v 69. žalmu. Když se nad těmito čtyřmi zdroji naší duchovní únavy zamyslíme, přijdeme na to, že se vlastně ve všech případech jedná o únavu z lidství, z našich omezených možností, z naší slabosti. Jsme unaveni sami sebou, protože nedokážeme žít tak, jak bychom chtěli. Nedokážeme odolávat protivenství, nedokážeme trpělivě čekat na Pána Boha. Jsme unaveni sami sebou a v této únavě nejednou chceme složit zbraně a vzdát boj. Na tomto místě se můžeme ptát, jaké je tedy řešení naší duchovní únavy? Co s ní můžeme dělat? Odpočinek nám nepomůže, to už jsme si řekli. Potřebujeme vyjít sami ze sebe. Není jiné cesty, než návrat k Pánu Ježíši Kristu. Řešení duchovní únavy je v pokání, skrze které přichází i duchovní obnova. Jenom náš Spasitel nás může obnovit. On nás vykoupil. On z nás sňal břemeno naší nedostatečnosti i naší slabosti. On za nás doplnil, na co my ve své lidské omezenosti nestačíme. Únava není příjemná. Řekl bych dokonce, že je pěkně protivná, zvlášť když bychom tolik potřebovali pokračovat v práci. Ale já se chci ještě zeptat, myslíte, že je únava také k něčemu dobrá? Jistě je. Chrání nás před vyčerpáním. Ale nejen to. V duchovní oblasti nám připomíná, že jsme stále ještě jen lidmi. I když jsme Božími dětmi a dědici Božího království, jsme jen nezletilými dědici. Zatím zůstáváme v těle. Tak nás únava učí pokoře před Pánem Bohem. Definitivní řešení naší únavy najdeme až v nebi, a tak nám únava může toto nebe připomínat. Ale ani ta pokora, ani ta orientace na nebeskou budoucnost nepřijde automaticky a sama od sebe. Je potřeba se učit pozitivnímu postoji uprostřed únavy. Únava tedy přichází. Jsme lidé, kteří žijí na tomto světě v podmínkách a v čase, který jsme dostali. Ten čas je časem, ve kterém máme své síly ztrácet a máme je i znovu získávat. V tom se naplní zaslíbení, že Boží lid nabývá nových sil. Pokud budeme žít na zemi, tak se tomuto střídání nevyhneme. Únavy se natrvalo nezbavíme. A tak nám zůstává jen otázka, jestli věci, které nás unavují, stojí za to. Jsme více unaveni službou Pánu Ježíši Kristu nebo honbou za penězi a za úspěchem? Kéž bychom uměli rozpoznávat, co nám za únavu skutečně stojí.
1: Z našeho audioarchivu dnes pro vás vybíráme nahrávky, jejichž autoři mluví o únavě. Kateřina Hodecová asi byla

0: také před 15 lety unavená a reagovala na to po svém. Dala si tu práci a napsala úvahu, ve které dává dohromady 3 pojmy. Důvěru, naději a únavu. Přeji vám dobrý poslech.
1: Mnoho lidí říká, že má depku. Nutno podotknout, že se většinou o opravdovou depresi nejedná. Skutečná deprese je nemoc jako každá jiná, tedy hlavně popsatelná a konkrétní. Existují na ní prášky. A lidé, kteří takovými depresemi trpí, jsou na podobná vyjádření lidí okolo dost alergičtí. Výrok, který jsem uvedla na začátku, má většinou vyjádřit něco jiného. Jsem bez nálady, nic mě nebaví. Jsem unavený, otrávený, nechte mě žít. Myslím, že většina z vás z vlastní zkušenosti ví, o čem mluvím. Každý z nás více či méně alespoň občas podléhá pocitu marnosti a bezvýchodnosti. Šťastnější povahy to mají za chvíli za sebou, ale my, melancholici, se s tím pereme často a hojně. Problémem bývají situace, které se táhnou. Konec problémů v nedohlednu a přítomnost je tak těžká. Každému pak logicky naskočí otázka, kdy to skončí, jak dlouho ještě a proč zrovna já. Častokrát jsem slyšela z úst kazatelů a pastorů, že takto se křesťana neptá. Myslím, že je to přesně naopak. Křesťan se právě takto ptá. Skutečně věřící člověk stále hledá odpovědi na své otázky, protože ví, že Bůh nedělá nic jenom proto, aby lidi trápil, ale že vším něco sleduje. Protože je dobrý a protože jsme jeho milované děti. Pověra, že se něco nedělá nebo dělá, že se na něco ptá a na něco ne, má svůj původ ve strachu. Ve strachu, že se nám odpověď nebude líbit, nebo že s ní nebudeme souhlasit. A co když má pro nás Bůh něco, co ale vůbec nebude příjemné? Strach paralyzuje. A v takovém případě, tedy v případě, že se bojíme, je možná opravdu lépe se neptat. Ale čeho se bát ve vztahu s naším Bohem? Není tedy zakopaný pes právě tady? Že nevěříme Bohu jeho úmysly s námi? Jeho dobrotu, přejícnost, štědrost, blízkost? Co věříme Bohu? To není otázka pro nevěřící, ale pro nás, kteří jsme mu odevzdali svůj život a víceméně hlasitě proklamujeme, že mu věříme a že na něj spoléháme. Spoléhání totiž chce odvahu. Často slýchám námitky nekřesťanů, že Bůh je berlička pro slabé, kteří si neumí ukočírovat svůj život sami. Paradoxně chce větší odvahu svůj život někomu svěřit, než si jej ponechat ve vlastních rukou. Svoje možnosti známe. A i když nejsou kdo ví jaké, je nám bezpečněji, když známe své možnosti a limity. Svěřit svůj život do rukou Božích je velký risk. Právě proto, že nás přesahuje. Proto, že může vidět jako dobré něco, co bolí a co je nepříjemné. Už svěřit se druhému člověku bývá problém. Podívejme se na vztahy se svými nejbližšími. Kolik manželství, sourozeneckých či rodičovských vztahů umírá na nedůvěru a neochotu se svěřit, protože už jsme se přece tolikrát zklamali. Je to skutečně problém. Zklamání v nás zanechává velké rány. A i když jsou, dejme tomu, už zajizvené, přijdou chvíle, kdy i bývalé a zahojené rány přijdou k sobě a bolí, moc bolí. Jak se potom spoléhat na někoho, od něhož už máme v životě tolik jizev a ran? Celá situace je o to horší, že nebolí jen to, co nám někdo z lidí anebo Bůh udělal, ale také to, co neudělal. Vím o případu věřící ženy, která byla znásilněná. Po nějakém čase odešla od svého muže, protože ji prostě nepodepřel, když byla úplně na dně. S velkou pravděpodobností to bylo těžké i pro něj. A tak nepomohl, když to jeho žena potřebovala. Nechci se pouštět do hodnocení tak citlivých věcí, jen mě u toho napadá, že někdy není potřeba dělat tolik. Často stačí obětí, pohlazení, kytka anebo vlídné slovo. Jak tedy důvěřovat, když jsme se spálili? To první, co je potřeba vzít velmi vážně, je skutečnost, že bez důvěry to v životě prostě nejde. Žádný člověk není osamělý ostrov. A i když se rozhodne žít si sám a po svém, je to spíše živoření než co jiného. Jsme stvořeni pro vztahy a hlavně pro vztah s Bohem, ale o tom později. Jestliže to tedy bez důvěry v životě nejde, musíme se rozhodnout důvěřovat. A to je problém. Často totiž čekáme, že budeme mít důvod důvěřovat a teprve potom se na dotyčného spolehneme. Tak toto jde na začátku, ale v okamžiku, kdy přijdou zklamání a ona přijdou, se situace obrací. Nejprve musíme důvěřovat a pak teprve přijde ovoce. Je to samozřejmě riziko, že se opět spálíme, to bez zesporu. Ale buď budeme riskovat, nebo o své vztahy prostě přijdeme. Třetí cesta neexistuje. Jestliže se ve svém životě nerozhodneme důvěřovat lidem, přestože jsme se spálili, ochudíme nejvíce sami sebe. A navíc rozhodně se tak neubráníme zklamání. To je častý, leč mylný předpoklad. Když se neotevřu druhým lidem, nemám někdo a jak zranit. Pravda je taková, že pokud se neotevřeme lidem, zraňujeme se sami. A to bolí ještě víc. Jsou v životě chvíle a možná i dlouhé, kdy je nám samota jaksi dána vnějšími okolnostmi. Ale je to osamocení, které nemusí svazovat. Když například zemře životní partner, je zřejmé, že ho nikdo nenahradí. Ale zároveň to nutně nemusí znamenat samotu. Prázdné místo potom člověku ano, bolest také, ale samota, ta, kterou člověk prožívá, když se uzavře vztahům a tak vlastně i životu, ta skutečně ubíjí. Byli jsme stvořeni ke vztahu, pro vztah. V prvé řadě ne pro vztahy s lidmi, ale pro vztah se samotným Bohem. A nemylme se, i ve vztahu s Bohem se spálíme. A často ze stejného důvodu jako u lidí, prostě proto, že se nepřekrývají moje a Boží představy a plány, že nevidíme stejné věci jako dobré a stejné jako špatné. Ale pak je tu také rozdíl. Bůh, na rozdíl od ostatních lidí, ví. Ví, co bude, ví, proč to bude a ví, jak to bude nejlepší. Proto důvěřovat jemu je to nejlepší, co můžeme udělat. Problém je, že tohle víme. Ale zůstává strach z bolavých věcí, jejichž konec nedohlédneme. Z věcí, které nemůžeme nijak ovlivnit a musíme je prostě jenom unést a vydržet. Jsou věci k řešení a jiné k nesení. A nést problémy a těžkosti je často daleko horší, protože nemůžeme nic dělat. Nečinnost. To je to, co nás svazuje. Činností v sobě budujeme pocit, že bojujeme. Nemožnost aktivního boje způsobuje malomyslnost. Pisatelé biblických knih své čtenáře často povzbuzovali k trpělivosti. Sám kořen slova naznačuje, že utrpení je v takovém případě blízce příbuzné. Řecký překlad Nového zákona pro trpělivost používá slova makrotchýmia, což znamená dlouhodechost. Dlouhý dech, to je to, co nám chybí. Sprintovat umíme, ale vytrvalost, to je problém. Chce to jednoduše rozložit síly. Nevysilovat se zbytečnostmi. Neřešit nedůležité detaily, když nám jde o cíl. Soukromně tomu říkám přepnout na úsporný režim. Co za něco stojí, také něco stojí. To něco je často náš charakter, jsme to my sami. Jestliže věříme Bohu, že jeho úmysly s námi jsou o pokoji a nikoli o zlu, jak je zapsáno v knize proroka Jeremiáše, musíme se spolehnout na to, že čas, který ta, která věc trvá, má svůj smysl. Za to z opačného konce, jestliže taková doba smysl nemá, nelze věřit v Boží dobré úmysly s námi. Samozřejmě se o tom daleko snadněji mluví a daleko hůře se to žije. Ale dá se to. Jen nesmíme ztrácet ze zřetele to nejdůležitější. Nepříjemnosti, které se táhnou a ještě k tomu bolí, postupně otupují naši pozornost a hlavně unavují. Pravděpodobně odtud pramení ta tolik rozšířená a dnes už téměř pověstná unavenost křesťanů. Měli bychom se lišit od okolního světa hlavně svým pokojem a radostí, protože ty tento svět nedává a taky ani nemůže vzít. Ale my takovou radost a pokoj nějak nemáme. Možná jedním z důvodů bude to, že jsme uvěřili tomu, co se dnes proklamuje na každém kroku. Že užitek věcí a jejich prospěšnost musím vidět hned. Dobré je to, co okamžitě funguje. Chytili jsme se do pasti slůvka teď a nechce se nám nést břemena a budovat to, co teprve přijde a pořád to není vidět. Jenže právě o tom je skutečná víra. o důvěře ve věci neviditelné a očekávání toho, co teprve přijde. O dlouhém dechu, který nám pomůže v pokoji a radosti překonat období sucha a pouště, nezdaru, smutků, problémů či prosté únavy. Věřit neznamená neptat se. Není problém v otázkách na Boha. Problém je, když svou otázku, respektive odpověď na ni, zaměníme za předpoklad naší důvěry. Důvěra je víra navzdory. Navzdory okolnostem, které nevypadají nic moc, anebo také navzdory lidem, kteří sami nejsou ochotni důvěřovat. Je-li Bůh svrchovaný, je-li pánem času, je-li všemocný a všude přítomný, pak se není čeho bát a můžeme mu věřit. Všechno může být jinak. Ani šeť obyčejnosti nebo tma zkoušek nemusí překrýt krásu přítomného okamžiku, pokud se nedáme. Před časem jsem dostala kytku, několik krásných růží. Přišla jsem domů až večer, kytku dala do vázy a šla spát. Ráno jsem brzy vstala a odešla do práce. A pak ještě na nějakou schůzku a pak ještě co si bylo. Zkrátka, když jsem přišla domů, byla jsem úplně hotová. Dala jsem si sprchu, téměř v polospánku poklábosila s manželem a usnula. Ráno jsem si při míchání vajíček všimla, že růže mají sklopené hlavičky. Prošvihla jsem čas, kdy byly ty růže krásné a voněly. Problém není v tom, že kytky vadnou, ale v tom, že si neuděláme čas vnímat jejich krásu, než uvadnou. Je to jako v životě, ale jednou se dočkáme času, kdy kytky vadnout nebudou. A v ten čas už také nebudou žádné slzy ani trápení. Před pár dny jsem dostala další kytky, barevné, voňavé frézie. Chodím kolem nich a užívám si tu jejich křehkou krásu omezeného času. Je to jako závan daleké a přesto blízké budoucnosti. Přeji vám odvahu vnímat krásu každého dne navzdory dočasným problémům, protože ony dočasné jsou, i když se nám jejich konec ztrácí kdesi za horizontem. Nedůvěra je hřích jako každý jiný. Je to obrana sebe sama. Zkusme to. Znovu se dnes nadechněme a začněme důvěřovat. V prvé řadě Bohu, protože je dobrý a nedá nás. A pak také lidem, protože o ně Bůh stojí.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu. Nahrávky, které vám dnes nabízíme k poslechu, vznikly v různé době a pro různé pořady. Ale spojuje je jejich téma. Mluvíme dnes o únavě. Další příspěvek je specifický v tom, že byl natočen jako pozvání k modlitbám. Pořad, který zve posluchače do stišení, je trochu rádiový protimluv. A tak teď mírně zpomalíme v tempu. V sestřihu relace modliteb podle Bible uslyšíte několik písniček a něco málo povídání o únavě. A také, jak bylo řečeno, pozvání k modlitbám.

Ráda bych dnes mluvila o únavě a také o Božím způsobu, jak věci dělá. Pokud jste unavení, můžete dnes spolu se mnou předkládat svoji únavu Bohu. Můžeme se ještě do třetice nechat inspirovat verši z 11. kapitoly Matoušova evangelia, teď od 28. do 30. verše. Budu se, jak bývává zvykem, po přečtení textu modlit a vy se můžete k mé modlitbě přidat, nebo se modlit po svém a pak můžeme v modlitbách pokračovat i během písničky. Matouš 11, 28 až 30. Pán Ježíš Kristus říká: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Pane Bože, Otče, prosím, nauč mě žít ve tvém odpočinutí. Pomož mi, prosím, žít ve tvém odpočinutí. Veď mě do tvého odpočinutí. Amen. Dnešní život je mnohem víc uběhaný a daleko složitější, než býval třeba před 25 lety. Možná víme, že bychom svoji únavu měli odevzdávat Bohu a mluvit o ní s Bohem, ale jak o ní můžeme s Pánem mluvit, jak mu ji odevzdat? Máme několik možností, jak se za svoji přepracovanost, únavu nebo odpočinek modlit. A to určitě nevyjmenuju všechny. Nebudu dnes mluvit ani o nějakých správných řešeních. V modlitbě si můžeme dovolit ten přepych, že prostě jenom to, co nevíme a co nás tlačí, položíme před Pána. Můžeme se například modlit a podle svého vlastního rozumu něco se snažit ve svém životě změnit. Nebo se můžeme snažit stihnout toho víc. Další možností je položit otázku svojí únavy v modlitbách před Pána Boha a prosit ho o moudrost, aby mi odkrýval a ukazoval, co je skutečně tím, co mám opravdu nést a co jsou věci, které dělat nemusím, nebo dokonce které dělat nemám. Některé z věcí, kterých zanechám, můžou dělat jiní lidé kolem mě. Asi je budou dělat jinak než já a jiným způsobem. A z mého pohledu třeba ne tak dobře jako já. Ale Pánu Bohu to možná bude stačit. Nebo jsou to věci, které zůstanou neudělané. Zvláštním způsobem si teď v poslední době uvědomuju, jak si věci, které do očí bijícím způsobem nejsou hotové, nebo už třeba další dobu chybí, Pán Bůh může použít. Jak kolem těch nedodělků chodíme a trkají nás do očí a jak se za ně laskavě, trpělivě a milé modlíme, a to laskavě a milé modlíme, podtrhuji, tak tedy kolem těch nedodělků chodíme a modlíme se za ně, Pán Bůh k ním může zvat nové lidi, aby se jich ujal. Pane Bože, prosím, nauč mě poznávat, pro co je právě teď v mém životě čas. Které věci můžu opustit a které mám naopak upřednostňovat. Amen.

i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit. Je čas bořit i čas budovat.

Posledním textem dnešního pořadu bude pasáž zapsaná v druhé knize Mojžíšově, 16. kapitole, 12. až 30. verš. Opakuji, druhá Mojžíšova 16, 12 až 30. Posloucháte modlitby podle Bible s Helenou Brdečkovou, ve kterých chceme dnes otevírat před Pánem v modlitbách únavu a přepracovanost. Text, který si vyhledáváme na závěr, popisuje situaci, kdy Hospodin začal dávat izraelskému lidu na poušti manu. Také my jsme závislí na Božím požehnání. On nám dává dny zdraví i dny nemoci, dny hojnosti i dny, kdy cítíme třeba finanční nedostatek. V jednom žalmu se píše, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Možná nás příběh o tom, jak Bůh Izraelce sytil a jak ho oni poslouchali i neposlouchali, může také inspirovat. Druhá Mojžíšova 16, 12 až 30. Izraelský národ jde pouští a na tomto místě Hospodin říká Mojžíšovi. Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlasím. Na večer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému, Manhu, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto. Nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. Izraelci tak učinili a nazbírali někdo více, někdo méně. Pak odměřovali po omeru. Ten, kdo nazbíral mnoho, neměl nadbytek a kdo nazbíral málo, neměl nedostatek. Nazbírali tolik, kolik každý k jídlu potřeboval. Mojžíš jim řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána. Ale oni Mojžíše neposlechli a někteří si něco do rána nechali. To však z červy vělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Zbírali to tak ráno co ráno, kolik každý k jídlu potřeboval. Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to. Šestého dne nazbírali toho chleba dvakrát tolik, totiž dva omery na osobu. Tu přišli všichni předáci pospolitosti a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl, toto praví Hospodin. Zítra je slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba na péci, napečte. A co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána. Uložili to tedy do rána, jak Mojžíš přikázal. A nezapáchalo to, ani se do toho nedali červy. Mojžíš pak řekl, snězte to dnes, protože dnes je Hospodinův den odpočinku. Dnes nenajdete na poli nic. Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat. Když přesto někteří z lidu sedmého dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho se budete spěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů. Hleďte, vždyť Hospodin vám dal den odpočinku, proto vám dává šestého dne chléb na dva dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa. Lid tedy sedmého dne odpočíval.

Čas naší relace se chýlí ke konci. Co závěrem říct? Snad to, že je báječné uvědomit si, že Bůh dal lidem odpočinek, že on sám odpočíval, když dokončil své tvoření, že nám dokonce přikazuje, abychom každý sedmý den odpočívali a že nám k odpočívání jistě dává podmínky. Můžeme zkusit svůj odpočinek a svůj životní styl, náš běh od práce k práci, můžeme ho zkusit položit na modlitbách před Pána. A to už je pro dnešek všecko. Loučí se s vámi Helena Brdečková a přeju vám pokojný týden bez břemen, která si nakládáme sami a která by Pánu Bohu nenapadlo na nás nakládat.

0: Slyšeli jste sestřih relace modliteb podle Bible z roku 2010, zaměřené na únavu. Zpívali CB Zlín, Jiří Pešina a Gabriela Šturmová. Poslední příspěvek dnešních pokladů z archivu natočila Lída Hojková také v roce 2010 pro pořad, který už v naší současné programové nabídce nenajdete, Pro tichou poštu. Uvažuje v něm o tom, co dělat s unavenými lidmi okolo nás. K úvahám se dává inspirovat způsobem, jakým kdysi naložil se svými vyčerpanými spolubojovníky starozákonní král David. Dobrý poslech.
1: Co s unavenými? Aneb něco o boží spravedlnosti. To je titulek Tiché pošty, kterou vám opět posílá Lída Hojková. A opět vás pozvu do Královské společnosti, abychom sledovali budoucího největšího krále Izraele v jeho postojích a jednání. A znovu se přeneseme do situace, kterou jsme ochutnali posledně. Jestli si pamatujete, David se svými bojovníky zjistil, že v době jejich válečného tažení bylo přepadeno jejich sídliště a odvlečeny ženy a potomstvo. Nenašla se mrtvá těla a proto se pod Davidovým velením pustili do pronásledování s nadějí, že své blízké třeba ještě zachrání. David pronásledoval nepřítele se 400 muži. 200 mužů tam zůstalo, protože byli na smrt zemdlení a nemohli už besorský úval přejít. Na poli našli nějakého Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu najíst chleba a napít vody. Dali mu též pletenec sušených fíků a 2 sušené hrozny. Jedl a okřál na duchu, neboť 3 dny a 3 noci nejedl chléb a nenapil se vody. David se ho zeptal, čí jsi a odkud jsi? On řekl, já jsem rodem Egypťan, otrok jednoho Amálekovce. Před 3 dny mě můj pán opustil, protože jsem byl nemocen. Vpadli jsme do Negebu osídleného Keretejci i na území Judy, totiž do Negebu Kálebova, a vypálili jsme Siklak. David se ho otázal, přivedl bys mě k té hordě? On řekl, přísahej mi při Bohu, že mě nezabiješ a že mě nevydáš mému pánu do rukou, a přivedu tě k té hordě. Přivedl ho k ním a hle, byli roztažení po celé zemi, jedli, pili a oslavovali všechnu tu velikou kořist, kterou pobrali v pelištejské a judské zemi. David je pobíjel od raního rozbřesku až do večera příštího dne. Nikdo z nich neunikl, kromě 400 mladých mužů, kteří vsedli na velbloudy a ujeli. Tak vysvobodil David všechno, co Amálekovci pobrali. I obě své ženy David vysvobodil. Nikdo z nich nechyběl, mladí ani staří, synové ani dcery, kořist ani cokoliv jiného. Všechno David získal zpět. David také pobral všechen brav a skot. Hnali před ním to stádo a říkali, to je Davidova kořist. Tak došel David ke 200 mužům, kteří byli na smrt zemdlení a nemohli jít za Davidem a které zanechali v besorském úvalu. Vyšli vstříc Davidovi a lidu, který byl s ním. David přistoupil k lidu a popřál jim pokoj. Tu se mezi těmi muži, kteří šli s Davidem, ozvali všichni zlí a ničemové. Protože s námi nešli, nedostanou nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý pouze odvede svou ženu a děti a ať jdou. Ale David řekl, nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal Hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu, která na nás přitrhla. Kdo pak vás v této věci uposlechne? Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. Chci si s vámi dnes všímat unavených, jejichž skupinku zastihneme už na nejbližší překážce u besorského úvalu. 200 bojeschopných mužů odmítlo pokračovat v cestě. Byli příliš vyčerpaní. A jejich vojevůdce jim dovolil nezúčastnit se boje. Dalo se předpokládat, že nepřítelova síla je veliká. Bylo jasné, že každá ruka bude dobrá. Ale David velkoryse zanechal vyčerpané muže na místě. Jak se asi cítili ti, kteří táhli dál? Vstříc těžko odhadnutelnému množství nepřátel. Co pak oni se nenamáhali při předchozím tažení? Co pak oni taky neutrpěli ztráty? Přemýšlím, co se jim asi honilo hlavou. Kolik z nich si asi řeklo, já mám taky nárok na odpočinek. Proč bych nemohl zůstat s těmi? Jim to dovolí a nás táhne dál do nejistého boje. Jestli se aspoň trochu podobali nám dnes, pak si je dovedu představit, jak reptají. A možná podobná situace je pro nás dnes ještě těžší k přijetí. Jsme vychovaní rovnostářským smýšlením předchozího režimu. Ovšem kořeny těch nároků a práv člověka jdou mnohem dál, než vykonstruoval socialistický režim. Ať už pocházejí odkudkoliv, máme v sobě vštípené porovnávání s ostatními. A to je právě ouha. Jestli tomu dobře rozumím, tak David neměl nic, čím by změřil míru jejich vyčerpanosti. Musel se prostě spolehnout na to, že mají dost, jak říkají. A zřejmě v tu chvíli vznikl prostor, aby se k unaveným přidali i další. Ti, kteří táhli dál, tak museli činit ze svého rozhodnutí. Není na místě dělat ze sebe oběť tam, kde mám prostor pro rozhodování. Učím se tu od těch, kteří dokázali říct, že už nemůžou. A chci se vždycky, když budu mít sílu, postavit mezi ty, kteří se nesrovnávají s druhými, ale napínají síly podle svých možností. Myslím, že srovnávání odčerpává příliš mnoho energie. Někdy totiž není úplně na první pohled patrné, že například kolega v práci má důvody pro to, aby polevil, zatímco my se snažíme pracovat tvrdě. Za prvé, ani já, ani vy nemáme žádné zařízení, které by změřilo jejich důvody vlažnosti. A za druhé, naší zodpovědností je dělat poctivě, co nám bylo svěřeno. Tohle není snadná pilulka ke spolknutí, ale zkusme o tom aspoň začít přemýšlet. Vydržte až do konce, mám připravenou myšlenku, která nám hořkost nespravedlnosti snad trochu osladí. Už jsem vám dřív říkala, jak ráda pozoruji Davidova rozhodnutí. Někdy ho podezřívám, že snad přímo provokuje. Ale ne, nejspíš prostě velí, jak mu svědomí káže a reakcemi okolí se nezabývá. Jestli proběhly družinou nějaké šumy ohledně nespravedlnosti odpočinku jenom pro některé, pak po jejich návratu jim vedoucí David ještě dodal. Přistoupil k lidu a popřál jim pokoj. Tu se mezi těmi muži, kteří šli s Davidem, ozvali zlí a ničemové, protože s námi nešli, nedostanou nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý odvede svoji ženu a děti a ať jdou. Ale David řekl, nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal Hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu, která na nás přitrhla. Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný, jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. Odměna z kořisti byla stanovená stejná pro všechny. Jak pro ty, kdo bojovali, tak pro ty, jež zůstali u výstroje. Připomíná to Ježíšovo podobenství o dělnících na vinici. Připomenu jenom v krátkosti. To, jak majitel pole najímá pár lidí ráno, pár v poledne a pár před pátou večerní. A nakonec jim všem dá výplatu, kterou si s nimi smluvil, když je najímal. Ta je překvapivě stejná pro všechny. Když se ti celodenní dříči bouří, majitel s nimi mluví pěkně, ale pevně. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? V každém porovnávání dříme závist. Přející srdce nesrovnává, raduje se ze své odměny a usiluje splnit svůj úkol. Víte, co považuji za klíč k našemu dnešnímu uvažování? Najdeme to ve zdůvodnění Davida a i novozákonního vinaře. Poslouchejte, nenakládejte tak, moji bratři, s tím, co nám dal Hospodin. On nás ochraňoval a on nám vydal do rukou tu hordu. A vinař říká, já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem dělat, co chci. A zase se dostáváme k tomu, že vrcholnou instancí nad naším životem je Bůh. A ten je k nám dobrý. I těm z nás, kteří ho odmítají poslouchat, dává své požehnání a poslednímu, kdo v životě všechno pokazí, chce dát tolik, co svému věrnému. Věčný život v nebi. A to je dar, o který jde. Máš už ho připsaný na svůj účet? Pak se z něho raduj. Víc si nikdy neobstaráš. Nemáš jistotu, že je tvoje jméno zapsáno v nebi? Pak se dnes rozhodni, že Boží cestu postavíš nad své rozumování a že přijmeš Kristovu oběť za svůj hřích. Ze studia se s vámi loučí Lída Hojková. Kontakty ke mně zůstávají nezměněné. T2TVR PO Box 96 656 96 Brno a nebo T2TVR@T2TVR.cz.
0: Končí hodinka, ve které vás pravidelně zveme do našeho audioarchivu. Zazněly v ní různé názory na to, co dělat s únavou, kde jsou její kořeny a také jak jednat s unavenými lidmi v našem okolí. Přeju vám, ať se vám daří držet svoji únavu pod kontrolou. S naším rozhlasovým archivem se pro dnešek rozloučíme písní Běž k němu, kterou naspíval sbor BJB v Aši v roce 2009. Naslyšenou příště se těší Helena Brdečková.

Opřít pastorační praxi o biblický výklad a ten vést s pokorou a jistou prostotou, ačkoliv jsou to slova plná podivuhodných božích tajemství. Neohýbat biblické texty podle psychologické praxe, ale věřit Bohu a jeho dílu v Kristu Ježíši. Trpělivě budovat své životy na víře a proměňovat se obnovou své mysli. Ano, to je směr, kterým stojí za to se v péči o lidské duše v církvi vydat. Průvodcem na cestu mohou být přednášky kazatele Rastislava Betiny, který byl hostem setkání starších a vedoucích církve Křesťanské sbory ČR. K poslechu příštího Kudykam s podtitulkem Duchovní boj jste zváni zase za týden. A to ve středu v 21 hodin.

Odpolední vysílání na Rádiu 7 končí. Za chvilku bude 18 hodin. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a předávám slovo Broně Procházkové a večernímu programu.

Sobota 11. července se přehoupla přes 18. hodinu. S ní začíná večerní vysílání Rádia 7. K mikrofonu usedá Broňa Procházková. Program nabídne spoustu písniček a také pravidelné pořady sobotního večera. No a kromě nich také ryze prázdninovou věc, totiž letní pohlednici. Proč se monumentální klášter v Plasech bez vody zřítí a jaké nebezpečí skrývají bublající západočeská rašeliniště? Kateřina Hodecová posílá pohlednici ze svých cest a provede krajinou divoké přírody i geniální geometrie architekta Santiniho. Poslouchejte za 15 minut. A co nás čeká v dnešním večeru dále? Ve Strážnici proběhla pod hlavičkou České křesťanské akademie přednáška novináře Jana Žabky, která se věnovala dezinformacím v médiích. V akademii zveme na přednášku, která upozorňuje na to, na co si dávat pozor v dnešní internetové době a jak snadno můžeme být manipulováni. Na rozpoznávání pravdy a lži se zaměříme po 7. večerní. Ježíšův příběh o zlých vinařích a majiteli vinice tehdejší duchovní vůdce celkem pobouřil. Nastřed dvou pohledů na vedení lidí a jejich duchovní růst se zaměříme v pořadu ke kořenům, ve kterém studujeme Markovo evangelium. 15 minut po 8. večerní. Léto v plném proudu, toulavé boty volají k obutí. V jazzovém klubu jsme vyslyšeli jejich apel a vydali se hudebně cestovat. Po 9. večerní ochutnáme vynikající jihoafrický jazz. Ústřední postava tamnější scény, klavírista Ndudozo Makatini, kolem sebe zhromáždil velmi dobré muzikanty. V 9 večer jazzový klub. Manipulovat druhými je špatné, ale nechat sebou manipulovat také. Jana Frantíková promluví o tom, jak tento problém rozpoznáme, kdo se v Bibli kvůli manipulaci minul s Božím posláním a jak se jí bránit. Maminka a pěstounka 13 dětí věří tomu, že naše příběhy mají v Bohu dobré konce, byť leckdy jiné, než bychom si představovali. Kázání z křesťanského společenství v Kutné Hoře uslyšíte čtvrt hodiny po 22. A večerní program uzavře pořad Zákoutí. Je čtení branou k lepšímu pochopení života? A může být někdy i na škodu? Který literární hrdina může být inspirací a kdy je dobré vzít do rukou Bibli? I na tyto otázky se dostane v pořadu Zákoutí, jehož hostem bude středoškolský pedagog Stanislav Zajíček. Do tajů češtiny a dál míříme ve 23 hodin a 15 minut. Tolik nabídka k poslechu, doufám, že jste v ní našli svého favorita a že zůstanete s Rádiem 7.

Přes všechny moje pády, ty jsi stále při mně. Tvá milost, tvá láska, znovu vykupuješ mé srdce. Zpíval Jeremy Kemp. Ještě jedna písnička a pod ní je tu letní pohlednice Kateřiny Hodecové.

0: Srdečně vás zdravím z kraje Rašeliništ a z vlněné krajiny kolem Plané, Tachova a Mariánských lázní. Tohle je ideální kout pro autoturistiku. Stačí ujet pár desítek metrů a můžete obdivovat zpívající fontánu v Mariánských lázních a hned na to se zase ztratit v překrásné divoké přírodě. Navíc se nacházíme v kraji, který nesmazatelně poznamenal geniální architekt Jan Blažej Santini Eichl. Než jsem se ale vydala po stopách tohoto barokního vizionáře, zamířila jsem do lesů. Jsem totiž Rašeliništi upřímně fascinovaná a těch je v tomto kraji požehnaně. Člověk cítí až zvláštní napětí, když prochází po povalových chodníčcích nad bublajícími mofetami a temnými rašelinovými jezírky, obklopený borovicemi blatkami a tajúplným klidem. Navštívila jsem přírodní rezervaci Smraďoch. Své jméno získala podle charakteristického zápachu syrovodíku, unikajícího z malých jamek v zemi. V nich jsem tu a tam zahlédla uhynulé ptáky. Z mofet totiž uniká čistý oxid uhličitý, plyn bez barvy a bez zápachu. Ptáci letící nízko nad zemí nebo hledající potravu tak nemají šanci čichem ani zrakem poznat, že vstupují do nebezpečné zóny. Jakmile pták sedne na dno mofety nebo se přiblíží, aby se napil, ve vývěrech se často drží voda, která díky unikajícímu plynu bublá a tak láká ke koupeli či napájení, ocitne se takový pták v prostředí bez kyslíku a velmi rychle umírá. Při pohledu na ně mě napadala jiná, neviditelná nebezpečí, která v životě máme. Víme o nich, ale často se tváříme, že neexistují. Jen ty důsledky pak bývají stejně rychlé a fatální. Moje další putování už ale směřovalo za Santinim. Když se konečně vymotáte z lesních zatáček a před vámi se na kopci rozsvítí monumentální benediktínský klášter v Kladrubech, doslova se vám zatají dech. Santini to dostal za úkol přestavět starý románský kostel. Místo, aby ho srovnal se zemí, propojil staré s novým a vytvořil svůj nejslavnější koncept barokní gotiku. Santini ale nebyl jen architekt. Byl to geniální technik, geometr a osobně si myslím, že i teolog. Promyšlenost a hluboká symbolika jeho staveb to dosvědčuje dodnes. Z barokně gotických rekonstrukcí středověkých klášterních kostelů se v Kladrubech jedná o vůbec nejrozsáhlejší a nejnáročnější Santiniho dílo. Propojil klasické gotické tvarosloví, jako jsou lomené oblouky či síťové klenby, a vtiskl jim dynamiku a prostorový rytmus baroka. Když vstoupíte do hlavní lodi kladrubského kláštera, budete mít pocit, že se zdi vlní. Váš pohled se nechá automaticky vést vzhůru k obří kupoli, kterou Santini pojal jako korunu nad hlavou Panny Marie. Světlo sem proudí ze skrytých oken, takže celá ta obrovská stavba působí velmi lehce, jako by byla utkaná z paprsků. Santini zde geniálně pracoval s takzvanou iluzivní architekturou. Prostor se zdá větší, hlubší a světlejší, než ve skutečnosti je, což v člověku zanechá pocit absolutního úžasu. Právě tento úžas mě o pár dní později vedl k další Santiniho stavbě, cisterciáckému klášteru v Plasech. Tahle budova nese nejen architektův nezaměnitelný umělecký rukopis, ale je také svědectvím o obrovské technické odvaze. Klášter byl založen už roku 1144 a několik staletí se slibně rozvíjel, dokud jeho rozkvět neukončily husitské války. Nová éra začala po válce 30leté a spustila vlnu přestaveb, která trvala až do zrušení kláštera roku 1785. Na počátku 18. století byl k dílu přizván právě Jan Blažej Santini Eichl. Ten se pustil do velkolepé novostavby konventní budovy, která předčila všechny tehdejší představy. Monumentální architekturu nad zemí doplnil ještě dokonaleji zvládnutý podzemní vodní systém, nezbytný kvůli bažinaté půdě v meandru řeky Střely. Tohle území přesně splňovalo tehdejší řádové předpoklady, bylo izolované a bohaté na vodní zdroje. Jeden z barokních kronikářů dokonce poznamenal, kopej v klášteře, kde chceš, mnohé prameny najdeš. Mniši a stavitelé tak čelili náročné výzvě, říčnímu a silně podmáčenému terénu. V podobných případech se pro vystužení základů běžně užívaly dřevěné piloty. Některé druhy dřeva, zejména dub, totiž pod vodou tvrdnou a dlouhodobě odolávají rozkladu. A tady už se dostáváme k Santinimu, který ve spolupráci s místním opatem navázal na původní středověké stavitele a navrhl nevídaně ambiciózní konstrukční systém. Do základů nové budovy konventu bylo v průběhu zhruba 30leté stavby zatlučeno neuvěřitelných 5103 dubových pilot. Na nich spočíval mohutný dubový rošt, na který teprve zedníci položili pískovcové základy klášterní budovy. Fungování celého systému tedy stoprocentně záviselo a dodnes závisí na trvalé přítomnosti vody. Aby dubové dřevo nepodlehlo hnilobě, bylo do základů pomocí dřevěného potrubí přivedeno několik silných pramenů z okolních kopců. Přebytečná voda pak byla odváděna do řeky Střely regulovaným přepadem. Celý tento podzemní systém je korunovaný dvěma vodními zrcadly, umístěnými pod vysutými schodišti. Tyto bazénky sloužily ke snadné kontrole hladiny a kvality vody a zároveň představovaly důmyslnou barokní hříčku. Střední části schodiště se totiž v architektuře říká zrcadlo. A tak zde vzniklo doslovné i symbolické zrcadlo v zrcadle. Celý princip pak stavitelé lapidárně zhrnuli do nápisu na základním kameni. Edificium hoc sine aquis ruet. Bez vod se stavba zřítí. A skutečně, dodnes v podzemí kláštera uslyšíte zurčet vodu. Pro mnichy to byla po staletí jasná zvuková pojistka. Zcela samostatnou kapitolou je už zmíněná krása Santiniho samonosných schodišť. Jejich fotografie sice pravidelně zaplavují virtuální svět, nicméně stát přímo u nich nebo po nich osobně stoupat, to je nepřenositelný zážitek. Jedna dovolená na tuhle krásnou část naší republiky zkrátka nestačí, a tak se sem brzy chystám znovu. Už proto, že jsme tentokrát nestihli další z místních drahokamů, Mariánskou Týnici. Poutní místo, o kterém se mluví jako o čisté symfonii Santiniho geometrie, postavené na půdorysu řeckého kříže. Ale o tom vám budu vyprávět zase příště. Z cest po západních Čechách vás zdraví a inspirativní léto přeje Kateřina Hodecová.
1: Rozhlasové pohlednice nás berou na místa, u kterých je dobré vědět, která stojí za to navštívit. To další je tu příští týden a bude to Anežský klášter v Praze.

deštěm se zvedá. Dávný prach ukryl vše, čeho se štítím a bojím, co tam bylo. Přineslo jen strach a bolest. Právě začaly padat kroupy, zdá se, že bych to měl.

Hit. Sobotní večer, 6:30 a Rádio 7. Do 7 hodiny běží písnička za písničkou a v 7 hodin Akademie s tématem Dezinformace v médiích.

okolo chodí a do klece mě znovu zvá. Zaryťte, dráte si, chce ublížit mé duši. Nyní nemá klíč od života.

Někdo víc. Dej mi znát plán cesty zítřka. Jako pevná skála chci vítězit. Opírat se o tvá slova. Slova lásky nádherné.

Svátek dnešního dne slaví Olga. Toto jméno je ženským protějškem jména Oleg, je celosvětově velice oblíbené a má mnoho podob. Vedle Oliny, Oli i Olinky mezi ně patří i Helga. Základem tohoto původně severského jména je slovo Heilig, čili svatý, a jméno se většinou vysvětluje jako ta, která přináší spásu.

0: Kalendárium.
1: 11. července roku 1960 byl tehdejší společný stát Čechů a Slováků přejmenován. S novým názvem Československá socialistická republika se pojil i nový státní znak, který odporoval pravidlům heraldiky. Slovo socialistická zmizelo z názvu 28. března roku 1990. Přidejme pár jmen. Roku 1933 se narodila Olga Havlová, první manželka bývalého prezidenta Václava Havla. Za budoucího prezidenta se provdala v roce 1964, kdy pracovala jako uvaděčka v divadle Na zábradlí, kde se s ním také seznámila. Narodila se v Praze na Žižkově v početné rodině. Vyučila se v Baťově továrně, kde posléze také pracovala. Aktivně působila v českém disentu. V roce 79 spolu založila Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, od téhož roku vedla samizdatovou edici Expedice. Počátkem roku 1990 založila Výbor dobré vůle. O dva roky později byla zaregistrována nadace Olgy Havlové. Zemřela po dlouhé a těžké chorobě v roce 1996. Na chvíli se posuňme do pole literatury. Před 170 lety umírá český dramatik, spisovatel a novinář Josef Kajetán Till. A v roce 2023 pak česko-francouzský spisovatel žijící od roku 75 ve Francii Milan Kundera. Kalendárium zakončíme v oblasti hudby. Roku 1937 umírá americký hudební skladatel George Gershwin, autor například slavné Rapsodie v modrém či opery Porgy a Bess. Komponoval klasickou hudbu, ale úspěch měla i jeho populární hudba. Jeho skladby zpívali mnozí velcí jazzoví zpěváci, Frank Sinatra, Billie Holiday nebo Ella Fitzgerald. Tady je Summertime od Ella Fitzgerald.

0: Minula 19. hodina ze sobotního večera 11. července. Na Rádiu 7 ráda s vámi Broňa Procházková. Ve Strážnici proběhla pod hlavičkou České křesťanské akademie přednáška investigativního novináře Jana Žabky z redakce Okraj, která se věnovala dezinformacím v médiích. Příjemný poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Pěkný večer. Moje jméno je Honza Žabka a jsem novinář. A jsem novinář regionální. Zaměřuji se na Moravskoslezský kraj. Mám tam redakci, která se jmenuje Okraj a která se zaměřuje na investigativní analytickou žurnalistiku. Předtím jsem ale se věnoval primárně jako tématu dezinformací a já možná trošku nerad používám to slovíčko dezinformace, ale vlastně spíš jako manipulace, nebo lži, nebo bludy, nebo podvody a tak, jo? Že vlastně to dezinformace slovo se teďka celkem nadužívalo. My už sami vlastně nevíme, jaký to má úplně význam, protože někdo ho použije, že někdo vlastně jenom pomlouvá a tak už jako dezinformuje, ale není to tak. Je to vlastně mnohem složitější, je to spíš nějaký odborný pojem, takže já ho raději vlastně nepoužívám. A proč tady před vámi stojím? Protože jsem dělal různé věci, co se týkaly právě jako dezinformací a těch manipulací a toho, jak vlastně funguje v Česku nějaké podhoubí toho, jak my jako lidé přestáváme věřit, ne teďka vlastně jako jenom systému, anebo vládě, anebo různým jako politikám, ale sami sobě jako lidem navzájem. A to je to, jako proč mě to začalo jako zajímat, bylo, že, a možná se dostanu už trošku k tomu i léku, že vlastně to nejdůležitější, co tady těmi podvody trpí, tak jsou ty naše vztahy. Je to to, že, a možná to máte i vy v nějaké svojí blízkosti, kdy člověk není schopný se na nějaké téma s někým bavit. Různé spory a konflikty tady byly vždycky. S těmi dezinformacemi, s těmi manipulacemi, s těmi podvody na sociálních sítích především teďka, ta diskuze ještě jako náročnější. Je to takové, že až někdy máme pocit, že si vlastně jako vůbec nerozumíme. Jak kdybychom prostě fakt byli z jiných, já nevím, z jiného těsta, nebo prostě fakt jako byli bychom úplně jinak jako lidé stavění. A přemýšlíme jinak, mezi generacemi máme jako velké propasti, mezi rodinami jako členy rodiny, mezi přáteli v pracovních kolektivech. A vlastně to téma prostupuje fakt celou naši společnost. A když už jsem zmiňoval to slovíčko dezinformace, tak to má za úkol jako jedinou věc. A to je nás vlastně jako společnost oslabit. A právě když nebude spolupracovat ta malá, nejužší jako část společnosti, jako ta rodina třeba, protože se prostě budou hádat nad tématy, které vlastně ještě 10-15 let zpátky byly jako v pohodě, ale teďka už najednou v nás vytváří ten pocit, jako že ho musíme to téma bránit, tak reálně ta naše společnost je potom, hlavně v těch krizích, taková jako oslabená, neakceschopná. A potom můžeme se bavit o vlivech, jestli to je jako vliv Ruska, Číny, Ameriky, kohokoliv, ale vlastně jsme jako ta společnost méně akceschopní a méně připravení na to reagovat na ty krizové situace. Na druhou stranu potom jsou tady situace, které jsou vážně krizové, jako povodně, tornádo na Moravě a nevím, i covid vlastně v začátcích, kdy my jako společnost spolupracujeme. Jenom by bylo dobrý se potom právě těmi manipulacemi a těmi různými postoji nenechat jako rozházet a tu spolupráci natáhnout co nejdýl. A já vlastně jako hned na začátku začnu takovou otázkou, jaké používáte sociální sítě. Je to jenom vždycky řeknu sociální síť a jestli byste mohli zvednout ruku, jestli máte na ní účet. Facebook. Takže většina ano. Instagram. To už je třeba menší půlka. Snapchat. Aha, to víte, co je Snapchat? Někteří kývají hlavou. LinkedIn. To je taková profesní síť, takže 4 tady jsou, včetně mě 5. X-ko, no, Twitter vlastně bývalý. A tam to někdy umí být velmi toxické, ty diskuze. Tam je to někdy náročný. Já to taky mám, X-ko. TikTok, no, jasně, jo, TikTok. No, tak je to vlastně, já chodím totiž ještě občas na základní a střední školy. A tam to je úplně naopak. Tam vlastně Facebook, nikdo, jo. Oni jako mají e-maily, protože jim někdo řekl, že si to musí založit. Mají i ty Facebooky občas, ale většinou je mají jenom na to, aby zjistili, co trapného tam je, jako starší, buď sourozenci, nebo rodiče, nebo prarodiče dáváme. Jo? Reálně tam vlastně jako oni nemají to jako komunikační kanál. Oni to mají jako šmírovací kanál těch starších generací. Potom to samozřejmě probírají ve škole, ale to už je na jinou debatu. Už tímhle, že oni konzumují, mladší generace konzumují informace především skrz video, skrz ty sociální sítě, jako je Instagram a TikTok, takže vlastně všechno to je obrazové a vizuální, tak je to něco odlišného než my, kteří jsme ještě vyrůstali v tom, že jsme si prostě koupili noviny, časopis, rádi si přečteme knihu, zároveň i ten Facebook, vlastně když začínal, tak to bylo o dlouhých příspěvcích většinou. To je nějaký jako rozdíl přijímání informací. A my s tím jako novináři, jakože já a kolegové, musíme počítat a musíme nějak vlastně pracovat s tím, že už nestačí vysvětlovat jenom ty věci, které se týkají nás, ale třeba i té mladší generace. Proto tahle vlastně jako moje, ten můj vstup je hodně o těch obrazových vizuálních manipulacích. Já vlastně jako v průběhu se budu snažit dokázat toho, že to není jenom výpor vlastně dnešní AI, třeba jenom a umělé inteligence, ale že to je, že to jsou podvody s obrazem, které tady byly vždycky. Jo, to je vlastně doba vizuálních médií a myslím si, že bychom na to měli být připraveni. Jak už jsem říkal, vlastně to dezinformace, to je jenom jako úsek nějaké lži, nepravdy. Můžeme to nazývat různě. Někdy to je prostě jenom omyl, ale neznamená to, že dezinformujeme. Někdy to je lež, že jako záměrně lžeme o někom. Někdy to může být konspirační teorie, že si vytváříme takové ty jako fakt až spiklenecké příběhy o tom, jak někdo tahá za nitky a my tady vlastně nejsme jako vůbec třeba svobodní. Manipulace, to je taky další slovo. Podvod, to je to už, když někdo z někoho se snaží vymámit nějaké třeba peníze nebo ho donutit k nějakému jednání a pomluvy. No, to jsou prostě věci, které všechny se do těch nepravd dají počítat a nemusíme to jenom shrnout slovem dezinformace. Když vidíte tady tyto obličeje, co mají společného? Usmívají se. Ještě něco?
3: Jsou vygenerované,
2: správně. Neexistují. A to není o tom, jako, že by to bylo těžké vytvořit. Reálně tenhle nástroj se jmenuje This person does not exist. V překladu

0: máme uši. A to je něco, co máme jako lidi společného. Dobře, někdo má brýle, někdo má náušnice. Ženy většinou mají dlouhé vlasy, ale někdy nemají. A ta umělá inteligence začne sbírat tady tyhle informace, vytvářet na základě toho potom svého unikátního člověka. Takže všichni ti lidé, kteří, jako třeba tady tito dva, o kterých řeknu za chvilku jejich nějaký jako příběh, tak většinou vlastně jsou složení z nás všech, jako ty výtvory umělé inteligence. Případně v těch novějších, tak už to samozřejmě jsou fotografie vygenerované na základě různých uměleckých děl na kreseb a všeho. A vlastně všechno to lidské vědění se dá do toho stroje a on potom vytváří tady tento produkt, který někdy může velmi dobře připodobňovat se k člověku. Tito dva lidé v uvozovkách byli vlastně na začátku války na Ukrajině využiti k tomu, že šířili proruskou propagandu. Oni dva psali takové jako hodně proruské zprávy a měli normálně jako vlastně blog, ve kterém to publikovali. Měli to být jako ukrajinští novináři. Ale ono se zjistilo, že oni vlastně jako nejsou, zaprvé ta jména neseděli a potom ani nebyli lidi jako novináři, kteří je už snažili se odhalit, že vůbec nemůžou najít, kdo to teda jako skutečně je. Žádní kolegové prostě na Ukrajině neznali. Nikde prostě po nich nebylo stopy. A potom se zjistilo na základě pár vodítek, které i vy jste schopni odhalit, proč to vlastně ve skutečnosti jsou ti vygenerovaní lidé v uvozovkách. Když to vidíte, ty obrázky, napadá vás něco, co odhaluje, že to je vygenerovaný obrázek? Vlasy, uši, pohled. Jak byste ho popsala, ten pohled?
1: Naprosto taky jako anonymní.
0: Takový neosobní. Jo, že tam vlastně chybí ta lidskost. Pohled robota, jo, může být, určitě. Ještě, ale je tam něco fakt jako viditelného, je to, jakože dá se to minimálně třeba u té ženy. Ono to možná nejde tady jako úplně vidět. Třeba ve chvíli, kdy vy byste reálně vzali jeden ten obrázek a přeložili ho přes ten druhý, tak oni mají oči ve stejné prostě poloze. A my jako lidé jsme nedokonalí. A to je to, co nás dělá lidmi. To, že prostě máme jedno oko jinak než druhé prostě. To, že někde máme beďary, to, že prostě někde máme znamínko, máme křivý zub a tak, to oni většinou nemají. A mluvím o tom nástroji, který je 8 let starý, jo? Ale kdybyste přeložili jeden obličej přes druhý, ty oči budou mít vždycky ve stejné poloze. Tak to je jedno vodítko. A druhé, že ta žena má jenom jednu náušnici a ta druhá je jiná. A zase, může to být nějaký trend, jo? Já občas nosím každou jinou ponožku, ale většinou člověk má jako stejné náušnice. A to už může být nějaké vodítko a je to vlastně spíš znak toho, že umělá inteligence ve chvíli, kdy má některé věci zopakovat, když tam je třeba 5, v tomhle případě 2, protože to je starší umělá inteligence, ale ta novější, když tam je třeba 10 stejných předmětů, tak pravděpodobně jeden z těch stejných předmětů bude jiný. A ona ve chvíli, kdy se to má jako fakt opakovat, tak už tam dělá chyby. A zároveň tady zazněly přesně ty vlasy a ty uši a často je to takové jako rozmazané pozadí u tady těch starších fotek. U těch nových už to tak jako neplatí. Tam taky bylo dlouho, že ten člověk na těch snímcích má třeba 6-7 prstů, to už taky neplatí. Ta umělá inteligence se vlastně tak rychle vyvíjí, že dneska podle mě mnohem pravděpodobnější je, že se tam přesně nějaký opakovatelný předmět bude měnit nebo jako bude jiný. Může to být nejenom náušnice, ale třeba i okna na domě, kde většinou máte jako stejná okna, protože prostě nějaký architektonický styl nebo architekt to tak jako rozhodl a tam často jedno okno prostě bude nějakým způsobem třeba jiné. Když vidíte tady tyhle dva snímky, kdo si myslí, že ten nalevo je reálný? Tak dobře, a kdo si myslí, že ten vpravo je reálný? Když se takhle ptám, tak to asi žádný z nich nebude, že jo? Ale mě zajímá spíš důvod. Jo? U toho vlevo, jak jsem zmiňoval ta okna, tak tam reálně, a zase, jo, bohužel je to vlastně poměrně daleko, ale ty architektonické prvky u těch oken jsou každé jiné. Přesně zaznělo tady i dobře, že vlastně jenom jedna budova je jako rozbitá, ale to se taky jako může stát, jo? Přímý zásah. Potom studenti často zmiňují tu suť pod tím, že je jako ústěny už,

0: ale taky vlastně někdo to už mohl odklidit a vlastně tam udělat cestu. Je to čím dál tím těžší jako rozpoznat, ale na druhou stranu třeba i některé čáry, aby byly třeba pro statiku domu rovně, tak jsou tam takové jako hodně hrbolovité a tak. Ale je to vygenerované a proč je to umělá inteligence? Chybí odraz a to je druhý a vlastně zatím, jako kdyby to jsou podle mě jediné dvě vodítka, které ještě stále platí u té umělé inteligence, že ještě neumí udělat tu fyziku jako správně. Ve chvíli, kdy jde o nějaké světlo, jako svícení těch osob, tak to často udělá špatně. Ve chvíli, kdy jde o nějaké odrazy, tak tam ten odraz nesedí tomu, třeba kdo předtím stojí nebo tak. Ve chvíli, kdybych já si s váma tady chtěl udělat prostě selfie, fotku, tak a nechal bych to jako vygenerovat umělou inteligencí, tak já bych tam byl, ale tady třeba ten obraz na tom fotoaparátu nebo na tom telefonu by vůbec neseděl tomu, co tam jako v realitě je. Bylo by to z nějakého špatného úhlu, nebo by to bylo nějak jako rozmazané a tak. To jsou furt dvě vodítka, která platí, ale ty vodítka se snižují a snižují a je to vlastně čím dál náročnější. Tady tohle je bývalý papež, a já ten příklad využívám, protože je to vlastně první z těch případů, které zahýbaly vlastně světem, jo, jako s umělou inteligencí. Byl tam papež František s tím, že dělal taneční kreace, dělal parkour, nebo měl prostě oblečení. A proč tomu neuvěříme? A to je třetí vodítko, proč prostě na umělou inteligenci zatím dokážeme vyzrát. Je to senzační, nedává to smysl. Je to člověk, který má nějaké hodnoty, má nějaká pravidla, má nějaké tradice, standardy. A on by si, no možná, já třeba u studentů říkám, jako, že by bylo vlastně docela cool, kdyby jako dělal breakdance, protože by třeba mohl oslovit jako mladší generace. To by bylo, jako, já si to můžu představit a bylo by to super. Ale nedělá to. I v tom věku je to vlastně nemyslitelné. Takže u známých lidí, u kterých víme nějakou jejich jako pozadí, nějakou historii, nějaké to pozadí, nějaký kontext, tak vlastně nás to jako kdyby nemělo by překvapit, jo? Nebo nemělo by nás to vyvést z míry. Ano, byli lidi, kteří věřili tomu, že papež František tam měl na jednom takovou, myslím, že to byla Gucci bunda nějaká, taková zimní, ale taky, jako kdyby proč by měl člověk s takovou pozicí, s takovým statusem prostě vlastně potřebu si oblíkat nějaké značky, když má svůj talár a oblečení. Ale taky u té fyziky se zase můžeme zaseknout. Tady vlastně na tomto snímku jde vidět, že sluneční svit je v podstatě popas, ale stín začíná až tady. Ta umělá inteligence si ještě nespočítá úplně, jak by měl prostě být úhel toho stínu a toho světla, ale bohužel to jsou malé detaily a ve chvíli, kdy jedem jednu fotku za druhou na těch sociálních sítích, tak je to čím dál tím náročnější. Ale dá se s tím dělat i různé jako zábavy, srandy. Jeden novinář teda nechal zatknout Donalda Trumpa a je to zase, jako, berme to s humorem, dokonce ho vlastně dostal až jako do vězení a nakonec ho nechal i utéct a až do McDonaldu. McDonald a Donald Trump je vlastně příběh jako sám o sobě. Kdo si myslí, že tahle fotka je reálná? Je reálná, je reálná. Donald Trump, a zase nechci jako kdyby mluvit, já fakt jako, zaprvé máme před volbami a všechno, já nechci jako být úplně na někoho poukazovat politicky prstem nebo takhle, o tohle mi vůbec nepřísluší, ale Donald Trump má kolem sebe jako zvláštní jako auru v tom, že on svým odpůrcům vytvořil vlastně sebe jako postavu, kdy skoro až těžko uvěříme jako jeho činům, jo? Že jsme takový vlastně spochybňujeme všechno, co udělá. A naopak u svých příznivců způsobil velmi to, že i ty věci, které jsou o něm jako kdyby nepravdivé, tak oni jim věří. Jo? Takový vlastně člověk, ve kterém je velmi těžké se vyznat a velmi těžké říct, co reálně je pravda a není. Tady na tomto snímku Donald Trump dává hranolky v McDonaldu. A je to pravda zase, jo? Ale vlastně lidé máme tendenci ve chvíli, kdy jsme viděli nějaké jako falešné informace předtím a jinak vlastně, já jsem ještě neřekl kontext té předchozí fotky, tam přišli, myslím, že to byly vítězové basketbalu nebo fotbalu amerického, přišli na večeři do Bílého domu, že jo, čekáte nějakou honosnou večeři a dostanete McDonald's a různé další fast foody, super, ale vlastně jako to bych v Bílém domě nečekal. A tady tohle je prostě při kampani prezidentské, těsně před volbami a zase je to logické, protože Donald Trump chce ukázat, že je člověkem z lidu a že dokáže pracovat rukama a tak. A zároveň ve značce, která je prostě málo věcí, charakterizuje Ameriku tak jako McDonald's. Prostě to se známe všude po světě. Dokonce vlastně, když jedu kamkoliv, tak aspoň jednou navštívím McDonald's, protože vím, co tam čekat za jídla. Ty falešné videa, fotografie, umělou inteligencí vytvořené se začaly rozšiřovat v době covidu, ale potom hodně, když začala válka na Ukrajině. A zase jsou to videa, která jsou namířena na obě strany, když to tak řeknu. Jo? Můžeme se bavit o tom, kdo jich produkuje víc a míň, ale o tomhle to není. Je to spíš o tom, že třeba na začátku byla videa o tom, že Zelenský, prezident Ukrajiny, vyzývá své vojáky, aby se vzdali na videu. To se nikdy nestalo. Stejně tak ruský prezident říkal, že už jako se uzavře mír, anebo prostě oznámil mír s Ukrajinou, ale ve skutečnosti, kolik to je vlastně 3 roky, co ta válka běží? A furt se to nestalo. A vlastně my jenom z kontextu už víme, že to jsou falešné informace. My vůbec vlastně, jako kdyby u tady těchto případů, které se týkají známých osobností, u kterých známe kontext, známe kolem nich ty zprávy a tak, tak tam se jako nemusíme bát, že nás to zmanipuluje. Mnohem víc za mě třeba osobně jsou nebezpečnější takové ty podvody umělou inteligencí, které dělají jako lidi mezi sebou. Takové, že někdo z někoho chce po telefonu vymámit peníze, takže tam mluví hlas, který je třeba zní jako jeho příbuzný nebo něco a vlastně je to podvod. Nebo, a to jsou fakt jako vlastně až nechutné věci, co lidi jsou schopni, když studenti, kamarádku prostě vyslečou do naha skrz tu umělou inteligenci a potom to šíří, byť to vlastně není její tělo, tak stejně ona jí to vlastně nějakým způsobem poškodí minimálně. To musí být vlastně těžké se s tím potom vyrovnat, že takové fotografie kolují. Takže to jsou podle mě vlastně mnohem nebezpečnější. My tady často mluvíme o těch politických, ale ty lidské, ty mezispolečenské jsou podle mě mnohem bolestivější. Co tady máme za herce? Který samozřejmě není Tom Cruise. Je to účet na TikToku, který má ale vlastně větší sledovanost než Tom Cruise. Má tam větší popularitu a sbírá tam jako i vlastně hodně peněz, protože když prostě máte miliony sledujících, tak potom z toho máte i nějaký jako příjem. A je to vlastně pán, který možná lehce bychom mohli říct, že vypadá jako Tom Cruise, ale v podstatě on využil jenom materiály, fotografie, videa, rozhovory. Ten člověk, jako Tom Cruise, v podstatě se stal jako veřejným majetkem, protože má tolik záznamů jeho obličeje, že když to dáte do toho systému umělé inteligence, tak v podstatě si to na sebe napasujete a dokážete jeho jménem vytvářet prostě nějaký obsah na sociálních sítích. On teda tady jako kdyby není vlastně nic škodlivého. On reálně jako nedělá žádnou škodu nebo nějak nezesměšňuje Toma Cruise. Je to fakt o tom, že to je přiznané. On říká, hele, já tady tohle vytvářím tou umělou inteligencí, je to spíš jako zábava. Někdy do toho vstupují i ty peníze a on na tom jako vydělává slušný balík. Ale zase videa nejsou nic nového. Jo? Umělá inteligence nezměnila úplně tu hru. Nějaké jako pokusy manipulace s videem byly prostě vždycky. Satirická skupina z toho ven vlastně v roce 2007 odvysílala, nebo se nějak jako nabourala do živého vysílání pořadu Panorama. Takže máme tady i kontext. Ta satirická skupina to přišla na to místo, kde ta kamera, a jenom tam vlastně připojili svůj notebook. Takže vlastně to ani není jako těžký mechanismus toho podvodu, jenom v podstatě si vzali počítač, tady HDMI asi a nějak to propojili. Kdo to je vlastně?
1: Zápotocký.
0: Zápotocký, ano. Co je na té fotografii špatně? Že to není on, jedna varianta. Ale je to prostě to, že tam nejsou ti lidé ve skutečnosti. A není to o tom, že bych tady chtěl teďka jako ukazovat a nachytávat nebo jako dělat takový testík. Je to spíš o tom, že prostě ta umělá inteligence tu hru nezměnila jinak než rychlostí a tím, že to dokážeme dělat každý v podstatě. Ale ty podvody tady byly vždycky. Proč asi vlastně jako se tady tohle zveřejnilo s davem, tak je logické, protože ten prezident nemohl vypadat jako slabý prezident. Takže v nějaké době se to takhle zmanipulovalo. Tohle je ještě lehčí manipulace. Máme tady vlastně nějakého vojáka a nějaké dítě, které se něčemu brání. Ten voják má pálku v ruce. Hodně lidí říká, že jako tam je místo pálky zbraň, ale není to tak. Ve skutečnosti je tam fakt pálka. Ale ta jednoduchost je v tom, že prostě někdy stačí jenom věc oříznout. Jo? Zase dáme úplně nový rozměr tomu příběhu. Tohle je ještě jednodušší. Prince William, proč by ukazoval někomu prostředníček? Jo? Zase na těch školách a základních, já vždycky se ptám, co ukazuje Prince William a oni mi ukážou přesně to, co si myslíte, že ukážou. Velmi rádi, ale on ve skutečnosti prostě jenom ukazuje trojku. A ty jenom zase, je to prostě průlet nějakými příklady, on to ukazuje, protože se mu narodilo třetí dítě a novinářům říká, budu mít třikrát větší starosti. A prostě v Británii ukazují trojku jinak než my tady. A tohle je ještě jiný případ a to není ani tak, že by tam někdo někoho jako vytvořil a přidal, ale je to prostě čistě o tom, že fotografie z roku 1991 byla potom využita v roce 2015 a bylo řečeno, že tohle jsou imigranti, kteří se valí do Evropy. Jsou tam jako v přístavu, je jich tam tisíce, ta loď je přeplněná, vlastně to v člověku vytváří pocit nějakého jako strachu. A to je to, na co cílí ty manipulace. Jsou to emoce, nemusí to být čistě jako negativní, existují i pozitivní manipulace ve smyslu toho, že to cílí na pozitivní emoce, ale nakonec tam je taky třeba nějaký jako zákeřný charakter toho podvodu. Já si vzpomínám na videa, kde odehrávalo se to někde v Asii, já jsem potom dohledával vlastně kde přesně, ale šel člověk, viděl tam štěně, které bylo nějakým způsobem zahrabané, bylo v nesnázích, nemohlo se prostě z toho dostat, třeba mu šla vidět jenom hlava. On tam přišel, rozhrabal to, vytáhl to štěně a jakože to zachránil. A ve skutečnosti, když jsem si pak rozklikl profil a projel jsem ty videa, tak jsem zjistil, že ze stejného místa podobných záchran bylo natočeny prostě stovky. Jo? Takže vlastně tam zacílili na pocit nějaké empatie a nějakého jako dobrého pocitu toho, že jo, lidi si pomáháme, ale ve skutečnosti to byl prostě nějaký podvod, který samozřejmě cílil na to, že měli více sledujících, z toho měli peníze a z toho mohli třeba následně tu svoji stránku změnit na nějakou značku a třeba to někomu prodat k nějakým jako biznisovým účelům například. Tahle fotka, já jsem trošku odbočil, byla právě v roce 1991 už vyfocena a jsou to uprchlíci z Albánie, nikoli ze Sýrie a z Afriky, jak se psalo v roce 2015. Já mám dotaz, proč si myslíte, proč to jako lidi děláme? Já nebudu říkat oni jako lidi, ale my jako lidi. Etický kodex těchto lidí je nulový, to je velmi hezky řečeno. Peníze jsou určitě jako jeden z důvodů. A je pravda, že někteří lidé si myslí, že to je jako i správně, nebo jako normální, ne normální, že to je pravda, takhle. Přesně, jako kdyby ty peníze jsou hnací motor tady těchto věcí. A potom jako velkou roli hraje... My jsme, když se dělali analýzy nebo výzkum toho, proč to právě lidé šíří třeba, tak se zjistilo, že velká část z nich to dělá z nějakého jako pocitu, že potom se zapojí vlastně do aktivního života a že jdou vidět a že to, co jako vytvoří, třeba i zmanipulovaného, tak potom za měsíc vidí na nějaké stránce a vlastně z toho mají jako dobrý pocit. Čistě to může být jako v uvozovkách mocenský nástroj nebo nástroj pro naše ego. Naše ego být nějakým způsobem vidět. A i když se potom nepodepíšeme, tak my víme, že jsme to jako vytvořili my. A už to potom žije svým vlastním životem a nakonec to ve většině případů to nikomu jako neublíží. Jo? Reálně ve většině případů ten nejhorší efekt je to, že to v nás vytváří ten chaos. A já jsem na začátku měl i takový jako úvodní ten titulek a tam jsem měl jako slovo informační chaos. To je to, co to jako způsobuje. To, že těch informací je tolik, že my se v tom reálně nevyznáme. A už ani my jako novináři reálně musíme jako hodně se snažit pro to, abychom vám veřejnosti vlastně nepřinášeli zprávy, které nejsou zmanipulované. A zase se lze bavit o tom, jak nám to jde, jak vlastně vy to třeba vidíte a cítíte jako vůči tomu, co z médií dostáváte. Ale já vlastně furt říkám, že ta novinařina je jiná oproti třeba lidem, kteří jen tak vytvoří obsah a potom ho někam dají, v tom, že my tam máme ten proces. My reálně, já třeba si nemůžu dovolit publikovat něco bez toho, aniž by to prošlo nějakou kontrolou. Je tam editor, který mi to celé opraví, který mi vlastně řekne a doplňující otázky. Hele, fakt, jako kdyby tady tohle je tak, jak říkáš, odkud máš zdroj tady těch dat, které tu zmiňuješ, a to je to, co nás dělá jinými. Je tam mnohem hlubší práce, protože vytvořit takovou fotografii, která nějakým způsobem zmanipuluje někoho nebo jako trošku mu vytvoří ten informační chaos, tak je extrémně lehké. Ta novinařina, ta práce, která já doufám, nebo já ji beru jako nějaké řemeslo, tak je vlastně extrémně náročná a je v tom spoustu práce, které člověk investuje do rozhovoru a do setkávání s lidmi a tak. Myšlenka na závěr tady té prezentace. I když těch informací je tolik, i když vlastně to cílí přesně na to, že my jako si lidi nerozumíme, tak vlastně fakt nejdůležitější a nejlepší boj proti těm dezinformacím a manipulacím a podvodům jsou ty vztahy. Ono, my jsme prvně mysleli, a když mluvím my, tak jako vlastně komunita lidí, co jsme ověřovali dezinformace, potom jsme o tom psali různé analýzy a zprávy a snažili jsme se to vlastně jako nějak pokrýt a říct, co všechno jako je správně a co ne. Nakonec jsme jenom, a teďka si budu trošku sypat popel na hlavu, jako rozdělovali trošku, protože jsme jedním říkali, že myslíte jako špatně a druzí vlastně jako myslí správně. Ale takhle by to vůbec nemělo být, jo. Ono, to ověření, to je jenom jako dílčí věc, která může fungovat v nějakých krizích. Když je v tornádo na Moravě, tak se tam objeví nějací podvodníci, kteří udělají falešnou charitu a budou od lidí brát peníze na třeba domy, které vůbec nebyly zničené nebo něco. Tak ano, v tom je ověření skvělý, že rychle a efektivně se ukáže na někoho, že podvádí a lidi mu přestanou peníze posílat. Ale u tady těch často politických, často jako sociálních témat je mnohem lepší to, že prostě někdy vypneme na to téma. Někdy si prostě pokecáme o tom, jak se v tom životě máme, jak reálně vlastně, co jsme dělali včera, co jsme měli k obědu prostě a dáme si nějaký dortík, vínečko tady, burčák nebo cokoliv a vlastně se pobavíme jako lidé, protože to je to, co tím utrpí nejvíc, že jako nejbližší lidé, přátelé, kamarádi, rodina spolu nejsme někdy schopni mluvit. Tak to je taková jako moje myšlenka na závěr. Dneska to je vlastně přesně ten den, kdy Tomáš Garrigue Masaryk o ten jeho dopis se po 100 letech otevřel a tam samozřejmě bylo napsáno nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Samozřejmě to tam nebylo, to je to spíš fakt jako satyra. A to je taky o tom, že někdy prostě tohle může někdo označit za dezinformaci, protože to je lež, ale je to prostě jenom vtip, je to sranda, je to satyra a na to bychom taky někdy neměli zapomínat, že prostě si někdy děláme jenom srandu. Tomáš Garrigue Masaryk, ten dopis, nevím, jestli jste už vlastně slyšeli, co tam bylo napsáno, tak asi jako v nějakém slova smyslu vizionář byl, ale mě na tom nejvíc pobavilo to, že vlastně furt řešíme stejné problémy. Že jsme o 100 let dál a v podstatě jsme furt na stejném místě. Tak možná je někdy dobrý se na to celé kouknout z nadhledu a z tady toho pohledu. Chtěl jsem se zeptat, jsou nějaké otázky, nějaké dotazy, něco, co bych s nějakou svojí, a zase říkám, omezenou znalostí, jo? Je to fakt něco, co dělám, čemu se věnuju, ale ne na všechno budu mít odpověď, tak jestli máte nějakou otázku, tak ji rád odpovím.
1: Jak je teda výsledek nebo to, čemu by tam měli věřit nebo neměli. Mm-hmm. Já třeba osobně, když jdu na sociální sítě, tak automaticky už je to pro mě spíš taková zábava mm-hmm. a nevěřím tomu, co tam je. Když se tam objeví nějaká informace, mm-hmm. která je pro mě zajímavá, tak spíš si snažím ověřit na nějakých zdrojích, které beru jako důvěřitelné a nějaký TikTok, Facebook nebo Instagram a ostatní sociální sítě spíš beru jako zdroj nějaké zábavy a určitě ne nějaký důvěřitelný zdroj, kterému bych nějak reálně věřit.
0: Co tedy dělat, abychom si správně ověřili informaci a čemu věřit? Nevím. Ten přístup, který jste popsal, což je vlastně na sociální síť jdu s tím, že tam je zábava, a v případě, když se něco týká tématu, který mě zajímá, tak si ho ověřím, tak je podle mě vlastně to nejvíc jako správné. Jo? Dlouho se říkalo takové to, ověřte si to aspoň z dvou zdrojů. Jo? Jenže teďka je těch zdrojů tolik, že reálně pro každé naše tvrzení nebo nějaký názor si najdeme nějaké dva zdroje, které to potvrzují. A já v tomto vždycky, ale je to pozice mě jako novináře, budu zastávat to, že věřím lidem, co dělají vědu, a věřím nám jako novinářům v tom, že svědomitě děláme práci v hledání informací, a proto bych já za sebe doporučil čerpat z médií, jako je Česká televize, jako je Aktuálně, i když tam teďka taky jsou různé jako kdyby témata, které můžou lidi jako vnímat jinak, ale stále podle mě není nic jako důvěryhodnějšího než ta novinářská práce a ta vědecká. No. Takže v tomhle bych asi jako kdyby doporučil toto, vybrat si nějaká jako média, kterým fakt důvěřujete. Přesně to, co jste popsal, je něco, co se nás týká jako generace, která jsme jako v těch sociálních sítích nevyrůstali. My to jako máme jako zábavu, ale pro mladé generace to je vlastně celý život. Tam jako je identita toho člověka, tam je vlastně to je jako rozšířená realita. To už není jako, že ten člověk si přesně řekne, tam jdu na zábavu a tak, ale oni tam prostě žijou vlastně svůj život. V tom množství informací dostávají spoustu zábavy, spoustu, oni tam mají ty pranky, mají různé takové jako videa z koťátky a takhle, ale vedle toho jsou i nějaké informace a jim zase já vždycky říkám, ale právě protože oni často si zvolí nějaké svoje téma, zajímá je ekologie nebo je zajímá třeba i ta politika nebo jakékoliv téma, tak já jim říkám, zvolte si nějaké témata, která vás zajímají a jim věnujte pozornost. A přesně, zbylým tématům to berte jako zábavu. To vnímejte jako ten proud těch informací, které jde kolem vás, ale zaměřte se jenom na to, co vás reálně zajímá. Protože v tom přelivu těch informací vlastně neexistuje, jako kdyby like, kde, nebo jako řešení toho, kde tu pravdu najít ve chvíli, kdy člověk třeba začne všechno zpochybňovat. Jo, nebo tak.
2: Dokáže AI poznat, že je něco udělané AI?
0: Dokáže. Ona totiž vlastně jako může to, co my třeba nedokážeme lidským okem, takže jako rozkouskuje třeba nějaké video do snímků a potom my jako máme tady nějaké pixely a ona jako na základě toho dokáže vyhodnotit každý ten snímek a nehodnotí to video jako celek, jako video. Ona to rozkouskuje a má tu analýzu mnohem snazší, protože tam prostě ve chvíli, kdy něco vzniká skrz umělou inteligenci, tak tam často se jako objevují různé další třeba jako tvary, vznikají tam předměty, které tam jako nemají být. A ona, i když to tam objeví třeba na jeden snímek jenom, tak ona to jako zachytí a vlastně odhalí tím tu nesrovnalost oproti nějakému jako fyzikálním vlastnostem a lidskosti. Ale i třeba ChatGPT nebo Gemini nebo různé tady tyhle jako generativní umělé inteligence na text primárně, tak ty taky ve chvíli, kdy máte nějakou fotku, nějaké video a dáte to tam, tak ona nemusí jako říct, hele, tohle je fake, ale může říct, tady jsou nějaké jako prvky manipulace. Ta manipulace může být, že to je nějak jako názorově, jako že to není prostě informativní text, ale může to být i třeba, hele, je to silně jako zaměřeno na emoce a vlastně tu analýzu, kterou byste udělala vy, tak ona udělá za vás, udělá to rychleji, ale zase víme, jak někdy umělá inteligence halucinuje a vytváří věci a někdy se snaží jenom jako zavděčit tomu uživateli, takže tam někdy jako požádáme, ať nám odpoví na nějakou otázku. A ta umělá inteligence má v nějakém svém základu to, že musí odpovědět. A většinou neodpoví nevím. To je podle mě to, co nás jako dělá lidmi, že umíme říct nevím, anebo pardon, já jako kdyby na to odpověď nemám. To ta umělá inteligence většinou neudělá. Ona většinou řekne, jo, tady tohle. A nebo, co teďka už dělá, tak je, radši to řešte s odborníkem. Tak to je jako super, ale je to těžký. No. Já si myslím, že nakonec to bude tak, že ta umělá inteligence bude bojovat proti umělé inteligenci. A teďka je otázka, jestli my budeme na straně té silnější nebo ne, ale to už bychom se strašili v nějakém horizontu desítek let, jo? To není jako hned tak. Zatím to fakt je, že i my jako lidé to dokážeme rozpoznat, když si s tím dáme starost. Ale je přesně dobré to vnímat tak, že spousta z toho není potřeba být nikdy ověřitelná. Já jsem viděl jako fotografie, které mělo to být Národní divadlo v Praze, a kolovalo to prostě po Facebooku, ale když jsem se to koukal, tak to vůbec nevypadalo jako divadlo Národní v Praze a bylo to prostě vygenerované umělou inteligencí. Někdo na tom sbíral ty lajky a to se mi líbí a sdílení. A já jsem jako kdyby měl tendenci to nějak jako si ověřovat, ale vlastně člověk to vidí na první pohled a jen to posune dál a vlastně nad tím nestráví čas. Protože to je to, co máme jako kdyby komoditu, která je nejcennější, že? A to je ten čas a to je to, že možná některým těm výtvorům my nebudeme muset věnovat čas a udělá to za nás ta umělá inteligence.
2: Tak jak poznáme třeba ty novináře, kteří nepracují tak kvalitně?
0: Jak poznáme nekvalitní novináře, kteří se prezentují jako novináři, ale třeba neověřují informace a tak? Já vlastně myslím si, že jako základní poučka je to, že když jdete na nějaký web, tak ten web většinou, a teďka myslím jako zpravodajský, nějaký informační, tak by tam měli být lidé, kteří za tím webem stojí. Měli by tam být jako ti novináři zmínění, mělo by tam být, kdo to vlastní, to médium, mělo by tam být, no třeba jako jaká firma to za tím stojí. Na základě toho už si potom ověříte, nevím, některé médium vlastně nějaký jako třeba vlivný podnikatel, tak asi budete nad těmi informacemi, které se týkají třeba jeho biznesu, přemýšlet jako obezřetněji. Ale to neznamená, že vlastně jako v tom nějak lže, ale prostě víme, že ta obezřetnost je tam dobrá a ta je podle mě u každého novináře. Ale toho falešného, toho nepravdivého, toho, který jako kdyby vytváří nějaký, nebo se podílí na tom chaosu, tak podle mě je to jako nějaká netransparentnost. No. A to, že ve chvíli, kdybyste se ho jako zeptala, tak ten člověk vám jako nebude schopný říct, odkud to má. Většinou řekne, no já jsem to... A teďka hodně funguje, že někdo jako jenom překládá videa třeba někde. No já jsem to jenom přeložil a vlastně jako se zbaví z odpovědnosti za ten výtvor nebo za ten text nebo za tu zprávu. A to bych já nikdy jako u svých článků neudělal. Já vlastně ve chvíli, kdybyste mi fakt napsali, hele, tady to se mi něco na tom nezdá, já s váma budu komunikovat a budu se snažit dopátrat toho, jako jestli se tam fakt stala nějaká chyba, což prostě může se stát, jsme lidi, nebo... jestli je to v pořádku a budu se to snažit jako prokázat. Takže to si myslím, že jako odlišuje. Ta zodpovědnost, transparentnost a možná ochota vlastně jako mluvit. Ale na ulici to nepoznáte. V přičtení na tom Facebooku taky ne, tam jenom vlastně jako fakt je podle mě dobrý vědět a ptát se, kdo za tím člověkem jako stojí. A to je jako kdyby největší vodítko.
3: A jak jste mluvil o těch vygenerovaných fotkách, tak jestli si myslíte, že ten vývoj jde tak dopředu, že přijde brzo třeba čas, kdy člověk nebude schopný to poznat. Ani člověk, který se v tom orientuje, ví, co tam hledat a jakože už nerozlišíme, jestli je to vygenerovaný obrázek nebo ne.
0: Můj názor je takový, že už tady v té době jsme, v tom smyslu, že ve chvíli, kdy já jako uživatel sociálních sítích prostě večer před spaním jedu jedno video za druhým, tak v takové rychlosti nejsem schopný už všechno jako zanalyzovat. A to jsem člověk, který se tomu věnuje, a to jsem člověk, který nějakým způsobem se tím zabývá. Když je to žák na základní škole, ten obsahu má ještě víc, je na to mnohem častěji a těch videí denně vidí jako fakt stovky. Některé má 3 vteřiny, některé má 20 vteřin, ale těch informací oni jako nazbírají spoustu, tak mezi nimi v té rychlosti nejsou schopni některé už teďka rozeznat. Ale zatím stále jsme v době, kdybyste se jako na to posadila a udělala si nějakou kolem toho jako analýzu, což zase já nedoporučuji u všeho, protože by to ubíralo čas, ale jenom u těch věcí, na kterých nám záleží třeba, nebo jsou nám nějak tematicky blízké, tak tam si tu analýzu udělat. V tom se stále jako kdyby dokážete vyzorientovat. Ale ano, může přijít doba, kdy to těžké bude ještě víc. Já si fakt myslím, že přijde ta jako umělá inteligence, která už to bude automaticky třeba označovat na těch sociálních sítích, což by bylo jako, podle mě jako super. Dávejte si pozor, tohle video bylo vygenerované umělou inteligencí a něco takového. Pracuje se na tom vlastně jako legislativně, aby třeba ty vygenerované věci měly tam ten štítek prostě vygenerováno, takové jako prostě razítko originality. Takže jako s tím, jak se to bude zvyšovat, bude stále růst i nějaká jako regulace a nějaká snaha to zpřehlednit, ale zároveň jsme furt jako na začátku a odhadovat, co bude za 10 let, když reálně jako to, co ještě fakt rok a půl zpátky jsme říkali na těchto přednáškách, poznáte to pomocí 6 prstů na rukách. To už dávno není jako to. A to, co může být za, já bych odhadoval třeba 10-15, ale to klidně může být příští rok. Ale já furt si nemyslím, že to je jako kdyby nutné z toho mít jako obavu, protože ta umělá inteligence, co mi třeba přináší, je to, že některé věci jdou pak jako rychleji, je to, ona jako může být vlastně jako účelný nástroj v něčem. Já třeba, co se týče novinařiny, tak to používám v tom, že když dělám rozhovor vlastně, tak já si to buď nechávám jako přepsat, když jsem musel jako všechno slovo po slovo ťukat, teďka už si to nechám přepsat a potom to vlastně přečtu si s tou audio nahrávkou a mám to za třetinový čas, než bych to měl normálně. Samozřejmě furt tam je, že musím upravovat a tak, ale už to jako nástroj vlastně používám. Zároveň ve chvíli, kdy mám třeba nějaké přípravy na nějaké, no právě jako ty rozhovory, tak já si napíšu otázky a potom se ještě zeptám, jestli vlastně v tomhle tématu by nebylo jako dobré položit ještě něco navíc, takový jako vlastně nástroj k zamýšlení. Ale furt to je spíš parťák, než by jako nahrazoval tu práci.
3: Jako novinář, jestli vám se to taky v něčem hodí konkrétnímu. Předpokládám, že asi nezadáte téma, že vám to napíše článek.
0: Nemělo by se to dít. Já znám jeden příklad, kdy prostě si to ten člověk asi nechal vygenerovat a myslím si, že to dostal jako pěkný trest v té redakci, protože prostě to je reputace novinářská, je to jediné, co máme. A už taky máme velmi nízko, jo? Jako nám věří 30% lidí. A když v takové branži jste, s tady touhle predispozicí toho, že už vám lidi vlastně nevěří, tak ještě do toho jako dlubat tím, že si necháte vygenerovat text, tak je hodně nebezpečné. Bohužel já chápu, že si někdy někdo chce třeba usnadnit práci nebo tak, ale potom tím trpíme všichni, protože když nám jako nikdo nevěří, tak k čemu tady jsme, jo? Jako k čemu reálně informujeme ve chvíli, kdy čtenáři řeknou, no tak to je stejně výmysl. Takže jako za mě, a já to vlastně i v té novinářské komunitě se o tom takhle bavím, to, co jako s tou narůstem umělé inteligence je taky narůstá potřeba nás jako novinářů jít zpátky jako do toho terénu, jít za těmi lidmi, bavit se s nimi, čerpat ty informace, takové to klasické, jako kdysi ta novinařina fakt bylo, že a proto jsem se vrátil do toho regionu, že člověk jde do té hospody za těmi místními a prostě se s nima pobaví, co je jako pálí a co je zajímá. Když to děláte od stolu a necháte to vygenerovat umělou inteligenci, tak ona nikdy těm lidem jako neporozumí. Nikdy nepopíše ty sociální problémy, ty věci tak lidsky jako ten novinář. Takže ano, používáme to, každý do nějaké míry, každý podle svého svědomí, vědomí. My třeba v okraji máme jako v etickém kodexu, na co to používat můžeme, na co to nesmíme používat. Takže jako my to i si šetříme takhle vlastně v tom našem stanovách a rámci. Ale to, že se to vlastně jako ulehčuje ten nástroj, tak bohužel někdy vede k tomu, že někdo to bude chtít i využít k manipulacím anebo k usnadnění práci.
4: Máte v té novinářské komunitě, když se o tom bavíte, kdybyste měli tu moc, jako na úrovni třeba státu nebo mm-hmm. vlády, jestli je něco, čím by se mohlo prostě to šíření
0: tady zastavit,
4: tady, prostě aspoň omezit nebo něco, mm-hmm. protože bohužel se s tím jo. nedělá prostě nic a pak
0: jo. Otázka je teda, jestli jako novináři přemýšlíme nad nějakými mechanismy, které by mohly šíření těch manipulací, ale i jako výtvoru umělé inteligence a tak vlastně zastavit nebo aspoň nějak omezit, aby jako nenarušovali třeba tu demokracii a tak, když to shrnu. No jako přemýšlet se nad tím přemýšlí. Jo? Já jsem teda vždycky jako citlivý, když někdo řekne, jestli bychom měli vlastně jako možnost jednat jako stát. My jako média fakt se snažíme být oddělení od toho a je to vlastně jako dobře, ale určitě přemýšlíme nad tím, jako jak by se to dalo omezovat, regulovat. Česká republika vlastně, myslím, že to bylo na začátku války na Ukrajině, omezila některé weby pro ruské a tak. Ale přesně, co to vlastně způsobilo, jo? Já ctím svobodu slova a je to někdy vlastně velmi těžké vlastně přemýšlet nad tím, co někteří lidi si jako myslí nebo tak, ale já nejsem pro tady ty jako regulace něco zastavovat. Takže ani s tady tímhle třeba jsem jako úplně vlastně lidsky nesouhlasil. A myslím si, že to nebylo ani dobře komunikováno a bylo tam vlastně jako proces, který reálně vedl k tomu, že se některé ty weby potom i vymezily vůči tomu a například se jako soudily. A v takovém případě to naopak podle mě jako ještě poškozuje tu důvěru, ale jestli jsou ty mechanismy, já se snažím dělat za sebe dvě věci, a to je ten návrat do toho regionu, protože prostě ta regionální žurnalistika tady jako chybí, tady jako je pár médií, ale reálně ta demokracie vzniká už v těch malých obcích a krajích a regionech, mikroregionech. Pokud lidé tam nebudou mít informace, tak nikdy nebudeme v Moravskoslezském kraji věřit tomu, co se děje v Praze. Takže to si myslím, že mechanismus, který jako novináři můžou udělat, více pokrývat regionální témata a potom s lidmi mluvit. A to je jako něco, co jsme taky zapomněli, jo, v mnoha případech. Vím, že tady byl Erik Tabery, vím, že tady byla Petra Procházková, což je skvělý, a jsou to prostě matadoři české žurnalistiky, kteří jako ukážou fakt tu sílu té novinařiny v praxi, ale já myslím, že bychom to dělali, měli dělat i my jako menší jména té žurnalistiky a prostě se s lidmi bavit a vysvětlovat, co to ta žurnalistika je, o čem to je. Takže vlastně to vzdělání je furt to nejsilnější, ale jako mechanismus. Není to asi naše role jako novinářů, no, tohle. Jako nějak vlastně něco zastavovat. My můžeme ověřovat, my můžeme se snažit co nejvíc dělat důvěryhodné zpravodajství a informace, no. Ale bohužel, jako kdyby ta otázka je těžká, no.
4: Já jsem říkal tu Petru Procházkou, Erika Tabery, a potom je vlastně těžké komunikovat s někým, protože jak najdete na dezinformaci, tak prostě už na YouTube najdete kolik filmů a už jedete vlastně v nějakém cyklu a vlastně s tím člověkem, jak říkáte, jako ničí to staví, ale jak se baví. Že to mimo vlastně realitu.
0: Přesně, vlastně to ohrožuje už reálně tu naši jako bezpečnost, tak je zcela na místě. Já bych vlastně na to měl odpověď, kdybych věděl, že se to týká jenom Česka, jenže to je prostě celý západní svět. To jako reálně totiž není, to není jako regionálně dané. Jo? My máme tady nějaké transformace různých témat a určitě tady máme jako regionální kontext, ale to se děje v celém západním světě. To je nějaká, jako, když to nazvu jako slovem choroba, prostě, která jde skrz ty demokracie. Vlastně ono to všechno jde obejít přes VPNku, přes různé jako další nástroje a vytvořit ten web, to je právě v tom i byla ta jako jistá naivita a hloupost, že ve chvíli, kdy se až ten počet byl jako vlastně omezený, ono se jako nikdo neví, podle jakého klíče se ty weby vybíraly. A v takovém případě to dospěje k tomu, že oni si to stejně založí jinde. Oni jako kdyby vlastně, když někdo chce to dělat, tak v dnešní době má takovou jako nabídku nástrojů, že mu v tom nikdo jako nezastaví. Ale může se to omezit, anebo se může třeba podpořit ta kvalitní žurnalistika, podle mě.
4: Bude to uzákonné, že musí být všechno falešně označené nějakým způsobem, nějakým nazvítkem nebo nějakou hvězdičku nebo prostě
0: něčím? Otázka je taková, jestli si myslím, že v Česku se vlastně prosadí tady tenhle legislativně určitě, že se bude rozdělovat ten pravý, nepravý. Já si myslím, že zatím teda mi připadá, že se spíš, nevím, třeba v Americe, jde tím směrem vlastně nechat to tak, jak to je a spíš i Facebook, i sociální síť X přestali dělat takové to, že to ověřují. Mnohem víc teďka jsou jako hele, každý si myslete, co chcete, prostě jsme v tomhle otevření. Takže to je úplný opak. Já na té evropské úrovni, tam podle mě jako snaha minimálně o to ověření toho, jestli to jde o umělou inteligenci nebo ne, tak tam jako nad tím se přemýšlí a plánuje se to. Ale není to o tom, že bychom říkali, co je pravda a co ne, ale co je vygenerované umělou inteligencí. Jo? To zase je trošku rozdíl, protože potom, když už u něčem říkáte, že je pravda a něco je lež, tak hodně lidí vám řekne, ale já si to myslím jako jinak. Už jako stavět se z pozice státu, třeba na tom jako ukazovat na někoho pravda lež, se potom to dá velmi jako zneužít v nějaké jako mocenském boji, v nějakém politickém a je to podle mě velmi jako náročné. A ty otázky chápu, že jako jsou a chápu, že to je prostě něco, co člověk si vlastně jako neumí představit, ale já furt věřím to, nebo a jsem přesvědčený tím, že tady jsou lidé, kteří se chtějí dozvídat jako věrohodné informace, jsou tady lidé, kteří je chtějí jako produkovat, tvořit. A já ty novináře znám a vím, že jako kdyby se za drtivou většinu novinářů, kterou znám, můžu jako postavit a říct, hele, oni odvádí fakt kvalitní práci. Takže já spíš jako kdyby zatím můžu mluvit jenom za tohle, ale ne úplně za ty legislativní procesy. No.
4: Odkud jste?
0: Z Ostravy. A právě jsem jako pracoval v Praze, studoval, ale měl jsem jako velkou motivaci se vrátit domů a založit tam tu svoji redakci, okraj. protože ukazuje se 12 let tady regionální média, polovina regionálních médií prostě zmizela. Máme tady jako deníky, máme tady Mladou frontu, máme tady, tady jako funguje Drbna, takový ten, jo, jo. Takže máme tady nějaká média, a to jsou většinou jako zpravodajské, ale moc není taková ta jako hloubková kritická žurnalistika, takže já jsem se jako vrátil z Prahy do Ostravy s tímhle záměrem tam jako něco takového vytvořit. A je to jako Ostrava, ale i prostě každý ten region je velmi specifický a krásný a v tom má svoje jako problémy, které prostě v té Praze nejdou vidět. A ten novinář, když tam je, nemůže nikdy pokrýt to, co se děje prostě tady nebo v Ostravě, pokud tam prostě nejezdí a netráví tam čas a nemluví s těmi lidmi. Takže já jsem se jako rozhodl takhle vrátit a teďka jsem zase zpátky Ostravák.
3: Mm-hmm. Jak vidíte budoucnost právě žurnalistiky, třeba pro tyto mladé lidi za 10-20 let, z čeho oni asi nepojdou z zpravodajské serby, nebo aspoň mám pocit, že to pase.
0: Jak se bude vyvíjet žurnalistika pro lidi, kteří dneska jsou prostě puberťáci a za 20 let, kde budou čerpat informace? Zase je to jako věštění z křišťálové koule, ale to video bude podle mě jako stále nějakým důležitým médiem. Můžeme třeba očekávat nějaké virtuální reality, dlouho se o tom mluví, ale neumím si představit, jak to jako bude fungovat. Ale zase o televizi se mluvilo při internetu, že prostě zanikne a že ji nikdo nebude sledovat. Stále to je nejsilnější médium, které reálně ještě dneska rozhoduje volby. Jo? Jakože vedle sociálních sítích, tak ta televize stále je jako silné médium. A i ti mladí, kteří dneska sice jako jsou na tom TikToku a tak, ale oni tam vlastně dělají fakt to, že přijímají primárně ten zábavní obsah. A až budou za 5-10 let chtít seriózní informace, oni většinou prostě půjdou po těch podle mě jako zpravodajských webech. Já zase v té novinářské komunitě jsem dlouho jako mluvil o tom, že bychom měli jako jít naproti té generaci. Snažil jsem se sám dělat jako TikTok videa, ve kterých jsem mluvil o různých tématech, které jsem pokrýval. Mělo to nějaký úspěch, ale bohužel zatím novináři jsou většinou takový jako konzervativní, mají rádi ten papír, mají rádi ten text. A tady s těma sociálníma sítěma se bojí experimentovat, ale zlepšuje se to a zlepšuje se to a prostě až teďka, jak se říká ta generace Z, tak ti až budou jako vlastně v těch médiích a až se třeba posunou na nějaké jako i vyšší pozice, tak oni tam jako protlačí ten obsah. Já se jako nebojím toho, že by ti novináři jako nakonec se nějak k tomu publiku nepřizpůsobili, protože to je jediné, co nám zbývá. Publikum a důvěryhodnost. To je nic víc jako vlastně nemáme.
4: Měl jste někdy strach o život?
0: Jestli jsem měl někdy strach o život? Měl. Bylo mi 22. Dostal jsem stáž v Aktuálně a v Hospodářských novinách v tom období, kdy zemřel Kuciak na Slovensku. A já jsem šel řešit jeden případ kousek u Přerova a vlastně byl to jako investigativního charakteru. Já nevím, nikdy jsem si jako nepotvrdil, jestli to, co mi bylo popisováno, se stalo, ale když jdete s člověkem, který se neustále jako ošívá a říká, že nás teďka jako sledují nějací lidé, o kterých tam společně mluvíme, tak ano, v té chvíli jsem měl strach o život a v těch 22 letech teda já zastávám to, že ani práce novináře, ani ta pro tu pravdu vlastně, myslím si, že může být mnohem víc užitku, než to, kdybych se do toho pustil a pak bych třeba někde skončil ve škarpě, tak jsem to radši dal zkušenějším kolegům, kteří si i s tím stresem uměli v té době poradit víc a já jsem potom mohl, nevím, třeba si právě tu redakci založit, protože se mi nestalo něco to, co se bohužel stalo na Slovensku a nejen tam, na Maltě a na různých dalších místech. I po Evropě se to děje, takže myslím si, že občas to zažije každý novinář a pak je na něm vlastně, jestli má na to ten stres tomhle překonat nebo ne. Já jsem v těch 22 neměl vlastně. Měl jsem tam nějaký svůj půd sebe záchovy. Už jenom ten kontakt někdy s tím zdrojem je takový jako hodně, že fakt jak v té kriminálce trošku nějaké, jo. Jsou lidi nebo novináři, kteří tady tohle zažívají na denní bázi. Já tady tu zkušenost takhle nemám, no.

0: Přednáška Jana Žabky z internetového publicistického portálu Okraj nám dala nahlédnout do novinářského prostředí a možných manipulací v dnešní době umělé inteligence. Za týden pořad Akademie přinese přednášku Davida Nováka, která se soustředí na pacifismus.
1: Ach, panovníku, hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi. Ach, panovníku, hospodine,

Bylo 20 hodin. Sobotním večerem 11. června na Rádiu 7 provází Broňa Procházková. Ježíšův příběh o zlých vinařích a majiteli vinice tehdejší duchovní vůdce celkem pobouřil. Nastřed dvou pohledů na vedení lidí a jejich duchovní růst se zaměříme v pořadu ke kořenům. Markovo evangelium otevřeme za necelou čtvrt hodinu.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 začíná pořad Ke kořenům, který pro vás připravil Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium. Budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém vykládáme tento biblický text s kazatelem Jáchymem Gondášem. A Jáchym je hostem i našeho dnešního vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V minulé relaci jsme četli 11. kapitolu, kterou jsme však nedočetli. Dostali jsme se do 26. verše. Jáchyme, o čem jsme minule mluvili?
1: Minule jsme se dívali na ten zlom, který v Markově evangeliu nastává začátkem 11. kapitoly. Je to Ježíšův příjezd do Jeruzaléma a proto také vlastně počátek toho pašijního vyprávění, počátek toho velikonočního vrcholu. Ježíš přichází k cíli své cesty a soustředili jsme se nejenom na to, co je zapsáno v tom textu, ale také na určitou proměnu v té formě, kterou Marek vypráví, a to sice na velký důraz na symbolickou povahu toho, co Ježíš dělá, na takovou až jako dramatizovanou povahu jeho skutku a jeho výpovědí. Ježíš dbá v tomto místě a Marek jako vypravěč toho příběhu dbá v tomto místě velmi na to, aby všechno to jednání bylo srozumitelné, abychom ho mohli interpretovat správně a tak porozumět tomu, co se naplňuje právě v tom Ježíšově příchodu do Jeruzaléma. A viděli jsme také Ježíšův příchod do chrámu, jeho hněv, který vyvolala ta skutečnost toho, jak chrám vypadal, jak vypadal

0: chrámová bohoslužba, jak byla zacyklená, uzavřená do toho formálního, jenom vlastně rituálního náboženství, které nemělo žádný smysl a žádný přínos pro člověka a pro celé stvoření okolní. A v tom se naplnilo také určité napětí, které Ježíš měl s tou chrámovou tradicí. Neodmítá sice ten příchod do chrámu, ale zároveň vidíme, že je to pro něj už něco, co vlastně odchází, co umírá, co už není úplně živé.
1: Tam se také dostává do konfliktu s velekněžími a zákonníky, kteří vidí jeho jednání a začne jim to vadit. Rozhodnou se, že ho zahubí. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. Ten strach velekněží a zákonníku, ten mě zajímá. Odkud pramenil? V čem byl jeho kořen?
0: Tak můžeme usuzovat z toho popisu, že Ježíš se stal osobou, která byla skutečně známá a která byla vyhledávaná lidmi. Zpočátku hlavně pro ty své léčitelské schopnosti, jak to Marek popisuje, pro tu schopnost uzdravovat. Později také pro obsah toho, co říkal. A v Jeruzalémě také se kolem něho shromažďovala skupina lidí, zástup lidí, kteří naslouchali tomu, co říkal. A protože Ježíšův postoj k chrámu byl natolik kritický a nějak nezakrytě kritický, tak to samozřejmě muselo u všech, kteří nějak souviseli s tím chrámem nebo s tou bohoslužbou chrámovou, s tou náboženskou elitou, tak to u nich muselo vyvolávat obavy z budoucnosti. A to, co u Ježíše vidíme, mi v tuto chvíli vlastně připomíná starozákonní vyprávění o pádu Jericha, kdy to, co Ježíš dělá, vlastně trochu připomíná takové obléhání. On vždycky vstoupí do toho chrámu, něco se tam děje, potom zase odejde zpátky. Je to vlastně takové postupné poklepávání, upozorňování na to, co je špatně. A jako kdyby v tom poklepávání se rozvolňovala už ta nepevná struktura toho chrámového náboženství. A to nakonec stejně povede k pádu chrámu, o kterém Ježíš mluví a který předpovídá. To znamená, to, co vidíme u Ježíše, je vlastně takové troubení na ten mocný boží hlas, na ten hlas kritický, prorocký, kterým Ježíš určitým způsobem pracuje k tomu pádu chrámu a toho chrámového náboženství, tak jak v tehdejší době existovalo.
1: Dnešní první perikopa, kterou si přečteme, na tyto motivy navazuje. Nacházíme ji na samém závěru 11. kapitoly od 27. do 33. verše. Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákonníci a starší a řekli mu, jakou mocí to činíš? Kdo ti dal tuto moc, abys to činil? Ježíš jim řekl, i já vám položím jednu otázku. Odpovězte mě a já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Odpovězte mi. I dohadovali se mezi sebou. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však od lidí, to se zazbáli zástupu, neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. A Ježíš jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Konkrétně závěr 11. kapitoly. Jáchyme, o co se zde tedy jedná? Ježíš je v chrámě a teď velekněží mu kladou otázku, jakou mocí činí to, co činí. Chtějí to vědět, o co jim vlastně jde?
1: Tak vidíme tam dvě vrstvy té jejich otázky. Na jednu stranu je to možná pokus Ježíše se zbavit snadno takovou úřední cestou. Prostě ukaž nám povolení, ukaž nám nějaký papír z úřadu, který ti dovoluje tady takto vystupovat. Zajímavé je, že v té formulaci není úplně jasně řečeno, co je obsahem toho, co Ježíš dělá. Opakuje se tam to zvláštní to, jakou mocí to činíš. A není úplně jasně řečeno, co to je, jestli je to jeho kázání, jeho skutky, to, co dělá v chrámu, anebo to, co dělá v celku svého života nebo té své cesty. Je to otázka, která vlastně připomíná ten údiv, který se objevoval v synagogách, kde se Ježíš zastavoval a kde mluvil, kázal. Ten údiv nad tím, co Ježíš dělá. Jenomže ta oficiální, ta formální rovina toho dotazu ukazuje na takovou hlubší pochybnost nebo hlubší nejasnost. A to sice na tu celkem oprávněnou lidskou otázku, jakou mocí se děje evangelium, se realizuje evangelium. To je otázka, se kterou já jsem přicházel vlastně do toho křesťanského prostředí, do církve, když jsem poprvé ze začátku se začal objevovat v tom církevním prostředí. Určitě jsem byl do velké míry naivní, měl jsem takové zkreslené představy, možná idealizované představy o církevním společenství. Ale nebyla to jenom naivita. Viděl jsem sbor, který žil ne dokonale, ale přesto evidentně ne ze své vlastní síly. Slyšel jsem kázání, která ne vždy byla dokonalá, ale často evidentně z nich mluvilo Boží slovo ke mně. A já jsem se začínal ptát, kde je zdroj toho, jakou mocí se to děje. Je to jenom z lidí, anebo je to z Boha? A to je zásadní otázka, kterou si podle mě člověk klade v situaci, kdy je volán Bohem k obrácení. To vlastně ta reakce na to Boží volání. A tak to nemusíme ani v tomto případě vnímat jenom jako takový pokus zbavit se Ježíše, ale možná opravdu vnitřní otázku těch lidí, kteří se ho ptali a kterou zakrývali tu svoji nejistotu a ty svoje pochyby. A ta odpověď je velmi těžká na to, protože to Ježíš správně ukazuje na tom příkladu Jana Křtitele. Když na jednu stranu člověk řekne, je to jenom z lidí, tak tím uzavírá nějakou cestu, uzavírá tím možnost přitakat tomu, že to je Boží, že to je Boží cesta, Boží oslovování. A vlastně tím ruší jednu zásadní možnost ve svém životě. Vzdává se toho volání z Boží strany a řekne, to je jenom lidský konstrukt, je to jenom něco, co vychází z člověka, z jeho vlastní vůle, z jeho vlastních schopností. Když na druhou stranu ale řekne, ano, je to z Boha, ten je původcem toho, co se tady děje, co vidím v Kristu, co vidím v církvi, tak to nezbytně musí mít také důsledek v tom konkrétním životě. To se ukazuje zase v tom, co Ježíš říká a co si uvědomují ti lidé, kteří se ho ptají. Řekne nám, proč jste ho nenásledovali, proč jste ho neposlouchali, proč jste nejednali podle jeho slova, když víte, že to je z Boha. A tady se dostávají oni do patové situace, ve které by měli udělat to zásadní rozhodnutí svého života. Měli by jasně odpovědět, jestli chtějí jít tou cestou Krista, anebo ne. A protože se bojí, protože jsou sevření strachem, tak se nevydají ani jednou z těch cest. Alespoň si to myslí, že se nevydávají ani z jednou z těch cest. Ale ve skutečnosti to, že řekneme nevím, znamená to, že se vydáváme tou cestou, je to z lidí. Protože žádná prostřední možnost v takovou chvíli vlastně před člověkem nestojí. A tím Ježíš nejenom odráží ten útok, který proti němu vedou, ale zároveň ukazuje, že taková cesta prostě není možná ani v našem životě. Nemůžeme říct, nevíme, jestli je to Boží nebo lidské. Musíme se jasně rozhodnout, jestli to je cesta, kterou chceme jít, anebo ne.
0: Ty jsi uvedl jako motiv jejich rozhodování strach, ale když to teď vnímáme jako aktuální otázku, která se týká nás a našich bližních, když zkoumáme, jestli to, co se děje na tomto světě, co se děje v církvi, co se děje třeba i skrz věřící lidi, je pouze z člověka, anebo je to skutečně dílo boží. A teď mám na mysli i takové lidi, jako byla třeba matka Teresa nebo Albert Schweitzer, čili nespochybnitelné, skutečně eticky vrcholné jednání, tak tam přece při tom zkoumání nehraje tak roli strach. My se nemusíme ničeho bát, my přece o nic nepřijdeme, když přiznáme, ano, tito lidé byli od Boha a tudíž tedy Bůh je a tudíž stojí za to jej následovat.
1: Já si myslím, že tam strach hraje roli, i když zdánlivě právě nám nic nehrozí. Ono totiž přijmout to, že Bůh je, že nás chce, že to je Bůh osobní, že to je Bůh, který nás volá, který s námi chce mít nějaký vztah, něco po nás chce. To není nějak snadná představa. Je to představa, která úplně zásadním způsobem mění lidský život. A ono stát před Bohem, před Boží tváří, pokud tam člověk opravdu vstoupí do toho prostoru, tak je to spalující, je to okamžik, ve kterém jsme nedaleko smrti. To vidíme u všech těch starozákonních postav, které nemohly snést vůbec tu bezprostřední přítomnost Boha, to boží mluvení, boží oslovování. A není to jenom nějaká maníra, není to jenom nějaká taková teatrální dramatizace toho, není to nějaký patos, který by jako byl odmyslitelný. Ve skutečnosti, když stojíme před Bohem, tak stojíme v úplně krajní mezní situaci svého života. Pokud to tak neprožíváme, pokud si to neuvědomujeme, tak pravděpodobně nestojíme před Bohem, ale před nějakou naší představou Boha. Takovou, která není pro nás ohrožující, není pro nás vznešeně hrozná a zároveň také pro nás, ale není tedy ve skutečnosti nadějná. Je to jenom zase nějaký náš konstrukt, naše představa, nějaký náš jako Bůh. A ve chvíli člověk stojí před Bohem, přestože ho nevidí, přestože nemá žádné jeho vidění, žádnou nadpřirozenou vizi, tak se dotýká toho, co je nejhroznější, nejtěžší v lidském životě. A k tomu strach prostě patří. Myslím si, že proto se také i v Novém zákoně, kde tolik čteme, že se člověk nemá bát, opakuje a nezamlčuje to, že před Bohem stojíme s bázní. Tam, kde ta bázeň se vytratí, kde se z toho stane nějaký přátelský vztah, nějaké kamarádičkování, tak tam asi ten, před kým stojíme, ve skutečnosti není Bůh, ale jenom nějaká naše projekce. A myslím si, že ten strach je oprávněný, protože to mění celý lidský život. Nikdy už to nemůže být stejné, nikdy už to nemůže být tak snadné, nikdy už nerozhodujeme plně o svém životě sami. A to by mělo, a myslím si, že to vyvolává v lidech obavy, že to vyvolává v lidech neklid. Protože jsou najednou vázáni k určitému pohybu ve svém životě. Takovému, nad kterým předtím mohli mávnout rukou, tak teď už nemohou a jsou k němu voláni. Takže myslím, že ten strach tam roli hraje.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dočetli jsme 11. kapitolu Markova evangelia a před námi je začátek 12. kapitoly. Podobenství o zlých vinařích je zapsáno ve verších 1. až 12. Začal k nim mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž klisu a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V ustanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka, toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili. A mnoho jiných, jedny zbyli, jiné zabili. Měli ještě jednoho svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Nečetli jste v písmu slovo, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim. Ale báli se lidu. I nechali ho a odešli. Marek tím svým komentářem na konci podobenství řekne, jak máme celé to podobenství číst. Ale když se podíváme na to podobenství bez toho komentáře, tak je velmi podivné, protože je vlastně nerealistické, který vinař by takto jednal, že by posílal jednoho služebníka za druhým, oni by je pořád byli a zabíjeli a nakonec by tam poslal svého syna. Takže svým způsobem je celý ten příběh vlastně absurdní.
1: Ta strategie vyprávění, zvlášť v tom případě podobenství novozákonních, neodpovídá úplně tomu, jak chápeme vyprávění nějakého podobenství, nějakého příběhu dnes. Za prvé, ta podobenství mají vždycky určitou komplexní povahu a obsahují v sobě často nějaký překvapivý, pohoršlivý nebo nečekaný prvek, který se vzpírá tomu, co je obvyklé, co je normální. Je to zajímavé, v kolika místech v těch novozákonních podobenstvích se taková nějaká anomálie objevuje. Lidé v nich jednají jinak, než je to obvyklé, nečekaně, a právě to zvyšuje tu pozornost posluchačů a nějak motivuje tu pozornost těch, kteří se snaží takovému podobenství porozumět. A druhá rovina u toho podobenství je také ta, že my vždycky se můžeme ztotožnit s různými postavami v rámci toho textu. Není nám dána jedna konkrétní strategie porozumění. I když je nám předložen výklad, stručný návod, jak porozumět, jako je to v tomto případě, tak i takto podobenství stále pro nás zůstává plné ještě dalších motivů, na které se tam nedostalo. A které možná v nějaký jiný moment, přestože jsou to vedlejší motivy, mohou být velmi podstatné, mohou být někdy důležitější. A právě toto podobenství o zlých vinařích je takových motivů plné. Je tam, myslím, mnoho věcí, které z toho, právě z tohoto podobenství dělají velmi aktuální, velmi živý text pro naše dnešní porozumění, pro naše vztahování se k Bohu.
0: Podívejme se na ně tedy trošku podrobněji. Je zde jakýsi člověk, majitel vinice. Kdo to je?
1: Ta role majitele vinice není dopředu nějak jasně formulovaná, ale my už z toho kontextu a také v tom kontextu starozákonních textů rozumíme, že z největší pravděpodobností toto místo je vyhrazeno Bohu. Ten způsob, ale kterým je nám on předveden, kterým je nám předložen, je zvláštní. Vykresluje nám Boha jako toho, který je původcem všeho, co zde je, nejenom celého svého stvoření, ale zejména té vinice Izraele, vinice Božího lidu, tak jak jsme ji vlastně viděli teď v tom neradostném pohledu začátku 11. kapitoly, v tom neradostném stavu. A zároveň nám ho vykresluje jako toho, který tady není. A to je jedno z těch míst, které je velmi zásadní v tom novozákonním textu, aspoň pro mě osobně velmi zásadní a velmi moderní. Není to úplně obvyklá věc. My často zpíváme u nás ve sboru píseň Pán Bůh je přítomen. Je to něco, co je důležité pro naši víru, je to vědomí toho, že nejsme sami, ale zároveň k tomu je potřeba dodat také to, že Bůh tady není. Odcestoval, není přítomný. To je nějaká zkušenost, kterou máme, kterou prožíváme, a to i tehdy, když cítíme Boží přítomnost, když máme pocit, že je s námi, že nás podporuje, přece jenom víme, že není nepravda ten výrok o tom, že Pán Bůh odcestoval. A v určitém období křesťanského myšlení to začalo být velmi důležitým motivem. Po tom období té důvěrné známosti a toho žití vlastně s Bohem jakoby v jedné domácnosti se najednou objevovali myslitelé, kteří si nad tím kladli otazník a zpochybňovali takový pohled na Boha. Kierkegaard říká, že Bůh je absolutně jiný, že je nám absolutně cizí, je úplně jiný, než jsme my. Je to Bůh, kterého neznáme. Friedrich Nietzsche jde ještě o kus dál a říká, že Bůh je mrtvý. A tím posiluje ten motiv jeho nepřítomnosti.
0: Dietrich Bonhoeffer zase říká, že bychom měli žít tak, jako by nebyl.
1: Všechno jsou to motivy, které vlastně dodnes v tom křesťanském prostředí, zvláště v takovém konzervativnějším prostředí, vyvolávají neklid a potřebu bránit se proti takovým výpovědím. Zdůraznit to, že Pán Bůh je přítomen. Ale já myslím, že ta Boží nepřítomnost je nějak podstatná pro náš život a že je podstatné ji přijmout jako určitou danost. My jsme to sledovali už v Ježíšově příběhu, v jeho setkávání s učedníky, že Ježíš je ten, který zvlášť v Markově evangeliu velmi silně udržuje určitou distanci, vzdaluje se. Je to ten, který, když plují na lodi, tak spí vzadu na polštáři a vlastně není se svými učedníky, nebo je vysílá na moře a zůstává na břehu. To znamená, vzniká tady oddělenost, která neznamená, že Ježíšovi jsou učedníci lhostejní, že jsme mu milhostejní. Stejně jako ta Boží nepřítomnost neznamená, že jsme Bohu lhostejní, ale jsme tady přece jenom v určitém slova smyslu sami za sebe. Musíme stát na svých nohách, naše víra musí být ta víra, která stojí na nohách. A to s sebou nese velký rozměr odpovědnosti a ten je právě silně přítomný v tom našem podobenství.
0: Protože ten Pán, sice nepřítomný, je přítomen vlastně v těch svých služebnicích. On tam má nějaké správce, kteří se o tu vinici vracejí. A všichni vědí, že jednou se vrátí i sám Pán.
1: A to je další motiv, který je podstatný pro pochopení písma, pro pochopení vůbec toho, co je biblický text. Pán Bůh je přítomný v tom, jak k nám promlouvá a jak k nám přistupuje ve svém živém slově. Děje se to skrze lidi a děje se to skrze společenství církve. Děje se to v jednotlivcích, kteří pozdvihají prorocký hlas v těch zásadních situacích naší společnosti, naší církve. A tam je Pán Bůh přítomný. A my tu jeho přítomnost nebereme vážně. Je ta situace velmi podobná situaci těch nedobrých vinařů, kteří vlastně tu Boží přítomnost berou na lehkou váhu, protože je to pouze reprezentovaná přítomnost. Není to Bůh sám.
0: Ovšem právě ti vinaři přece měli toho Pána reprezentovat.
1: A to je další osten toho textu, který je důležité zachovat a připomínat si ho, že to není text obrácený proti nevěřícím lidem, není to text obrácený proti světskému člověku, proti tomu, kdo upadl do nějakého hříšného stavu a kdo neví o Bohu nebo nechce vědět o Bohu, ale je to text namířený proti těm, kteří jsou právě jedněmi z těch reprezentantů Boží moci a Boží přítomnosti v tomto světě. Jsou těmi, kdo zviditelňují to, že Bůh založil svou vinici a že ji tady má.
0: Takže to bys mohl vlastně být i ty jako kazatel v církvi.
1: Rozhodně, nebo samozřejmě i ty. Jsme to my a ten text musíme vztahovat si velmi osobně. Musíme si ho brát velmi osobně. Je to totiž také takový společný rys těch novozákonních textů a těch podobenství, že velmi často směřují do vlastních řád. Není to něco, co je určeno těm vně, ale těm, kteří vzali ten Boží závazek a vzali to Boží slovo vážně jako zásadní slovo ve svém životě. Je to docela podobné tomu, jak ve Starém zákoně figuruje, jak tam funguje desatero. Ani desatero není nějaká obecně závazná výpověď pro každého, pro kohokoliv. A mýlíme se tehdy, když se snažíme udělat z desatera součást státní legislativy, protože desatero je dáno těm, kdo dobrovolně a svobodně řekli, že chtějí přijmout boží normativ pro svůj život, že chtějí přijmout právě toto boží slovo. A to znamená, je to velmi osobní a týká se to nás. Nemůžeme to na někoho delegovat, nemůžeme to na někoho jiného přenést.
0: Tak my se teď vyrovnáváme s těmi jednotlivými rolemi v podobenství o zlých vinařích. Už víme, kdo je pán, trošku jsme naznačili, kdo je vinice. Víme, kdo jsou vinaři. Co ti služebníci, které pán posílá, aby od vinařů vybrali výnos z vinice?
1: Tady pro mě osobně je nejbližší ten výklad, ve kterém můžeme vidět právě tyto posly boží jako příslušníky té prorocké, profetické tradice Starého zákona. Protože u Marka velmi silně Ježíš je součástí této tradice. Přes Jana Křtitele, přes to dílo Jana Křtitele, přes určité rysy, které nese Ježíšovo jednání, Ježíšovo mluvení, vidíme, že prorocká tradice je pro něj zásadní. Je to určité rozvinutí toho pohybu, který už v tom židovském náboženství byl patrný. Na základě té kultické praxe, té obětní praxe, v prorocké reakci najednou přichází něco nového. Přichází tam motivy vztahů, motivy spravedlnosti ve společenství. To, co vlastně předtím stálo jakoby mimo zájem, tak trochu ve stínu zájmu toho kultického náboženství. A Ježíš je dědicem této sociálně orientované tradice náboženské, tradice orientované na právo, na spravedlnost, na pomoc bezmocným.
0: Což je vlastně výnos z té vinice, to je to ovoce, které má boží lid nést?
1: Ale zároveň ještě dotahuje tu tradici dál, když ji zvnitřňuje. Ježíš vlastně dělá to, že ten rozměr, který proroci naznačují, to znamená rozměr společenské spravedlnosti a společenských vztahů, přenáší ještě na společného jmenovatele lásky a odpuštění. Milosti. Milosti, která přesahuje ty hranice všech těch daných pravidel, dokonce je silnější a mocnější, zásadnější než všechna pravidla náboženská. To znamená, ta jeho pozice je ještě v něčem trochu jiná než ta samotná prorocká tradice, ale velmi silně z ní vychází. A když vidíme, že tam přicházeli vyslanci vlastně toho správce, toho majitele vinice, tak vidíme, že tady vykresluje ten obraz přicházejících proroků, kteří byli odmítáni, kteří byli společenstvím Izraele a i tou náboženskou elitou Izraele často dáváni do závorky. A zase od toho neodmysleme to, že v tom hraje roli i ten politický rozměr. To není jenom náboženská prorocká tradice, ale i politická prorocká tradice, protože právě profetie hrála velkou roli politickou v té společnosti.
0: Další postavou zde je syn, milovaný syn. Tak každý, kdo zná novozákonní zvěst, tak si dosadí samozřejmě Ježíše. A teď tam máme i ten osud. Zabijeme jej a dědictví bude naše. Není to příliš průhledné v takovém podobenství, které říká Ježíš ještě předtím, než dojde k pašivým událostem?
1: Je to součást toho pašiního vyprání, to znamená, ukazuje to jak zpět, tak dopředu k tomu výhledu, který teprve přichází, k těm událostem, které se mají teprve odehrát. Ale zároveň ten text funguje i sám o sobě, funguje i odpojený od té pašiní události, funguje odpojený od toho konkrétního fyzického zabití Krista. Protože vykresluje vlastně určité pokušení člověka zabít, vzdát se Krista, zavřít evangelium opravdu zase do těch desek té knihy, zastrčit ho do poličky, nechat na něho sedat prach a říct, teď je můj život už jenom můj. To, co budu dělat, je jenom moje. Nikdo jiný na to nemá nárok, nikdo jiný nemá právo ukazovat mi směr, říkat mi tohle dělej a tohle nedělej. Teď jsem se zbavil toho zneklidňujícího, otravného božího hlasu, který po mně něco chtěl. V podobě Krista jsem ho zabil, vzdal jsem se ho, vydal jsem ho a jsem svobodný.
0: Jachime, když to řekneš takto v osobní rovině, no tak si řeknu, no tak to je tvoje věc. Ale když si to říkal, tak jsem si vzpomněl na Dostojevského bratry Karamazovi a velkého inkvizitora, který samotnému Ježíši zdůvodňuje, že ho vlastně musí zlikvidovat, protože to dědictví, ta vinice, to už prostě je třeba vést jinak.
1: On ten osobní rozměr není nikdy odpojitelný od toho rozměru společenství a skrze společenství celého stvoření. Ono Ježíšovo panství v tomto světě, a to zase rozpoznáváme v církvi, není jenom panstvím nad námi, nad naším srdcem, ale je to skutečně panství nad tímto světem. To znamená, je to nerozpojitelná dvojice. Pokud položíme přehnaný důraz jenom na tu osobní rovinu, tak se nám někdy vytratí to, že je to příběh, který se netýká jenom našeho nitra, našich emocí, našeho srdce, ale týká se celého světa. A v tom samozřejmě je ten pokus zbavit se Krista pokusem mít svět pro sebe, pro lidi, mít svět pro lidské plány, pro lidské záměry, tvarovat tu podobu světa podle našich vlastních představ, podle našich vlastních uvážení. To znamená, je to příběh jak velmi osobní, tak také velmi společný, sdílený příběh.
0: Ten velký inkvizitor ovšem tam hraje především o vliv a moc v církvi.
1: Ono, církev v tomto pohledu a vůbec, když se díváme na církev, na život církve, na její podobu, tak je to velmi zvláštní společenství. Na jednu stranu víme, že církev je vlastně inkarnací Krista, že je vtělením Krista, že je tím tělem Ježíše v tomto světě. To znamená, zdánlivě jednoznačně stojí na té správné straně. Na druhou stranu vidíme, jak církev často je tím místem, kde ta protibožská síla, ta emancipační lidská síla přichází nejvíc ke slovu, protože církev je, a to už jsme často na to naráželi, to nejlepší alibi proti Bohu, které můžeme vlastně vůbec vytvořit. A proto není divu, když právě církev zabíjí Krista tím, že o něm mluví, že ho připomíná, že se stává takovým správcem jeho památky. Že vlastně se proměňuje v takové mauzoleum Ježíše Krista, zdánlivě tedy ho zpřítomňuje v tomto světě a ve skutečnosti ho vlastně udržuje v tom bezpečí té hrobky, odkud prostě nemůže vylézt, odkud nemůže nic už dělat, protože církev ho tam drží jakoby v takovém domácím vězení. A to je někdy právě ten význam toho, že církev je tělo Ježíše Krista, že vlastně víme, že ho máme ve své moci, že když budeme ochablí a nefunkční v tomto světě my, tak tím bude zároveň ochablý a nefunkční také Kristus. A zase to znamená, že těmi majiteli našeho života jsme my.
0: No ale proč? Tohle přece nikdo z nás, křesťanů, nedělá vědomně, záměrně, nikdo z nás nemá takovéto zlé úmysly.
1: To si optimista velký. Já si myslím, že křesťané mají zlé úmysly, protože jsou lidé. A myslím si, že to, co nás odlišuje od ostatních lidí, není to, že máme dobré úmysly nebo že jsme zbožnější než ti ostatní lidé, ale že jsme podlehli v tom setkání s Bohem a přitakali jsme mu v nějakou chvíli a teď se učíme mu v našem životě stále znovu a znovu přitakávat a dělat mu prostor v našem životě. A často to provází to, že to je nepříliš úspěšná snaha. Ale rozhodně si nemyslím, že by církev automaticky představovala nějaké společenství těch, kteří to myslí s Bohem dobře a kteří chtějí být jenom boží a stávají se jenom těmi božími a chtějí se nechat Bohem vést. A myslím, že tehdy, když budeme mít ten pocit, když ho získáváme, že to je to společenství těch správných, že to je ta správná parta, že jsou to ti, kteří na to jdou dobře, tak docházíme za prvé velmi rychle k nějakému zklamání a rozčarování a za druhé docházíme také k neadekvátnímu odmítnutí církve. To se často stává, člověk prožije určité zklamání uvnitř církve a řekne si, to už tady není žádná naděje, není tam žádný smysl a on tam kupodivuje, ale ne proto, že my jsme dobří, nebo že my se snažíme, nebo že usilujeme víc než ti ostatní. Často lidé kolem nás usilují mnohem víc, než usilujeme my a jejich snaha, jejich zápas v životě může být autentičtější než ten náš. Takže já nejsem v pohledu na církev takový optimista, nebo na ty lidské zdroje církve takový optimista. Já jsem velký optimista v pohledu na Boha, vkládám naději právě do božího jednání, do boží milosti skrze církev. Ale lidé v církvi jsou lidé, člověk je nepřítel.

0: Ve vysílání Rádia 7 čteme, milí posluchači, v pořadu ke kořenům 12. kapitolu Markova evangelia, podobenství o zlých vinařích. Naším hostem je Jáchym Gondáš. To podobenství už jsme si tak trošku rozlouskli, ale přece jen nám tady zůstává ještě jedna důležitá věc, a to je jeho východisko. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Co zde má vlastně na mysli? Když bychom řekli, že ti vinaři jsou, dejme tomu, ti farizové, zákonníci, velekněží, tedy ty postavy, které zde vystupují, tak co to znamená, že je zahubí a vinici, tedy boží lid, Izrael, dá jiným?
1: Ono v novozákonních textech ta raná církev, to společenství rané církve, často vyjadřuje to svoje sebepochopení, sebepojetí. A někdy ten ráz toho vyjádření je do určité míry polemický. My to můžeme v nějakém pohledu nacházet i v této chvíli a můžeme ten text, to

0: dalším pořadu. Dnes musíme skončit. Naším hostem a průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji ti za tvůj dnešní výklad.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Ze soboty 11. července uplynula 21. hodina. Příjemně strávený čas s Rádiem 7 vám přeje Broňa Procházková. Možná k tomu příjemně strávenému času by bodlo trochu jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. Afrika nabízí Středoevropanovi plnou náruč exotické krásy. V jazzové hodině Rádia 7 se vydáme na tento navěmi pestrý kontinent. Vítá vás Broňa Procházková. Zvu vás k hudební ochutnávce jedné z nejlepších variant, jaké nabízí jihoafrický jazz. Klavírista a skladatel Nduduzo Makatiny přizval ke spolupráci nejzajímavější místní muzikanty a roku 2022 vydal album In the Spirit of Ntu. Jazyk alba je jazzový.

Hlavní slovo má ale africká, jihoafrická krajina. Z ní vyrůstají lidské příběhy a tóny, které formují národní hudební vyjádření. Jazzové nevyjímaje. Nahrávka začíná stakatovou melodií, která zosobňuje odpor proti apartheidu. Po ní konejšivá i volající mama. Dobré naladění a dobrý poslech. Nduduzo Makatini in the spirit of Ntu.

0: Phumula ntokazi. Phumula ntokazi. Mabuthelezi, ushenge sokalisa. Ngilinde ngithathe zami, zikode ntshosho. Mandi ngamandi. Siyophinde sihlangane.
1: Na svém 10. studiovém albu In the Spirit of Ntu zhrnuje jihoafrický klavírista, skladatel a improvizátor Nduduzo Makatiny vlivy, které na své hudební cestě pozbíral do 10 skladeb. Album je druhou deskou, která Makatinymu vychází u Blue Note a vůbec prvním albem nově vzniklé platformy Blue Note Africa. První výkop s vysokou úrovní a vzhledem k bohatosti hudebních tradic Afriky je na co se těšit.

V jazzovém klubu Rádia 7 hrajeme s alba In the Spirit of Ntu. Podepsán je pod ním Nduduzo Makatiny, ústřední postava pulzující jihoafrické jazzové scény. Na desce sestavil kapelu složenou z nejzajímavějších mladých jihoafrických hudebníků. Jejichž jména bohužel nedovedu správně vyslovit, tak vypíchnu jen saxofonistku Lindu Sikakane a trumpetistu a křídlovkáře Robina Fasekoka. Ačkoliv je saxofon i trubka v záři reflektorů, nahrávka stojí na Makatinyho lyrickém i strhujícím klavíru a na silné roli africké hudební tradice.

Poslouchali jsme album jihoafrického klavíristy jménem Nduduzo Makatini In the Spirit of Ndu z roku 2022. Pozornost posluchače nepolevuje se žádnou z 10 skladeb. Do jazzové hodiny se nám jich vejde 8. Závěrečná je před námi. Její název zní Ntu. Ntu v překladu do češtiny znamená člověk, ale není to jen člověk, jak ho vnímáme v Evropě. Je to vše, čím jsme a vše, čím je svět. Je to vše, co vidíme kolem sebe a vše, co děláme. Ntu vyjadřuje, že mezi lidmi a světem kolem panuje propojení. Zdůrazňuje solidaritu a jednotu mezi Afričany i mezi lidmi a světem obecně. Říká, já jsem, protože ty jsi. Z jazzového klubu Rádia 7 se s vámi loučí a příště naslyšenou se těší Broňa Procházková.

Jazzový klub otevírá své brány opět za týden. To se zaposloucháme do tvorby Juky Escoly. Čeká nás Bossa Nova, přesněji album Orchesta Bossa.

22. hodina ze soboty 11. července za námi. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Broňa Procházková. Manipulovat druhými je špatné, ale nechat sebou manipulovat je také špatné. Jana Frantíková promluví o tom, jak tento problém rozpoznáme, kdo se v Bibli kvůli manipulaci minul s Božím posláním a jak se manipulaci bránit. Maminka a pěstounka 13 dětí věří tomu, že naše příběhy mají v Bohu dobré konce, byť leckdy jiné, než bychom si představovali. Kázání z křesťanského společenství v Kutné Hoře uslyšíte za čtvrt hodiny.

Za pár minut vás pozveme na kázání Jany Frantíkové, které zaznělo v křesťanském společenství v Kutné Hoře.

mě znáš, víš, co je tou mou, že chci jít.

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Jednou jsem jela metrem, což není zase až tak zvláštní věc, protože já jsem z Prahy. A v tom metro je prostě narvaný, bývá tam hodně lidí, obzvlášť ve špičce. A vlastně v takovém tom jako skoro nejužším místě žebrala peníze jedna taková stará paní. A vypadala prostě jako stará paní. A šlo kolem davy lidí, i já, a teď já jsem si říkala, mám jí dát, nemám jí dát. Já jsem poměrně štědrá a spíš jakoby dávám, ale prostě narvaný metro, kdy prostě vás tlačí dáv a vy jdete s ním a spěcháte, takže jsem jí nedala nic, ale celou dobu jsem si říkala, bylo to správně, nebylo to správně a jako opravdu jsem nevěděla. A je to tak, teď jsou ty, to, co slyšel Saša, já pracuji v neziskové organizaci, já vím, že žijeme v zemi, kde úplně není nezbytný žebrat. Jo, že opravdu, jenže zároveň taky vím, že jsou lidi, kteří si neumějí tu pomoc říct, nevědí, kam se obrátit, anebo mají nějaký třeba i psychiatrický problémy a já nejsem ráda, když má někdo hlad. To mi přijde nesprávný, i to radši dám jako zbytečně, než abych nechala někoho hladovět. No tak mi to celou dobu běhalo takhle v hlavě. A dojela jsem metrem, vylezla jsem z toho metra ven a přistoupila ke mně taková paní, a úplně takovým agresivním způsobem se snažila ze mě získat peníze a přesně takový to, že má hlad a že už dlouhou dobu nejedla, ale jsem fakt dát nechtěla. Jenomže to byla taková opravdu jako agresivní paní, ne že by mě nějak jako vysloveně ublížila, ale takovou tou manipulací, znáte to, prostě mě natlačila do kouta a říkala, že potřebuje nutně teplý jídlo a že prostě v obě teď v restauraci stojí 150 korun a já jsem se jí vůbec nedokázala ubránit, já jsem dokonce nedokázala ani jako beze slova odejít, protože ona mě opravdu tím tělem jako zablokovala tak, že bych jí musela odstrčit. A nakonec jsem jí prostě dala 50 korun a ona říkala, ale já jsem vám říkala jasně, že potřebuju 150 korun, vynejte z té peněženky ještě něco. Tak jsem vydala korunu a řekla jsem jí a o zbytek si řekněte někomu jinému. A odešla jsem. A celou dobu jsem měla pocit, jak když jsem spadla do bahna. Jsem si říkala, seš blbá, jako, vím, že se v kázání nepoužívají vulgární slova, ale jak si to jinak říct, zatímco tý starý paní jsem vlastně jako by chtěla dát, nevím, jestli to bylo správně nebo ne, ale nějak vnitřně bych jí dala. Tak týhle paní s naprostou jistotou jsem nechtěla dát. A abych měla jeho jistotu, tak já jsem ještě něco někde vyřizovala, pak jsem někam jela a pak jsem potkala tu paní jak jde s cigárama v ruce. Samozřejmě, že to nebylo na teplej oběd. Jo. A já jsem si pak říkala, ty, já jsem takový truhlík, já se prostě opravdu nechám zmanipulovat. Přemýšlela jsem nad tím. Bylo to hodně jakoby ve mně a opravdu jsem prožila, že nechat se zmanipulovat je hřích. To není jako, že vy jste chudáčkové, možná trošku přiboudlí, ale chudáčkové. Prostě vy stojíte mimo Boží vůli. Vy jste se nechali natlačit někým druhým do věcí, co pro vás Pán Bůh nepřipravil, do skutku, který pro vás nepřipravil. A já normálně, přestože jsem se cítila, jako že mě bylo v uvozovkách trochu ublíženo, tak jsem ale věděla, že já z toho musím činit pokání. Teď, když o tom vyprávím, tak někdo z vás si tady řekne, jasně, no, stará paní, ta se nechá úplně jako snadno zmanipulovat a jako asi byste měli trošku pravdu, jo, protože já jsem prostě milá, laskavá, nemám ráda konflikty a jsem stará paní. Ale není to jenom můj problém. Teď bych poprosila, přečteme si něco z Bible, zjistíte, že nejen křehká, stará, unavená paní, i jiný.
2: I stalo se potom, že se zamiloval do ženy v údolí Sorek jménem Dalila. Vypravili se k ní tedy pelištejští vladaři a řekli jí, umluv ho a zjisti, v čem spočívá jeho velká síla a čím jej přemůžeme a svážeme, abychom ho pokořili. My ti dáme každý 1100 šekelů stříbra. A tak Dalila řekla Samsonovi, pověz mi prosím, v čem spočívá tvá velká síla? Čím můžeš být spoután, abys byl poražen? Samson jí pověděl, jestliže mě svážou 7 syrovými lany, která nebyla vysušena, zeslábnu a budu jako kterýkoliv jiný člověk. Pelištejští vladaři jí tedy přinesli 7 syrových lan, která nebyla vysušena a těmi ho svázala. Ti, kdo na něj číhali, seděli u ní v pokoji. Řekla mu, jdou na tebe Plištejci, Samsone. Zpřetrhal ta lana, jako se přetrhne šňůrka z koudele, když se přiblíží k ohni, a jeho síla nebyla odhalena. Na to Delíla Samsonovi řekla, Vida, podváděl jsi mě a vykládal jsi mi lži. Nyní mi prosím pověz, čím můžeš být spoután? Řekl jí, jestliže mě pevně svážou novými popruhy, s nimiž nebyla konána práce, zeslábnu a budu jako kterýkoliv jiný člověk. Delíla tedy vzala nové popruhy a svázala ho jimi. Pak mu řekla, jdou na tebe Plištejci, Samsone. Ti, kdo na něj číhali, seděli v pokoji. Ale on je na svých pažích zpřetrhal jako šňůry. Delíla na to Samsonovi řekla, až doposud si mě podváděl a vykládal si mi lži, pověz mi, čím můžeš být spoután. Řekl jí, stačí, když vetkáš 7 pramenů vlasů mé hlavy do osnovy. Upevnila osnovu ještě kolíkem a řekla mu, jdou na tebe Plištejci, Samsone. On se probral ze spánku a vytrhnul ten kolík, člunek i osnovu. Na tomu řekla, jak můžeš říkat miluji tě, když tvé srdce není se mnou. Takhle si mě 3x podvedl. Nepověděl jsi mi, v čem spočívá tvá velká síla. I stalo se, když na něho naléhala svými slovy celé dny, dotírala na něho, že se jeho duše k smrti unavila. Tu otevřel celé své srdce a řekl jí, na mou hlavu nevstoupila břitva, protože od lůna své matky jsem boží nazír. Pokud bych byl oholen, odstoupí ode mě má síla, zeslábnu a budu jako každý jiný člověk. Když Delíla viděla, jak se jí otevřel celé své srdce, vzkázala a zavolala Plištejské vladaře. Tentokrát přijďte, protože mi otevřel celé své srdce. Plištejští vladaři k ní přišli a přinesli sebou stříbro. I uspala jej na svých kolenou a pak zavolala jednoho muže a nechala oholit 7 pramenů vlasů jeho hlavy. Začala ho ponižovat a jeho síla od něj odstoupila. Opět řekla, jdou na tebe Plištejci, Samsone. Probral se ze svého spánku a řekl si, vyjdu z toho jako tolikrát předtím a otřepu se. On nevěděl, že se od něj Hospodin odvrátil. Plištejci ho chytli, vyloupali mu oči, zavedli ho do gazy a svázali ho bronzovými okovy. Byl přinucen mlít ve vězení. Tam, kde byl oholen, mu ale vlasy na hlavě začaly dorůstat.
1: To nebyla stará laskavá paní, která se nechá snadno zmanipulovat. To byl silný, statečný bojovník, kdybyste ten příběh znali, pravděpodobně ho znáte. Prostě lva chytnul za čelist, přepral hromadu lidí, taky se nechal zmanipulovat. A takže to není ani vaše pohlaví, ani váš věk, ani vaše povaha, co by vás chránilo před tím, aby druhý lidi vás nedotlačili do věcí, které Pán Bůh po vás nechce, nebo dokonce v tomto případě i zakázal, ale aby vy jste udělali, co chtějí oni. Ne, abyste naplnili boží vůli, ale abyste naplnili lidskou vůli. Proto je to tak velký hřích. A když čteme Bibli, tak vlastně nechat se zmanipulovat, zejména v tomhle případě, mělo docela dalekosáhlý důsledky. Fatální pro toho Samsona. A když to čtete a když to posloucháte, tak si říkáte, to není možný. To není možný prostě. Ona mu řekne, miluju tě, ráda bych věděla něco, co ti může připravit o sílu, řekni mi to tajemství, přeci jsme pár, máme se rádi. A on jí to jako svěří a ona zavolá Plištejský knížata. Dobře, chybu může člověk udělat jednou, ale jako teď on už měl zkušenost. Po druhý, po třetí, protože manipulace je prostě silná věc. Zdůraznila bych tady jeden verš, jo. Když jej po celé dny obtěžovala svými řečmi a dotírala na něho, že z toho byl až k smrti unaven, tak jí to řekl. Prostě, když s váma někdo manipuluje, tak to jako vyčerpává. Bránit se tomu je duchovní boj, to znamená, jste z toho unavený. A on to vzdal, ten Samson. Nedobojoval to do konce. Což to je taková jako dobrá satanská zbraň, bojujte hodně dlouho a vzdejte to těsně před cílem. On bojoval, tak prostě si vymýšlel, prostě použil svoje zbraně, ale každý máme svoji cestu, tak Samsona prostě nehodnotím. Já jsem s tou paní, taky jsem se neubránila, tak mám pro Samsona pochopení. Ale jako byl z toho unavenej. Ale je to prostě, to nebyla jeho životní láska, jeho životem prošlo těch žen spousta. Prostě on se nechal jenom ohloupnout. Už toho měl dost, už ho to nebavilo. Už prostě byl z ní unavený. A jak to dopadlo? Opravdu úplně fatálně. Fakt to bylo špatný. A ještě mám jeden příběh z Bible. To je taky hodně zajímavý. To je první královská, 13. kapitola. Já vám ho jenom přeříkám, nebudu ho číst, protože tyhle příběhy jsou všecky dlouhý, protože příběhy o manipulaci jsou vždycky dlouhý. Někde to začíná a někde to končí, ale příběhy o manipulaci obvykle bývají dlouhé. Tohle je příběh o někom, kdo se v Bibli ani nemenuje. Říká se o něm Boží muž, dostal nějaký úkol, měl někam jít a Pán Bůh mu řekl, až tam půjdeš, tak tam nejez, nepí a vrať se zpátky jinou cestou. On tam došel, splnil, co měl, ještě ho tam zvali na jídlo a on říkal, ne, Pán Bůh mě řekl, nejez, nepí a vrať se jinou cestou. A vyrazil tou jinou cestou. Potkal se tam s prorokem a prorok mu říká, a teď jsme u verše 15, řekl mu, ty jsi ten muž Boží, který přišel z Judska, odpověděl jsem. Na to mu řekl, pojď se mnou do domu a pojez chléb. Muž Boží pravil, nemohu se s tebou vrátit, nepůjdu s tebou, na tomto místě nebudu jíst chléb ani s tebou pít vodu, neboť tak mi nařídil Hospodin svým slovem, nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu, ani se nevrátíš cestou, po ní si šel. On mu však řekl, i já jsem prorok jako ty. Na Hospodinu v pokyn ke mně promluvil anděl, přiveď ho sebou zpátky do svého domu, ať pojí chléb a pije vody. Tak ho obelhal. I vrátil se s ním, jedl chléb v jeho domě a pil vodu. Příběh opět končí fatálně. Když já jsem to teď četla v nějakém svým denním čtení, tak jsem říkala, Pane Bože, tak tomu fakt nerozumím. To je tak jako takový zvláštní příběh. Jeden Boží muž, druhý Boží muž. A v tom písmu je jasně napsáno, obelhal ho. A já jsem si říkala, ale tohle je taky naše riziko, protože my žijeme prostě v Božím lidu, máme tam kamarády, známí, lidi, který vidíme a Pán Bůh mluví k nám, ale spousta lidí okolo nás má třeba nějaké svoje dobrý nápady, má svoje životní zkušenosti, ví, jak se věci dělají nebo nedělají a pokud máte nějaký úkol od Hospodina, pokud Pán Bůh vám něco říká, tak to říká vám, ne druhým lidem o vás. Když k vám přijde někdo a má pro vás proroctví, tak je to buď to povzbuzení nebo nějaký napomenutí, ale neříká, co máte dělat, neříká to, co si přijal od Hospodina, teď ti Bůh praví, to není pravda. To by musel říct Bůh opravdu vám. Může to člověk vyslechnout, může se nad tím zamyslet, může to být jako impuls, to tak by třeba i mohlo být, ale já myslím, že chybou toho Božího muže bylo, že on se toho Boha nezeptal. Když už nedržel si to, co mu Pán Bůh řekl, když už si řekl, dítě to taky prorok, teď mi tady vypráví, že mu anděl řekl, ať mě pozve pohostí. Někdo by ještě mohl říct, to mi tak Pán Bůh nastrojil, už jsem byl takovou dobu hladovej žízeň a teď mě tady Hospodin dal do cestu proroka a teď mě zve a můžu se najíst, už to neplatí. Ale proč se nezeptal? To byla ta chyba. Když člověk narazí na něco, že má nějakou svoji vizi od Hospodina, nějaký boží slovo, nějaký impuls, a někdo jiný přijde, komu on třeba věří, nebo o kom taky ví, že Boha zná, ale mluví do jeho života. Já nevím, proč to ten prorok udělal. Vůbec tomu jako nerozumím. Prostě možná je to má nějaký příběhy, který jakoby my neznáme. Ale nakonec to skončilo tak, že ten boží muž zemřel. Tragicky zemřel, že jo. Nevrátil se zpátky. Jo. Já si myslím, že manipulace, nechat se opravdu oddělit od toho, co Bůh pro vás připravil a nechat se natlačit do nějakých lidských plánů, je prostě hřích. Samozřejmě z každého hříchu se činí pokání a můžeme jít dál. Jo, Pán Bůh opravdu je tak laskavý a slitovný, že tuhle šanci máme. Ale někdy člověk, když podlehne manipulaci, tak si najednou přijde trošku jako chudák, trošku jako špinavý a spíš by se měl i možná tendenci jako malinko litovat. Ale to není ta cesta z toho ven. Ta cesta z toho je, teď to řeknu tak, jako duchovně, Hospodine, zhřešila jsem a potřebuji, abys mě to odpustil, abych mohla jít dál tou cestou, kterou si pro mě připravil. Pravděpodobně to řeknete svým slovníkem, já bych to taky řekla svým slovníkem, ale tohle je gro toho, co říkáme Bohu. Mně se jednou v noci zdál sen a zdálo se mi, že jsme byli s manželem a ještě skupinkou nějakou na takových divokých horách, což je něco, co by se klidně mohlo stát. A zatábořili jsme, všichni tam tábořili a já jsem říkala, že se ještě jako chci projít a tak, to už je teda méně reálný, ale ve snu je možný všechno. A tak jsem vzala hole a zatímco všichni tábořili tam dole, tak já jsem ještě vylezla do takového prudkého kopce nahoru a tam se rozkládala taková malebná vesnička. Je to sen, pořád je to sen, jo. A v té vesnici jsem viděla takovou starou paní se starým pánem, vezli tam na trakaři seno a já jsem tam šla o takových těch hůlkách a dali jsme se do řeči s těma lidma. Byla to jakoby cizí země, ale já jsem jim nějak rozuměla, tak jsme si jako vyprávěli, já jsem se ptala, jak se jim tam žije a tak. Bylo to takový jakoby milý setkání, jo, takový prostě dvě kultury se potkaly, oni byli takový sympatický, starý, hodný lidi, se mně zdálo. Ta paní mě říkala, my tady máme takový muzeum, týhle z té vesnice, pojďte, já vám to tam ukážu. Tak já jsem s ní šla, ten pán prostě někde byl jinde a to muzeum stálo hned naproti kostel a ona říká, no, musíme jít tajně, on pan farář nemá rád, když já se někomu jako chlubím tou minulostí té vesnice a tak. A to mě už bylo takový jako něčím malinko divný, no ale byla to taková stará hodná paní, pořád jsme v tom mým snu, to jsem si říkala, no ona mi to chce ukázat, abych ji nesklamala, jo. To je jedna z takových věd manipulace. Ona protáhla dveře, rozhlídli jsme se, jestli tam není pan farář a vklouzli jsme tam, ale já jsem nechala venku ty hole před těma dveřma. A ona zavřela dveře, zamkla, vzala klíč a já už jsem věděla, že jsem na špatném místě. A ona teďkon říkala, já vám tady něco ukážu, napijte se, já jsem vůbec jako nechtěla, ale furt jsem ještě byla takový, je to jiná kultura, abych ji neurazila. Teď ona tam na mě v tom snu jako sehrála divadla a jsem říkala, tak se prostě jako napiju a tak, jo. A pak ona tam zapálila nějakou vůni a já jsem úplně viděla, jak jako ztrácím jakoby vědomí a jak mi začíná být hrozně špatně a viděla jsem, jak ona nade mnou začíná čarovat a já už jsem s tím nebyla schopná vůbec nic udělat. A mezi tím mě můj manžel postrádal a vyrazil tam do té vesnice a viděl, že já jsem tam nechala ty hole, rozrazil prostě ty dveře a vzal mě a snes mě dolů do údolí. Tam jsme měli nějaký kamarády, jeden z nich byl lékař a on mě dal tělo do pucu. A já jsem se zbudila a já jsem normálně se cítila, když jsem opravdu jako prokletá. Jo. Měla jsem v sobě úplně mi tlouklo srdce strašně rychle. Teď jsem říkala, tak ale já vím, že to byl sen, nebyla to pravda, ale Pane Bože, já teďkon fakt, jestli potřebuji nějak se k tobě přitulit, nějak se z těch věcí jako očistit, hrozně to na mě jako leželo, jako kdyby se to opravdu stalo. Úplně jsem se cítila taková strašně zanesená. A pak jsme měli skupinku s mýma kamarádkama ze sboru, pár nás tam bylo a já jsem jim to říkala. A pak jsme šli ještě s jednou holkou, jako moje kamarádka, šli jsme se projít a znova jsme ten sen probírali. A já jsem říkala, hele, ale víš, co mě na tom snu nejvíc jakoby děsí, že mě by se tohle mohlo stát ve skutečnosti. Že já bych přesně si říkala, chudák paní, ona mi chce udělat radost, no abych ji neurazila, aby nebyla smutná. Já to prostě nepoznám. Já to normálně nepoznám. A to mě na tom nejvíc vyděsilo. Jakože, kdybych byla Samsonem a měla jsem takovouhle opakovanou zkušenost, to už bych fakt musela být truhlík, kdybych si myslela, jakože po čtvrtý to bude jinak. Ale to zase není takhle, když narazíte na agresivní žebračku, která smrdí cigaretama a alkoholem a chce po vás peníze, aby si mohla dát v oblečení do čistírny, taky máte celkem signál, že to asi nebude úplně pravda. Ale pak narazíte na lidi, kteří jako vlastně jsou milí. Jo. Který tu cestu té manipulace mají prostě jinou, ale není správná. Zase je to manipulace, která vás vede mimo Boží cestu a plníte přání člověka, ne Hospodina. Proto je ta manipulace tak špatná. A já pak jsme o tom spolu mluvili a já jsem si říkala, hele, víš co, já si myslím, že jediná cesta je právě v situaci, kdy člověk není ohrožený, kdy tohle to neřeší, kdy je úplně v pohodě, normálně se modlit za to, aby měl opravdu jako dar rozlišování duchu, možná zní honosně, jo, ale aby to prostě rozpoznal, aby ho Hospodin v té situaci zastavil, aby mu dal nějaký signál. Ale já jsem i v tom snu měla ten signál. Už to, jak ta paní řekla, aby nás ten farář neviděl. Já v tu chvíli jsem věděla, tady to smrdí. Celou dobu jsem věděla, že to smrdí i v tom snu. A ve chvíli, kdy máte takovýhle pocit, že to prostě něčím smrdí, aby člověk fakt měl tu osobní statečnost se tomu nějak postavit. A nemusíte se stavět proti těm lidem, je potřeba stavit se proti těm duchovním věcem. Nemusíte být na ty lidi voškliví. Já jsem mohla té paní říct, jsme v tom snu, a já jsem mohla říct, určitě máte tu výstavku strašně pěknou, ale já mám dole manžela, ona mě čeká, já už musím jít, nezlobte se. Vždycky se z toho jako dalo nějak odejít včas, aniž byste ublížili. To si myslím, že je taková vlastně zpráva, kterou jsem sem chtěla přinést. Že nechat se zmanipulovat je hřích. Není to legrace. Může to mít až fatální důsledky. Když jsme četli Boží slovo, tam to mělo fatální důsledky. V mém životě, díky Bohu, zas až tak ne. Je to jenom, že mi to ukradlo čas, energii, peníze, jo, jako když jsem podlehla nějaký manipulaci. Ale to, co mě nejvíc na tom mrzí, je, že to je chvíle, kdy já nejsem blízko svého nebeského tatínka. Kdy prostě si vykročím z té jeho cesty. A to nechci, to mě prostě mrzí. A tak prostě opravdu jsem si říkala, jo, jedině se musí člověk úplně normálně dopředu, když ví, že je na tyhle věci určeným způsobem jako ohrožený, tak si říct jako, pane Bože, ale já v tom potřebuji pomoc. Já potřebuji, aby si mi dal opravdu jasný signál, teď mě znáš, víš, že já jsem taková maková, musíš mi to říct tak, abych tě já slyšela, abych to já pochopila. A pak už je to o vaší poslušnosti. Po vaší poslušnosti, jestli to uděláte nebo neuděláte. Pokud to uděláte, skvělý. Pokud to neuděláte, čiňte pokání, jdeme dál. To je jediná naše cesta směrem k Hospodinu. Tatínku náš nebeský, modlím se teďkon za sebe i za všechny, kteří jsou tady, protože je tak strašně snadný podlehnout manipulaci. I z důvodu toho, že už jsme unavení a že už nemáme chuť třeba se těm věcem postavit a že nemáme chuť nějaký věci řešit. A nebo že nás taky přemůže nějaká naše představa humanismu toho, že je prostě potřeba někomu nějak pomoct a nějak požehnat a přitom to vůbec není tvoje vůle, nebo to není tvoje vůle pro nás. Tatínku nebeský, prosím tě tak, aby si nám teď tak požehnal tou moudrostí, rozpoznáním té duchovní situace, když se kdokoliv z nás dostane v situaci, kdyby nějaký člověk chtěl po nás, abychom konali jeho vůli a ne tvoji vůli. Amen.
3: Dozněl záznam kázání Jany Frantíkové, které zaznělo v křesťanském společenství v Kutné Hoře.

Za okamžik 11:15 sobotní večer trávíte ve společnosti Rádia 7. Ve 11:15 vás zveme k poslechu pořadu Zákoutí. Hostem Lucie Endlicherové bude Stanislav Zajíček.

can hold me too. If you can form the human heart.

1. Janova 1, 15 až 17. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

0: Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.
1: Bylo 23 hodin. Poslední hodina zbývá ze soboty 11. července a poslední hodina zbývá i z večerního vysílání Rádia 7, kterým provází Broňa Procházková. Co myslíte, je čtení branou k lepšímu pochopení života? A může být někdy i na škodu? Který literární hrdina může být inspirací? A kdy je dobré vzít do rukou Bibli? I na tyto otázky se dostane v pořadu Zákoutí, jehož hostem bude středoškolský pedagog Stanislav Zajíček. Do tajů češtiny a dál zamíříme za čtvrt hodiny.

Zákoutí je místo, kde se usedá i proto, aby byl člověk ukryt zrakům okolí. A taková místa mohou volat ke čtení. Dobré spojení pro dnešní setkání v pořadu, k jehož mikrofonu zve Lucie Endlicherová hosty, co se nebojí klást si podstatné životní otázky a hledat na ně odpovědi. Ty nemusí vycházet z křesťanství, ale má cenu je poslouchat a zamýšlet se nad nimi. Za okamžik pořad Zákoutí.

0: Je třeba položit správnou otázku a umět na ně i odpovědět, říká můj dnešní host. Se svými studenty se mimo jiné snaží dostat k poselství knih z hloubky historie literatury i těch soudobých. Byl poslancem České národní rady, odborným pracovníkem Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a dnes je středoškolským pedagogem. Za svou přednost považuje zkušenosti, které získal v rámci ochotnického divadla. Může tak zahrát postavu správného učitele a stále usilovat o to, se co nejvíce přiblížit jejímu obsahu. Stanislav Zajíček z dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a velice děkuji za pozvání.
0: Já se přiznám, že natáčet s vámi je pro mě takový splněný sen, protože literatura je něco mému srdci velmi blízké. Konečně si můžu popovídat s někým, o kom mám pocit, že to vidí podobně. Tak jsem v hlavě generovala spoustu otázek a říkala jsem si, kterou začít. A pak mě napadla jedna úplně hloupá. Ale přijde mi potřebná položit. Je vlastně v dnešní době počítačů a vší techniky, sociálních sítí a všeho kolem nás ještě potřeba číst literaturu, knihy jako takové?
1: Ano. Já jsem se obával, že se asi nespokojíte s odpovědí ano. Ten důvod je velmi jednoduchý. Jestli něco je pro člověka podstatné, tak je to představivost. A představivost vzniká, když vy z určitého podnětu rozvíjíte představu jednu a druhou a třetí a v těch představách můžete nacházet například různé cesty pro odpovědi na otázky, které vás napadají, nebo jenom potěšení z obrazů, které se vám promítají do hlavy. A myslím si, že literatura je pro budování tohoto typu představivosti velmi, velmi dobrým médiem, velmi dobrým prostředníkem, takže říkám, určitě čtěme literaturu, protože potřebujeme představivost a literatura ji učí vyvolávat.
0: Nemám v hlavě přesná čísla, ale vím, že vždycky znovu, když vycházejí statistiky toho, kolik knih vychází ročně v češtině, tak mě děsí to množství a říkám si, že svět už je zaplevelen úplně ze všech stran. A ve mně osobně to vzbuzuje pocit, že přece všechna témata už byla zpracována xkrát a už jsou to jenom variace. Je možné napsat ještě něco nového? Něco, co nebylo napsáno?
1: Skvělá otázka, horečně přemýšlím, jak bych na ní nějak poučeně odpověděl a odpovídám samozřejmě, že je možné napsat něco nového, zvlášť v případě, kdy budeme uvažovat nad tím, co to slovo nový znamená. A jestliže nový znamená něco, co tu ještě nebylo, tak v tom případě bych řekl asi ne, asi není možno napsat něco nového, ale pokud o nový uvažujeme, je to, co já přináším a ostatní to neznají, tak v tom případě říkám ano, určitě, určitě. Protože věci, chvála Pánu Bohu, jsou zapomínány, takže můžou být znovu a znovu zpřítomňovány a my můžeme být překvapeni. Hle, podívejme se, jak ta věc je nová. Takže v tomto smyslu říkám ano, určitě, to víte, že jo.
0: Kdybych to vzala z druhé strany, jak se díváte na umělou inteligenci? V současné době se hodně vede debata o tom, komu všemu vezme AI práci a všichni pracovníci se slovem jsou tam zmiňováni celkem vysoko. Tak uvažuju, jestli se to bude týkat spisovatelů, učitelů, moderátorů, koho všeho. Jak to vidíte?
1: Začnu trochu vzpomínkou a trochu řekněme faktem. Já jsem se poprvé setkal s rozpačitým nebo agresivním nebo řekněme vstřícným postojem k pokroku v září roku 1968, kdy jsem nastoupil do první třídy a tehdy ještě paní učitelka nám řekla, že propisovací pera jsou zapovězena, protože my se nejdřív musíme naučit psát perem, které se nasazuje na násadku a namáčí do kalamáře. Takže vedle mě sedícího Václava hned uzemnila s tím, že tedy nechci svoje propisovací pero schová. A až teprve zvládne to pero namáčecí, tak můžeme pracovat dál. Jo? Víme, jak to dopadlo. Kdyby dneska paní učitelka v první třídě řekla dětem, ať si teda i hned schovají své propisky, tak by nepochybuju se snesla teda na její hlavu obrovská vlna agresivně, že jo, laděných odpovědí. A já tím chci říct to, že tak jako bylo nesporným faktem, že psát perem, jímž vy teda vládnete kalamářem a násadkou a tak dále, znamená mít cit pro materiál, daleko lepší motoriku, určitě i větší možnosti, tak nakonec zvítězila ta propisovací tužka. A v případě umělé inteligence je nesporné, že něco vezme a velmi mnoho dá. Takže já jsem přesvědčen, že kdo dneska nestuduje, o co jde, kdo se neseznamuje s jejími možnostmi a kdo nepřemýšlí nad tím, jak ji využít ke své práci, tak ten zítra v tom vlaku už nebude. Toho, řekl bych, tep doby vytepá z vlaku ven. Je to sledovatelné i na řadě jiných případů, než je pero a kalamář. Já jsem jich během své kariéry začal poměrně dost. A tady je to o to, řekl bych, naléhavější, že to je nástroj kalibru, jaký jsme tu teda doposud neměli. Vy jste se ptala, jestli to nahradí například novináře. Já říkám, některé určitě ano. Zprávaři si už můžou balit fidlátka, základní grafici si můžou balit fidlátka, ale ti, kteří, řekněme, využijí analytické schopnosti, které umělá inteligence má, a kteří využijí, dejme tomu, rešeršní schopnosti, které má, ti v těch redakcích zůstanou. A pro učitele platí to samé, abych zůstal tedy u těchto dvou profesí. Tak
0: vy hodně říkáte, že jsou důležitější otázky než odpovědi. Jak se pozná dobrá otázka, nebo jak se pozná ta správně položená otázka, která tedy vede k tomu, aby se člověk dobral odpovědi?
1: Správně položená otázka je ta, která jde k jádru toho, co vy hledáte. To znamená, která směřuje k poznání, o které vám jde. Bezesporu si dovedeme představit otázky, které jdou mimo. To je známá věc a rétorika všech dob a časů učí, dejme tomu, účastníky dialogu, v závorce sporu, v závorce hádek a tak dále, jak vhodně zvolenou otázkou třeba urazit toho, s kým mluvíte, což je věc, která evidentně nemíří k jádru, pokud tedy urážka nemá být tím jádrem. A u těch otázek, řekněme školních, je to stejné. To znamená, že dobrá otázka jde k podstatě věci, o kterou vám jde. Dovedu si představit, kdybychom, dejme tomu, mluvili o věcech fyzikálních nebo matematických, že jo, tak dobrá otázka se vždycky nějak týká například chování fyzikálních veličin, anebo se týká matematických vztahů, kdybych se držel přírodních věd. No a v literatuře tamto pole je samozřejmě daleko mlžnatější a o to důležitější je ty dobré otázky klást.
0: Jak to učíte své studenty? Jak v nich budujete tu schopnost klást dobré otázky?
1: Troufám si říct, že to začíná tou úplně první otázkou, kterou dostanu, když 1. září poprvé vstoupím do první třídy a vidíme se poprvé. A myslím si, že určitě velmi dobře odhadnete, jak ta moje otázka zní. Co myslíte, Lucie? Co je ta první otázka?
2: Nevím, co od toho čekají?
1: Skoro jste to trefila, ta první otázka zní, proč jsme tady? Proč jsme tady? A druhá otázka zní, proč neodejdou z této místnosti, když je venku tak nádherně a dveře jsou otevřeny. Většinou ještě předvedu, že ty dveře skutečně jsou otevřeny, že nikdo není přikován k tomu místu a může teď hned v tomto okamžiku se zvednout a jít z té třídy ven. A teď vznikne debata nad tím, proč to drtivá většina žáků neudělá. Mně se to teda ještě nikdy nestalo. Já sním o těch žácích, kteří vstanou a řeknou, no teď to je vlastně pravda. Jedeme do krasu, nebo jdeme do kavárny, nebo jdeme si sednout do parku, teď vy máte pravdu. My jsme svobodní lidé, nazdar, učiteli. Jo? Většinou zůstávají a teď samozřejmě se bavíme o těch siločarách, které se pohybují tou třídou a těch silách, které přikovávají k těm lavicím a dospějeme k tomu, že pravděpodobně existuje nějaká energie, která vybuzuje ty siločáry a která zřejmě se možná do nich nějak dostane, když v té škole zůstanou a když tedy na samém počátku si zodpoví otázku, proč jsou tady a že to možná je kvůli nějakým energiím, o kterých tedy mohou doufat, že se do nich nějak dostanou, no, nebo že se s nimi budou potýkat.
0: T Tenhle ten pořad má takový sumář otázek, které v něm znějí celkem pravidelně, tak já s dovolením teď ten sumář rozšířím o otázku, proč jsme tady, protože já ji kladu trošku modifikovaně, ale ve variantě, proč jsme tady, se mi líbí mnohem víc. Já se často ptám svých hostů na smysl života. Ale proč jsme tady, vlastně mnohem lepší varianta, protože to nepůsobí podle mě tak fatálně a přitom se to ptá úplně na to tež. Proč jsme tady? Já teď nemyslím tady ve vašem kabinetu na škole, ale myslím, proč je Stanislav Zajíček tady na světě?
1: Protože tomu tak chtěl osud, odpovídá řecká mytologie, velmi zjednodušeně řečeno. A já jsem asi před 5 minutami říkal, že mě teda nešetříte a vy jste na to reagovala, takže jste ještě přitvrdila. Jedna věc mě fascinuje na literatuře, že klade neustále znovu tytéž otázky, ale v různých situacích znějí nově. Ona to je ta věc, o které jsme se bavili na začátku. Jo? A otázka, proč jsme tady, je jedna z těch, která provokuje představu od všech dob a časů. A já tady jaksi nejsem ten, kdo by co soudce vám zjevil tu pravdu, ale jenom upozorním, a pedagog ve mně to musí udělat, že na to existují velmi podnětné odpovědi, které z mého pohledu dává především mytologie, jejíž já jsem veliký fanda, a pochopitelně její dcera, což je filozofie, a potom její mladší dcera, což je věda. Čili kdyby na mém místě, já bych si tak v ideálu představoval třeba Marka Orkováchu, který na takové věci umí odpovídat skvěle, protože on jako biolog by vám řekl, protože biogenní prvky to tak chtěli. A člověk, který vychází právě, řekněme, z těch mytologických kořenů, tak bych řekl, že je to většinou dáno úradkem nějakých sil, které nás přesahují a které stvořily souce silami matérie, do kterých potom vdechly ty životy a způsobily skrze různé křižovatky, že teď a tady, ano, i v tomto kabinetku sedí Lucie a Stanislav. Takže neodpověděl jsem vám než tak, že tu odpověď si najděte sama, projděte si světové mytologie, projděte si světová náboženství a vyberte si. Vlastně mě napadá, že odpověď na tu otázku, proč jsme tady, je věcí volby.
0: Jakou volbu jste vy tímhle směrem udělal? Já vím, vy jste mě teď odkázal na všechny mytologie a tak dále, ale já se ptám na tu vaši osobní volbu, protože tohle je zase další z toho sumáře těch otázek. V mém podání většinou zní nějak jako, je podle vás Bůh?
1: Tam bych odpověděl slovy pana profesora Halíka, že jo, který zase rád mluví o něcistech a tak dál, že já nepatřím k těm, kteří by byli, řekněme, konfesijními vyznavači nějaké boží podoby, ale počítám se k těm, kteří se, řekl bych, jaksi sklánějí před faktem věcem, kterým nerozumějí a u kterých věří, a potrhuju to slovo věří, v nějaké velmi obtížně definovatelné záměry a smysly a tak dále. Mám tím na mysli to, že jako člověk Stanislav Zajíček jsem fascinován faktem takzvaných biogenních prvků, jako myslím v chemickém slova smyslu, což je několik elementů, které se tu zjevily před 5 miliardami let. A z nich vzniklo něco takového, jako je život. A ta fascinující struktura, které se říká život, ta fascinující struktura, která je na svém počátku redukovatelná na těchto několik elementů, a to se objevuje v každé mytologii, totiž, že na začátku je několik elementů, jejichž kombinací potom vzniká všechno, co kolem nás je, tak fascinující nespočitatelnou energií, která je vložena do těch nespočtů kombinací, říkám, že tu vznikla možnost a posléze skutečnost, že tedy vznikl Stanislav Zajíček, a to, proč je tady, a teď se znovu vracím k té odpovědi, je věcí volby. A dokonce bych řekl jako věcí jeho volby. Jo? V tomhle bych teda byl trochu načichlý jedním proudem řecké filozofie, kterou samozřejmě mám rád. No.
0: Tak dobře, tak když jsme byli někde na začátku před těmi 5 miliardami let a nějakými prvky, které se nějak pospojovaly, vznikl z toho člověk, tak úplně konkrétně, zase Stanislav Zajíček. A dobře, teď už i obecně jako lidstvo, odkud jdeme a kam podle vás? Ptám se nejenom na to, co je před životem, ale i na to, co je po smrti.
1: Stanislav Zajíček mlčí, a jemu samotnému se nezdá pravděpodobné, že by nikdy nad takovou otázkou nepřemýšlel. A já se s dovolením nepřidržím mytologie, tedy tisíce těch zkušeností, ale přidržím se jedné konkrétní autorské zkušenosti. Já jsem velkým čtenářem Milana Kundery a on napsal knížku, ve které podle mého mínění překrásným obrazem ukázal, jak to bude po smrti. Ta knížka se jmenuje Nesmrtelnost. Zhodou okolností to s touto otázkou ku podivu nemá takřka nic společného, ten název. A on tam říká, že po smrti je doba, kdy se učíme být mrtví. A být mrtvý znamená rozplynout se v nádherném nebytí, které podle Novalise má modravou barvu, jak říká jedna z postav. Čili zase se obloukem od Milana Kundery vracím k mytologiím a konec konců i k náboženským odpovědím a ty říkají, je to rozplynout, je to nebytí, ale zároveň ta lehce modravá barva říká, že to s tím nebytím nebude tak. A i já odpovídám takovým naprosto naivním způsobem a říkám si, přece není možné, aby se všechna ta energie, všechno to, co je spojeno s lidským osudem, jen tak někam rozplynulo. A teď samozřejmě že křesťané by mě napomenuli a Buddha by mě samozřejmě napomenul také a tak dál. Ale myslím si, že nakonec bychom se shodli, že ta podobnost těch odpovědí je v tom, že není přece možné, aby se to všechno, aby se to všechno někam ztratilo. Čili patřím těm, kteří věří, ještě jednou potrhuju to slovo, kteří věří, že to tady někde zůstává.
0: My jsme mluvili o tom, že má smysl, aby vznikala stále nová literární díla, protože přinášejí nové pohledy toho daného autora. A tak mě zajímá, jak se proměňuje ta vaše víra, či to objevování toho náhledu na život, náhledu na naše směřování, na to, co bude po smrti v průběhu času. Nepředpokládám, že by člověk byl pořád stejný, že by někde na začátku se něco ustavilo a zabodla se nějaká tyčka, nějaká vlajka do nějakého bodu a to byl ten středobod, kolem toho se všechno motá a už nikdy se to nepohne. Dokázal byste tohle nějak zreflektovat?
1: Zkusím to. Myslím, že jedním z největších štěstí mého života bylo to, že jsem velice podstatnou část svého raného dětství vyrůstal na venkovském statku pod kuratelou dědečka a babičky, kteří byli takovými jako opravdu echt vysočinskými zemědělci se vším, co k tomu patří. I s osudem vysočinských sedláků třeba v 50. letech a tak dále. Ale to, o čem chci mluvit, je, že já jsem jako opravdu velmi malý dítě věděl, že nic neexistuje, aniž by to mělo příčinu. Nic neexistuje, aniž by to mělo následek. Dědeček byl filozoficky vzato, myslím si, opravdu autentický panteista, to znamená člověk, který věřil, že všechno, co ho obklopuje, prosákle jakýmsi základním duchem a například nebyl křesťan, což má zajímavou i historii, vzhledem k tomu, že se narodil na počátku 20. století. A on opravdu od mých nejútlejších vzpomínek upozorňoval na to, co se musí stát, aby vyrostla tráva, co se musí stát, aby se ta tráva dostala ke kravičce nebo kozičce nebo koníkovi, co se s tím děje v tom koníkovi, co se děje potom s tím, co vyjde z toho koníka. On vždycky říkal, staníčku, ono to sice smrdí, ale je to zlato, říkám ti já, to je zlato, protože my, když to dáme na pole, tak vzroste obilí a tak. Takže já jsem opravdu vyrůstal v takovém jako ideálním prostředí, ve kterém ten řetězec příčin a následků a toho, že nic nezůstane bez odezvy a nic se jaksi nestratí v ničem, vyrůstal tady od malinka a ve mně toto zůstalo na pořád a já se toho držím samozřejmě jako s jemnými modifikacemi toho, co člověk potom potká a jestli bych to něčím obohatil, tak asi tím, že k tomu, co mě dědeček učil o přírodě, bych ještě připočetl to, co jsem se později naučil o člověku, a to je to, že člověk má rozum a svobodnou vůli. A to jsou další, řekněme, jevy, ve které já velmi, po třetí to podtrhuju, věřím.
0: Vy jste tady několikrát zmínil svou lásku k mytologii. To přijde fascinující, protože přece jen Z pohledu člověka 21. století je to hluboká historie a takové pohádky. Čím je pro vás mytologie fascinující?
1: Pravdivým obrazem toho, co žijeme a v čem žijeme a jak žijeme. To je pro mě mytologie řečeno co nejjednodušeji. S troškou nadsázky, ale jenom velmi malou nadsázkou, můžu říct, že se řecké mytologii věnuju víc než půl století a upřímně řečeno jsem tak zhruba na začátku. Mytologie mě fascinuje proto, protože ona, trochu se tím vracíme na začátek našeho rozhovoru, ona formulovala všechny podstatné odpovědi na všechny podstatné otázky. Jo, mytologie není filozofie, mytologie neformuluje otázky, mytologie formuluje pouze odpovědi, ale z odpovědí ty otázky můžete jaksi odvodit. A speciálně řecká mytologie, které se v rámci své profese věnuju asi nejvíc, je fascinující řadou věcí, ale jedna z nich je, že všechno, co vy se k ní dozvíte, ať už je to postava, příběh, místo, má souvislost s něčím jiným a všechno dohromady to tvoří dokonalý celek. Jo? V té řecké mytologii platí, pro jiné taky, ale tuto znám nejlépe, že to, co se stane v pokolení X, se nemusí projevit v pokolení YZ, A, B, C, D, ale může se to projevit až v pokolení M a vy se můžete spolehnout, že se to nikam nestratí. Jo? Že každý akt, který vy uděláte, tak se posléze projeví v těch dalších příbězích a to je jedna jako z velmi podstatných věcí, o kterých ta mytologie mluví, o kterých mluvíme my. A další věc, která je na ní fascinující, je, že ona předvádí v metaforách skutečnosti o našem životě natolik, řekněme, obrazotvorně, řekl bych, čili dává vám natolik prostor pro vaši fantazii, nevnucuje vám nějaké zcela přesně formulované odpovědi, že to funguje teprve, když vy přistoupíte na tu hru. To je další podstatná věc. Jo? Teprve, když škrtnete slovo pohádka, a teprve, když začnete promýšlet slovo historie, protože historie je velice zajímavým jevem Evropy, slovo zajímavý není dobré, zajímavý je šváb v polévce, jak říkal že František Xaver Šalda, je to zase bych použil slova podnětný, tak to teprve začne do sebe zapadat. Jo? A je to mimochodem jedna z prvních věcí, které se snažím aspoň naznačit svým žákům, že když se zabýváme starými mytologickými příběhy, tak se zabýváme něčím, co jaksi stojí mimo čas, jo? O čem neplatí, že by to třeba takzvaně stárlo. Jo? To je marná sláva, že určitě existují věci, jako je vášeň, určitě existuje láska v jejich různých podobách, určitě existuje něco jako víra, určitě existuje něco jako schopnost a tak dále a tak dále. To je přece něco, co je od člověka neodlučitelné a s ním spojené. A ten rozum a ta svobodná vůle vás vede k tomu, že vy se tím zabýváte a racionálně si to tedy rozebírejte, protože chcete, tak můžete dospět k leciakým odpovědím, které třeba nakonec vám dají nějakou směrovku na tu otázku, proč jsme tady. Jo. Tolik mytologie teda v tom, jak já ji vidím.
0: Děkuji, to byl moc zajímavý sumář. Já to srovnávám s tím, co o vás vím a s tím, co jste zatím říkal a říkám si dobře, rozumím tomu, proč je pro vás mytologie důležitá. Uměl byste takový sumář nabídnout i k tomu, proč z žáky čtete Bibli v hodinách, proč je na Bibli upozorňujete?
1: Ten důvod je totožný. To znamená, existuje tu koncentrovaná lidská zkušenost, a to koncentrovaná po pro nás velmi těžko představitelnou dobu. Člověk si dovede představit 10 let, 20 let, já už si dovedu představit 60 let, 18-letý člověk si dovede představit, řekněme, 20 let, víc ne. A teď je tu ta fascinující věc, že vy tu máte tu zkušenost jako opravdu mnoha tisíci lety a ta koncentrovanost zároveň zajišťuje, že odpadlo všechno, co je přebytečné, navíc k ničemu zbytečné. A existují tu otázky a odpovědi, řekněme, mytologie řecké a existují tu odpovědi a otázky mytologie židovské. A ty jsou vedle té řecké pro mě jakýmsi velice pozoruhodným neříkám protihráčem, ale spoluhráčem v té evropské tradici. Ostatně to je banální poučka, kterou si žáci píšou do sešitu, že ta tradice evropská je židovsko-křesťanská. Ale otázka je, co to konkrétně znamená. Že? Co můžete třeba uvést jako příběh, který by byl, dejme tomu, typicky židovský a jako příběh, který by byl, dejme tomu, typicky antický. To znamená, proto já čtu z žáky Bibli, protože jim chci ukázat, jak v konkrétní podobě vypadá ta obecná poučka o tom, že naše tradice, náš kořen, naše existence kulturní má tyto základy. Čili ta odpověď je ta, že to dělám proto, protože přesvědčen o chválihodnosti řecké mytologie, jsem stejně tak přesvědčen o chválihodnosti mytologie židovské, protože oni jsou takovým velmi zajímavým způsobem doplňující se jevy naší evropské kultury.
0: Mnohokrát tu v průběhu našeho rozhovoru padlo slovo víra. Úplně banálně, ale neumím to jinak. Bych se chtěla zeptat, co to tedy ta víra je? Jak byste ji definoval?
1: Víra je přesvědčení, že něco je a tečka. To je pro mě víra. Víra je přesvědčení, že něco je. Ještě bych chtěl upozornit na starou Maximu Leibnicovu, který řekl, že je pozoruhodné, že ve vesmíru je spíše něco, nežli nic. A toto v této maximálně redukované podobě bych nechal tak.
3: Víc ze mě nedostanete.
0: Nesnažím se o to. Ale ještě tam přidám takovou tečku, protože vlastně často končíváme v těchto rozhovorech u tématu smrti. Já jsem ráda, že jsme u něj byli mnohem dříve. O to raději zakončím otázkou, která mi přijde po celém tom našem povídání, jako byla by škoda, kdyby tu nebyla. Kde berete naději do života a co je vaší nadějí do života?
1: Ten život sám. To je takhle jednoduché. Když se podívám na strom, který se chvěje ve větru, když se podívám na nebe, které se najednou klene, jednou je na něm slunce, jednou z něj padá déšť, když si uvědomím, že pod tím nebem žijou lidi, který mám nade všechno rád a se kterými můžu být. A samozřejmě tady myslím na rodinu, což je další taková velice magická věc. A upřímně řečeno, když si uvědomím, že mi osud přihrál tak fantastickou šanci, že můžu v tom životě existovat a mít z toho převážně radost, tak říkám tam je ta odpověď. Jo? Tam je ta odpověď v tomhle.
0: Říká Stanislav Zajíček, středoškolský pedagog, host dnešního Zákoutí. Moc děkuji za vaše povídání.
1: A já moc děkuji za vaše otázky, i když jste mě teda vůbec nešetřila.

Hosté pořadu Zákoutí jsou lidé, kteří nutně nevycházejí z křesťanského myšlenkového okruhu, ale chtějí si v životě klást podstatné otázky a hledat na ně odpovědi. Červencová Zákoutí patří literatuře. V tom příštím vydání se setkáme se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou.

Ze soboty zbývají poslední minuty. Večerem na Rádiu 7 provázela. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech nočního vysílání přeje Broňa Procházková.

Půlnoc na Rádiu 17 uvedla do neděle 12. července. Nočním vysíláním vás provází Klára Litterová. A to, na jaké pořady se můžete těšit až do 6. hodiny raní, si povíme po písničce.

Během nočního vysílání má pro vás Rádio 7 nachystané tyto pořady. Ježíšův příběh o zlých vinařích a majiteli vinice celkem pobouřil tehdejší duchovní vůdce. Na střet dvou pohledů ve vedení lidí a jejich duchovní růst se zaměříme v pořadu Ke kořenům, ve kterém studujeme Markovo evangelium od čtvrt na jednu.

70 letech zbalil vše a šel, kam ho Bůh zavedl, aniž by znal cíl. Muž, který dostal velké zaslíbení pod rozářenou hvězdnou oblohou, je hrdinou dalšího rozhovoru ze série o velkých biblických postavách. O Abrahamovi bude řeč v jednu hodinu v rozhovoru Kateřiny Hodecové a faráře Československé církve husitské Petra Šandery. Odpuštění je hluboký výdech a dar nového svobodného nádechu. Tak je představuje ve své úvaze zpracované pro pořad Základy Štěpánka Paluchníková. Ve vysílání dostane prostor ve 3:15. Únava a vyčerpání se stává běžnou součástí rychlého životního stylu dnešní doby. Proto je třeba své únavě čelit a třeba některé věci v životě změnit. Několik návrhů, co dělat s únavou a s unavenými, přináší relace Poklady z archivu od 3. hodiny. Známé slůvko OK, které značí, že je všechno v pořádku, si vybral za název svého alba i Petr Coufal. Pokud vás zajímá, co se za jeho tvorbou skrývá, pomohou vám písničky z archivu, které vybral Daniel Zeman na 16:00. Večeře Páně je jedním z důležitých odkazů, které Ježíš zanechal své církvi. Blíže ji projdeme s Romanem Touškem v biblických zamyšleních. Texty věnované Večeři Páně otevřeme v 16:30. Kde hledat sílu, když prožíváme dny plné radosti a vítězství, ale i chvíle těžkých starostí a proher? První díl nového seriálu o duchovní zbroji, inspirovaný 6. kapitolou listu Efeským, nás zve k tomu nejzákladnějšímu, k načerpání síly u Boha skrze modlitbu. Zaposlouchejte se do modliteb podle Bible v 5 hodin a 15 minut.

Posloucháte Rádio 7. Po písničce od Michaely Kadlecové vás zveme k pořadu Ke kořenům. Uslyšíte Ježíšův příběh o zlých vinařích a zaměříme se na střet dvou pohledů na vedení lidí. Jáchym Gondáš s námi otevře Markovo evangelium.

0: Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 začíná pořad Ke kořenům, který pro vás připravil Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium. Budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém vykládáme tento biblický text s kazatelem Jáchymem Gondášem. A Jáchym je hostem i našeho dnešního vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V minulé relaci jsme četli 11. kapitolu, kterou jsme však nedočetli. Dostali jsme se do 26. verše. Jáchyme, o čem jsme minule mluvili?
1: Minule jsme se dívali na ten zlom, který v Markově evangeliu nastává začátkem 11. kapitoly. Je to Ježíšův příjezd do Jeruzaléma a proto také vlastně počátek toho pašijního vyprávění, počátek toho velikonočního vrcholu. Ježíš přichází k cíli své cesty a soustředili jsme se nejenom na to, co je zapsáno v tom textu, ale také na určitou proměnu v té formě, kterou Marek vypráví, a to sice na velký důraz na symbolickou povahu toho, co Ježíš dělá, na takovou až jako dramatizovanou povahu jeho skutku a jeho výpovědí. Ježíš dbá v tomto místě a Marek jako vypravěč toho příběhu dbá v tomto místě velmi na to, aby všechno to jednání bylo srozumitelné, abychom ho mohli interpretovat správně a tak porozumět tomu, co se naplňuje právě v tom Ježíšově příchodu do Jeruzaléma. A viděli jsme také Ježíšův příchod do chrámu, jeho hněv, který vyvolala ta skutečnost toho, jak chrám vypadl, jak vypadla chrámová bohoslužba, jak byla zacyklená, uzavřená do toho formálního, jenom vlastně rituálního náboženství, které nemělo žádný smysl a žádný přínos pro člověka, pro celé stvoření okolní. A v tom se naplnilo také určité napětí, které Ježíš měl s tou chrámovou tradicí. Neodmítá sice ten příchod do chrámu, ale zároveň vidíme, že je to pro něj už něco, co vlastně odchází, co umírá, co už není úplně živé.
0: Tam se také dostává do konfliktu s velekněžími a zákonníky, kteří vidí jeho jednání a začne jim to vadit. Rozhodnou se, že ho zahubí. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. Ten strach velekněží a zákonníku, ten mě zajímá. Odkud pramenil? V čem byl jeho kořen?
1: Tak můžeme usuzovat z toho popisu, že Ježíš se stal osobou, která byla skutečně známá a která byla vyhledávaná lidmi z počátku hlavně pro ty své léčitelské schopnosti, jak to Marek popisuje, pro tu schopnost uzdravovat, později také pro obsah toho, co říkal. A v Jeruzalémě také se kolem něho shromažďovala skupina lidí, zástup lidí, kteří naslouchali tomu, co říkal. A protože Ježíšův postoj k chrámu byl natolik kritický a nějak nezakrytě kritický, tak to samozřejmě muselo u všech, kteří nějak souviseli s tím chrámem nebo s tou bohoslužbou chrámovou, s tou náboženskou elitou, tak to u nich muselo vyvolávat obavy z budoucnosti. A to, co u Ježíše vidíme, mi v tuto chvíli vlastně připomíná starozákonní vyprávění o pádu Jericha, kdy to, co Ježíš dělá, vlastně trochu připomíná takové obléhání. On vždycky vstoupí do toho chrámu, něco se tam děje, potom zase odejde zpátky. Je to vlastně takové postupné poklepávání, upozorňování na to, co je špatně. A jako kdyby v tom poklepávání se rozvolňovala už ta nepevná struktura toho chrámového náboženství. A to nakonec stejně povede k pádu chrámu, o kterém Ježíš mluví a který předpovídá. To znamená, to, co vidíme u Ježíše, je vlastně takové troubení na ten mocný boží hlas, na ten hlas kritický, prorocký, kterým Ježíš určitým způsobem pracuje k tomu pádu chrámu a toho chrámového náboženství, tak jak v tehdejší době existovalo.
0: Dnešní první perikopa, kterou si přečteme, na tyto motivy navazuje. Nacházíme ji na samém závěru 11. kapitoly od 27. do 33. verše. Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákonníci a starší a řekli mu, jakou mocí to činíš? Kdo ti dal tuto moc, abys to činil? Ježíš jim řekl, i já vám položím jednu otázku. Odpovězte mě a já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? odpovězte mi. I dohadovali se mezi sebou. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však od lidí, to se zazbáli zástupu, neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. A Ježíš jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Konkrétně závěr 11. kapitoly. Jáchyme, o co se zde tedy jedná? Ježíš je v chrámě a teď velekněží mu kladou otázku, jakou mocí činí to, co činí. Chtějí to vědět, o co jim vlastně jde?
1: Tak vidíme tam dvě vrstvy té jejich otázky. Na jednu stranu je to možná pokus Ježíše se zbavit snadno takovou úřední cestou. Prostě ukaž nám povolení, ukaž nám nějaký papír z úřadu, který ti dovoluje tady takto vystupovat. Zajímavé je, že v té formulaci není úplně jasně řečeno, co je obsahem toho, co Ježíš dělá. Opakuje se tam to zvláštní to, jakou mocí to činíš. A není úplně jasně řečeno, co to je, jestli je to jeho kázání, jeho skutky, to, co dělá v chrámu, anebo to, co dělá v celku svého života nebo té své cesty. Je to otázka, která vlastně připomíná ten údiv, který se objevoval v synagogách, kde se Ježíš zastavoval a kde mluvil, kázal. Ten údiv nad tím, co Ježíš dělá. Jenomže ta oficiální, ta formální rovina toho dotazu ukazuje na takovou hlubší pochybnost nebo hlubší nejasnost. A to sice na tu celkem oprávněnou lidskou otázku, jakou mocí se děje evangelium, se realizuje evangelium. To je otázka, se kterou já jsem přicházel vlastně do toho křesťanského prostředí, do církve, když jsem poprvé ze začátku se začal objevovat v tom církevním prostředí. Určitě jsem byl do velké míry naivní, měl jsem takové zkreslené představy, možná idealizované představy o církevním společenství. Ale nebyla to jenom naivita. Viděl jsem sbor, který žil ne dokonale, ale přesto evidentně ne ze své vlastní síly. Slyšel jsem kázání, která ne vždy byla dokonalá, ale často evidentně z nich mluvilo Boží slovo ke mně. A já jsem se začínal ptát, kde je zdroj toho, jakou mocí se to děje. Je to jenom z lidí, anebo je to z Boha? A to je zásadní otázka, kterou si podle mě člověk klade v situaci, kdy je volán Bohem k obrácení. To vlastně ta reakce na to Boží volání. A tak to nemusíme ani v tomto případě vnímat jenom jako takový pokus zbavit se Ježíše, ale možná opravdu vnitřní otázku těch lidí, kteří se ho ptali a kterou zakrývali tu svoji nejistotu a ty svoje pochyby. A ta odpověď je velmi těžká na to, protože to Ježíš správně ukazuje na tom příkladu Jana Křtitele. Když na jednu stranu člověk řekne, je to jenom z lidí, tak tím uzavírá nějakou cestu, uzavírá tím možnost přitakat tomu, že to je Boží, že to je Boží cesta, Boží oslovování a vlastně tím ruší jednu zásadní možnost ve svém životě. Vzdává se toho volání z Boží strany a řekne, to je jenom lidský konstrukt, je to jenom něco, co vychází z člověka, z jeho vlastní vůle, z jeho vlastních schopností. Když na druhou stranu ale řekne ano, je to z Boha, ten je původcem toho, co se tady děje, co vidím v Kristu, co vidím v církvi, tak to nezbytně musí mít také důsledek v tom konkrétním životě. To se ukazuje zase v tom, co Ježíš říká a co si uvědomují ti lidé, kteří se ho ptají. Řekne nám, proč jste ho nenásledovali, proč jste ho neposlouchali, proč jste nejednali podle jeho slova, když víte, že to je z Boha. A tady se dostávají oni do patové situace, ve které by měli udělat to zásadní rozhodnutí svého života. Měli by jasně odpovědět, jestli chtějí jít tou cestou Krista, anebo ne. A protože se bojí, protože jsou sevření strachem, tak se nevydají ani jednou z těch cest. Alespoň si to myslí, že se nevydávají ani z jednou z těch cest. Ale ve skutečnosti to, že řekneme nevím, znamená to, že se vydáváme tou cestou, je to z lidí. Protože žádná prostřední možnost v takovou chvíli vlastně před člověkem nestojí. A tím Ježíš nejenom odráží ten útok, který proti němu vedou, ale zároveň ukazuje, že taková cesta prostě není možná ani v našem životě. Nemůžeme říct, nevíme, jestli je to Boží nebo lidské. Musíme se jasně rozhodnout, jestli to je cesta, kterou chceme jít, anebo ne.
0: Ty jsi uvedl jako motiv jejich rozhodování strach, ale když to teď vnímáme jako aktuální otázku, která se týká nás a našich bližních, když zkoumáme, jestli to, co se děje na tomto světě, co se děje v církvi, co se děje třeba i skrz věřící lidi, je pouze z člověka, anebo je to skutečně dílo boží. A teď mám na mysli i takové lidi, jako byla třeba matka Teresa nebo Albert Schweitzer, čili nespochybnitelné, skutečně eticky vrcholné jednání, tak tam přece při tom zkoumání nehraje tak roli strach. My se nemusíme ničeho bát, my přece o nic nepřijdeme, když přiznáme, ano, tito lidé byli od Boha a tudíž tedy Bůh je a tudíž stojí za to jej následovat.
1: Já si myslím, že tam strach hraje roli, i když zdánlivě právě nám nic nehrozí. Ono totiž přijmout to, že Bůh je, že nás chce, že to je Bůh osobní, že to je Bůh, který nás volá, který s námi chce mít nějaký vztah, něco po nás chce. To není nějak snadná představa. Je to představa, která úplně zásadním způsobem mění lidský život. A ono stát před Bohem, před Boží tváří, pokud tam člověk opravdu vstoupí do toho prostoru, tak je to spalující, je to okamžik, ve kterém jsme nedaleko smrti. To vidíme u všech těch starozákonních postav, které nemohly snést vůbec tu bezprostřední přítomnost Boha, to boží mluvení, boží oslovování. A není to jenom nějaká maníra, není to jenom nějaká taková teatrální dramatizace toho, není to nějaký patos, který by jako byl odmyslitelný. Ve skutečnosti, když stojíme před Bohem, tak stojíme v úplně krajní mezní situaci svého života. Pokud to tak neprožíváme, pokud si to neuvědomujeme, tak pravděpodobně nestojíme před Bohem, ale před nějakou naší představou Boha. Takovou, která není pro nás ohrožující, není pro nás vznešeně hrozná a zároveň také pro nás, ale není tedy ve skutečnosti nadějná. Je to jenom zase nějaký náš konstrukt, naše představa, nějaký náš jako Bůh. A ve chvíli člověk stojí před Bohem, přestože ho nevidí, přestože nemá žádné jeho vidění, žádnou nadpřirozenou vizi, tak se dotýká toho, co je nejhroznější, nejtěžší v lidském životě. A k tomu strach prostě patří. Myslím si, že proto se také i v Novém zákoně, kde tolik čteme, že se člověk nemá bát, opakuje a nezamlčuje to, že před Bohem stojíme s bázní. Tam, kde ta bázeň se vytratí, kde se z toho stane nějaký přátelský vztah, nějaké kamarádičkování, tak tam asi ten, před kým stojíme, ve skutečnosti není Bůh, ale jenom nějaká naše projekce. A myslím si, že ten strach je oprávněný, protože to mění celý lidský život. Nikdy už to nemůže být stejné, nikdy už to nemůže být tak snadné, nikdy už nerozhodujeme plně o svém životě sami. A to by mělo, a myslím si, že to vyvolává v lidech obavy, že to vyvolává v lidech neklid. Protože jsou najednou vázáni k určitému pohybu ve svém životě. Takovému, nad kterým předtím mohli mávnout rukou, tak teď už nemohou a jsou k němu voláni. Takže myslím, že ten strach tam roli hraje.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dočetli jsme 11. kapitolu Markova evangelia a před námi je začátek 12. kapitoly. Podobenství o zlých vinařích je zapsáno ve verších 1. až 12. Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž klisu a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V ustanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka, toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili. A mnoho jiných, jedny zbyli, jiné zabili. Měl ještě jednoho svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Nečetli jste v písmu slovo, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim. Ale báli se lidu. I nechali ho a odešli. Marek tím svým komentářem na konci podobenství řekne, jak máme celé to podobenství číst. Ale když se podíváme na to podobenství bez toho komentáře, tak je velmi podivné, protože je vlastně nerealistické, který vinař by takto jednal, že by posílal jednoho služebníka za druhým, oni by je pořád byli a zabíjeli a nakonec by tam poslal svého syna. Takže svým způsobem je celý ten příběh vlastně absurdní.
1: Ta strategie vyprávění, zvlášť v tom případě podobenství novozákonních, neodpovídá úplně tomu, jak chápeme vyprávění nějakého podobenství, nějakého příběhu dnes. Za prvé, ta podobenství mají vždycky určitou komplexní povahu a obsahují v sobě často nějaký překvapivý, pohoršlivý nebo nečekaný prvek, který se vzpírá tomu, co je obvyklé, co je normální. Je to zajímavé, v kolika místech v těch novozákonních podobenstvích se taková nějaká anomálie objevuje. Lidé v nich jednají jinak, než je to obvyklé, nečekaně, a právě to zvyšuje tu pozornost posluchačů a nějak motivuje tu pozornost těch, kteří se snaží takovému podobenství porozumět. A druhá rovina u toho podobenství je také ta, že my vždycky se můžeme ztotožnit s různými postavami v rámci toho textu. Není nám dána jedna konkrétní strategie porozumění. I když je nám předložen výklad, stručný návod, jak porozumět, jako je to v tomto případě, tak i takto podobenství stále pro nás zůstává plné ještě dalších motivů, na které se tam nedostalo. A které možná v nějaký jiný moment, přestože jsou to vedlejší motivy, mohou být velmi podstatné, mohou být někdy důležitější. A právě toto podobenství o zlých vinařích je takových motivů plné. Je tam, myslím, mnoho věcí, které z toho, právě z tohoto podobenství dělají velmi aktuální, velmi živý text pro naše dnešní porozumění, pro naše vztahování se k Bohu.
0: Podívejme se na ně tedy trošku podrobněji. Je zde jakýsi člověk, majitel vinice. Kdo to je?
1: Ta role majitele vinice není dopředu nějak jasně formulovaná, ale my už z toho kontextu a také v tom kontextu starozákonních textů rozumíme, že z největší pravděpodobností toto místo je vyhrazeno Bohu. Ten způsob, ale kterým je nám on předveden, kterým je nám předložen, je zvláštní. Vykresluje nám Boha jako toho, který je původcem všeho, co zde je, nejenom celého svého stvoření, ale zejména té vinice Izraele, vinice Božího lidu, tak jak jsme ji vlastně viděli teď v tom neradostném pohledu začátku 11. kapitoly, v tom neradostném stavu. A zároveň nám ho vykresluje jako toho, který tady není. A to je jedno z těch míst, které je velmi zásadní v tom novozákonním textu, aspoň pro mě osobně velmi zásadní a velmi moderní. Není to úplně obvyklá věc. My často zpíváme u nás ve sboru píseň Pán Bůh je přítomen. Je to něco, co je důležité pro naši víru, je to vědomí toho, že nejsme sami, ale zároveň k tomu je potřeba dodat také to, že Bůh tady není. Odcestoval, není přítomný. To je nějaká zkušenost, kterou máme, kterou prožíváme, a to i tehdy, když cítíme Boží přítomnost, když máme pocit, že je s námi, že nás podporuje, přece jenom víme, že není nepravda ten výrok o tom, že Pán Bůh odcestoval. A v určitém období křesťanského myšlení to začalo být velmi důležitým motivem. Po tom období té důvěrné známosti a toho žití vlastně s Bohem jakoby v jedné domácnosti se najednou objevovali myslitelé, kteří si nad tím kladli otazník a zpochybňovali takový pohled na Boha. Kierkegaard říká, že Bůh je absolutně jiný, že je nám absolutně cizí, je úplně jiný, než jsme my. Je to Bůh, kterého neznáme. Friedrich Nietzsche jde ještě o kus dál a říká, že Bůh je mrtvý. A tím posiluje ten motiv jeho nepřítomnosti.
0: Dietrich Bonhoeffer zase říká, že bychom měli žít tak, jako by nebyl.
1: Všechno jsou to motivy, které vlastně dodnes v tom křesťanském prostředí, zvláště v takovém konzervativnějším prostředí, vyvolávají neklid a potřebu bránit se proti takovým výpovědím. Zdůraznit to, že Pán Bůh je přítomen. Ale já myslím, že ta Boží nepřítomnost je nějak podstatná pro náš život a že je podstatné ji přijmout jako určitou danost. My jsme to sledovali už v Ježíšově příběhu, v jeho setkávání s učedníky, že Ježíš je ten, který zvlášť v Markově evangeliu velmi silně udržuje určitou distanci, vzdaluje se. Je to ten, který, když plují na lodi, tak spí vzadu na polštáři a vlastně není se svými učedníky, nebo je vysílá na moře a zůstává na břehu. To znamená, vzniká tady oddělenost, která neznamená, že Ježíšovi jsou učedníci lhostejní, že jsme mu milhostejní. Stejně jako ta Boží nepřítomnost neznamená, že jsme Bohu lhostejní, ale jsme tady přece jenom v určitém slova smyslu sami za sebe. Musíme stát na svých nohách, naše víra musí být ta víra, která stojí na nohách. A to s sebou nese velký rozměr odpovědnosti a ten je právě silně přítomný v tom našem podobenství.
0: Protože ten Pán, sice nepřítomný, je přítomen vlastně v těch svých služebnicích. On tam má nějaké správce, kteří se o tu vinici vracejí. A všichni vědí, že jednou se vrátí i sám Pán.
1: A to je další motiv, který je podstatný pro pochopení písma, pro pochopení vůbec toho, co je biblický text. Pán Bůh je přítomný v tom, jak k nám promlouvá a jak k nám přistupuje ve svém živém slově. Děje se to skrze lidi a děje se to skrze společenství církve. Děje se to v jednotlivcích, kteří pozdvihají prorocký hlas v těch zásadních situacích naší společnosti, naší církve. A tam je Pán Bůh přítomný. A my tu jeho přítomnost nebereme vážně. Je ta situace velmi podobná situaci těch nedobrých vinařů, kteří vlastně tu Boží přítomnost berou na lehkou váhu, protože je to pouze reprezentovaná přítomnost. Není to Bůh sám.
0: Ovšem právě ti vinaři přece měli toho Pána reprezentovat.
1: A to je další osten toho textu, který je důležité zachovat a připomínat si ho, že to není text obrácený proti nevěřícím lidem, není to text obrácený proti světskému člověku, proti tomu, kdo upadl do nějakého hříšného stavu a kdo neví o Bohu nebo nechce vědět o Bohu, ale je to text namířený proti těm, kteří jsou právě jedněmi z těch reprezentantů Boží moci a Boží přítomnosti v tomto světě. Jsou těmi, kdo zviditelňují to, že Bůh založil svou vinici a že ji tady má.
0: Takže to bys mohl vlastně být i ty jako kazatel v církvi.
1: Rozhodně, nebo samozřejmě i ty. jsme to my a ten text musíme vztahovat si velmi osobně. Musíme si ho brát velmi osobně. Je to totiž také takový společný rys těch novozákonních textů a těch podobenství, že velmi často směřují do vlastních řad. Není to něco, co je určeno těm vně, ale těm, kteří vzali ten Boží závazek a vzali to Boží slovo vážně jako zásadní slovo ve svém životě. Je to docela podobné tomu, jak ve Starém zákoně figuruje, jak tam funguje desatero. Ani desatero není nějaká obecně závazná výpověď pro každého, pro kohokoliv, A mýlíme se tehdy, když se snažíme udělat z desatera součást státní legislativy, protože desatero je dáno těm, kdo dobrovolně a svobodně řekli, že chtějí přijmout boží normativ pro svůj život, že chtějí přijmout právě toto boží slovo. A to znamená, je to velmi osobní a týká se to nás. Nemůžeme to na někoho delegovat, nemůžeme to na někoho jiného přenést.
0: Tak my se teď vyrovnáváme s těmi jednotlivými rolemi v podobenství o zlých vinařích. Už víme, kdo je pán, trošku jsme naznačili, kdo je vinice. Víme, kdo jsou vinaři. Co ti služebníci, které pán posílá, aby od vinařů vybrali výnos z vinice?
1: Tady pro mě osobně je nejbližší ten výklad, ve kterém můžeme vidět právě tyto posly boží jako příslušníky té prorocké, profetické tradice Starého zákona. Protože u Marka velmi silně Ježíš je součástí této tradice. Přes Jana Křtitele, přes to dílo Jana Křtitele, přes určité rysy, které nese Ježíšovo jednání, Ježíšovo mluvení, vidíme, že prorocká tradice je pro něj zásadní. Je to určité rozvinutí toho pohybu, který už v tom židovském náboženství byl patrný. Na základě té kultické praxe, té obětní praxe, v prorocké reakci najednou přichází něco nového. Přichází tam motivy vztahů, motivy spravedlnosti ve společenství. To, co vlastně předtím stálo jakoby mimo zájem, tak trochu ve stínu zájmu toho kultického náboženství. A Ježíš je dědicem této sociálně orientované tradice náboženské, tradice orientované na právo, na spravedlnost, na pomoc bezmocným.
0: Což je vlastně výnos z té vinice, to je to ovoce, které má boží lid nést?
1: Ale zároveň ještě dotahuje tu tradici dál, když ji zvnitřňuje. Ježíš vlastně dělá to, že ten rozměr, který proroci naznačují, to znamená rozměr společenské spravedlnosti a společenských vztahů, přenáší ještě na společného jmenovatele lásky a odpuštění. Milosti. Milosti, která přesahuje ty hranice všech těch daných pravidel, dokonce je silnější a mocnější, zásadnější než všechna pravidla náboženská. To znamená, ta jeho pozice je ještě v něčem trochu jiná než ta samotná prorocká tradice, ale velmi silně z ní vychází. A když vidíme, že tam přicházeli vyslanci vlastně toho správce, toho majitele vinice, tak vidíme, že tady vykresluje ten obraz přicházejících proroků, kteří byli odmítáni, kteří byli společenstvím Izraele a i tou náboženskou elitou Izraele často dáváni do závorky. A zase od toho neodmysleme to, že v tom hraje roli i ten politický rozměr. To není jenom náboženská prorocká tradice, ale i politická prorocká tradice, protože právě profetie hrála velkou roli politickou v té společnosti.
0: Další postavou zde je syn, milovaný syn. Tak každý, kdo zná novozákonní zvěst, tak si dosadí samozřejmě Ježíše. A teď tam máme i ten osud. Zabijeme jej a dědictví bude naše. Není to příliš průhledné v takovém podobenství, které říká Ježíš ještě předtím, než dojde k pašivým událostem?
1: Je to součást toho pašiního vyprání, to znamená, ukazuje to jak zpět, tak dopředu k tomu výhledu, který teprve přichází, k těm událostem, které se mají teprve odehrát. Ale zároveň ten text funguje i sám o sobě, funguje i odpojený od té pašiní události, funguje odpojený od toho konkrétního fyzického zabití Krista. Protože vykresluje vlastně určité pokušení člověka zabít, vzdát se Krista, zavřít evangelium opravdu zase do těch desek té knihy, zastrčit ho do poličky, nechat na něho sedat prach a říct, teď je můj život už jenom můj. To, co budu dělat, je jenom moje. Nikdo jiný na to nemá nárok, nikdo jiný nemá právo ukazovat mi směr, říkat mi tohle dělej a tohle nedělej. Teď jsem se zbavil toho zneklidňujícího, otravného božího hlasu, který po mně něco chtěl. V podobě Krista jsem ho zabil, vzdal jsem se ho, vydal jsem ho a jsem svobodný.
0: Jachime, když to řekneš takto v osobní rovině, no tak si řeknu, no tak to je tvoje věc. Ale když si to říkal, tak jsem si vzpomněl na Dostojevského bratry Karamazovi a velkého inkvizitora, který samotnému Ježíši zdůvodňuje, že ho vlastně musí zlikvidovat, protože to dědictví, ta vinice, to už prostě je třeba vést jinak.
1: On ten osobní rozměr není nikdy odpojitelný od toho rozměru společenství a skrze společenství celého stvoření. Ono Ježíšovo panství v tomto světě, a to zase rozpoznáváme v církvi, není jenom panstvím nad námi, nad naším srdcem, ale je to skutečně panství nad tímto světem. To znamená, je to nerozpojitelná dvojice. Pokud položíme přehnaný důraz jenom na tu osobní rovinu, tak se nám někdy vytratí to, že je to příběh, který se netýká jenom našeho nitra, našich emocí, našeho srdce, ale týká se celého světa. A v tom samozřejmě je ten pokus zbavit se Krista pokusem mít svět pro sebe, pro lidi, mít svět pro lidské plány, pro lidské záměry, tvarovat tu podobu světa podle našich vlastních představ, podle našich vlastních uvážení. To znamená, je to příběh jak velmi osobní, tak také velmi společný, sdílený příběh.
0: Ten velký inkvizitor ovšem tam hraje především o vliv a moc v církvi.
1: Ono, církev v tomto pohledu a vůbec, když se díváme na církev, na život církve, na její podobu, tak je to velmi zvláštní společenství. Na jednu stranu víme, že církev je vlastně inkarnací Krista, že je vtělením Krista, že je tím tělem Ježíše v tomto světě. To znamená, zdánlivě jednoznačně stojí na té správné straně. Na druhou stranu vidíme, jak církev často je tím místem, kde ta protibožská síla, ta emancipační lidská síla přichází nejvíc ke slovu, protože církev je, a to už jsme často na to naráželi, to nejlepší alibi proti Bohu, které můžeme vlastně vůbec vytvořit. A proto není divu, když právě církev zabíjí Krista tím, že o něm mluví, že ho připomíná, že se stává takovým správcem jeho památky. Že vlastně se proměňuje v takové mauzoleum Ježíše Krista, zdánlivě tedy ho zpřítomňuje v tomto světě a ve skutečnosti ho vlastně udržuje v tom bezpečí té hrobky, odkud prostě nemůže vylézt, odkud nemůže nic už dělat, protože církev ho tam drží jakoby v takovém domácím vězení. A to je někdy právě ten význam toho, že církev je tělo Ježíše Krista, že vlastně víme, že ho máme ve své moci, že když budeme ochablí a nefunkční v tomto světě my, tak tím bude zároveň ochablý a nefunkční také Kristus. A zase to znamená, že těmi majiteli našeho života jsme my.
0: No ale proč? Tohle přece nikdo z nás, křesťanů, nedělá vědomně, záměrně, nikdo z nás nemá takovéto zlé úmysly.
1: To si optimista velký. Já si myslím, že křesťané mají zlé úmysly, protože jsou lidé. A myslím si, že to, co nás odlišuje od ostatních lidí, není to, že máme dobré úmysly nebo že jsme zbožnější než ti ostatní lidé, ale že jsme podlehli v tom setkání s Bohem a přitakali jsme mu v nějakou chvíli a teď se učíme mu v našem životě stále znovu a znovu přitakávat a dělat mu prostor v našem životě. A často to provází to, že to je nepříliš úspěšná snaha. Ale rozhodně si nemyslím, že by církev automaticky představovala nějaké společenství těch, kteří to myslí s Bohem dobře a kteří chtějí být jenom boží a stávají se jenom těmi božími a chtějí se nechat Bohem vést. A myslím, že tehdy, když budeme mít ten pocit, když ho získáváme, že to je to společenství těch správných, že to je ta správná parta, že jsou to ti, kteří na to jdou dobře, tak docházíme za prvé velmi rychle k nějakému zklamání a rozčarování a za druhé docházíme také k neadekvátnímu odmítnutí církve. To se často stává, člověk prožije určité zklamání uvnitř církve a řekne si, to už tady není žádná naděje, není tam žádný smysl a on tam kupodivuje, ale ne proto, že my jsme dobří, nebo že my se snažíme, nebo že usilujeme víc než ti ostatní. Často lidé kolem nás usilují mnohem víc, než usilujeme my a jejich snaha, jejich zápas v životě může být autentičtější než ten náš. Takže já nejsem v pohledu na církev takový optimista, nebo na ty lidské zdroje církve takový optimista. Já jsem velký optimista v pohledu na Boha, vkládám naději právě do božího jednání, do boží milosti skrze církev. Ale lidé v církvi jsou lidé, člověk je nepřítel.

0: Ve vysílání Rádia 7 čteme, milí posluchači, v pořadu ke kořenům 12. kapitolu Markova evangelia, podobenství o zlých vinařích. Naším hostem je Jáchym Gondáš. To podobenství už jsme si tak trošku rozlouskli, ale přece jen nám tady zůstává ještě jedna důležitá věc, a to je jeho východisko. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Co zde má vlastně na mysli? Když bychom řekli, že ti vinaři jsou, dejme tomu, ti farizové, zákonníci, velekněží, tedy ty postavy, které zde vystupují, tak co to znamená, že je zahubí a vinici, tedy boží lid, Izrael, dá jiným?
1: Ono v novozákonních textech ta raná církev, to společenství rané církve, často vyjadřuje to svoje sebepochopení, sebepojetí. A někdy ten ráz toho vyjádření je do určité míry polemický. My to můžeme v nějakém pohledu nacházet i v této chvíli a můžeme ten text, to jeho vyústění vnímat jako stvrzení toho, že boží zaslíbení se situaci zrodu církve přesouvá nebo rozšiřuje. A není už výhradně určeno jenom vyvolenému lidu Izraele, ale je najednou nějakým způsobem přesunuto a zaslíbeno také tomu vyvolenému lidu církve, křesťanského společenství. Na druhou stranu to ale není jediný možný výklad, protože my musíme vzít v úvahu, že ten text a to jeho vyústění mluví také k církvi a musíme se posunout o krok dál, jestli těmi špatnými správci bohužel někdy je církev a jsme to snad někdy i my, tak je tady zaslíbení toho, že to tak nemá zůstat. Na jednu stranu je to samozřejmě vyznění velmi zneklidňující a to tak bývá u novozákonních textů, že vyvolávají neklid a pochybnosti o sobě samých a myslím, že to je v pořádku. Dejme si pozor, můžeme to být právě my, kdo budou zahubeni, aby ta vinice byla dána někomu jinému. Na druhou stranu je to ale pohled nadějný, protože nám říká, že ten boží záměr s tímto světem nekončí, že není ohrožen ani tím, když správci vinice jsou nehodní, když my sami jsme nehodní, ale že ten příběh má pokračovat a má dojít svého naplnění, ať se děje, co se děje. Záleží na našem životě, na tom konkrétním momentu, konkrétní situaci, ve které se nacházíme, který z těch dvou důrazů pro nás bude v tu danou chvíli výmluvnější. Já myslím, že bychom měli slyšet oba, neměli bychom vynechat ani jeden z těch důrazů, jak to napomenutí, to varování, tak také ten nadějný výhled toho, že ještě toho hodně před námi a že Pán Bůh nezapomíná na svoji vinici, když třeba vypadá velmi neradostně.
0: Což je velký posun proti obrazu třeba z Izajáše, kde ta vinice má být popleněna, zničena. Ježíš zde k podobenství o zlých vinařích připojuje ještě jakési mini podobenství, když říká, což jste nečetli v písmu slovo kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Tím cituje opět 118. žalm, opět říkám, protože v 11. kapitole je tento žalm citován zástupy, které jej vítali, když vyjížděl do Jeruzaléma. Jak je smysl tohoto malého podobenství?
1: Ten význam vždycky se osvětluje v té konkrétní situaci, ve které ten text je použitý nebo vyslovený. A tady můžeme vnímat velmi silně, že to zavržení, o kterém se tady mluví, je už v souvislosti s tím pašiním příběhem, s tou pašiní událostí a se zavržením Ježíše Krista. Ono, my někdy neklademe přesný důraz na ta slova, která se používají v Novém zákoně a používáme často různé parafráze, ale je zajímavé, jak často se objevuje v novozákonních textech slovo vydat. Vydat. Ježíš je vydáván. Je vydáván společenstvím Izraele, Židé ho vydávají té římské politické moci, Jidáš ho vydává. Je to vlastně obraz toho, když někdo ze svého nitra vyobcuje toho druhého, když ho vlastně vytrhne z toho svého nitra, už ho tam nechce mít. A to je to, co dělají ti majitelé vinice v tom předchozím textu. Oni vlastně toho syna vyhazují ven, vydávají ho až za zítku té vinice. Je to obraz, který můžeme až tak fyzicky vnímat v Ježíšově ukřižování.
0: Za branami Jeruzaléma.
1: Děje se za branami Jeruzaléma, zároveň Tam také vidíme to, že Ježíš je vlastně vyzdvižen na to dřevo kříže, až opravdu v takovém pohledu, jako kdyby vystrkovali Ježíše zpátky do toho nebe, odkud přišel, a říkali, my to nechceme, vezmi si to zpátky, to tady nemá svoje místo. A to je ten zavržený kámen, úhelný kámen, který má držet celou tu stavbu stvoření pohromadě. A Ježíš zdůrazňuje, že to lidské zavržení, že to lidské vydání není tím posledním slovem, že i toto lidské odmítnutí má být teprve tím slovem předposledním, teprve tím, co stvrzuje lidskou vinu, ale zakládá také možnost otevírat cestu pro Boží odpuštění, pro Boží milost. A myslím, že to je v tomto kontextu významem tohoto výroku. Na jiných místech můžeme ten výrok vztahovat právě ke společenství Izraele, ke společenství církve z pohanů, ale v tomto místě myslím, že velmi silně vztahuje právě ke Kristu a k jeho odmítnutí a přesto potvrzení jeho významu.
0: Poslední věta tohoto textu zní: nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim, ale báli se lidu i nechali ho a odešli. Jako kdyby nám tady z dálky krákal havran a ohlašoval, že nakonec stejně k tomu neštěstí dojde.
1: To je Markova forma, kterou používá. Viděli jsme, že už ji používal také v té předpovědi Ježíšova utrpení a vzkříšení, která se opakuje v určitých takových refrénech, přichází stále znovu. A je to literární forma, kterou ostatně známe i z mnoha jiných příkladů literárních, kdy v pohádkách nebo v nějakých baladách lidových se znovu a znovu opakuje nějaký motiv a vlastně předpovídá to temné vyústění toho textu. V tom se osvědčuje, že Marek je dobrý spisovatel, a zároveň nás to vlastně stále vrací k tomu, co je jádrem toho příběhu. Abychom neutekli do nějaké boční uličky, nezůstali tam ztracení v něčem, co nás zaujalo, ale co ve skutečnosti je jenom vedlejší motiv. A znovu se vraceli k tomu, k čemu ten příběh v určité nevyhnutelnosti směřuje. Marek není z těch novozákonních autorů, kteří by Ježíšovu smrt předkládali jako boží záměr. Takové náznaky u Marka vlastně nenacházíme, nebo nacházíme jenom velmi zprostředkovaně skromně, ale přesto i on ví o té nevyhnutelnosti. Ty události směřují k té eskalaci v kříži vlastně s takovou neodkladností. Jestliže Ježíš nezmění svoji cestu, svůj postoj, své jednání, tak to nevyhnutelně povede až k tomu krajnímu konfliktu. To je to, co si Ježíš u Marka uvědomuje, a to, co vlastně naznačuje i jakým způsobem bude žít církev, co bude provázet život církve. Také tady to následování Ježíšovy cesty nevyhnutelně povede k určitému konfliktu.

0: Jedna hodina po půlnoci odbyla z neděle 12. července. Na Rádiu 7 je s vámi Klára Litterová. Společně si teď poslechneme pořad Klíčové slovo, který se zaměří na další slavnou postavu z Bible. To bude Abraham. O jeho odvaze jít do neznáma si povídá Kateřina Hodecová s farářem Československé církve husitské Petrem Šanderou.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, respektive volného cyklu, věnovaného nejrůznějším, tedy slavným a významným biblickým postavám. Dnes bude řeč o praotci Abrahamovi, člověku, o kterém tuší asi i nečtenář Bible, že byl významný a důležitý. Zároveň to byl člověk, který má velký vliv a přesah, protože dostal velké boží zaslíbení. K tomu i mnohému jinému se dostaneme v dnešním rozhovoru s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Srdečně vás vítám, moc se těším na to, k čemu dojdeme. Když se pro vás řekne jméno Abraham, co se vám hned vybaví na tu první dobrou?
3: Tak určitě praotec víry. Osobnost, ke které se vlastně vztahují tři monoteistická náboženství, prostě osoba, kterou to všechno vlastně začalo. A potom pochopitelně další, taková ta jeho lidskost, určitá dokonalost v některých ohledech a zároveň slabost zase v jiných, tahle

0: Ta kombinace prostě dodává takové věrohodnosti té osoby. Prostě není to takový hrdina, který nemá chybičku, ale zároveň je to prostě osoba, která může oslovit a můžeme se v jistém smyslu v ní poznat my všichni, kdo o víru všelijak zápasíme.
1: Když se Abraham poprvé objevuje v Bibli, v jaké je to situaci?
0: No, je to vlastně situace, řekněme, po potopě v rámci obnovy lidstva, takového toho naplňování božího plánu. A tam se objevuje jako osoba, s kterou Bůh počítá, která je zhledána hodnou toho, že dokáže tu účast na tom božím díle přijmout a také správně uskutečnit. Čili je to takové, prostě objeví se tam to jméno, je to takové nenápadné, ale postupně vidíme víc a víc, že prostě toto je ten důležitý první článek toho řetězu, na který pak navazujeme vlastně my všichni.
1: Myslíte tím to výjití z Cháranu, z Kaldejského Uru?
0: Ano, to mám na mysli, to znamená takový ten krok do něčeho nového, o čem on sám tak úplně neví, nebo on je to pochopitelně otázka, jestli věděl přesně kam jde, nebo prostě opravdu šel do neznáma, ale když bychom to vzali, myslím, že v listu Židům v té 11. kapitole slavné, kde máme tu takovou tu galerii těch velkých svědků víry, tak tam se výslovně říká, šel do neznáma. A musím říct, že tedy tenhle ten rys toho šel do neznáma na boží hlas, to byl takový veliký první dojem, který na mě Abraham udělal, když jsem začal číst Bibli a začal se zajímat tady o ty příběhy. Totiž moje první setkání s Biblí bylo s Novým zákonem. A já jsem byl strašně zvědavý na ten starý, na tu část, ke které jsem se zatím nedostal. A jakmile jsem dostal celou Bibli, mě to dal můj pan farář, co mě křtil ke křtu, tak jsem se, vím, že hned ten den odpoledne vrhl a začal jsem číst. A tady to šel do neznáma, mně prostě přišlo úžasné. Myslím, že mě to oslovilo, že jsem v té době, když jsem sám cítil, že jsem tak nějak na počátku své cesty víry, tak jsem si říkal, ano, to je přesně ta situace, ve které se můžu taky tak trošku poznat. Ne, že bych se chtěl srovnávat s tou postavou, ale ona mi ukazovala něco, co vlastně prožívám i já, takže v tomto smyslu mě tady právě toto oslovil. Poutník do neznáma.
1: Vy jste použili jméno Abram a to je vlastně pravda, že příběh začíná u Abrama.
0: Ano, přesně tak.
1: Kdy bylo Abramovi změněno jméno?
0: Bylo mu změněno vlastně v rámci smlouvy nebo znamení smlouvy. To znamená až po nějaké době, jako myslím si, že to tak odpovídá nějakým možná 10-15 letům, pobytu v té kenánské zemi, čili do té doby on byl Abram a v souvislosti se smlouvou a jaksi se znamením obřízky, která na to je vázána, tak došlo ke změně jména. Abram se stal Abrahamem a Saraj, jeho manželka, se stala Sárou, tak jak ji známe už pak dál z těch příběhů.
1: Vy jste říkal, vyšel do neznáma na boží hlas. Bylo to tak běžné, že Pán Bůh mluvil konkrétně k lidem, že oni zaslechli, porozuměli a opravdu nevěděli kam, ale s celým svým domem prostě vyšli úplně do neznáma. To je přece obrovský impuls a člověk si musí být takovým impulzem opravdu jistý.
0: To určitě. No, když bychom to brali podle toho, co nám říká Bible, tak si myslím, že to nebylo nic obvyklého, že to byla skutečně taková změna, která musela jaksi zapůsobit na celé to okolí. Prostě rozchod s dosavadní minulostí a musíme uvážit, že on to nebyl žádný chudák, byl to zřejmě občan velmi dobrého postavení, slušného majetku, to znamená, měl za sebou opravdu takové ty jistoty sociální a ekonomické a zřejmě i politické, to se pochopitelně jenom domýšlíme, ale z hlediska toho, co se dál vypráví třeba o tom, kolik měl majetku, tak to bylo tak to prostě nebyl nějaký nevýznamný člověk v tom svém městě. To je vůbec taková otázka, jak vlastně to oslovení probíhalo a jak se to, protože v tomto smyslu je písmo velmi stručné, což je vlastně takový jeho rys, že některé věci, které by naše zvědavost ráda věděla, tak nám neprozrazuje. Ale vzhledem k tomu, že Abram byl vlastně předákem nějaké jako velké, bohaté skupiny lidí, tak to určitě muselo znamenat taky nějakou komunikaci uvnitř té skupiny, komunikaci se Sárou. My vlastně máme jenom to, takové to ujištění, že on v tomto smyslu šel do neznáma, ale věděl, co dělá, věděl, na čí hlas se do toho neznáma vypravuje. Čili lidsky to bylo neznámo, ale z toho svědectví vidíme, že věděl, komu důvěřuje, jakým způsobem se ten hlas stal, to si můžeme opravdu jenom domýšlet, ale určitě takováhle změna nebyla ve své době obvyklá. A možná to tak platí o každé době, že my prostě si vytváříme určité, zaujímáme, hledáme si místo ve společnosti, na něco navazujeme a vlastně tak nějak z toho i žijeme, z toho dědictví po předcích, nejenom v tom materiálním slova smyslu. Takže toto všechno on měl a v jisté chvíli se rozhodl to opravdu radikálně opustit, odejít. Takže si myslím, že to byl určitě ojedinělý krok.
1: Hrají v Abrahamově příběhu nějakou roli ty geografické souvislosti, odkud vyšel a kam přišel?
0: Tak určitě. Máme tam tu zmínku o Kaldejském Uru, potom Cháran. Prostě jsou to místa, kde ti pozdější Hebrejové cítili, tady jsou naše kořeny. V těch parotických příbězích je to ještě patrné. Ono se jako nějak třeba přemýšlí o tom, jaké jsou souvislosti, co mohou mít společného Ur a Cháran. Jsou na to různé domněnky, ale možná ten základní impuls prostě byl v tom vydat se určitým směrem. Čili Ur je úplně na jihu a Cháran je na severu Mezopotámie. Čili v podstatě, když si vezmeme, že jdete z Mezopotámie v tehdejší době do Kenaánu, pozdější země zaslíbené, tak musíte jít na sever, hodně na sever. Tam se cesta stočí na západ, až dojdete k moři a pak zase jdete směrem na jih a dojdete do té země. Nedá se jít přímo na východ, protože tam je velká poušť a tudy nevedly žádné cesty, takže má to určitou logiku, ten Ur, Cháran a pak dál, ale je možné, že to je právě takové to, že člověk pozná některé věci, si uvědomí souvislosti až z odstupu. Tak jako i my třeba, když Bůh zasahuje do našeho života v nějakých takových momentech, tak my vnímáme ten jeden určitý moment, že máme třeba udělat to, nějaký krok, a teprve později, když se ohledneme zpátky, tak zjistíme, ty předchozí kroky měly taky logiku, ale my jsme to v té chvíli ještě nevěděli, ale teď je to zřejmější, tak možná takhle nějak, ale to jsou moje domněnky, to jenom tak z toho mála, co ten biblický text prozrazuje, se pokouším vyvodit.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu se budeme věnovat praotci Abrahamovi, významné, výrazné postavě Starého zákona, o které si dnes povídám s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. My jsme v minulém vstupu byli s Abrahamem na cestě z Kaldejského Uru směrem do Cháranu. Jaké byly další životní příběhy a takové ty možná i boží doteky a zásahy v životě Abrahama?
2: Abraham se dostává do Kenaánu, tedy do té země, kde potom budou žít jeho potomci a vlastně žijí dodnes, když ta historie byla velmi složitá. A tam se pohybuje v tom Kenaánu jako host nebo jako příchozí. My bychom dneska řekli jako osoba, která požívá právo nějakého azylu. Čili není plnoprávným občanem té země, ale je respektován těmi obyvateli. Obývá v té zemi ty části, které jaksi nejsou tolik obydleny těmi Kenaánci. Oni žili spíš v těch nížinách a městech. A Abraham se pohybuje v takových těch místech, kde jsou víc kopce nebo které jsou blíž k té poušti. To znamená, to jsou vlastně místa, kde může nacházet pastvu pro svůj dobytek, protože jeho hlavním majetkem byla velká stáda ovcí, koz především, a potřeboval pastvu a vlastně za tou pastvou také putoval po té zemi, čili pohybuje se v zemi. Jsou některá místa, kde je vidět, že se zdržoval více. Jsou to spíš ta místa na jihu, hlavně Hebron a Ber Sheba, což je do dneška taková oblast úplně toho jihu, kde začíná Negev. A když se pohybuje v té zemi, tak také na určitých místech buduje oltáře Hospodinu a vzývá jeho jméno. To znamená tiše, nenápadně, ale zřetelně vlastně dává taková první znamení víry v Hospodina v té krajině. Mluví se o tom, že to bylo božiště třeba Mamre, nebo posvátná dubina Mamre, prostě místa někde poblíž, kde ti Kenaánci uctívali své bohy, ale on neuctíval svého boha na jejich oltářích, ale vybudoval extra oltář svému bohu a vlastně putuje tou zemí jako takový vyznavač, takový ctitel boha, který ho povolal z Cháranu. Dostane se také i mimo kenánskou oblast, dostane se do Egypta v čase hladomoru, v čase neúrody, kde vlastně hledá útočiště, což v tehdejší době v té zemi nebylo nic neobvyklého. Nakonec vlastně můžeme říct, že tak to nějak anticipuje tu budoucí cestu svých potomků, to znamená usazení v Kenánu, odchod do Egypta, návrat z Egypta. Toto všechno můžeme z toho jeho života dovozovat. No a přitom také jako člověk prodělává určité zkoušky, krize, kdy někdy obstojí lépe, někdy třeba je to problematické, ale vším tím poctivě projde a vždycky má tu vazbu na Boha, který ho zavolal z toho Cháranu.
1: Kdy dostal Abraham poprvé to boží zaslíbení o obrovském potomstvu?
2: No, asi takový nejvýraznější text je ten známý moment z 15. kapitoly knihy Genesis, kdy v noci Bůh promlouvá, to je ještě pořád Abram, a mluví o potomstvu a že prostě dá tuto zemi potomkům. A v té chvíli si Abram tak posteskne a říká, ale co mi chceš dát, Hospodine, já toho potomka pořád nemám. Vypadá to, že v té době už, řekněme, je takových možná 10 let v té zemi, čili žije už 10 let tedy tím zaslíbením, aniž by se jako něčeho dočkal. A je to takové tedy postesknutí a potom Bůh vyvede ze stanu pod hvězdné nebe a je to ta známá scéna, kdy Bůh mu říká, podívej se na nebe a dokážeš-li spočítat ty hvězdy, tak bude s tvým potomstvem. Nepůjde ani se číst. Pak je tam taková jedna věta, myslím si, zcela klíčová věta v Abramově životě, totiž i uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal jako spravedlnost. Je to jedna krátká věta nebo souvětí a tvoří jeden celý verš. V podstatě ty verše jsou tam třeba jako delší, ale tady toto je jenom tato jedna věta, tato jedna myšlenka. To je moment, kdy Abram vlastně přijal toto zaslíbení. Je to na jednu stranu velmi jasné, na druhou stranu je pro nás velikou otázkou, co se to vlastně vnitru Abrama stalo. Tady bych řekl, že ty úplně nejklíčovější věci v životě těch velkých postav víry, ale i třeba naší víry, jsou takové, že my můžeme pouze konstatovat, to byl Bůh. Nevíme jak, nedovedeme to nějak přesně vysvětlit, ale jsme si jistí jednou věcí, totiž, že tato reakce byla Božím darem.
1: O Abrahamovi víme, že ten jeho život byl košatý a jak jste sám říkal na začátku, ne vždy se mu vlastně všechno dařilo, nebo ne vždy obstál v těch zkouškách. Takže podle té věty, která říkáte, že je stěžejní, je víra to, co si Pán Bůh na člověku nejvíc cení?
2: Určitě. Vlastně tam je to, započítal mu to za spravedlnost, to říkají vykladači, to je termín vlastně z kultické oblasti. Prostě přinášíte oběť Bohu a než tedy ta oběť je dána na oltář, tak ti, kdo provádějí ty obětní obřady, tak také se dívají na to, v jakém stavu je to obětní zvíře a prostě konstatují, jestli je ta oběť přijatelná, jestli může být přinesena na oltář. A tam se používá to slovo, které se překládá, jako bylo to započítáno. Čili svojí vírou, tím, že Abram uvěřil, tak vlastně Bůh konstatuje, toto je to správné, toto je to akceptovatelné. Ta věta naznačuje, že tento postoj víry je přinejmenším se jako adekvátní tomu přinášení obětí a možná něčím mnohem víc. To je to, co Bůh hledá, aby člověk věřil. Jo, ta linie pak jde dál, kde se mluví o tom, že Bůh hledá víru a spravedlnost a milosrdenství, že mu na tom záleží víc než na kultických obětech. Což pochopitelně neříká, že kultické oběti jsou bezcenné, ale jenom to nastavuje nějak to správné pořadí hodnot, které patří k tomu základnímu biblickému vyučování. To znamená to, že v tu chvíli Abraham vlastně uznal Boha za pravdivého, za to, co Bůh řekl, že je pravdivé, pevné, neochvějné, i když člověk třeba neví, jakým způsobem se to uskuteční, tak toto Bůh řekl, to se mi líbí, to je to, co od člověka očekávám. A v tomto smyslu bych řekl, že to je opravdu klíčová věta pro Abrahama, teda ještě pořád je to Abram. A také vlastně je to věta, která udává směr i nám. Můžeme říci, že i u nás Bůh hledá tento postoj, abychom ho uznali za pravdivého. To, co říká, to, co zaslibuje.
1: Tam myslím, že je velmi důležité, že to uvěření, to odevzdání té své důvěry Bohu se děje opravdu v čase, kdy nevidíme, jak to skončí a kdy hlavně. Ano. Protože z Bible vyplývá podle časových údajů, které jsem tam vyčetla, že poprvé dostal Abraham zaslíbení potomstva, když mu bylo 75, ale jeho syn se narodil, když mu bylo 100.
2: Ano, přesně tak.
1: A 25 let v životě lidském, to je tady pořádná část lidského života. Žít jenom ze zaslíbení?
2: Přesně, ano. To jsem si také uvědomil. je to dlouhý úsek. A ono, když se řekne víra, tak že to není jenom nějaký ten impuls, kdy já teď uvěřím, ale kdy já jaksi unesu tady tu dlouhou dobu a stále budu doufat a očekávat. V tom, bych řekl, taky je ta síla nejenom v takovém tom nějakém, řekněme, vzplanutí, ale v té vytrvalé důvěře, kterou Abraham se Sárou vlastně dokázali jaksi unést, až dospěli do toho bodu, kdy se ty věci naplnily.
1: Nicméně i tady máme ještě zápletku, protože přece jenom celých 25 let čekat nevydrželi. A zkusili si pomoci jakousi zkratkou. Jak to vnímáte vy jako farář, teolog? Co to je za zkoušku? A vlastně nakolik rozhoduje to, když padáme v Božích očích?
2: To je opravdu jako velice těžká otázka. Myslím si, že no, jak bych to řekl, abych vlastně je otázka naší víry, jakým způsobem se ty boží věci uskuteční a jaký podíl na tom máme třeba my lidé. Protože to se nedá odvodit z toho nějaké všeobecné pravidlo. Prostě jsou situace, kdy vidíme, že Bůh očekává také lidskou iniciativu a v tomto smyslu bych asi Abrahamovi a Sáře to nevyčítal. Řekl bych, prostě přemýšleli o tom, věřili, že Bůh jim potomka dá a jako zároveň si říkali, jestli třeba nemáme my tomu nějakým způsobem pomoci jako lidé, jestli do toho nemáme vložit něco sami ze sebe. A tak prostě přijali tady toto rozhodnutí, které se nakonec ukázalo, že nebylo dobré nebo přivodilo celou řadu komplikací. Já jsem teď nedávno dělal duchovní cvičení celé vlastně na téma Abrahamova života. A potom, když jsem mluvil s těmi účastníky, tak speciálně toto byla jedna z oblastí, kde se ti lidé cítili hodně oslovení, protože říkali taky, já nevím, musím v životě se také rozhodovat sám, hledám Boží vůli, ale nevím. A teď říkali, co když já mám třeba také nějakého Izmaela, který, no, tak to je ten lidský pohled, bych řekl. Kdybych se měl odvážit nějakého pohledu Božího, což je asi jako nepatřičné, tak bych řekl, prostě Bůh akceptuje to rozhodnutí Abrahama a Sáry, je věrný v tom svém zaslíbení, to znamená i tomuto potomku zaslíbení dá tomu Izmaelovi nebo Išmaelovi a dokonce se ho ujme v takové kritické chvíli, protože tam máme i takový ten moment, kdy ta Hagara utíká v tom těhotenství nebo potom i později s tím dítětem a ocitá se opravdu na nebezpečí života. Vypadá to, že má pocit, že prostě zemře, že v těch podmínkách to je pouště a tak dále. A Bůh se jí ujme. Bůh jí dá také zaslíbení. Bůh jaksi projeví zájem o to její strádání, to znamená, ona se díky tomu taky dostane se jí velkého zaslíbení, kdy ona jaksi zakusí to setkání s Božím poslem a ví, Bůh mě vidí, Bůh vidí moje trápení. To znamená, já bych z toho vyvozoval to, že prostě Bůh do těch chybných kroků Abrahama vstupuje a projevuje věrnost a slitovnost i vůči té Hagaře, vůči tomu potomku, ale zároveň jasně říká, ta linie, kterou to půjde dál, to bude jiný potomek, který přijde. Takže řekl bych, je to takové, jakože Bůh ty naše chybné kroky je schopen ve své dobrotě a moci nějak zakomponovat do těch svých plánů. Ale to neříkám, že to je jedno, ale prostě, že i tady je vidět, že byli připojeni do toho plánu Božího a Bůh to zaslíbení, které dal té Hagaře, také dodržel. Že to z toho vznikne taková komplikovaná historie, to je další stránka věci, ale prostě Bůh je tedy ten, kdo je schopen a ochoten nějakým způsobem to tam zakomponovat, protože on je věrný člověku, takže snad takto bych velice neobratně kolem toho se pohyboval.
0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu jehož hostem je farář Československé církve husitské Petr Šandera. Si povídáme o praotci Abrahamovi. A v minulé části rozhovoru jsme mluvili tedy o výjití Abrama, tenkrát ještě z kaldejského Uru, a také o zaslíbení, které dostal od Boha, zaslíbení početného potomstva, na které ovšem musel několik desetiletí čekat. A během té doby se i se svou manželkou pokusili situaci nějak řešit. Bůh to přikryl, ale na druhé straně stále trvalo to jeho zaslíbení a jeho konkrétní plán o narození syna z těchto dvou manželů, kteří už nicméně byli staří v téhle době. A pokud se nepletu, tak při narození nebo zaslíbení jejich syna, navzdory tomu věku a stáří, Bůh říká, že u Boha není nic nemožného. Tatáž věta zazní o mnoho let později, když se anděl baví s mladičkou Marií, ta říká úplně stejnou větu. U Boha není nic nemožného. Proč vlastně je narození potomka tak často nějakým božím nástrojem v životě lidí? Protože očekávání dítěte, neplodnost, se vlastně v Bibli opakuje poměrně často jako nástroj nějakého božího řízení.
2: Četl jsem v jednom takovém pojednání, že to vypadá, jakoby v tom těch počátcích božího lidu Izraele ten jako velký problém byla právě neplodnost, že vlastně mnozí ti lidé, kteří pak tu historii utvářeli, že to vypadalo, že se ani nenarodí nebo nemohou se narodit. Já si to osobně vykládám tak, že Bůh nás opravdu vede a ukazuje nám, že skutečně on tvoří věci, které z lidského pohledu jsou, se zdají nemožné nebo nepravděpodobné. Prostě abychom se naučili spoléhat opravdu na něho a na tu jeho moc, která je překvapivá. Vlastně takové to, ani by se to nemělo stát, nebo nejsou k tomu žádné předpoklady, ale to nikterak nebrání jemu, aby ty věci se staly. A ta linie opravdu jde od, řekněme, od té Sáry až k Marii. A jako není divu, že ve všech těch případech zaznívá tato věta, co pak to pro Boha je nemožné. Mně se ještě vybavuje takový ten moment v evangeliu, kdy učedníci jsou zděšení, tam je ten rozhovor s tím bohatým mládencem a říkají, kdo tedy může být spasen? A Ježíš na to odpovídá, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. To znamená opravdu, abychom se učili, se nebáli situací, které se zdají, že jsou naprosto ztracené
1: a neřešitelné.
2: To si myslím, že je takový asi velký důraz té biblické víře. Ocitneš-li se v neřešitelné situaci, tak si řekni ano, a teď jsem teda přesně tam, kde jsou ti bibličtí svědkové a Bůh zasáhne. A velmi často to je zřejmě jinak, než jsem si představoval, než očekávám, ale stane se to. Oslovuje mě takové jedna sestra, řeholní sestra z jednoho katolického společenství, tak ona, když oslovovala Boha, tak velmi ráda o něm mluvila jako o pánu nad nemožným. Že ty nemožné situace jsou tou hlavní doménou, kde vlastně, když se ocitneme, tak si můžeme říct, tak a teď, teď jsme tam, kde opravdu bude jednat Bůh sám. No, to je něco, čeho bychom se neměli děsit, ale naopak bychom měli si říct, ano, to je ono. Teď jsem v jádru těch biblických příběhů a tady bude při díle Bůh. Tak beru to jako takovou školu, protože my se to učíme a to jsou možná i ty roky, které musel projít Abraham, aby toho byl schopen to tak přijmout. No, tak asi takto.
1: Jsme tady v situaci, kdy se konečně rodí ten syn zaslíbení. Dávají mu jméno Izák, to je Smíšek.
2: Ano, ano.
1: A proč zrovna Smíšek?
2: No, ano, je to s tím příběhem spjato, kdy přijdou ti tři pocestní a ti vlastně oznámí v podstatě Abrahamovi, že v tom obvyklém čase, jak to bývá, po těch 9 měsících přijdou a Sára bude mít syna. Prostě to takhle oznámí, tady už je to zcela konkrétní a tam je ta kouzelná scéna, kdy Abram je s těmi hosty a Sára je ve stanu a poslouchá. Tam se mně vždycky líbí, jak ta Sára jako vykoná ty všechny věci a potom pochopitelně naslouchá, protože je zvědavá, kdo by nebyl. A teď slyší toto a přestože oni žili v těch zaslíbeních, tak Sáře to najednou přijde k smíchu a začne se smát v tom stanu a ten jeden z těch pocestních říká, proč se Sára směje? A Sára taky tak krásně lidsky prostě říká, já jsem se nesmál, kde pak? To je jako kouzelné, ale tenhle ten smích podle toho příběhu dá jméno tomu chlapci. Možná bych ještě řekl, že ten smích, ten, co je to Jichak, je vlastně takový smích, jako ne, že se jen tak jako lehce pousmějete, ale je to takový smích, jak říká, jako takový jako laškovný, takový jako opravdu, že se skutečně opravdu velmi dobře bavíte. Prostě jo, je to takový jako silný smích, i když tam je, že se smála vnitru, no, jak si uvnitř sebe říká ten příběh, tak ona se tak směje. A teď je pochopitelně otázka, jak ten její smích vyložit, protože my máme tendenci to chápat trošku jako takové, jako takové káravé, jako Sára se smála. Ale já si myslím, že můžeme také ten smích chápat jako, řekněme, takový smích vykoupených, nebo smích těch, kdo se dočkali vysvobození. Jo? Můžeme si tady vzpomenout prostě na tu Sáru, která konečně je u toho cíle, konečně se to stane. A někdy člověk reaguje takovým způsobem, že prostě takové to uvolnění vede k tomu, že se smějeme. Že? Slyšel jsem o lidech, kteří prostě, když prožili takové nějaké hluboké setkání s Duchem Svatým, tak se smáli. Ne, že by se posmívali, ale byl to takový ten smích té úlevy, smích takové té radosti, jako máme, jak v těch stanech spravedlivých se ti lidé mohou smát. Tak já bych byl nakloněn, možná, že se mýlím, ale byl bych nakloněn ten Sářin smích brát jako ten smích těch vykoupených, těch lidí, co jsou šťastní, že se toho dočkali, že pro ně najednou to zaslíbení není takové někdy v budoucnu, ale už to má ty konkrétní rysy. No a je krásné, že ten chlapec tohleto jméno prostě ponese. On se směje. Jo, je to takový krásný příslib toho zaslíbení. Připomenutí té historky a zároveň takového toho smíchu těch spravedlivých, vykoupených, tak takhle nějak bych to vnímal. A přijde mi, že Bůh v tom příběhu není ani takový, jakože by byl káravý, by ten, ale je tam opravdu ta otázka, proč se, Sáro, směješ? Je to takové to poopravení těch věcí. Prostě člověk by řekl, normální je divit se, ale pro Boha Bůh se spíš diví tomu, že někdo reaguje takovým zvláštním způsobem. Ale řekl bych, že nakonec to všechno je přijato a chlapec ponese tohleto krásné jméno, on se směje. Říkám, můžeme to brát jako ten smích těch vykoupených a v tom jeho příběhu, který nebude lehký, tak prostě jakási ozvěna toho smíchu, příslib toho smíchu vykoupených v Božím království, můžeme to tam vidět a můžeme to z toho jména čerpat.
1: Nicméně smích, radost z narození syna je po několika letech ještě prozkoušený. Abraham je postavený do velice těžké zkoušky, kdy mu Bůh říká, pojď nahoru Moria, abys obětoval svého syna. Nevím, jak tomu Abraham mohl vůbec rozumět. Ten Bůh, který byl pro něj ten důvěryhodný, se kterým vyšel z toho kaldejského Úru, který ho chránil, který mu zaslíbil syna a pak mu ho i dal, tak najednou ho po něm chce zpátky?
2: To je opravdu asi jako veliká zkouška, vrcholná zkouška Abrahamova života. On jich prodělal řadu, ale toto si myslím, že je takový vrchol. A ona Bible nám moc neprozrazuje, co se odehrává uvnitř těch lidí. U Abrahama máme vždycky, Bůh řekl jdi, tady mu řekl jdi do země Moria a máme tam prostě Abraham poslechl. Je to takové konkrétní, prostě brzo ráno vstal, připravil osla a vzal všecko potřebné a šel. Co si myslel, nevíme. Můžeme jenom vlastně z takového toho rozhovoru, což je taková velmi silná část toho příběhu, kdy už je v té zemi Moria, už jdou na tu horu, jde s tím synem a je tam takové to, otče, tak máme tady dřevo, oheň, máme obětní nůž, ale kde je ta oběť, kde je ten beránek? A Abram mu řekne synu, Bůh sám si vyhlédne beránka ke své oběti, že prostě očekával, že prostě že se ještě něco stane. Přesně tak. A ono se skutečně stalo, ale jako musíme projít tím napětím té chvíle, protože nikdy není psáno, že se stane. On v to doufá nebo naznačuje tady tím. Případně ještě i to, co řekne těm svým sluhům, těm mládencům, řekne, vy tady počkejte, my s Hochem půjdeme, vzdáme Bohu poctu, pokloníme se a pak se vrátíme. Tak z toho můžeme usuzovat, že prostě čekal, že Bůh něco udělá, že to nepůjde až do tohoto strašlivého konce. No a jinak si můžeme jenom představovat prostě ten vír těch otázek, které se museli Abrahamovi honit hlavou, ale tak jdou, je tady jakási naděje, jakési očekávání a jsou na té hoře a tam se tedy stane to, co je takovým asi opravdu vrcholným momentem i co se týče poznání Boha, jak Abraham poznává toho Boha, můžeme říci, že ho poznává postupně, že to začalo už v tom Cháranu a dál na té cestě, ale tady se dostává k nějaké hranici, která se zdá opravdu strašlivá, která je lidsky prostě neúnosná. Znám prostě řadu lidí, pro které tenhle ten příběh je jako hodně těžký a vlastně stále se s ním potýkají. A jsou to různé momenty. Je to ta oběť vlastního syna, je to vůbec to, že Bůh zkouší a proč zkouší takto. Takže je to těžké, ale v té rozhodující chvíli, a to je opravdu jako napínavý příběh, když my ho teda jako známe z četby, ale je dobré si ho někdy projít s tím, zkusit se vžít do té situace, kdy prostě nevíme, jak to dopadne. A je to opravdu veliké napětí, protože máme tam i zákaz spoutaného, jo, tak tomu, to je taková klíčové slovo, které Židé používají, říkají tomu spoutání Izáka, položeného na oltáři. A vlastně už zbývá jenom to jediné, a to je ten strašný úkon s tím obětním nožem, mně se vybaví vždycky přitom taková stará mozaika, která se dochovala v jedné synagoze, kde máme vyobrazenou tuhletu scénu a Abraham drží takový opravdu velký nůž a Bůh řekne a dost, stačí, stačí. Musela to být určitě úleva, muselo to být určitě velké poznání, protože to, v co doufal, to se naplnilo. Byl tam jiný beránek, jiný beran, možná, že ho neviděl do té doby Abraham, možná, že se objevil až tak, ale pochopil, že Bůh přijme tuto oběť, oběť beránka. Určitě všichni cítíme, že tady se dotýkáme velikého tajemství, které vede až k oběti jediného jednorozeného Božího syna Krista a vlastně k tomu, celému tomu jako prožívání té chvíle, kdy je potřeba obětovat vlastního syna, kdy Bůh jaksi v tom svém případě, kdy dává svého syna, to dovede až úplně do toho konce. Ale to jsou, myslím, věci, kdy na člověka padá ta boží bázeň, jak o tom Bible mluví. A my cítíme, že se ocitáme v prostoru, kde bychom měli být velice pokorní a velice takový, jako opravdu s takovou určitou úctou a bázní. Prostě je to něco, o čem se moc mluvit nedá, ale ten příběh je zarámován tím viděním. Jo? Tam to Moria je odvozeno od vidět a teď je tam nahoře Hospodinově se uvidí. To znamená, Hospodin uvidí, uvidí Abraham, uvidí Izák, ale to, co uvidí, vlastně je takové opravdu veliké tajemství, které je tam naznačeno, ale my už můžeme opravdu cítit tu přímou linku k tomu obětování syna na Golgotě.

0: Posloucháte pořad, ve kterém se dnes věnujeme praotci Abrahamovi. A v minulém vstupu jsme byli spolu s Abrahamem a Izákem na hoře Moria, kde se odehrálo obrovské drama. Taková možná životní, bytostná zkouška Abrahamovi víry a vydání se Pánu Bohu. Občas se setkávám s lidmi, kteří říkají, že by moc rádi zažili nějaký zázrak. A já se jich vždycky potom ptám, jestli chtějí, aby žili takhle krajní zkoušky a krajní situace, protože právě v nich se dějí zázraky. Je to tak?
1: Je to tak. Tady si myslím, že to je přesně ta věc, no ta oblast, kde je skutečně na místě bázeň. A možná taky se mě vybavuje taková ta pasáž z knihy Kazatel, že člověk, když vstoupí do svatyně, tak by neměl moc mluvit a měl by skutečně si dávat pozor na to, co říká. Já teď tím nechci nějaký strach navozovat, ale že prostě když jsme opravdu u těch svatých věcí, které vždycky souvisejí s obětí, to je všechno velmi těžké, tak bychom neměli se do toho nějak lehkomyslně hrnout. Prostě když nás Bůh povede, když nás Bůh do toho zavolá, tak do toho s vírou jdeme, ale asi bychom se do toho neměli nějak vlamovat svojí silou. Prostě neměli bychom nějak, řekněme, řekl bych velkohubě Bohu slibovat to či ono, protože nikdo z nás neví, jak v té dané zkoušce bychom obstáli. My důvěřujeme, že Bůh, když nás uvede do takové zkoušky, že nám také dá sílu. Ale myslím si, že jaksi není naším úkolem se do toho, do těchto věcí hrnout svévolně, jenom

0: zavolá, ale možná má pro nás nějakou jinou cestu a my můžeme třeba ty zázraky opravdu takovém jako extrému prožít v takovýchto věcech, ale může se také stát, že nám Bůh otevře oči a my uvidíme zázraky, ve kterých už žijeme, jenom jsme si jich třeba nevšímali. Takže asi je důležité, abychom dokázali přijímat to, kam nás Bůh volá. Ty cesty jsou různé a ne každý. Prostě Abraham je ten, který tu cestu otevírá. To znamená, to je ten opravdu ten první článek. Je to někdo, z koho my rosteme a čerpáme, ale neznamená to, že my jako napodobujeme jeho cestu. Ty cesty jsou různé. To vlastně i moudří učitelé duchovního života vždycky říkají, musíš tu svoji cestu objevit a ty biblické postavy, ty příklady jsou ti takovým ukazatelem, ale neznamená to, že se prostě musíš s tím či o ním stotožnit a jít do těch věcí, prostě odevzdat se Bohu a uvědomit si nebo hledat to svoje místo, tu svoji cestu a po ní prostě věrně jít tak, jak Bůh to dá. A věřím, že na této cestě člověk bude mít řadu příležitostí poznat, že Bůh je přítomen, že Bůh pomáhá, že Bůh slyší, protože si myslím, že každý z nás může takové svědectví vydat a že to třeba neděje se často, ale v klíčových momentech našeho života se to také stalo. Pro mě třeba Abraham je i takovým svědkem v tom, že ne každý den promlouvá Bůh takovým výrazným způsobem, že za těch 25 let to bylo vlastně několikrát takhle výrazně, že my prostě žijeme jo, z toho, že to nemusí se dít tak často, nebo prostě je to několik momentů. Já mám rád citát jednoho katolického biskupa z té generace otců druhého vatikánského koncilu, biskupa chudých, Heldera Camary, to je biskup, byl biskup v Brazílii, a on má takový citát, že Bůh zná cenu naší pokory, našeho pokoření, a proto nám za našeho života posílá do cesty tak tři velké příležitosti v našem životě. A řekněme, že každý den několik malých příležitostí. A když je přijmeme, tak poznáme velkorysost, šlechetnost Boží. Tři velké věci za život. A pak člověk zjistí, že třeba pár malých každý den, ale to se učíme poznávat. My někdy máme dojem, že podle Bible Bůh mluví s člověkem denně několikrát a ono to tak vůbec nemusí být. A ty postavy, my máme zapsáno, kdy k ním mluvil, ale i u proroku byla prostě období, kdy prorok žádné slovo nedostal.
1: Bylo ticho.
0: Bylo ticho.
1: Jaký byl závěr Abrahamova života?
0: Závěr, to je vlastně taky pro mě zvláštní. Vypadá to, jako by se vrátil k takovému, řekněme, běžnému životu. To znamená, prožil stáří, ta cesta se tak jako sklidnila. Prošel cestou, kterou jde každý člověk. To znamená, prožil stárnutí se svojí manželkou, prožil její smrt, musel ji pochovat, vystrojit pohřeb a potom cítil zodpovědnost za toho svého syna, za to, co bude dál s Izákem. To znamená, cítil povinnost zajistit mu manželku, protože v tehdejší kultuře prostě to byla starost rodičů, aby vyhledali nevěstu. A což se tedy všechno stalo, naplnilo se. I při této příležitosti Bůh vlastně vedl kroky a uspořádal ty věci tak, že mohl tedy Izák mít tu vyvolenou nevěstu, s kterou pak pokračuje ta linie toho rodu. No a potom Abraham, to mi tam přijde zvláštní, ale asi to, jak si do toho příběhu nakonec zapadne, vstoupí do nového manželství,